0: Kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella. A podle agentury Reuters to ukazují téměř úplné výsledky hlasování. Espriella podle nich získal 49,7% hlasů. Porazil tak levicového Ivána Cepedu. A volební kampani dominovaly bezpečnostní otázky. De la Espriella navrhoval tvrdé zásahy proti kriminalitě, ke kterým má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Senátor Cepeda naopak usiloval o navázání dialogu. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se i letos proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam mohli vidět sochařskou výstavu organ mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a téma lidské komunikace.
1: Dle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
2: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
1: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
3: Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuju, což je na samotě na Podblanicku.
1: Sochy v parku zůstanou do konce září. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
0: Sport. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. A Bousková uspěla v Nottinghamu, Nosková v Berlíně. A tenistka Serena Williamsová si zahraje ve Wimbledonu ke čtyřhře do i dvouhru. Vítězka 23 Grand Slamových titulů obdržela od organizátorů divokou kartu, jak pořadatelé Wimbledonu oznámili na sociálních sítích. Fotbalisté Španělska porazili Saudskou Arábii 4-0 a zapsali si první vítězství na letošním mistrovství světa. Belgie remizovala s Iránem 0-0. Poslední minuty utkání Uruguay Cap Verde sledoval Kristián Šveda.
4: Běží 9. z 8 nastavených minut, už jsme přes čas, platí nerozhodné skóre mezi Uruguayi a Kapverdami 2-2. Zdá se tak, že outsider právě teď rozhodčí končí zápas, takže to platí. Uruguay Kapverdy 2-2 a Kapverdy jakožto outsider obrali o body po Španělsku i Uruguay. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: A ve 3 hodiny začne ještě zápas Nový Zéland, Egypt, i ten vám v pravidelných vstupech přiblížíme.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Kroměříže a uzavírka v Praze na městském okruhu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže se stále objíždí odstavený autobus. Stojí na kilometru 257,5, blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž. Západ u vozidla bliká šipka. Na D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Svitavy stojí osobní auto. 203. kilometr nepřekáží, blokuje jen odstavný pruh. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je v noci od sjezdu na D5 do Plzně uzavírka. Kilometry 23 až 21 kvůli opravám vozovky zavřený pravý pruh. Místem projedete plynule. A v Praze ve Strahovském tunelu opravují výtluky. Ve směru k Barandovskému mostu je proto neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
7: 6 minut po 2 hodině je na řadě soutěž nočního Radiožurnálu a dnes s novým týdnem přinášíme novou výhru. Máme tu pro vás severskou krimi, právě vyšlou knihu s názvem Všeho do času od světoznámého autora Håkana Nešera. A vy se vypravíte do domova seniorů, kde si užívá klidu komisař Asunander, ovšem z důchodu ho vytáhne záhadné dávné zmizení jisté Marlen a tak do akce povolá i své bývalé kolegy. No a jak to dopadne? To zjistíte, pokud s námi dnes budete soutěžit. Stačí zavolat na 221 552 155 nebo 255 na konci, a to právě teď, v případě, že jste u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
5: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: To byl Avicii v nočním radiožurnálu.
1: Poslouchejte radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro tento týden jsme si představili a pojďme teď zjistit, kdo z vás se dovolal jako první sem k nám do studia. Halo, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, tady Bohuš.
0: Bohuši, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti proletnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, tak jdeme na to. Příběh dnešní výhry nás zavede na ostrov Gotland v Baltském moři a my se ptáme, kterému státu náleží největší ostrov Baltského moře. Napovím, že tato země je i rodištěm autora. Za A to může být Švédsko, za B Norsko, za C Dánsko.
2: Švédsko.
0: Říkáte za A Švédsko. Jste pozorně poslouchal určitě naše vysílání. Je to
2: ano.
0: Tak? Je to rodiště jednak autora a samozřejmě je to i stát, kterému patří ostrov Gotland. Takže gratuluji k výhře.
2: Děkuji moc.
0: Není vůbec zač, poprosím jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit o knihu Všeho do času od Håkana Neschera samozřejmě celý týden. Další příležitost bude zítra v nočním radiožurnálu po 2. hodině.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Na Jahodové louce nedaleko Krušnohorského Božího daru vzniklo nové místo pro setkávání, vzdělávání i dobrodružství. Organizace Liga lesní moudrosti tam otevřela klenovou boudu pro děti a mládež. Za chvíli do ní nahlédneme v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Michael Jackson a Thriller zazněl v nočním radiožurnálu a teď mimořádně Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava nepřehlédněte chodce bez reflexních prvků. Jde za sjezdem na Bratislavu 198. kilometru po krajnici. Ještě jednou D1 v Brně směr Ostrava chodec. Další zelená vlna ve zprávách v 14:30.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A v nočním radiožurnálu teď zamíříme na sever Čech. U Božího daru v Krušných horách zahájila provoz Klenova bouda. Otevřela ji nezisková organizace Liga lesní moudrosti. Nová horská chata bude sloužit hlavně spolkům zaměřeným na poznávání přírody, skautům nebo třeba školám.
3: Bylo to krásné místo, nebyla tady voda, takže jsme se tady s tím místem jako učili vlastně žít a bylo to velmi dobrodružné.
4: Popisuje Filip Chmel, který je autorem projektu vzniku nové horské chaty Klenovy boudy. Ta vyrostla z iniciativy neziskové organizace Liga lesní moudrosti v téměř zapomenuté části Krušných hor.
3: Areál by měl fungovat celoročně, přednostní právo ubytování budou mít naši členové a ostatní spolky, které se zabývají mimoškolním vzděláváním dětí a mládeže.
4: Klenová bouda je postavená ze dřeva, kamene nebo konopného betonu. Stavbaři využili také dusanou hlínu a sklo. Náklady na provoz budou minimální.
3: Chtěli jsme, aby to bylo hodně z přírodních materiálů, moderní architektura s tradičním řemeslem a tradiční materiály se zpracovávaly tak, aby to bylo i zajímavé.
4: Právě tuhle stavbu si teď přichází prohlédnout první návštěvníci. Slavnostní program otevření objektu doprovází ukázky tábornických dovedností.
5: To by se naproti tomu terči, do kterého chceš střílet.
6: Střílel jsem nejlepší do žluté.
7: Zatím nakonec všichni rozdělali oheň přesáním. Většinou jsou dost urputní na to, aby se jim to nakonec povedlo.
4: Střelba z luku, správné založení ohně, i to je součástí programu. Mimochodem projekt Klenovy boudy vznikl především díky dárci, který před desítkami let opustil Československo.
3: Zdeněk Fischera Klen, emigrant v Kanadě, založil woodcrafterský kmen a vedl tam děti, koupil tam pozemky a po jeho smrti vlastně jeho přáním bylo, kdyby to tam nepokračovalo, tak aby jsme ten dar z prodeje těch pozemků dostali my jako Liga lesní moudrosti Česka.
4: Dodává Filip Chmel, autor projektu, který financovali i další zdroje, například fondy Evropské unie. Z Krušných hor Zdeněk Trnka, Radiožurnál.
0: A noční vysílání Radiožurnálu pokračuje. Do zpráv v 14:30 ještě zazní Cukeru a Paul Young, anebo hned teď z hudby Eleven Hill a Zuzana Smatanová s písní Ako poslední. Tak přeji i nadále příjemný noční poslech Radiožurnálu všem.
1: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
6: Jo.
7: Si můžem spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
8: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
9: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
10: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravil Martin Matějka.
11: Evropa i v neděli čelila rozsáhlé vlně veder. Teploty na mnoha místech stoupaly k hranici 40 stupňů Celsia. Několik zemí kvůli počasí vydalo celostátní varování před horkem. Vedra ale narušují i dopravu a mají dopady na přírodu, turistická centra a sportovní akce. Zpráva na ruském okupovaném ukrajinském autonomním poloostrově Krym zakázala na všech čerpacích stanicích prodej pohonných hmot, které teď zůstávají vyhrazeny jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Ukrajinské ozbrojené síly, které od února 2022 vzdorují ruské invazi a v posledních týdnech zintenzivněly údery proti ruské ropné infrastruktuře a taky proti zásobovacím trasám, po kterých na Krym proudí paliva. Poříční policie začala s novou sezónou s kontrolami rekreačních plavidel a jejich vůdců. Dohlíží taky na bezpečí ostatních návštěvníků. V Ústeckém kraji třeba na velká jezera, jako je Milada na Ústecku, Barbora na Teplicku nebo Most a Matilda v Mostě. A špatné počasí přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Se skok provedlo 9 dvojic v tandemu. 7 dvojicím se podařilo dopadnout bezpečně. Ostatní parašutisty našli policisté s vážnými zraněními. Na místě zasahovaly i letecké záchranky z Plzně a Prahy.
1: Sport.
11: Český cyklista Matyáš Vacek dojel 12. v závěrečné etapě závodu kolem Švýcarska a udržel celkové 3. místo. Dalším etapovým prvenstvím potvrdil v generálce na Tour de France formu Slovinece Tadej Pogačar. Čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Kanadou 6-3. Navázali tak na sobotní úvodní vítězství v turnaji nad Finskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D1 u Kroměříže a uzavírka v Praze. Policie před chvílí zrušila výstrahu před chodcem na dálnici D1 v Brně směr Ostrava. Pohyboval se u sjezdu na Bratislavu 198. kilometru. Nehody na dálnicích hlášeny nejsou. Na D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže stále stojí autobus. Kilometr 257,5 blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. Na místě je šipka, kolem jsou kužely. A v Praze připomínáme noční uzavírku Strahovského tunelu ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů. Přes den pak čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno. A postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
13: Vlhko a horko na trénincích, k tomu přelety, změny časových pásem a nadmořských výšek. I dalších povinností k tomu. Čeští fotbalisté zažívají největší mistrovství světa v historii a protože jejich výkony nejsou zatím ideální, některé věci asi upraví. My o tom budeme mluvit za pár minut v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Věřili v lepší pozici o případný postup ze skupiny mistrovství světa, ale musí čeští fotbalisté bojovat až do poslední chvíle. Závěrečný zápas základní fáze turnaje tento týden bude náročný. V Mexiku potřebují s domácí reprezentací nejlépe vyhrát. České výkony na šampionátu zatím ale nejsou ideální. Po remíze s Jihoafrickou republikou otevřel jedno téma kapitán Ladislav Krejčí.
2: To je na tom si to mezi sebou vyhodnotit a i ze všema okolo, jestli to, jak se připravujeme, je správně, nebo trošku něco upravit, aby tohle nescházelo.
3: Narážel Krejčí na skutečnost, že se na českých fotbalistech mimo jiného projevila únava, která pak ovlivňovala jejich výkon.
2: Máme všichni po sezónách, jsou to prostě dlouhé soutěže. Není to jenom o nás, to samozřejmě o všichni to mají stejný, ale trošku tomu dát chytrosti a přizpůsobit tomu času, ve kterém jsme.
3: Na šampionátu dochází ke kombinaci několika věcí, které musí realizační týmy řešit. Vedle přeletů na zápasy, změn časových pásem, nadmořské výšky a podobně, trénují Češi ve vysokých teplotách a vlhku v Texasu.
4: Tak samozřejmě debaty se vedou vždy v týmu mezi hráči a trenérem, mezi trenérem mnou. A vlastně jsme mluvili s Láďou Krejčím, co vlastně tím myslel, nebo jaký otázky se pokládá on. Ty samé otázky si možná pokládáme i my, aby jsme našli správnou cestu, jak to dotáhnout do konce.
3: Popisoval generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, že je komunikace třeba i o dalším nastavení tréninků, včetně jejich délky.
5: Jsou to samozřejmě otázky do pranice, když to řeknu. Nemyslím si, že bychom tady ty tréninky měli delší než 70-75 minut, a to se týká i technicko-taktických tréninků.
3: Přibližoval asistent trenéra české fotbalové reprezentace Jan Suchopárek a hlavní kouč Miroslav Koubek mluvil o nastavení další tréninků už po souboji s Jihoafrickou republikou.
6: Určitě ty tréninky budou spíš taktického rázu než nějakého zátěžového rázu, takže jestli budou upravovat trénink, tak bude to mít tento směr, nebude to o herní nějaký zátěži, kondici, jak můžete muset zatížit, nebo zase obráceně technická cvičení, taktická cvičení, tak spíš ten směr.
3: Jak se čeští fotbalisté dokáží připravit na klíčový zápas v Mexiku, se ukáže na Azteckém stadionu v noci ze středy na čtvrtek českého času. A od 3 hodin u toho budete na této stanici v přímém přenosu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Ivan Král byl v nočním radiožurnálu a mimořádného úspěchu dosáhly studentky sklářských oborů středního odborného učiliště v Třeboni. Z nedávného mistrovství světa v broušení skla v Nižboru si odvezly první místa ve studentské kategorii. Úřadující mistryně světa Kateřina Lísková, která letos se dokončila druhý ročník, obstála v obrovské konkurenci sklářských škol z Česka a také i ze zahraničí.
1: U kuličského stroje se chystá pracovat úřadující mistryně světa v broušení skla Kateřina Lejsková.
2: Vlastně jsem to vůbec nečekala, že vyhraji. Brousila jsem skleničku na whisky, měli jsme na výběr mezi skleničkou na long drink anebo whiskovkou, takže jsem si vybrala whiskovku.
1: A ten vzor byl vlastní nebo jsou nějaké osvědčené?
2: Jsme se s panem mistrem domluvili, že budeme dělat abstraktní dekor, že bude nejlepší. Normální dekory se předkreslují na předkreslovacím strojku, ale tento dekor, jak byl abstraktní, tak se nepředkresloval, že jsem to dělala jako od ruky.
1: A povedlo se?
2: Ano,
1: povedlo. Evidentně hodně, když to byl vítězný výrobek.
2: Evidentně, ano.
1: A nejednalo se o jediný úspěch třeboňského učiliště. Hned druhé místo obsadila spolužačka Simona Slepičková.
3: Já jsem vycházela hlavně z už daného dekoru jménem Vídeň. Akorát jsem si ho upravovala vlastně podle sebe, aby to bylo něco modernějšího, ale zároveň, aby to pořád ještě neslo to svoje originální řemeslo.
1: Budoucí brusiče skla připravuje na třeboňském učilišti Petr Jánský.
4: Na mistrovství vysíláme vždycky studenty opravdu, kteří jsou velmi šikovní, nadaní a ty práce splňují naše vysoké nároky. Protože mistrovství světa v broušení skla je velmi jako speciální soutěž, kde opravdu jako porota dbá na kvalitu toho výbrusu, která musí být na té nejvyšší úrovni.
1: Vítězné objekty z mistrovství světa v broušení skla budou vystaveny v zámecké konírně v Lánech do 26. června. Z Třeboně je Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka a zpravodajský servis.
1: Vláda dnes rozhodne o složení delegace na summit NATO. Prezident dál na své účasti trvá. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Španělští fotbalisté vyhráli na mistrovství světa 2. zápas ve své skupině, Belgie remizovala. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda má dnes určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
3: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
4: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
5: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulého účast v OSN.
4: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Rakousko dál sužovaly vysoké teploty. V některých částech země v neděli teploměry ukázaly až 36 stupňů a meteorologové vydali varování před silnými bouřkami a přívalovým deštěm a v některých regionech také před kroupami a nárazy větru.
6: Bouřky o víkendu zasáhly například Štýrsko, Dolní Rakousko nebo Korutany. Místy padaly několika centimetrové kroupy a hasiči řešili desítky výjezdů. Meteorologové očekávají, že vedra vydrží minimálně do poloviny týdne a teploty mohou znovu překročit i 35 stupňů Celsia. Rakouské úřady proto připomínají zdravotní rizika spojená s horkem. Ministerstvo zdravotnictví zároveň znovu spustilo bezplatnou telefonní linku. Odborníci na ní radí, jak zvládat vysoké teploty a rozpoznat příznaky přehřátí nebo kolapsu. Podle rakouských úřadů zemřelo loni mezi červnem a zářím v souvislosti s vedry 449 lidí. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Špatné počasí přimělo v neděli 18 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo všechny najít, někteří z nich jsou kvůli zraněním v nemocnici.
7: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
8: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
7: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
9: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby.
7: Potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Španělska berou ve druhém utkání na mistrovství světa první vítězství. Nad Saúdskou Arábií vyhráli Evropani 4-0. Belgie naopak remizovala 0-0 s Íránem a Uruguay hrála s Kapverdami 2-2. Začal poslední duel nočního programu, a to ten mezi Novým Zélandem a Egyptem. Podrobnosti teď přidá Kristián Šveda.
10: V prvních 4 minutách fanoušci branku neviděli a tak platí skóre mezi Novým Zélandem a Egyptem nerozhodné 0-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku 5. a po 2 týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Suzuki.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Plzni. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna v úseku kolem Kroměříže od půlnoci stojí autobus. Na kilometru 257,5 blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. Místo je dobře označené. Na dálnicích aktuálně plynulý provoz i v omezeních. Bez zdržení projedete noční uzavírkou na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Od sjezdu na D5 do Plzně kilometry 23 až 21 je kvůli opravám vozovky zavřený pravý pruh. A v centru Plzně je nově neprůjezdná Americká ulice. Uzavírka kvůli opravám povrchu vozovky je mezi Klatovskou třídou a Prokopovou ulicí. Potrvá zhruba 3 týdny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Ladíte noční radiožurnál 6 minut po 3. hodině a přeji poklidnou pondělní noc. Média nedáme, nebo vláda dělá podraz. I taková hesla zněla včera Prahou. Lidé znovu demonstrovali za veřejnoprávní média a proti chystané změně jejich financování, kterou schválil kabinet ANO, SPD a motoristů. Reportáž z protestu uslyšíte za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Tisíce lidí včera v Praze opět demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií a také proti chystané změně jejich financování. Protestní pochod k sídlu České televize na Kavčích horách uspořádal spolek Milion chvilek. Předcházel dnešní jednodenní výstražné stávce pracovníků České televize a Českého rozhlasu. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků vláda schválila v pondělí.
1: Demonstrace začala ve 4 hodiny odpoledne, kdy lidé zaplnili prostor kolem stanice metra Pražského povstání. Odtud se pak vydali směrem na Kavčí hory. Trasa průvodu měla kvůli horkému počasí jen asi kilometr. Časté byly transparenty se slogany na podporu veřejnoprávních médií nebo proti vládě. Pochodu se zúčastnila i paní Kateřina Tichá.
2: Protože bych ráda, aby zůstala veřejná média svobodná.
1: A hesla na podporu médií lidé skandovali i během průvodu. Před budovou ČT demonstranty přivítali třeba motorkáři ze skupiny Havlojc Memorial Club, ale taky přímo pracovníci veřejnoprávních médií, aby jim poděkovali za podporu. Organizátoři protestů lidem rozdávali křídy, aby mohli psát na zem vzkazy. Třeba pan Josef Krupka napsal, že je tu kvůli svým vnoučatům.
3: Vadí mi to velmi. Přišel jsem, protože jsem si vzpomněl na 17. listopad. Tenkrát jsem tam byl za svý děti a dneska za tím vnoučata, je to úplně jasné. Vadí mi teď spousta věcí.
1: Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář varoval, že plánovaná změna financování může ohrozit nezávislost médií veřejné služby.
4: Dělají to navzdory občanům, odborníkům, zaměstnancům, mezinárodním organizacím a není pochyb, o co tady jde, tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu.
1: Během akce ale promluvil i předseda odborů v ČT Vlastimil Vojtěch, hudebník David Koller nebo televizní a rozhlasový moderátor Jan Rosák. Asi největší aplaus ale měl skoro 90-letý herec divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka. Ten poprvé v životě vystoupil na demonstraci.
5: A když vás teď vidím, ty davy, ty hlavy, ty transparenty, ty vlajky, když to všechno vidím, tak jsem na mou duši naměko. Já to jinak neumím, než být naměko, když se dojmu.
1: Koalice ANO, SPD a motoristů chce od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky a obě média nově financovat ze státního rozpočtu. Podle návrhu by taky Česká televize měla oproti současnosti přijít o 1 miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zopakoval, že koalice měla změnu v programovém prohlášení. Obě média mají podle něj šetřit.
6: Akorát nám vadí, že vůbec nepřipouštějí nějakou debatu o šetření, když vlastně všechny veřejnoprávní média v Evropě šetří.
1: Babiš i ministr kultury Otto Klempíř za motoristy zároveň odmítají, že by vláda chtěla jakkoliv zasahovat.

0: Sting zazněl v nočním radiožurnálu a míříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozorně za sjezdem na Žebrák. Na 38. kilometru kousek za Molkou jsou v obou pruzích kusy pneumatiky. D5, 38. kilometr, směr Plzeň, Rozvadov, překážky. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Španělska zvítězili 4-0 nad Saúdskou Arábií a připsali si první výhru na mistrovství světa. Belgie naopak znovu remizovala, tentokrát 0-0 s Íránem. A remízou skončilo i utkání Uruguay-Kapverdy, tam to bylo 2-2. Teď hrají týmy Nového Zélandu a Egypta a reportér Christian Švéda řekne víc.
2: 21. minuta utkání, Nový Zéland vede nad Egyptem 1-0. O první branku utkání se postaral Finn Sermon, je to hráč Nového Zélandu, a prosadil se hlavou po rohu, který zahrával jeho spoluhráč Payne na bližší tyč. Už i tomu rohovému kopu předcházela poměrně solidní šance, nebezpečná rána Justa z levé strany, nicméně egyptský brankář vyrazil právě na roh, no a po centru od rohového praporku se hlavičkou prosadil právě Sermon v 15. minutě, takže Nový Zéland zatím vede nad Egyptem 1-0, vede ve skupině G, která zatím nabídla pouze remízy. V prvním utkání Nový Zéland remizoval s Íránem 2-2, Egypt remizoval s Belgií 1-1, a Belgie s Íránem v tom posledním utkání remizovala bez branek 0-0, takže uvidíme, jestli se urodí první vítězství v této skupině na mistrovství světa, tedy ve skupině G. Zatím ale jsme na začátku zápasu, k tomu má blíže Nový Zéland, který vede nad Egyptem 1-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami a podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Britský premiér Keir Starmer by mohl dnes oznámit plán své rezignace, tvrdí to britská BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila a k dalším spekulacím přispělo i dnes vyjádření ministra pro podnikání. Podle ní premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Starmer dosud opakovaně tvrdil, že rezignovat nehodlá, tlak na jeho odstoupení ale trvá delší dobu. Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitalizace a dovedností ve školách. Za notebooky, AI softwary a interaktivní displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun. A lidé v neděli uctili památku vyvražděných obyvatel obce Ležáky na Chrudimsku. Nacisti osadu vyhladili 24. června 1942. Odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha tehdy nepřežilo 48 ležáckých obyvatel, včetně 11 dětí. Zachránili se jen dvě malé dívky. Sport. Fotbalisté Španělska mají první výhru na letošním světovém šampionátu a ve druhém utkání skupiny porazili Saúdskou Arábii 4-0. Belgie remizovala s Íránem 0-0 a nevyhrála ani na podruhé. Uruguay hrála s Kapverdami 2-2. Utkání mezi Novým Zélandem a Egyptem vidí Christian Schweda.
2: Ve 32. minutě platí, že Nový Zéland vede nad Egyptem 1-0. Prosadil se Sermon. Christian Schweda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D5 u sjezdů na Žebrák a u zavírka v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně i teď pozorně za sjezdem na Žebrák. Od 37. kilometru jsou v pruzích kusy pneumatiky a je to skoro po exit 41 Cerhovice, kde pak stojí kamion.
5: Ten nepořádek je od 37. pultýho až po 39. kilometr. Ten kamion není označený, trošku zasahuje do pravýho jízdního pruhu.
4: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže stál autobus. Kilometr 257,5 už je pryč. Část připojovacího pruhu na dálnici blokuje už jen značení. A v Praze je v noci neprůjezdný Strahovský tunel, směr Barandovský most. Opravují v něm výtluky. Uzavírka by měla skončit za hodinu a půl. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochladilo na 20 až 15 stupňů, přes den čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháníky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů na jihu Moravy naměří až 33. Tolik zprávy. A teď už je na řadě dnešní vydání zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rány kladivem do čelisti a braní hormonů. I tak vypadá Luxmaxing. Proč mu mladí muži propadají? Jak si představují krásu? A je to jenom trend, nebo se zatím skrývá něco jiného? Ptám se psycholožky Zuzany Štěrbové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národního ústavu duševního zdraví. Dnes je pondělí, 22. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
7: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
6: Budeme se bavit o Luxmaxingu, to je takové nové buzzword sociálních sítí, nebo nové, ono není úplně nové, ono samozřejmě tu a tam to někde vyvěrá, pak se to zase schová, pak se to zase vrátí, ale teď je absolutně všude, všude se všichni baví o Luxmaxingu. Proč se to zrovna teďka objevilo?
7: Já si myslím, že to, že se lidi snaží být atraktivní a chtějí se líbit druhým a chtějí se prostě cítit dobře, tak to není absolutně nic nového. Jo? To je tady samozřejmě už úplně od začátku člověka. Ale teďkon se sešlo několik vlastně takových faktorů, které k tomu mohou hodně napomoc. Mezi první bych asi zmínila taková gamifikace a optimalizace všeho. Takže máme třeba aplikace na to, jak máme spát, jak máme jíst, jak máme běhat, jak máme dělat úplně všechno přesně. A ten vzhled je jeden z těch faktorů, který se vlastně snažíme tady tím způsobem zase úplně jako technicky rozkouskovat na malinkaté dílky a co jde, tak to prostě zlepšit. Stejně jako je to třeba u toho spánku nebo u té stravy. Takže to je první věc. A potom další, tak to si myslím, že s tím souvisí taky hodně, tak je způsob seznamování a způsob toho, jak se dávají jako potenciální partneři dohromady. Kdy se to jako přesunulo z těch tradičních způsobů, jako je třeba seznamování přes rodinu, přátelé a tak dál, tak se to přesunulo to online, jo? Což už je jako delší dobu, ale teďkon s rozmachem těch dating apps a všech těch jako swipeovacích aplikací a tak dál, tak vlastně došlo k tomu, že se strašně moc a tak trošku jako uměle vyzdvihl ten vzhled, protože ten první aspekt, který vidíme a podle toho se rozhodneme, jestli ano nebo ne a rozhodujeme se extrémně rychle.
8: No tak v kavárně, když jste se před 20-50 lety s někým potkala, tak taky první byl vzhled, ne?
7: Jo, byl, ale současně jsme viděli třeba neverbální chování, ten člověk na nás nějak promluvil, třeba jsme cítili, jak voní.
8: Jo, a teď nebo vidíte fotku prostě.
7: A teď vidíme jednu fotku a to je všechno. Jo, přesně tak. A ty aplikace mají vlastně jako pro ty jména, teda jako muže, obrovskou nevýhodu v té disproporci, protože je tam mnohem víc mužů než žen, to je jako jedna věc. A za druhý, ty algoritmy ještě favorizují ty hodně atraktivní jedince, protože ty se zobrazují mnohem častěji a tak dál. Takže nějaký třeba průměrně vypadající muž nebo kluk, tak na těch aplikacích má mnohem menší úspěšnost, než by třeba jako měl v tom běžném normálním životě.
8: A teď ještě ty standardy krásy jsou samozřejmě jako...
7: No a to je ta třetí věc, která si myslím, že která se s tím jako sešla taky. A to je vlastně všechno to jako fitness, influencerství a všechny sociální sítě a vystavování těch ideálů. Samozřejmě, že je z toho spoustu jako uměle upravených, spoustu z toho jako není reálných. A my, i když to víme, tak my se prostě neumíme vyvarovat sociálnímu srovnávání. A čím víc je nám ukazován nějaký atraktivní, jako dejme tomu třeba potenciální rivalové nebo druzí lidé, tak tím narůstá nespokojenost vlastním tělem. Jo, a tady to všechno, když se dá dohromady, tak ten looks maxing vlastně dává takový jako návod na to, jak bych mohla taky vypadat, nebo mohl vypadat taky dobře a mít úspěch i na tom sociálním poli.
8: Dobře, ale ten návod je dost brutální, ne? Protože já nevím, jestli znáte influencera, amerického influencera Clavicullera.
9: My name is Clavicular. I'm 20 years old. I believe in looks maxing.
8: Ten třeba ukazuje videa na sociálních sítích, kde si píchá jehličky kolem očí.
9: In the morning, if my jaw looks a little weak, I'll bone smash to strengthen it.
8: Do toho se mlátí různými předměty, kovovou trofejí, kladivem do čelisti, proto aby mu prý zesílila ta kost a vytvarovala nějaké rysy, které považuje za atraktivní.
9: It's just hard to exactly pinpoint what percentage came from taking tests or what percentage came from bone smashing or just
8: bone smashing se tomu říká. To je dost nebezpečné a nefunkční, tady musíme říct, teda jako zdůraznit. Zároveň proč to dělá? To jsou dost drsné metody, jak vypadat v jeho očích hezčej, ne?
7: No, ono je to vlastně strašně zajímavý, protože ten looks maxing, my ho teda jako můžeme rozdělit, to si myslím, že je ještě docela důležitý, ho rozdělit na ten jako soft a hard maxing. Jo, kdy ten soft, to je něco, co dělá spousta lidí a dělají to už jako dávno, patří do toho třeba i dobrá hygiena, jo, nebo prostě skincare, péče o pleť, o vlasy, já nevím, o zuby, oblékání, nebo barevná typologie, což je takom taky hodně trendy.
8: Jo, že se
7: snažíme takovýma způsobama zlepšit svůj vzhled. A potom je ten hard maxing, kam patří právě třeba bone smashing, což je teda takováhle jako brutální metoda, která, jak se řeklo, tak je nefunkční, což je smutný. Ona je taky strašně nebezpečná samozřejmě.
8: No je, jasně.
7: Ono to vychází z toho předpokladu, že se domnívají, že ve chvíli, kdy dojde k nějaký fraktuře té kosti nebo je ta kostní tkáň nějakým způsobem narušená, tak potom, když srůstá, tak zesílí a bude větší, bude robustnější, silnější a tím pádem oni získají ty rysy,
8: jako
7: které by chtěli.
8: Ostré rysy.
7: Takže
8: vlastně
7: přesně tak, třeba prostě tu jo, třeba tu prostě jako širokou čelist, jo, a tak dál. A co mi na tom přijde jako strašně zajímavý, tak je, že to jsou věci, které jsou jako dozdané geneticky, jo, že my prostě máme nějakou jako lebku, máme nějakou strukturu té tváře a oni se vlastně snaží ještě dál a hacknout i tu genetiku.
8: Jo.
7: Ve smyslu, že prostě oni pak samozřejmě jako podstupují i různé operace, jo, a tak dál, takže to jde i tady tím způsobem. To je vlastně způsob, jak se to jako udělat doma sám, až na to, že to teda jako nefunguje.
8: Jo.
7: Jo, ale že vlastně věří, že to můžou změnit až tady jako na tu úroveň.
8: No a tam jsou i ty další věci. Já jsem mluvil o těch jehličkách kolem očí, tomu se taky nějak říká cantal tilt, prostě sklon vlastně té oční, té štěrbiny nebo
7: no,
8: to
7: tam
8: zakřivení.
7: Jde, o to, že se vlastně udělá taková spojnice mezi vnitřním a vnějším koutkem oka a aby to bylo atraktivní, tak by měl být ten vnější koutek výš.
8: Aha.
7: A tím pádem ten člověk získá hunter eyes, oči lovce. A naopak, když je to níž, tak má oči oběti. A správně by to tedy mělo být tak, že když máme ty maskulinní rysy, tak mezi ně patří i prominentní nadočnicové oblouky, což vlastně potom vede k tomu, že ty oči jsou takový jakoby zapadlý.
8: Jasně.
7: Tím pádem není vidět to víčko, což je ten cíl, proč si třeba píchají ty jehličky,
8: protože
7: nesmí být vidět to horní víčko, protože jinak to vypadá jako feminině a vypadáte zranitelně, jo, prostě vypadáte jako oběť. Takže oči hrajou obecně jako hodně velkou roli.
8: A ta čelist taky, že to je ten mewing, to je to pokládání jazyka na vrchní patro, nebo nějaké ty cviky, které mají vám protáhnout ty svaly, abyste prostě vypadali, aby ty rysy byly ostřejší, že jo?
7: Přesně tak, aby ty lidi vypadali maskulinější.
8: Jo. Kdo to vymyslel tohle? Kdo tenhle standard stanovil?
7: Ona to pochází z té subkultury incelů a celé té manosféry. Samozřejmě, že třeba co se týče nějakých jako úprav vzhledu i radikálních, tak to třeba jako u žen není nic nového, jo? Ale co se týče tady, když zůstaneme u toho looksmaxingu a toho, co pod to spadá tedy podle těch současných definic, tak to vychází z této subkultury a vlastně jde o to, že, protože jak je to celý jako hodně biologicky deterministický a geneticky, že jo? Takže prostě na to, aby člověk byl úspěšný u opačného pohlaví anebo v tom sociálním světě, musí být atraktivní, musí vypadat maskulině, musí mít tedy ten nějaký přesah, ale toho dosahuje jenom jako malé procento mužů. A tady to je vlastně jako způsob, jak z toho ven, jak získat tu atraktivitu a to potenciální sociální postavení a ty ženy. Ale současně, když zůstaneme tady v té subkultuře, tak není cílem, aby si pak našli jako nějakou partnerku a s tou založili rodinu a všichni byli šťastní, jo, protože oni zase o těch ženách mluví tím dehonestujícím mizogynním způsobem, takže to vlastně jako je takový, že se z toho jako snaží vymanit, ale není cíl, aby navázali nějaký jako láskyplný hluboký vztah.
8: Dobře, takže cíl je co? Cíl je mít jako tu moc.
7: Cíl je prostě jako
8: dominovat.
7: Přesně tak. A na tom společenském žebříčku, že jako
8: oni to
7: spojují
8: se společenským žebříčkem, že kdo je krásný, tak je jako mocný, úspěšný.
7: Ano, to tak jako trošku jako je, jo, protože máme jako ty halo efekty, máme ty pretty privilege a tak dál. Samozřejmě, že ne v takhle jako extrémní formě, ale jako tady to je třeba dobře podložený fenomén, že atraktivnější lidi mají celou řadu výhod, ať už se jedná samozřejmě o výběr partnera, tak třeba, že dostávají menší tresty u soudu, platí menší pokuty, jo. Mají opravdu jako dost výhod, takže ono to jako není teoreticky jako úplně cestný, ale oni to jako dovedli hodně ad absurdum. Teďkon jde jenom o to, aby byli super atraktivní, super mocní a vlastně jakoby hackli tu vnitropohlavní i mezipohlavní kompetici, jo? Nejenom na úrovni toho výběru partnera, kdy si vybírají ty ženy, nebo ženy je, ale i mezi sebou, že oni jsou pak jako dominantnější sociálně než ti ostatní muži, kteří vůbec nejsou takhle jako mužní a krásní, což samozřejmě jako ty ostatní muži takhle vůbec vnímat nemusí, jo? Ale
8: jasně,
7: je nezajímá, protože oni žijou v té sociální bublině, kde se navzájem hodnotí a motivují a dávají si rady.
8: Ten ideál krásy u mužů, kteří teda sami sebe považují třeba za příznivce looksmaxingu, tak to není, vy jste mluvila o tom totiž, že to je tady stovky tisíce let možná, tak ale tohle to není tady stovky a tisíce let. Jak se to proměňovalo, jako nebo dřív, já si nedovedu představit, že někdo v 15. století vezme kladivo a mlátí si teda do čelisti.
7: Jako dělali to, ale asi za účelem, aby třeba jako zabili soupeře nějakého.
8: No
7: ale,
8: dobře, někoho jiného, ne sami sebe.
7: Sám sebe asi ne. Ale Jasně, no. Vždycky jako, šlo o to, aby ten jedinec byl nějakým způsobem jako atraktivní, jo. A ty ideály, ty se jako mění, ty módní trendy se mění, jo. Takže jednou prostě bylo v 15. století trendy vysoké čelo, lidi si vytrhávali vlasy, potom velká lítka, dávali si vycpávky, jo. Prostě jednou paruky, bílá pleť, jednou svaly, jo. To jako všechno prostě se takhle mění. Jako různě mění. No ale co vlastně jako zůstává a z toho evolučního hlediska to vlastně jako dává absolutní smysl, tak jsou nějaký znaky, které ukazují na nějakou jako genetickou kvalitu toho člověka, na reprodukční potenciál, na reprodukční zdatnost. A to právě jsou ty pohlavně dimorfní znaky, kam spadají všechny ty jako maskulinní znaky. A
8: to
7: na
8: jsou
7: zdraví.
8: Ty oblouky, že jo, jak jste mluvila.
7: Jo, třeba jo, ta široká čelist, ty nadočnicové oblouky vysoké, jo, ten jako hranatý obličej.
8: Což všechno asi přijímáme ze zvířecí říše, ne? Jako evolučně, geneticky.
7: No jo, tak jako ne úplně, jako, ale to, že jsou důležitý znaky, které souvisí s tou fertilitou, zdravím a tak, tak to jo. Jo, to dává smysl. A tak to bylo jako vždycky. A u mužů je tady nejdůležitější tělesná výška. To se ukazuje, že jako hraje hodně velkou roli, ale ono samozřejmě, že jde jako i o to, jak je to relativní, jo? Takže i o to, jak vysoký je ten druhý partner. A potom postava, ty znaky, které ukazují na nějakou fyzickou zdatnost a na schopnost obstát v boji a získat zdroje. A ono, i když jako dnešní svět vypadá na první pohled jinak, tak to není jako úplně irelevantní. Protože třeba v té vnitropohlavní kompetici to pořád jako funguje krásně.
8: Že to propisuje do něho, i do těch luxmaxerů, i do těch představ luxmaxerů.
7: No a ty tady to právě, proto já to taky jako zmiňuji takhle obšírně, protože oni hodně staví na těch evolučních vysvětleních, akorát, že to strašně zjednodušujou a vlastně to jako sparodujou trošku, ale pak si takhle škodí, jo, pak se prostě jako bijou kladivem do hlavy, přitom ten výběr partnera, jako co se týče třeba maskulinních znaků, no. Tak tam vůbec nejde o to, že by čím jsou muži maskulinější, takže by byli hodnoceni jako atraktivnější, to není pravda, pak začne klesat, protože s tou jako vysokou maskulinitou se pojí další charakteristiky, které třeba už nejsou tak žádoucí pro vztah nebo pro nějaké soužití, třeba vysoká agresivita nebo promiskuita a tak dál, takže tím pádem to není tak, že čím je muž maskulinější, tím by byl hodnocený jako atraktivnější. A oni vlastně takhle vzali jako spoustu těch věcí, těch poznatků, no a potom to takhle jako přepálili, no. Což ono taky jako mimochodem, když si vybíráme partnera, tak zvažujeme strašně moc různých znaků a vzhled je jako jeden z nich, on samozřejmě jako není náhodný, takže my třeba i na základě fyzických rysů jsme schopni odhadnout nějaký osobnostní rysy, jo, takže ono to jako všechno spolu souvisí.
8: Ale je toho víc.
7: Ale je toho, je toho o mnohem víc.
8: Symetrie hraje třeba roli?
7: Symetrie je jeden jako z nejdůležitějších aspektů v tom výběru a to je i univerzální a to je i třeba napříč druhama.
8: Jo, to platí u toho luxmaxingu taky, jak jsem se dočetl, jako no, symetričnost ta je
7: důležitá. Jasně. Oni to mají jako dobře jako zmáklí, na co se zaměřit, ale na druhou stranu pak třeba dělají ten bone smashing, který často vede právě k asymetrii, protože oni si ten obličej rozbijou a pak už tu symetrii ztrácí. Jo? A ono teda jde o to, že ta symetrie nikdy není absolutní. Tváře, které mají absolutní symetrii, což znamená, že se musí vytvořit uměle, nejsou hodnocené jako atraktivnější, protože působí nepřirozeně. Prostě to není žádoucí, aby byla ta tvář absolutně symetrická. A ta symetrie právě zase jako ukazuje na nějakou tu vývojovou stabilitu, na schopnost třeba během ontogeneze odolávat různým patogenům, parazitům, nemocem a podobně. Takže on je to jako dobrý marker vývojové stability, to jako jednoznačně, jo. No, ale dá se to i takhle zničit.
8: Tak, luxmaxeři jsou jenom muži? Existují i luxmaxerky jako ženy?
7: Tím, jak se to rozšířilo na sociální sítě, tak teďkon už to jako používají hodně i v kontextu péče jako o vzhled nebo sebezdokonalování v kontextu žen, i když to teda jako původně vychází tady z té sféry, ale teďkon už se to dostává do toho mainstreamu, kdy vlastně jde zase jako o ten biohacking a o to vypadat co nejlíp. Face maxing, body maxing, hair maxing and hygiene plus oral care maxing. Takže to tady taky jako bylo vždycky. A už jen to už jako tuplem není žádná novinka, že by používali jako skincare a nějaký tejpy na noc, aby neměli vrásky a tak dál. Luxmaxing equals glow up, but on steroids. To si myslím, že vlastně měli poměrně snadný ti luxmaxeři, že opravdu měli jako kde brát a kde se inspirovat, protože ten ženský beauty průmysl je tedy jako opravdu rozvinutý. Think of it as the cheat code to becoming
8: the hot version of yourself. Ale to se bavíte o tom, nebo mluvíte o tom softmaxingu, že?
7: To je o tom softmaxingu,
8: pořád je ten hard.
7: Ale o tom hardmaxingu, tak tam zase třeba existují subkultury, jako třeba jsou Bimbo Barbie.
8: Jasně, což plastické operace a tohle.
7: Přesně
8: vlastně
7: tak, kde vlastně oni zase se snaží být extrémně femininní. Takže oni si třeba odoperují žebra, aby měli lepší poměr pasu a boku, mají všechny ty operace jako obličeje, prodloužený vlasy a tak dál, botoxy, jo, a podobně. Jo.
8: Nicméně luxmaxing jako takový je teda dominantně mužská záležitost a cílí teda hlavně na mladé muže, asi chápu to správně. Jako no. Přes ty sociální sítě se ta videa těch luxmaxerů mají dostat zejména 15-letým, 20-letým
7: no, klukům. Klidně i mnohem mladším.
8: Ještě
7: klidně
8: mladším,
7: i už právě jako během puberty se k tomu jako kluci dostávají, což mi přijde jako úplně strašný, protože oni v tu chvíli ještě jako nemají hotový ten vývin a oni jim tam radí třeba brát různý hormony a tak dál.
8: Jo, to se netýká jenom změn zevnějšku, ale že i berete nějaké růstové
7: ono
8: hormony.
7: To spolu, nebo... No a klidně jako i růstové, podle toho, k čemu se zase jako kdo dostane, ale i zevnějšku, jakože třeba testosteron, což pak může vést jako ke sterilitě mimochodem, jo, jakože tady to by asi jako bylo fajn, kdyby jako ty lidi věděli. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy berou ty hormony, tak potom na to reaguje jejich vlastní produkce, takže oni třeba můžou přestat produkovat testosteron a dokonce života můžou jít na těch suplementech. A různé peptidy, prostě jako mají vlastně zatím hrozně moc různých takovýchhle strategií, jak docílit toho vzhledu. A ono to taky třeba právě tady ta skupina těch hodně mladých kluků je vlastně pro ně fajn, protože oni tím, jak dospívají, tak oni přirozeně jsou jako víc maskulinní a tak a tím získávají pocit, že to funguje. Ale ono by se to jako dělo i bez tady těch jako věcí. A nemělo by to pak jako ty různý následky, jaký to na ně má, nejenom po té fyzické stránce, ale potom i po té psychické.
8: No právě, protože nemůže tenhle ten trend, nebo to, co vidí na tom mobilu, když swipují na TikToku a Instagramu a tak dále, nemůže to vést k nějaké jako dysmorfické poruše potom? Těm představám o vlastním těle, které jsou úplně jako odlišné od reality, že jsou nedokonalí.
7: Ono to zcela nesporně může zvyšovat tu nespokojenost s vlastním tělem. Ono to sice zní, že to je něco, jako, co není moc důležité, ale ono to hodně silně koroluje třeba potom s well-beingem, s tím, jak se cítíme, s naším sebevědomím. Jo, a tady to jsou třeba věci, které třeba právě v tom seznamování pak hraje jako velikánskou roli, ale o tom už teda jako nikdo nemluví. A co se týče té dysmorfické poruchy, tak to jo, to s tím jako může souviset taky. Ono je samozřejmě jako otázka potom té kauzality, jo, jako jestli ty lidi, kteří mají dysmorfickou poruchu, tak spíš se tady k tomu jako přikloní, anebo jestli to jako způsobuje, protože je tam poměrně jako vysoká dědivá komponenta u té dysmorfické poruchy, takže ty lidi jako můžou mít nějakou predispozici a tohle to určitě může být třeba jako jeden ze spouštěcích faktorů. Jo, takže co mě na tom třeba ještě jako hodně rozrušuje, tak je to, že propagátoři, kteří takhle jako radí už klidně jako i těm za mě jako malým dětem, prostě lidem v pubertě, tak oni na to mají postavený obrovský biznes. Takže to je to, co mě na tom jako opravdu jako hodně
8: jako marketingový, hodně nebo prodávají třeba i ty
7: oni
8: suplementy.
7: Oni prodávají
8: jo?
7: Za prvý různé suplementy, za druhé různé semináře, tutoriály. Jo,
8: je to komunitní až možná?
7: Jo. A oni pak mají samozřejmě i jako různý online fora a tak, kde se hodnotí. Ono teda ještě, jak jsem mluvila o těch aplikacích, tak ono tady to existuje i přesně na vzhled, kde se vyfotíte a pak si landmarkujete obličej, když se dá takhle jako body na jednotlivé jako části těla a ono vám to úplně přesně jako spočítá, kde se odchylujete od těch ideálů a co byste jako měli dělat a tak dál, takže jo, tam je to jako, zatím je tvrdá matematika.
8: Vy jste ale říkala, že ty trendy přicházejí a odcházejí, že se to prostě v průběhu historie několikrát měnilo, tak není luxmaxing jenom pomíjivý trend, něco, co za pár let, že se na to třeba ani nevzpomeneme, nebo bychom se k tomu měli nějak jako celospolečensky postavit?
7: No, luxmaxing, když to vezmeme jako nějakou snahu o zlepšení toho svého vzhledu a tak, tak to vlastně není nic jako nového. A jinak ta terminologie, tak to jako zmizí časem, že to je úplně jasný, ale uvidíme, jak to prostě bude dál ve smyslu, že proč to vlastně jako ty mladý kluky nebo mladý muže, proč je to tak oslovuje, jo? To si myslím, že je klíčová otázka. Protože my tady máme třeba to, že ti muži zažívají obrovskou osamělost. A vlastně je to právě jako stigmatizovaný na to, aby o tom mluvili. Potom mají samozřejmě všechny ty problémy třeba se seznamováním, můžou to být ročníky, které vlastně jako během covidu, během těch izolací, byly v těch citlivých obdobích, kdy právě měly třeba jako navazovat ty jako různé kontakty a tak dál. A pro ně se tady to jeví jako nějaká jako dobrá cesta a východisko. A to si myslím, že je přesně ten moment, na který my bychom se měli zaměřit a vlastně řešit ty příčiny, proč to tak je. To, že se nějakých pár lidí jako bije kladivem do hlavy, jako OK, to tady vždycky byly takovýhle lidi a vždycky budou, jo? To mi nepřijde jako nějak důležitý, ale co mi přijde zásadní, tak je, že to oslovuje nějaký jako segment mužů a i když ne třeba v té úplně extrémní podobě, tak klidně v té jako menší a ono je to vlastně i vstupní brá rána potom do té manosféry, nebo může být. Jo? A to je asi taky jako věc, před kterou bychom jako raději třeba ty lidi jako ochránili, než je tam jako vrhli tím, že jim jako nerozumíme. A vlastně my jako nenabízíme možnosti, jak se třeba jako realizovat a nějak se jako uplatnit v tom současném světě, který pro ty mladé muže prostě není jednoduchý, protože se mění i ty standardy, mění se jako ty ideály maskulinity, vzory chybí, jo? Jakože vlastně jako to mají strašně těžký a tady to je jako jedno z východisk, který ale pro ně potom může ve finále mít jako strašně negativní dopady.
8: Dobrá. Moc díky, že jste přišla. Jsem za to hrozně moc rád, že jsme se o tomhle mohli bavit tady spolu.
7: Já moc krát děkuji za pozvání.
8: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zuzana Štěrbová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a taky z Národního ústavu duševního zdraví, kterou jsem vyspovídal tady u nás ve studiu na téma Luxmaxing. Je to důležité, ožehavé téma, které létá napříč sociálními sítěmi, třeba jste na něj už sami taky narazili. Máme tu nový týden plný celé řady událostí a my jsme tu od toho, abychom je co nejsrozumitelnější formou dostali k vám, kteří nás posloucháte. Mějte se krásně a díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka doplní zpravodajský souhrn.
1: Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. Izrael nestáhne svoje vojáky z Libanonu, navzdory příměří tam útoky v sobotu zabili 20 lidí. Čeští volejbalisté na závěr Evropské ligy porazili Gruzii, ale semifinále si nezahrají. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí. Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují k jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že návrh přiznává oběma institucím výrazně míň peněz, než mají teď, se obávají také toho, že by se pod politickou kontrolu mohl dostat taky obsah vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
3: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
1: Dnešní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři plánují i doprovodné akce v Praze, na Kavčích horách a na Vinohradech, ale taky v regionech. Izraelští vojáci se nestáhnou z takzvané bezpečnostní zóny v Libanonu, kterou obsadili. Podle izraelského ministra obrany Israela Katze jednotky zůstanou na svých pozicích. Jeho výrok přichází v den, kdy se ve Švýcarsku jedná o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Iránští vyjednavači zdůraznili, že Libanon je součástí memoranda, které prezidenti Iránu a Spojených států podepsali ve středu. Izrael a libanonské teroristické hnutí Hizballáh se v pátek dohodli na příměří. Sobotní izraelské útoky na jihu země ale podle libanonské státní tiskové agentury NNA nepřežilo nejméně 20 lidí. Letošní motocyklová Grand Prix v Brně zaznamenala za všechny tři dny 171 230 návštěv. Informaci zveřejnil promotér šampionátu. Diváků přišlo na Masarykův okruh o 48 000 méně než loni a jedná se tak o jednu z nejnižších návštěvností za poslední roky. Podle Petra Boháče, mluvčího autodromu Brno, který závody pořádá spolu s Autoklubem České republiky, a budou příčiny ještě vyhodnocovat.
4: Už teď víme, že se daleko více zaměříme na rodiny s dětmi, nabídneme jim možnost zvýhodněného vstupného tak, aby pro celé rodiny byla ta návštěva šampionátu ekonomicky reálnější. Budeme s promotérem diskutovat i o tom termínu. Je možné, že spousta návštěvníků a fanoušků má Grand Prix České republiky skutečně spojenou s letními prázdninami.
2: Sport.
1: Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. Navzdory pátému vítězství ze šesti zápasů národní tým nepostoupil do semifinále. Tam budou dosud neporažené reprezentace Dánska, Nizozemska, Finska a Izraele. Fotbalisté Nového Zélandu vyzvali na mistrovství světa Egypt. Pro oba je to druhé utkání ve skupině a více teď řekne Kristián Šveda.
5: Za malou chvíli začne druhý poločas utkání, potom prvním vedou fotbalisté Nového Zélandu nad Egyptem 1-0. Gól dával Sermon. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Další výsledky z mistrovství světa jsou následující: Španělsko, Saudská Arábie 4-0, Belgie, Irán 0-0 a Uruguay, Kapverdy 2-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 u Kroměříže nehoda a u sjezdu na Rousínov překážka. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž čerstvá nehoda. Na kilometru 254 se srazilo několik aut, je tam převrácený kamion, který zasahuje i do protisměru.
7: Je tam osobní vozidlo, dvě dodávky a kamion, který leží na boku a kabina zasahuje do protisměru. Ještě tam nebyla ani policie, teď to tam asi někdo, nějaký účastník, tam je nějaký doprovodný vozidlo.
6: A podle kamer na místě už policie je a vypadá to, že dálnice u nehody na kilometru 254 směr Brno teď stojí. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Rousínov pneumatika na vozovce Exit 216 v odbočovacím pruhu. A na D6 u Chebu mlha, špatnou viditelnost hlásí náš zpravodaj i na trase Cheb až.
8: Někde je opravdu místy maximálně 50 metrů viditelnost. Za Chebem se to střídá, někde je OK a někde to je taky, že musím jet 60, protože nevím kam jedu.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy bouřky a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Cerda.
0: Probouzíte se do brzkého pondělního rána stále s nočním Radiožurnálem a právě teď máme 6 minut po čtvrté. Zlínský kraj otestuje venkovské prodejny budoucnosti. Pilotní projekty vzniknou v Rudimově a Vítonicích. Jak mají fungovat takzvané prodejny 24/7, uslyšíte v další reportáži.
2: Noční Radiožurnál a Adam Cerda.

0: Green Day zazněli v nočním radiožurnálu a máme hlášené komplikace ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž. Neprůjezdná. Na kilometru 254 se srazilo několik aut. Je tam převrácený kamion, který navíc zasahuje i do protisměru. Poslední sjezd směr Brno je exit 258 Kroměříž západ. Obě to jde po silnici 47 podél dálnice do Bezměrova a pak exit 253. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokračujeme dalším tématem. Zlínský kraj chce otestovat, jak by mohl v budoucnu fungovat venkovský maloobchod. V Rudimově a Výtonicích proto vzniknou první takzvané prodejny 24/7. Kombinují klasický prodej s obsluhou, samoobslužný režim a moderní technologie. Kraj na oba projekty poskytne dotaci celkem přes 6,5 milionu korun.
3: Tady zrovna byl obchod, tady, a to bylo jako fakt skvělý.
4: Mladá maminka Hana říká, že poslední obchod ve Výtonicích zavřel před 9 lety.
3: A jsem pojízdná, ale spoustu jako starších lidí pojízdní nejsou.
5: Po uzavření obchodku jsme zajistili dvakrát týdně dojíždí pojízdná prodejna, což není zcela úplně komfortní.
4: Popisuje zásobování nezávislá starostka Výtonic Ladislava Hradilíková. Teď se ale situace v obci se 400 obyvateli změní.
5: Tady na této zelené ploše mezi kulturním domem a základní školou vyrůste obchůdek.
4: V obchůdku otevřeném 24 hodin denně 7 dní v týdnu bude v určité hodiny obsluha, aby nové technologie a přístup přes karty neodradili starší obyvatele.
5: Co bude novinkou? Bude instalace například defibrilátoru, úřední elektronické desky, také výdejná zásilek, protože pošta do obce nezajíždí.
4: Doplnila starostka. Maminka Hanka i další kolem jdoucí Stanislava se na novinku těší.
3: Určitě mít tady možnost 24/7 jakéhokoliv obchodu, jak nezaplacení.
6: Samozřejmě jsme nadšení, protože pro nás, co vlastně pracujeme tady v místě bydliště, tak musíme každý nákup dojíždět do města i pro ty ostatní starší lidi, kteří nemají možnost a musí pořád někoho prosit, aby jim dojeli na nákup, že to bude super.
4: Stavba vyjde na téměř 6 milionů korun a Výtonice na ní získali přes 4 miliony korun dotaci od Zlínského kraje.
7: Kraj hlavně hledá cestu, jak naplánovat budoucnost maloobchodu na venkově.
4: Popisuje krajský radní Tomáš Chmela z Hnutí STAN. Moderní systém 24/7 by mohl vyhovovat všem generacím.
7: Jedná se o pilotní projekt, kdy získaná data budeme dále vyhodnocovat a cílem je hledat inspiraci pro celý venkov Zlínského kraje.
4: Ve Výtonicích mají už hotový projekt a non-stop obchůdek by rádi otevřeli už letos na podzim. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Teprve po druhé v historii se proti sobě postavily fotbalové reprezentace Nového Zélandu a Egypta. Přípravné utkání v roce 2024 vyhráli Afričané, teď se ale hraje na mnohem větší scéně na mistrovství světa. Novinky z druhého poločasu má reportér Kristian Šveda.
2: A mám velmi aktuální novinky. Začala 61. minuta zápasu a v 58. tedy před necelými 3 minutami se povedlo Egypťanovi Mostafu Zikovi vyrovnat skóre na 1-1. Nový Zéland vedl od 15. minuty, kdy se prosadil Finn Sermon. Nicméně teď ve druhé půli měli Egypťané velký tlak a právě Mostafa Ziko dokázal hlavou vyrovnat, skórovat, takže nerozhodné skóre platí v 61. minutě. Teď souboj na útočné polovině Nového Zélandu po takové srážce zůstává ležet na hrací ploše Boxall. Nicméně hlavní sudí faul nepíská, k velké nevoli Boxalla a hraje se dál. A Egypťané rozehrávají ze své poloviny, dávají balon na levou stranu hřiště a snaží se založit útočnou akci, nicméně ta je zbržděna. A tak přihrávka do zadních řad, tentokrát centruje Ibrahim. Přihrávka a tohle už faul bude. Tentokrát se provinil McCowett, takže to podstatné platí stále. 1-1 je skóre mezi Novým Zélandem a Egyptem na fotbalovém mistrovství světa ve skupině G, kde jsme zatím viděli jen samé remízy. No a zdá se, že to k další remíze začíná zpět i v tomto utkání. Takže Sermon úspěšným střelcem na straně Nového Zélandu, Ziko na straně Egypta. 62. minuta, 1-1. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Oh, Father, tell me.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Je půl páté. Krátké zprávy připravil Martin Matějka.
1: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho jednání dosáhla významného pokroku. Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. A podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazků aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila. Přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Dlouhá cesta je ale pro řidiče náročná. Podle Tomáše Neřolda z Besipu by měli na cestu vyrazit odpočatí a naplánovat si na trase zastávky. Důležité je taky mít sebou v autě dostatek jídla a vody. A kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espirella. A podle agentury Reuters to ukazují téměř úplné výsledky hlasování. Espirella podle nich získal 49,7% hlasů. Porazil tak levicového Ivána Cepedu. Volební kampani dominovaly bezpečnostní otázky. De la Espirella navrhoval tvrdé zásahy proti kriminalitě, ke kterým má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Senátor Cepeda naopak usiloval o navázání dialogu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Španělska berou ve druhém utkání na mistrovství světa první vítězství. Nad Saúdskou Arábií vyhráli úřadující evropští šampioni 4-0. Belgie naopak remizovala 0-0 s Íránem a Uruguay hrála s Kapverdami 2-2. Poslední duel nočního programu mezi Novým Zélandem a Egyptem vidí Kristián Švéda.
3: 72. minuta zápasu a Nový Zéland už prohrává s Egyptem. Egypťané otočili skóre a teď vedou 2-1. Tu zatím vítěznou branku dal Mohamed Salah. Kristián Švéda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále zavřená D1 u Kroměříže a omezení na D7 u Loun. Dálnice D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž neprůjezdná. Na kilometru 254 se srazilo několik aut, je tam převrácený kamion, zasahuje i do levého pruhu v protisměru. Policie už provoz na Brno odklání na exitu 258 Kroměříž západ. Obě se to dá podél dálnice po silnici 47 do Bezměrova, pak exit 253 Kojetín.
5: Bude to nakupo, kamion leží přes levý pruh a z vodidla do protějšího pruhu a je tam nabouraná dodávka.
4: Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za Louny hlásil náš zpravodaj odstavené auto. U nové odpočívky Smolnice na 42. kilometru.
5: Cestou sedulých 500 metrů je odstavený auto na blikačkách. Má tam za sebou trojúhelník asi nějaký 10.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme ráno a večer i jasno a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
6: Na šumavské Kvildě začala oprava kostela, který poškodil čas a také i horské počasí. Na renovaci se skládají tamní obyvatelé, hosté, podnikatelé i chaloupáři. O sbírce vám za chvíli řekneme víc v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dexter's Bridge. Fellas,

0: Pink Floyd zazněli v nočním radiožurnálu a teď zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Humpolcem hlásíte velké kusy pneumatiky. 98. kilometr.
3: Jeden velký kus leží na dělící čáře mezi pravým a levým pruhem. O 50 metrů dál další velký kus leží v pravom pruhu.
2: A připomínáme neprůjezdnou D1 z Ostravy do Brna. Zásjezdy na Kroměříž na kilometru 254 leží kamion na boku. Havarovala tam taky dodávka. Bude to nadlouho. Sjíždí se na exitu 258. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po mimořádné zelené vlně pokračujeme dalším tématem. Stálí obyvatelé, chalupáři i návštěvníci Šumavy se skládají na opravu kostela svatého Štěpána v Kvildě na Prachaticku. Práce teď začaly u vstupního portálu a dveří, které dlouhodobě poškozovala voda a počasí. Kostel je jednou z dominant obce a zároveň je nejvýš položenou stavbou svého druhu v Česku.
4: Milan Koller tady teď u kostela vyřezává něco z takového tvrdého polystyrénu.
5: Je to vlastně šablona, která se musí udělat na čele kostela.
4: Na vrcholu toho portálu je takový ornament, který vy musíte zrestaurovat. Tak.
5: Muselo se to oklepat až na cihlu. Také to nejvíc nejhorší máme tak nějak za sebou.
4: S Radkem Térem, nezávislým starostou Kvildy, pozorujeme pracovníky, jak nahazují portál kostela.
6: V současné době probíhá tady oprava vstupního portálu kostela, včetně obou vstupních dveří a jejich nadsvětlíků. V dalším stupni pak by tady mělo dojít k odvětrání střešního pláště. No a pak v dalším kroku by mělo proběhnout odvodnění, odrenážování celé stavby.
4: Tím by se vám mělo podařit dostat pod kontrolu tu vlhkost, která kostel trápí.
6: Pak by teda mohlo dojít k obnově těch vnitřních výmaleb.
4: Na tu rekonstrukci se složili lidé.
6: Jak místní podnikatelé, tak i návštěvníci, hosté Kvildy. V současné době se nám podařilo vybrat asi 650 tisíc už a budeme pokračovat teda ve sbírce na ty další etapy, které ještě nemáme finančně vyčísleny, kolik budou stát.
4: Lidi můžou přispět třeba tak, že si naskenují QR kód, který je vyvěšený na jedné straně kostela. Vy ale tady pořádáte i různé benefiční koncerty.
6: Je to tak, máme také webové stránky www.kostelkilda.cz, kde vlastně jsou veškeré informace.
4: Majitelem kostela je římskokatolická farnost Vimperk. Iniciativu lidí už dřív ocenil například tamní farář Jaromír Stehlík. Z Kvildy Kristýna Baršíny, Radiožur.

0: Nirvana zazněla v nočním vysílání Radiožurnálu. Už za 9 minut to bude 5. hodina a s ní ranní Radiožurnál s moderátorem Petrem Králem. Ovšem, než nastane střídání, pojďme ještě na mundial.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Na světovém šampionátu ve fotbale není nouze o překvapení. O další se postarali reprezentanti Cap Verde, kteří po remíze se Španělskem tentokrát hráli vyrovnané utkání i s Uruguayí. Konkrétně utkání skončilo 2-2. Co zajímavého se děje v zápase Egypt-Nový Zéland, zjistíme nyní od Kristiana Švedy.
2: Nový Zéland prohrává s Egyptem 1-3, byť teď centr do pokutového území. Novozélanděné jsou v tlaku a snaží se ještě zvrátit tento stav. Mají na to zhruba 5 minut, běží totiž druhá nastavená ze 7 celkově avizovaných nastavených minut ve druhém poločase. Další centr do pokutového území, srážka brankáře s útočícím hráčem, píská se útočný faul, brankář Shobir. Brankář Egypta zůstává na trávníku a je to tedy vyhodnocené jako faul, to znamená Abdelmadjid si bude muset postavit balon a rozehrát, uvidíme, jak dlouho bude ležet brankář Egypta na trávníku. Rychle tedy můžu v přerušené hře shrnout to nejpodstatnější. Nový Zéland šel do vedení v 15. minutě, kdy se prosadil Sermon, nicméně po změně stran po přestávce se podařilo Egypťanům prosadit hned třikrát. Zico, Salah a Trezeguet, to jsou střelci, kteří se postarali o to, že Egypt tedy vede nad Novým Zélandem 3-1 a zdá se, že ve skupině G tedy uvidíme první zisk 3 bodů, protože zatím předchozí 3 utkání. Skončila ještě teď breaková situace pro Egypt, zakončení, které skončí gólem, ne! Nakonec brankář se vrhl do té střely. Takže byť měli Egypťané ještě šanci na to zvýšit na 4-1, tak z toho branka není. Běží třetí nastavená, minuta z celkových 7 ve druhém poločase, Nový Zéland, Egypt 1-3. Kristián Švera, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: I'm waiting up, saving all my precious time. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Radiožurnál 5 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Vláda dnes bude rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Island po dvouleté pauze obnovil lov velryb. Tenistky Bousková a Nosková vyhrály přípravné turnaje před Wimbledonem. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se nezúčastní dnešního jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo pojede na červencový summit NATO do Ankary. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
3: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
1: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Island minulý týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí, a to po dvouleté pauze. Informovala o tom agentura AFP. Země v roce 2024 a 2025 lov těchto kytovců pozastavila mimo jiné kvůli slabé poptávce.
4: Vyplutí lodi z hlavního města Reykjavíku se v pátek snažil zabránit protestující, který se připoutal ke stěžni. Z plavidla ale večer slezl a policisté ho odvedli. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory kritice velryby stále loví. Mezinárodní velrybářská komise komerční lov těchto mořských savců nicméně zakázala už v roce 1986 v reakci na prudký pokles populace. Vláda na Islandu má podle AFP na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb v zemi úplně zakázal. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
1: Maďarský premiér Péter Maďar na sociální sítě oznámil pondělní mimořádné zasedání vlády. Následně se pak setká s poslanci své strany TISA. Podle serveru Daily News Hungary by jednání mohlo souviset se snahou premiéra odvolat prezidenta Tamáše Šujoka a další činitele dosazené za minulých vlád Viktora Orbána. Server poznamenal, že tyto vnitropolitické kroky budou předcházet důležitému regionálnímu summitu. V úterý Maďarsko v historickém paláci v Gedale přivítá premiéry ze zemí Vyšegrádské skupiny. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS-kami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí zpráv bývá také odkaz na web, který slouží k provedení platby. Tento odkaz ale vede na falešné stránky. Cílem je vylákat osobní a platební údaje, říká krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
5: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
1: Sport. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Bousková uspěla v Nottinghamu, Nosková v Berlíně. Hlavní soutěž Wimbledonu začne za týden a na něm si vracející se Američanka Serena Williamsová zahraje ke čtyřhře i dvouhru. Vítězka 23 grandslamových titulů obdržela od organizátorů divokou kartu, jak pořadatelé Wimbledonu oznámili na sociálních sítích. A fotbalisté Nového Zélandu dohráli na mistrovství světa utkání s Egyptem. Výsledek zná Kristian Šveda.
6: Fotbalisté Nového Zélandu podlehli Egypťanům 1-3, i přestože vedli, v prvním poločase se prosadil Sermon, nicméně Egypťané otočili skóre díky brankám Zika, Salaha a Trezegueta. Kristian Šveda, Radiožurnál.
1: A další výsledky z fotbalového mistrovství světa: Španělsko, Saudská Arábie 4-0, Belgie, Irán 0-0 a Uruguay, Kapverdy 2-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Kroměříže a neprůjezdná silnice na Znojemsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Humpolcem na kilometru 98 policie před chvílí odklidila z pruhů kusy pneumatiky. D1 z Ostravy do Brna je za sjezdy na Kroměříž neprůjezdná. Na kilometru 254 se srazilo několik aut, je tam převrácený kamion, který zasahuje i do levého pruhu v protisměru, a dvě havarované dodávky. Uzavírka by měla trvat několik hodin, policie proto pustila kolonu před nehodou. Sjíždí se na exitu 258, oběd to jde po silnici 47 přes Bezměrov, pak exit 253 Kojetín. A na Znojemsku je neprůjezdná trasa Tasovice na Čeratice. V úseku zasahují záchranáři u převráceného nákladního auta. Možné objízdné trasy vedou přes Znojmo nebo Strachotice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno až oblačno, teď ráno a večer i jasno. Postupně bude oblačnosti až zataženo přibývat. Místy se objeví přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. A po nich začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: 22. červen, den, kdy začala ohlášená jednodenní výstražná stávka v České televizi a v Českém rozhlase, což se projeví i v našem vysílání, ale nedotkne se to ranního informačního servisu, který jsme vám z podstaty toho, kdo jsme, připravili i dnes. Dobré ráno.

0: David Kule, Scholar Bandem, hraní radiožurnál. Začneme ho na náměstí v krásné Lípě na Děčínsku. Tam mají totiž novou houpačku. A ne leda jako. Kdo ji vyzkouší, tak zjistí, že vypráví příběhy 6 dětí z dětského domova. Jde o součást projektu Audio Houpačka, kroční kampaně, která je zaměřená právě na život dětí v náhradní péči.
1: Dom znamená střecha nad hlavou a rodina a zábava.
2: Jedním z hlasů na nahrávce je i 23-letá Dominika.
3: Půjdu nejspíš na vysokou v Ústí nad Labem na speciální pedagogiku, protože bych jednou chtěla být vychovatelkou v dětském domově.
2: Dominika žije v dětském domově v Krásné Lípě už od svých 9 let.
3: Motivaci mi dali vlastně i tety, který tady byly, protože se o mě strašně hezky starali a já jsem vlastně chtěla to předat dál těm dalším dětem, který prostě přijdou za pár let a budem špatně z toho, že museli někde takhle skončit, ale vlastně to tak špatný není.
2: Podobných příběhů mohou návštěvníci slyšet celkem 6. Vznik audiohoupačky mi přiblížila ředitelka dětského domova Sofie Wernerová.
4: Děti jsou šťastný v lůně matky a vzpomínají na to celý život a vzpomínají na to právě, když se houpou. My víme, že to je vlastně nejvíc uklidňující pohyb vůbec. Tam byl svět ještě v pořádku, tam se moc dobře cítili. Takže vlastně to houpání je taková asociace na vzpomínku na bezpečné místo, na bezpečný prostor.
2: Na realizaci houpačky se podílel i ústecký umělec Richard Loskot.
5: V momentě, když si člověk sedne na tu houpák a párkrát se zhoupne, tak rozmluví tedy nahrávky dětí, které říkají spíš věci, které jsou možná naprosto všední, ale které jsou dojemné a které mají promluvat hlasem, který má říct, že jsou to jedni z nás.
2: Houpačka bude na náměstí v Krásné Lípě do konce září. Následně by měla putovat do dalších dětských domovů v Ústeckém kraji. Kateřina Kučerová, Radiožurnál.

0: 5 hodin 15 minut. Irán a Spojené státy se zřejmě dohodli na harmonogramu k dosažení konečné mírové dohody. Podle zprostředkovatelů, tedy Kataru a Pákistánu, je teď lhůta 60 dnů na vyjednávání. Debaty mají ve Švýcarsku pokračovat do konce týdna, my se také tomu dnes po ránu budeme věnovat. Lanovky Imperial a Diana v Karlových Varech jsou ode dneška mimo provoz. Dopravní podnik je na 2 dny zavřel kvůli pravidelné údržbě. Experti zkontrolují stroje a také otestují brzdy.
1: Na D1 překážka v Brně a uzavřeno za Kroměříží. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Vyškov a Ostravu dejte pozor, v Brně na konci zúžení za připojením z D2 na kilometru 198 překážka u středových svodidel.
2: Tam leží vlevo úplně u těch betonových hradidel, tak tam leží krumpáč.
1: A dálnice D1 z Ostravy do Brna za exitem Kroměříž západ zablokovaná na kilometru 255 havárie dvou dodávek a nákladního vozidla. To se převrátilo odklon provozu na exitu 254. Jede se po silnici 47 za Bezměrovem zpátky na dálnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes nás čekají stále místy tropické teploty, připravit se musíme také na další silné bouřky. Bude převážně polojasno až oblačno, jen ráno a večer lokálně jasné nebe. Během dne se může obloha zatahovat a mraky sebou přinesou dešťové přehánky a také bouřky, ve kterých bude zesilovat vítr, vyskytnout se mohou přívalové srážky a také kroupy. Teploty se budou držet mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy může být až 33 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách na měříte kolem 23 a foukat k tomu bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 5 hodin 20 minut, k tomu jste s námi i dnes v pondělí. My teď míříme do kosmu, ve vesmíru se totiž děje lecos a vesmírné děje věci umí dokonce i poslouchat. Kdybyste ke kosmické sondě připojili sluchátka, tak byste třeba slyšeli plazma v okolí. V kosmickém prostoru se sice zvuk nešíří, za to jsou tam různé vlny, které se na zvuk dají snadno převést a dobře se poslouchají. Pro představu zní to nějak takhle.
1: Chorus trošku připodobní k štěbetání ptáků. Signály, které vznikají většinou na hraně takzvaných Van Allenových radiačních pásů.
2: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
1: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru se nesíří zvuk, tak jak ho můžeme slyšet. Nicméně pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, tak jak plazma, různě kolotá, a my je, když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
2: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba krok navíc.
1: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
2: Co jsou třeba ty hvizdy?
1: Hvizdy se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách.
2: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem. A takto nad zemskými magnetickými póly.
1: Aurorální sykot v oblasti, kde vstupují částice do zemské atmosféry, které dají vzniknout polárním zářím.
2: Šum a sykot je měřitelný nepřetržitě, ale třeba při slunečních erupcích se různě mění. Jednotlivé zvuky z vesmíru mají své přesné názvy, které vědci stanovili už před desítkami let.
1: Ty první kosmické měření probíhaly analogově, tak se to dalo poslechnout. Vědci, když to slyšeli, tak samozřejmě připodobnili to, takže tomu dali takhle názvy, které se ale používají v té vědecké komunitě stále.
2: Poslouchatelné záznamy vědci pořizují i u jiných planet. Sluneční soustavou právě putuje sonda JUICE, vybavená přístrojem z Ústavu fyziky atmosféry, který má na starosti Ondřej Santolík.
3: Magnetické i elektrické antény tam máme a tyto vlny s téměř jistotou, pokud nám všechno bude fungovat na té sondě, naměříme. Byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
2: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Máme ranní radiožurnál, dnes se mimo jiné o českém zázraku a úspěchu na MotoGP. Filip Salač v Moto2, probereme to ještě dnes v našem vysílání. No a s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem se podíváme na aktuální kritickou situaci na Krymu, která se týká nedostatku nejenom pohonných hmot. Dobré ráno.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. A posloucháte zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o svou nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i regionech. Ve Vatikánu dnes začíná nové soudní řízení v kauze, která se týká zpronevěry při správě majetku katolické církve. Původní rozsudek poslal v roce 2023 italského kardinála Angela Becciua na 5,5 roku do vězení. Hlavní část vyšetřování se zaměřila na nevýhodný nákup luxusní nemovitosti v Londýně v přepočtu za 8,5 miliardy korun. Vatikán ji nakonec prodal s velkou ztrátou. Odvolávací soud ale verdikt v letošním březnu kvůli procesním pochybením zrušil. A v pražských Čakovicích dnes zahájí promítací sezónu Kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů, například českou komedii Pět švestek nebo rodinný animovaný film Zlouni 2. Promítání bude vždy od pondělí do čtvrtka ve večerních hodinách a vstup je zdarma.
2: Sport.
3: Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 za Kroměříží a nehoda taky v Ústí v Přístavní. Dálnice D1 z Ostravy na Brno je za Kroměříží uzavřená na kilometru 255. Po srážce se dvěma dodávkami se tam převrátilo nákladní auto. Odklon provozu na exitu 258 Kroměříž západ. Předtím už se dojíždí do kolony na 10 minut na 259. kilometru. Objížďka pak silnicí 47 a za Bezměrovem zpátky na dálnici. A na D1 v opačném směru z Brna na Ostravu je za sjezdem na Kujetín v místě zmíněné nehody na kilometru 255 provoz stažený do pravého pruhu, tam zatím bez kolony. A v Ústí nad Labem v Přístavní směrem z Neštěmic do centra nehoda těsně před předmostím srazila se dvě osobní auta, už se tvoří kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na Českém je aktuálně jasno až polojasno, jen na severovýchodě, konkrétně v Moravskoslezském kraji, až oblačno. Ojediněle se vyskytují přehánky. Teploty se v noci i po ránu drží vysoko, většinou mezi 15 a 20 stupni. Nejtepleji plošně je v Jihomoravském kraji, kde se teploty pohybují mezi 18 a 21 stupni. Takže na jižní Moravě jste na mnoha místech zažili tropickou noc. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, teď po ránu a pak zase večer může být výjimečně i úplně jasná obloha. Během dne ale bude nad naším územím oblačnosti přibývat a místy zatažené nebe doprovodí dešťové přehánky anebo bouřky. Můžou být i silné, s nárazy větru, přívaly deště, místy naprší až 30 mm vody a také se musíme připravit na krupobytí. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni, ještě o 2 stupně tepleji až 33 bude na jižní Moravě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Hálová s počasím a za chvíli ještě jedna událost, která s počasím souvisí. Ve středu si totiž připomeneme 5 let od chvíle, kdy Břeclavsko a Hronínsko zasáhlo silné tornádo. A my se za chvíli podíváme do postižených obcí, jak vypadají dnes.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 38 už to bude 5 let, co jsme vás na Radiožurnálu informovali o přírodním živlu, který strhával střechy, vyvracel stromy a zničil stovky domů. Většina stop po tornádu, které 24. června 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a Hroninsku, mizí. Dnes v místech katastrofy už mají dávno nové fasády a opravené ulice. Třeba v Moravské Vsi i v Hruškách zbývají dokončit už poslední projekty.
1: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
2: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny před 5 lety strhlo tornádo.
1: Podklad je betonový, tak aby se na něm dalo tancovat. No a samozřejmě to zastřešení je z masivního dřeva, kde ještě dojde nějaký folklorní reliéf pro ty naše folklorní potřeby. Tady máme nějaké zařízení jako díra na máju.
2: Jako poslední zbývá opravit náměstí. Začít se má letos v létě. Dělníci tam opraví chodníky, vybudují trávníky se záhony a zasadí 80 stromů. Právě návrat zeleně je jedním ze základních prvků obnovy. Nejenže nové stromy mají nahradit ty, které vyvrátilo tornádo, ale mají pomoct podobným živelným katastrofám předcházet.
3: Je tady větrno, více se otepluje to území, protože ty hrušky jsou v rovinatém terénu, nejsou ochráněni žádným lesem.
2: Doplňuje lidovecká starostka vedlejších Hrušek Jana Filipovičová. Tam už se po tornádu podařilo opravit všechny obecní budovy. Navíc přibyl v centru obce nový lesopark s rybníkem. A stromy mají v nadcházejících letech přibýt i v okolí Hrušek, říká Jana Filipovičová.
3: Připravujeme výsadbu větrolamů tak, aby to naše území ochránilo před nějakou budoucí další přírodní katastrofou. Konkrétně můžu mluvit o výsadbě několika desítek větrolamů.
2: Tornádo zasáhlo Jižní Moravu před 5 lety 24. června večer. Dalšími nejvíce zasaženými obcemi byly Lužice, Mikulčice a část města Hodonín. Z Podluží Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Tady je radiožurnál ve 6:15. Pozor si teď ráno dávejte, samozřejmě na všech silnicích a dálnicích, ale speciálně upozorňujeme na úsek dálnice D1, konkrétně mezi Kojetínem a Kroměříží. Dopravu tam totiž zastavila nehoda, oba jízdní pruhy ve směru na Brno blokuje převrácený kamion. Děkujeme našim dopravním zpravodajům za upřesnění, naše zelená vlna se přihlásí už za okamžik. Krajský soud v Olomouci dopoledne vynese rozsudek v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalobě čelí celkem 18 lidí, včetně dvou firem. Obžalovaní svoji vinu odmítají.
3: Uzavřená D1 u Kroměříže a nehoda v Ústí v přístavní. D1 z Ostravy směrem na Brno je na kilometru 254,5 neprůjezdná po havárii dvou dodávek a nákladního vozu, ten se převrátil přes vodidla. Za exitem Kroměříž východ se dojíždí do kolony na kilometru 259,5, je to už na 10 až 15 minut k odklonu s jezdem 258 Kroměříž západ. Na silnici 47 jste se potom za Bezměrovem vrací zpátky na dálnici. Na D1 opačně z Brna na Ostravu za sjezdem na Kojetín je po té nehodě na kilometru 254,5 průjezdná. Jenom pravý pruh, tam je to bez kolony. A v Ústí v přístavní s neštěmi do centra po nehodě před přístavní kolona od Mariánského mostu na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Vedra nepoleví ani v tomto týdnu. První tropický den jsme zažili minulý čtvrtek. Od té doby se u nás v počasí stále opakuje podobný scénář. Ráno a večer místy jasno, přes den přibývání oblačnosti, ze které občas sprchne, a také se tvoří bouřky, které jsou místy i velmi silné. Dnes například takové bouřky hrozí na jihozápadě a na jihovýchodě našeho území. A teploty jsou a stále budou kolem 30. Je potřeba dodržovat pitný režim, pobývat ve stínu nebo se alespoň zakrývat světlým oblečením z přírodních materiálů a pokud je to možné, vynechat náročné aktivity. Podobné náročné počasí nás čeká v celém tomto týdnu. Buďte na sebe opatrní a krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál 10 minut před 6 hodinou. Ještě jednou připomínáme dálnice D1 mezi Květínem a Kroměříží momentálně zastavila provoz kvůli nehodě, tak s tím počítejte. Zelená vlna.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Sledujeme, fandíme, také přenášíme a komentujeme, tak též tomu bude i dnes ve vysílání ranního Radiožurnálu. Tudíž už víte třeba to, že fotbalisté Španělska vyhráli 4-0 nad Saúdskou Arábií a připsali si vůbec první výhru na mistrovství světa. A nejenom to, česká fotbalová reprezentace, tak ta se na své základně v Dallasu teď intenzivně chystá na závěrečné utkání ve skupině na světovém šampionátu. Bude třetí v pořadí, no co k tomu dodat? Pokud chtějí Češi postoupit dál, tak musí ve čtvrtek Mexiko ideálně porazit. A to na jejich legendárním aztéckém stadionu přímo v Mexico City pro 87,5 tisíce lidí.
2: Cielito Lindo, nejslavnější mexická lidová píseň, která se proslavila hlavně díky nakažlivému refrénu. Ay, ay, ay, canta y no llores. V překladu zpívej a neplač.
3: Čeká nás peklo, bych řekl, ale já myslím, že si to všichni užijeme, protože ta atmosféra bude skvělá a myslím si, že, jak jste říkal, už to asi nikdy nezažijeme hrát s Mexikem u nich na takovýmhle stadionu, takže my se na to těšíme.
2: Řekl za hráčskou šatnu obránce národního týmu Tomáš Holeš, který na klubové úrovni obléká dres pražské Slávie, takže domácí zápasy hraje v Edenu. Největší fotbalový stadion v Česku má oproti tomu aztéckému 4x menší kapacitu.
3: Je to obrovský, celkově ty stadiony tady v Americe jsou nádherný, jsou obrovský, takže ty atmosféry si užíváme.
4: Člověk sní o tom, že bude hrát fotbal na takovém stadionu. Obléct si pak dres národního týmu je podle mě něco neuvěřitelného. Zítra to budou jiní a pozítří zase další, ale teď je řada na mě, abych tu byl, vážil si toho a užíval si to.
2: Doplnil Holeše obránce Mexika Edson Alvarez. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Svobodní zednáři sami se označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova, toleranci, mezilidskou vzájemnost a obecně humanistické ideály. U některých lidí ale mívali pověst záhadného bratrstva spřádajícího lstivé plány na uchvácení světa. Co o nich vlastně víme? A je něco, co stále zůstává tajemstvím? Hostem radiožurnálu bude historička Jana Čechurová.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 6 hodin. Se zprávami s Eliškou Zámrockou.
3: Část zaměstnanců úřadu vlády se dnes sejde s ministrem kultury Klempířem. Irán a USA se podle Kataru a Pákistánu dohodli na harmonogramu k dosažení konečné mírové dohody. Tenistky Bousková s Noskovou v přípravě na Wimbledon ovládly turnaje v Nottinghamu a Berlíně. Uzavřená je po nehodě dálnice D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Někteří zaměstnanci úřadu vlády by se dnes měli sejít s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Na schůzce by měla být i vedoucí úřadu vlády Tinda Bárta. Podle zástupce zaměstnanců Strakovy akademie Ondřeje Medala by se dnes mělo mluvit o přesunu agendy národnostních menšin.
4: Cílem té schůzky má být vyvrácení našich obav, dále také vysvětlení smysluplnosti, objasnění deklarovaného zvýšení efektivity a obecně celkových přínosů toho přesunu.
3: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády pod 4 ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend, předem je ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Ti s ní nesouhlasí. Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno se na úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy. A detaily přidá naše zelená vlna. Iniciativa veřejnoprávně na dnešek vyhlásila v Českém rozhlase a České televizi jednodenní stávku. Pracovníci médií nesouhlasí se snahami vlády zrušit koncesionářské poplatky a převést financování pod státní rozpočet. Kabinet tvrdí, že plní předvolební sliby. Výstražná stávka se projeví ve vysílání rozhlasu, některé pořady budou kratší a ve vysílání se objeví minuty ticha. Podobně stávka ovlivní i programy České televize. Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho jednání dosáhla významného pokroku. Mendelova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělávání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemůžou pravidelně dojíždět za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou, říká vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendelově univerzitě Kateřina Pevná.
5: Obce se mohou obrátit přímo na oddělení vzdělávání seniorů Mendelovy univerzity a společně potom zvolíme jak téma, tak i daný formát. Nejvhodnějším místem je Jihomoravský kraj a kraje přilehlé. Nicméně nebráníme se vlastně spolupráci s nikým.
0: Sport.
2: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a shodně porazily soupeřky ze Spojených států amerických. Bousková v Nottinghamu zdolala Navarovou, Nosková v Berlíně zvítězila nad Pegulovou. Po turnaji mluvila Nosková jen o pozitivech.
6: Krásný týden, já jsem si to strašně užila od začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala. Nikdy člověk vlastně neví, hlavně na právě, co může sám od sobě čekat, od soupeřek a vlastně od všech okolností okolo.
2: Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4-0 a posunuli se do čela skupiny H. Za evropskými šampiony jsou Uruguay a Kapverdy po vzájemné remíze 2-2. Ve skupině G je ve vedení Egypt po výhře 3-1 nad Novým Zélandem. Irán předtím remizoval s Belgií 0-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D1 u Kroměříže a překážka na obchvatu Kolína. Dálnice D1 z Ostravy do Brna je za Kroměříží na kilometru 254,5 po vážné nehodě uzavřená, odklon exitem 258 Kroměříž západ, ale kolona už na víc jak 20 minut je od sjezdu 260 Kroměříž východ. Objížďka potom po silnici 47 za Bezměrovém návrat na dálnici. Na D1 opačně z Brna na Ostravu za sjezdem na Kujetín je po nehodě v protisměru na kilometru 254,5 zabraný levý pruh. Na silnici 38 na příjezdu ke Kolínu směrem z Kutné Hory opatrně za odbočkou na Libenice. Brzdí se tam před porouchanou dodávkou.
8: Obchvat Kolína před prvním sjezdem, porouchaná dodávka v jízdním pruhu, takže už se nám vozí půlkilometrová kolona.
7: V Praze na výpadovce z okruhu k letišti a na Chomutov dejte pozor u odbočky na Horoměřice, leží tam na vozovce upínací popruh. A v Bělohorské do centra před Vypichem u Kauflandu překáží v pravém pruhu nabouraná vozidla.
9: Přímo jak je křižovatka u Kauflandu, tam nákladák zezadu nabral nějaké osoba.
7: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přeháníky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách většinou kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní radiožurnál a taky Petr Král.
2: Dobré ráno, 22. červen, den jednodenní výstražné stávky v Českém rozhlase i v České televizi, ta se nevyhne ani vysílání radiožurnálu. Ranní informační servis, na který jste ale zvyklí, tak ten vás čeká i dnes. Vrátíme se za chvíli do Rokyce na tamní koupaliště a do tamních husových sadů. Večer tato místa zaplnila policisté a záchranáři s vrtulníky, pátrali po parašutistech, kteří museli nouzově přistát kvůli špatnému počasí. 14 z nich dopadlo v pořádku, 4 jsou vážně zranění. Detaily k tomu chystáme za pár minut.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: I o počasí to dnes v ranním Radio Žurnálu bude. To špatné na Rokycansku včera překazilo plány 18 parašutistům. Všichni nakonec museli nouzově přistát. Seskok provedli v tandemu. Sedmi dvojicím se podařilo dopadnout bezpečně. Ostatní ale skončili s vážnými zraněními. Z detaily teď ve studiu Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno, vítej.
1: Dobré ráno. 14 parašutistů přistálo bez problémů, 4 ale kvůli větru dopadli mimo domluvené místo. Policisté a hasiči po nich pátrali v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů. Do zásahu se zapojili i letecké jednotky záchranářů a když se jim povedlo zbylé parašutisty najít, odvezli je do nemocnice. Všichni při přistání utrpěli velmi vážná zranění a podle posledních informací byly večer 3 z nich v kritickém stavu.
0: Tu nehodu teď vyšetřují policisté, už k případu něco řekli?
1: Ano, zatím jen víme, že případ vyšetřují pro podezření z přečinu ublížení na zdraví. Potvrdila to mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová. Na místě havárie s nimi spolupracovali zástupci Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a policie taky vyzývá svědky události, aby se ozvali na linku 158 nebo dorazili na kteroukoliv policejní služebnu.
0: Připomíná Anna Millerová z domácí redakce. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.

0: Radiožurnál je 7:15. Právě dnes má vláda rozhodnout o tom, kdo zastoupí Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazku aliance není ve shodě s vládou a detailněji se k tomu vrátíme určitě po 6:30. Samozběr levandule začal v Krhové na Vsetínsku. Každý si tam může nastříhat vlastní kytici a příspěvkem do kasečky nebo zaplacení pomocí QR kódu navíc podpoří lidi s nemocí motýlých křídel.
1: Nehoda na D5 se u Rudné, uzavřená D1 za Kroměříží. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy u exitu 5 Rudná se dojíždí do kolony. Za ním na 4. kilometru se srazila 2 osobní auta v levém pruhu, zatím to není označené. Dálnice D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží je neprůjezdná na kilometru 254,5 po havárii kamionu a dvou dodávek. Odklon exitem 258 Kroměříž západ, ale kolona už navíc jak 20 minut od sjezdu 260 Kroměříž východ. Řidič jedou přes město, kde provoz houstne, a potom silnicí 47 za Bezměrov, tam zpátky na dálnici. A na D1 opačně z Brna na Ostravu, hned za sjezdem na Kujetín se brzdí zatím bez delší kolony. Je před místem nehody na 254,5 kilometru v protisměru, kamion tam leží přes svodidla, provoz je stažený do pravého pruhu. Další zelená vlna za 15:45.
2: Česko zasáhla doposud nejsilnější vlna veder v tomto roce. Vysoké teploty také doprovází velká vzdušná vlhkost, kvůli které nazýváme současné počasí jako dusné. A čím vyšší je vlhkost, tím hůře se z kůže odpařuje pot. A právě tento mechanismus ochlazuje lidské tělo. Pokud je tedy dusno, náš organismus se jen těžko ochlazuje. Je pro nás tedy samozřejmě nepříjemné, pro oslabené jedince dokonce i nebezpečné. A vysoké teploty a bouřkové počasí nás bude doprovázet i celý tento týden. Dnes se objeví silné bouřky hlavně na jihozápadě a jihovýchodě našeho území. Teploty mohou vyšplhat až ke 33 stupňům. Dávejte na sebe pozor a hezké pondělí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 6.20 s vámi Radiožurnál. Na pražském stadionu Eden začala největší multisportovní akce v Česku. Téměř 3,5 tisíce mladých sportovců a sportovců se představí na olympiádě dětí a mládeže. I u toho budeme s našimi reportéry, stejně jako na světovém šampionátu ve fotbale, ale třeba i na hřišti, na fotbalovém hřišti v obci Dobrána v Lídecko-Místecku. Tam teď totiž řeší opravdu zapeklitý problém. Tamní trávník na hřišti měla totiž zavlažovat voda z vrtů. Ale jak se ukázalo, tak vody je ve vrtech velmi málo. Průzkumy před 5 lety přitom tvrdili pravý opak. Dříve brala obec vodu z jiného zdroje nedaleko hřiště. I tam už ale přestali stačit. Trávník se teď kropí pitnou vodou přímo z vodovodu.
1: Vlastně je to propojeno do budovy k čerpadlu na jednu stranu a na druhou stranu by to mělo pokračovat právě k těm budoucím vrtům, takže máme tady ten první vzorkový vrt, který je vybaven, vystrojen, v něm nějaká voda zatím je, ale bohužel v těch dalších, které pokračovaly v nějaké linii směrem zhruba na východ, tak tam jsme tu vodu nenašli.
2: Říká mi místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU ČSL. V průzkumném vrtu bylo v roce 2021 v hloubce okolo 6 metrů vody dost. Při dokončení dalších 3 vrtů letos na jaře už bylo pod zemí sucho.
1: Bohužel, jak všichni víme, tak byla ta hydrogeologická situace velmi špatná, bylo extrémní sucho.
2: Pokud se voda nenajde jinde, může mít obec problém. Na revitalizaci hřiště totiž dostala dotaci od Národní sportovní agentury.
1: Jestli budeme pouze krácení, nebo nám to bude úplně odejmuto, to nedokážu v tuhle chvíli říct, ale řadově vím, že se to mělo pohybovat něco kolem 2 milionů korun, ta dotace, takže není to málo peněz pro obec naší velikosti.
2: Teď projektanti navrhli náhradní řešení. Tím je jiný vrt, tentokrát hluboký 30 metrů. Právě vrty v menších hloubkách podle hydrogeoložky Moniky Ličbinské z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava více podléhají krátkodobějším výkyvům počasí.
3: Máte sucho, takže vám tady tento mělký kolektor vysychá intenzivně, potom naprší a zase se velmi rychle ty zásoby doplní. Jo, takže to je opravdu, dejme tomu, odezva 1, 2, 3 dny maximálně potom po těch srážkách a zase se ten vodní stav jakoby doplní.
2: Větší jistotu dávají hlubší vrty. I tam je ale třeba počítat se stále častějšími výkyvy. Podzemní voda totiž funguje jako bankovní účet a podle vědkyně už několik let čerpáme na dluh. Z Dobré František Kuča, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice, ale je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 4 kolce jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
6: Radiožurnál Půl sedmé. A začínají zprávy s Eliškou Zábrockou.
7: Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno se na úseku srazil kamion s dodávkou a víc řekne Zelená vlna. Výbuch v katarské průmyslové zóně zradil nejméně 54 lidí, dalších 18 je nezvěstných. Stalo se to poté, co se dělníci pokusili znovu zprovoznit zařízení v energetickém komplexu Ráslafn. Dnes o tom informovala agentura AP. Oblast, kde sídlí společnost Qatar Energy, je největší producent zkapalněného zemního plynu na světě. Během nedávné války na ni útočil Írán a od té doby byla několik týdnů uzavřená. A přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději jezdí do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Dlouhá cesta je ale pro řidiče náročná. Podle BESIPu by měli na cestu vyrazit odpočatí a naplánovat si na trase zastávky. Důležité je taky mít sebou v autě dostatek jídla a vody.
2: Sport.
7: Španělští fotbalisté si poradili na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 4-1 a mají v čele tabulky skupiny H dvoubodový náskok na dvojici Uruguay a Kapverdy. Jejich vzájemný souboj skončil 2-2. Nový Zéland podlehl ve skupině G Egyptu 1-3 a Irán remizoval s Belgií 0-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D1 u Kroměříže, nehoda i na D5 u Rudné. Na dálnici D1 u Kroměříže po vážné nehodě na kilometru 254,5 je ve směru z Brna na Ostravu provoz stažený do pravého pruhu bez kolony, ale směr opačně z Ostravy na Brno je uzavřený. Před odklonem na exitu 258 je kolona už na půl hodiny od sjezdu 260 Kroměříž východ. Fronty pak už vznikají i ve městě. Na D1 z Brna do Prahy za Chodce rady čekejte kolonu z kilometru 27 zhruba na 10 minut do omezení na 25. na Šmejkalce. Na D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí pozor v mlze, dojíždí se do kolony na 8. kilometru, sune se to kolem 10 minut osobní auta k nehodě za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, stále neoznačené.
9: V levém jízdním pruhu je nehoda dvou osobáků.
8: V Praze už počítejte s kolonami mimo jiné na okruhu směrem na letiště od Lochkova k Ořechu, taky východní okruh je plný od D11 k Průmyslové. Fronty se tvoří na dalších obvyklých místech. A na silnici 38 z Čáslavy na Poděbrady před prvním sjezdem na Kolín stojí porouchaná dodávka, kolona přední na 5 minut je kousek za odbočkou na Libenice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Včera odpoledne Česko zasáhly silné bouřky, varoval před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Přívaly deště, kroupy i nárazy větru se objevily na severu Čech, také na Příbramsku a v jižních Čechách. Později se vyskytly bouřky i ve středních Čechách a také na Moravě. A podobné bouřkové počasí nás čeká i dnes. Bude převážně polojasno až oblačno, jen ráno a večer lokálně jasno. Naopak během dne se bude nebe na mnoha místech zatahovat a také se opět budou vyskytovat bouřky, které hlavně na jihozápadě západě a jihovýchodě našeho území budou silné. Doprovázet je budou opět nárazy větru, přívaly deště a také se mohou i dnes objevit kroupy. Teploty budou nejvhodnější k návštěvě koupaliště. Pohybovat se budou mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě bude až 33. A pokud se budete pohybovat na hřebenech našich hor, pak se těšte na docela příjemnou teplotu kolem 23 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. 6.34. Na jednu stranu ostentativní odchod, na stranu druhou údajně pokrok. Tak takhle zní různé popisy jednání mezi Íránem a Spojenými státy americkými ve Švýcarsku. Jednání, tedy, která mají formalizovat mírovou dohodu mezi Washingtonem a Tehránem, začala včera. No a sleduje to všechno Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej.
11: Dobré ráno. Podle mediátorů, což je Katar a Pákistán, to byl slibný úspěch. Ten první den Spojené státy a Iránci vytvořili komunikační linku okolo Hormuzského průlivu a dohodli se na nějakém plánu dalšího postupu. Vše by se mělo stihnout do 60 dnů, to znamená vyjednat, jak bude dál fungovat iránský jaderný program, balistický program, z ukončení iránské podpory Hizbaláhu a naopak izraelských operací v Libanonu a taky z průjezdnění Hormuzského průlivu. Právě ten poslední souvisí s předčasným odchodem iránské delegace, tak o tom tedy informovala iránská média nebo někteří diplomaté, a to kvůli výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten vyhrožoval na sociálních sítích a potom i ve vysílání televize Fox News další eskalací násilí vůči Iránu i samotným vyjednavačům. On doslova řekl, že pokud Irán znovu uzavře Hormuzský průliv, tak Irán přestane existovat a ani vyjednavači se do jejich píp země nedostanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Rádio Žurnál 6:39. Kdo pojede Česko zastupovat na letní summit NATO v Ankaře? Otázka, na kterou bychom už konečně měli po dnešku znát odpověď. Vláda by totiž měla finálně rozhodnout, jestli bude součástí této delegace také prezident republiky Petr Pavel. Víc o tom teď poví Anna Millerová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Kabinet se sejde v 11 dopoledne. Prezident se ale schůzky nezúčastní. Včera řekl, že počká, jak se vláda rozhodne a podle toho zváží další kroky. Už dřív oznámil, že pokud nebude součástí delegace, bude přemýšlet nad kompetenční žalobou, kterou už má prý připravenou. Argumentuje přitom ústavou, podle které má prezident reprezentovat stát navenek. K místu v delegaci ale potřebuje souhlas předsedy vlády.
0: No a co na to tedy říká premiér Andrej Babiš z hnutí ANO?
1: Včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních cestách nijak nebrání a žádný spor proto podle něj neexistuje. Podle Babiše by ale mělo Česko v Ankaře zastupovat vláda, aby mohla obhájit výdaje na obranu. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ní dávat 2% HDP. Proti Pavlově účasti taky dlouhodobě vystupuje třeba ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. A dodám, že summit bude přibližně za 2 týdny, tedy 7. a 8. července. Podle odborníků tak není jasné, jestli by ústavní soudci o případné kompetenční žalobě stihli rozhodnout včas.
0: Bude se tedy po dnešku prezident připravovat na odlet na summit NATO v Ankaře, anebo zváží podání kompetenční žaloby? Odpovědi budou tedy jasné už po dnešku. Anna Millerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: A Radiožurnál 5 minut před 6:45.

0: S vámi Radiožurnál v příští hodině také náš ukrajinský zpravodaj. Řeč bude o tom, že na Krymu chybí nejenom pohonné hmoty, elektřina, ale někde i pitná voda, to kvůli cíleným ukrajinským útokům. A vydáme se také na stadion v Edenu, kde začala olympiáda dětí a mládeže. Nechyběli u toho naši reportéři, jak ještě uslyšíte. Je 6:45. V 8 hodin ráno má začít jednání zaměstnanců úřadu vlády s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Jde o ty pracovníky, jejichž agenda se z úřadu vlády přesouvá právě na ministerstvo kultury. Jedná se například o úsek národnostních menšin a bude u toho samozřejmě také naše reportérka. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy veřejnoprávně to může vést k oslabení nezávislosti médií. Vláda tvrdí, že plní předvolební sliby a svůj program. Opozice chce proti návrhu v parlamentu bojovat.
1: Neprůjezdná D1 u Kroměříže, nehoda i na D5 u Rudné. Dálnice D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží na kilometru 254,5 je po vážné nehodě uzavřená. Odklon na exitu 258, ale kolona předtím už na 40 minut od sjezdu 260 Kroměříž východ. Na D1 opačně z Brna na Ostravu za exitem Kojetín po té nehodě na kilometru 254,5 zabraný levý pruh, tam bez kolony. Na D5 z Plzně do Prahy v mlze kolona za Loděnicí z 9. kilometru na 20 minut k nehodě za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru v levém pruhu. Na pražském okruhu z D1 na letiště se tvoří kolona na 30 minut od sjezdu na Lochkov k nehodě před sjezdem na Ořech na kilometru 18,5 v levém pruhu. A silnice 38 Jihlava Želetava za suchou se srazila 3 auta. Hlásíte, že provoz úplně zastavili, tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Nejvíce přeháněk a bouřek se včera vyskytlo v severozápadní polovině Čech, většinou napršelo kolem 10 mm, v opakovaných bouřkách ale až 40 mm vody. Nejvíce to bylo ve Vrchlabí, tam přibylo v krátké době až 52 mm srážek. A nárazově čekáme přívaly deště v bouřkách i dnes. Objevit by se měly na jihozápadě a jihovýchodě našeho území, místy může napršet až 30 mm. V bouřkách také bude zesilovat vítr, vyskytnou se i kroupy. Nebe bude převážně oblačné. Teď po ránu a večer i jasné, během dne se bude místy úplně zatahovat. Teploty mezi 26 a 31, na jižní Moravě až 33 stupni. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Olympiádu dětí a mládeže, tak tu už včera zahájili poprvé v historii hostí Praha. Na největší multisportovní akci v Česku dorazilo téměř 3,5 tisíce sportovců od 12 do 16 let ze všech krajů. A zahajovacího ceremoniálu byly ty největší dospělé hvězdy.
1: Zlatá medaile z Paříže, čtyřnásobný účastník olympijských her, Josef Dostál!
2: Bylo to krásný samozřejmě, jsem hrdý Pražan a jsem rád, že by se mohl být tím Lekonošem.
3: Říká rychlostní kanoista Josef Dostál. Na pódium pražského stadionu v Edenu vedl před 10 000 fanoušky domácí výpravu z hlavního města.
2: To, že my jako Lekonoši můžeme se ukázat, přijít do kontaktu s těma dětma, že jim může přinést nějaký krásný životní zážitek a namotivovat je to do úspěšného života.
3: Nejen do života, ale i do úspěšné sportovní kariéry. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval během svého proslovu řekl, že na začátku roku tu po trávníku běhali fotbalisté Barcelony a teď tu možná stojí budoucí olympijští vítězové. Ti ale musí ještě trochu vyrůst. A kdo ví, třeba bude někdo z nich za pár let vzpomínat na to, jak v tunelu těsně před nástupem netrpělivě tahal za rukáv kordistu Martina Rubeše.
4: Primárně se ptali, kdy už půjdem, tak na to jsem jim nedokázal odpovědět, ale pokecal jsem si skoro se všema, co jsem mohl, co byly v blízkosti a bylo to paráda. Je super vidět mladý sportovce, kteří to mají ještě všechno před sebou a budou se snažit prostě se vyrovnat špičkám ve svých sportech a já jsem šťastný.
3: Říká bronzový medailista z Paříže a vlajkonoš Karlovarského kraje Martin Rubeš. Olympiáda dětí a mládeže potrvá do čtvrtka a rozprostře se po sportovištích po celé Praze. Z Edenu Štěpán BM Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
4: Jo.
5: Si můžem spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
6: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
7: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu. Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
8: Je 7 hodin. Zprávy pro nás má Eliška Zábrocka.
9: Vláda má dnes určit, kdo pojede do Turecka na summit NATO. Britský premiér Starmer by mohl podle médií oznámit rezignaci. Fotbalisté Španělska na druhý pokus na mistrovství světa vyhráli, Belgie remizovala. Uzavřená po nehodě zůstává dálnice D1 u Kroměříže směrem na Brno. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodnout, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Jeho účast na setkání premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Babiš včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
10: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na Valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
9: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou dnes v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání. Jak to bude v rozhlase, popisuje jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
11: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
9: Omezení podle Erlebachové splní požadavky zákona a kodexu. Vláda tvrdí, že plní své sliby a program. Opozice chce proti návrhu v parlamentu bojovat. A my se k tomu podrobněji vrátíme po 7:30. Britský premiér Keir Starmer by dnes mohl oznámit odchod z čela vlády. Tvrdí to některá tamní média, například deník Guardian nebo stanice BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě v posledních dnech změnila. K dalším spekulacím přispělo i včerejší vyjádření ministra pro podnikání Petra Kaila. Ten uvedl, že premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. V těchto dnech jsou na noční obloze vzácně vidět svítící oblaka. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
12: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
13: Sport. Fotbalisté Egypta otočili na mistrovství světa duel s Novým Zélandem na 3-1 a se 4 body vedou tabulku své skupiny. O 2 body méně má po remíze 0-0 Belgie a Irán. 2-2 skončil souboj Kapverc Urugvají ve skupině H, kterou vedou Španělé po triumfu 4-0 nad Saudskou Arábií. Češi se připravují na poslední a klíčový zápas o postup do play-off. S domácím Mexikem se utkají ze středy na čtvrtek českého času, a to 3 hodin ráno v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Koupku výběr patří na šampionátu k týmům, které toho nejvíc nacestují. Pokračuje stoper Tomáš Holeš.
14: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže
3: je to určitě faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel. Že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím asi nějak jako nezaobíráme.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 u Kroměříže, nehoda i na D5 u Rudné. Na D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží na kilometru 254,5 havarovala dodávka, nákladní auto a kamion, ten leží přes vodidla, směr na Brno je uzavřený, odklon na exitu 258, kolona před ním na 40 minut už od sjezdu 260, Kroměříž východ. Směrem opačně na Ostravu je u nehody zabraný levý pruh bez kolony. Na D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí se na 9. kilometru dojíždí do kolony v mlze. Pozor, zdržení kolem 20 minut by se mohlo trochu krátit, respektive kolona se natáhne dál k okruhu, protože za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru přesunuli nabouraná auta z levého pruhu do odstavného. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se tvoří kolona od exitu 3 Vestec na 40 minut před sjezd na Ořech, k nehodě na kilometru 18,5 v levém pruhu. Fronta je i před okruhem v ulici k Barandovu z centra od bazénu. Silnice 38 Jihlava Znojmo je za Stonařovem po střetu tří aut zablokovaná, kolony obousměrně narůstají. A na 38 z Čáslavy na Poděbrady je kolona kousek za sjezdem na Kutnou horu od Hlízova 20 minut k prouchané dodávce před prvním sjezdem na Kolín. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. Dál je s vámi Ranní radiožurnál a taky Petr Král.
8: 22. červen, den jednodenní výstražné stávky veřejnoprávních médií, což ovlivní i vysílání radiožurnálu, ale nedotkne se to ranního informačního servisu, který jsme vám z podstaty toho, kdo jsme připravili i dnes. A řeč bude i o tom, co se dělo o víkendu, kdy začalo astronomické léto a na počasí to bylo velmi intenzivně poznat. Na několika místech padaly také teplotní rekordy. Hasiče ale trápily i silné bouřky s přívalovými dešti. Na co se připravit tento týden, čeká nás něco podobného. Dozvíte se už za malou chvíli od nás. Dobré jitro.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Pondělí 10 minut po 7. Česko má za sebou další tropický víkend. Teploty na mnoha místech překračovaly 35 stupňů Celsia a padaly tak tedy i teplotní rekordy. Se shrnutím a taky s výhledem na další dny je teď ve studiu Anna Millerová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. V sobotu padly teplotní rekordy asi na třetině měřících stanic. Nejtepleji, a to 36 stupňů Celsia, bylo ve Štenbergu na Olomoucku. A včera naměřili meteorologové nové maximum třeba ve Strážnici na Hodonínsku. Ve městě bylo rovných 35 stupňů. Kromě horka ale do Česka dorazily taky silné bouřky s přívalovými dešti. Jen v sobotu měli hasiči přes 700 výjezdů. Třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči je pak museli evakuovat ve člunu.
0: No ještě nám řekni, jaký výhled nás čeká tento týden?
1: Horka budou pokračovat. Meteorologové před nimi dnes varují, na jihu Moravy může být až 33 stupňů Celsia. I v dalších dnech ale budou po celé republice nejvyšší teploty kolem 30. A o víkendu by se mohly zase dostat až ke 35.
0: Tak s tím počítejme. Anna Millerová o počasí, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: Radiožurnál 7 hodin 11,5 minuty.

0: Zranili nejméně 54 lidí, dalších 18 lidí je nezvěstných. Stalo se to krátce poté, co se dělníci pokusili znovu zprovodnit zařízení v energetickém komplexu Ras Laffan. V oblasti se zpracovává vůbec nejvíce zkapalněného zemního plynu na světě a na zařízení při nedávné válce útočil také Irán.
1: Uzavřená D1 u Kroměříže, nehoda na D5 za Rokycany. Dálnice D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží po vážné nehodě na kilometru 254,5 zůstává uzavřená. Před odklonem na exitu 258 je kolona na 40 minut od sjezdu 260 Kroměříž východ. V opačném směru na D1 z Brna na Ostravu u nehody na 254. pultem zabraný levý pruh bez kolony, ale opatrně hned za sjezdem na Kojetín. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně teď obezřetně za sjezdem na Rokycany na kilometru 63 začíná vznikat kolona kvůli nehodě v levém pruhu.
2: Čerstvá nehoda dvou aut, teďko z toho vylejzali. Dvě osobní vozidla.
1: Na D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí v mlze pozor na kolonu z 9. kilometru, ta se roztahuje k okruhu, nehodu na 4. už došetřují stranou. A silnice 38 Jihlava z Znojmo za Stonařovem po střetu 3 aut neprůjezdná, kolony obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes nás čekají stále místy tropické teploty. Připravit se musíme také na další silné bouřky. Bude převážně polojasno až oblačno, jen ráno a večer lokálně jasné nebe. Během dne se může obloha zatahovat a mraky sebou přinesou dešťové přehánky a také bouřky, ve kterých bude zesilovat vítr, vyskytnout se mohou přívalové srážky a také kroupy. Teploty se budou držet mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy může být až 33. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 23 stupňů. A foukat k tomu bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný, severní až severovýchodní vítr. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ruská armáda a letectvo pokračují v cílených úderech na energetickou a dopravní infrastrukturu Krymu, okupovaného Ruskem už od roku 2014. Na poloostrově se už výrazně projevuje nedostatek benzínu a nafty a také elektrického proudu a také vody. My jsme ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, dobré ráno přejeme.
1: Dobrý den.
0: Krymské úřady už musely přijmout mimořádná opatření. Jaká přesně?
1: Tak jsou to drastická opatření především pro obyvatele Krymu a pro ty turisty, kteří tam ještě jsou a ještě neodjeli. Je to především omezení prodeje pohonných hmot, přesně řečeno úplný zákaz volného prodeje na příští dva dny minimálně, potom to může být prodlouženo, protože zatím tedy pohonné hmoty na Krym nedorazily. Jsou to také omezení provozu nákupních center, restaurací, barů, mohou být otevřené jenom do 8 hodiny večerní. V Sevastopolu například nebude fungovat ani večerní veřejné osvětlení, protože je nedostatek elektřiny. Na severu Krymu se velmi výrazně projevuje nedostatek vody a spousta obcí a měst hlásí, že nemají elektřinu.
0: Připomeň, které významné objekty tentokrát ukrajinské síly zasáhly a poškodily v těch posledních dnech?
1: Byly to především palivové sklady v Kerči, které byly zasaženy, protože na místních sociálních sítích si lidé sdělovali v očekávání toho, kdy už tedy bude benzín a nafta do aut, že už tedy dorazily velké zásoby. Ukrajinci samozřejmě ty sítě sledují, všechny tyto informace vyhodnocují i prostřednictvím toho ilegálního, vlastně těch ilegálních organizací, jako je ATEŠ, které tam působí přímo na místě a podávají jim přesné informace. No a zasáhly právě ty palivové sklady, ale zasáhly také vojenskou infrastrukturu, jako jsou radarové systémy k raketám S-400, pancíř, které chrání Kerčský most spojující poloostrov s pevninou. No a pak to byla řada objektů na severu Krymu, zase mosty, aby tedy odřízli Krym i od té kontinentální cesty zásobování.
0: Martine, a jak to teď vlastně je s dopravou na Krym?
1: Je to velice složité, turisti se pokoušejí odjet ve spěchu, vlaky nefungují, nefungují ani trajekty také Ukrajinci 4 zasáhli, takže se pokoušejí odjet s načerno nakoupeným benzínem od ruských vojáků. Na Krymském mostu je obrovská fronta kilometrová, na Krym nejde nikdo, ale ve směru z Krymu jsou zácpy.
0: Martin Dorazín z Ukrajiny, díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: vámi Radiožurnál i na cestách, i tam, kde to nejede, tedy na uzavřené dálnici D1 u Kroměříže ve směru z Ostravy na Brno. Zavřená je také stále silnice číslo 38 z Jihlavy na Zdojmo, nehoda za Stonařovem, zelená vlna a naši dopravní zpravodajové se dostanou ke slovu hned po dalších zprávách. Dobré ráno.
1: Antivirus.
2: Pořad Radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad Radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Je 7:30. Aktuální zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Dálnice D1 zůstává ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená, a to mezi Kroměříží a Kujetínem. V opačném směru na Zlín řidiči projedou v jednom pruhu. Brzy ráno se v úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy. Víc doplní naše zelená vlna. Maďarský premiér Peter Maďar na sociální síti oznámil pondělní mimořádné zasedání vlády. Následně se pak setká s poslanci své strany TISA. Podle serveru Daily News Hungary by jednání mohlo souviset se snahou premiéra odvolat prezidenta Tamáše Šujoka a další činitele dosazené za minulých vlád Viktora Orbána. Server poznamenal, že tyto vnitropolitické kroky budou předcházet důležitému regionálnímu summitu. V úterý Maďarsko v historickém paláci v Gedele přivítá premiér ze zemí Vyšegrádské skupiny. A výzkumníci z Masarykovy univerzity vyvinuli herní software, který pomáhá odhalovat a rozvíjet vědecké myšlení u dětí. Žáci v něm například v laboratoři chovají speciálního živočicha nebo zkoumají, co ovlivňuje růst rostlin. Vědci teď software chtějí otestovat ve školách.
5: Sport.
4: Fotbalisté Belgie bez vyloučeného Ngoje remizovali na mistrovství světa s Íránem 0-0 a po dvou duelech dále čekají na výhru. Tu zapsal vedoucí tým tabulky Egypt, který zvítězil po obratu nad Novým Zélandem 3-1. Lídrem skupiny H je Španělsko, a to po vítězství nad Saudskou Arábií 4-1. Kapverdy totiž hráli s Uruguayí 2-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D1 u Kroměříže a taky 38 za Stonařovem. Dálnice D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží zůstává neprůjezdná po vážné nehodě na kilometru 254,5. Odklon na 258. Ovšem popojíždí se předtím 40 minut od exitu 260 Kroměříž východ. A taky v opačném směru z Brna na Ostravu u nehody je zabraný levý pruh, tam je to bez kolony na 254,5. Na D5 z Prahy na Plzeň opatrně za sjezdem na Rokycany na kilometru 63,5 se brzdí před kratší frontou, v levém pruhu stojí nabouraná auta. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov za Bakovem pozorně na kilometru 55 havarovalo tam osobní auto, zatím se jede plynule, ale jenom levým pruhem.
7: V pravým pruhu má štorc postavený hasičský auto rozbikaný.
6: Silnice 38 Jihlava Znojmo je za Stonařovem uzavřená po havárii 3 aut kolony od Dlouhé Brtnice a skoro ze Stonařova. Na silnici 68 Střince na Žilinu pozor před Jablunkovem u Hrádku, je tam překážka.
8: Je na dvou místech vysypaný náklad, vypadá to na stavební polystyren. O kilometr dál tam chlapí na dodavce, se snaží to upevnit.
6: A v Praze už řada ranních kolon, komplikace v Blance, před výjezdem v Troji překáží nehoda v pravém pruhu a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
9: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
2: Počasí.
10: Nad Českem je aktuálně jasno až polojasno, jen na severovýchodě, konkrétně v Moravskoslezském kraji, až oblačno, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Teploty se v noci i po ránu držely vysoko, většinou mezi 15 a 20 stupni. Nejtepleji plošně zůstalo v Jihomoravském kraji, kde se teploty pohybovaly mezi 18 a 21 stupni. Takže na jižní Moravě jste na mnoha místech zažili tropickou noc. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno. Teď po ránu a pak zase večer může být výjimečně i úplně jasná obloha. Během dne ale bude nad naším územím oblačnosti přibývat a místy ze zataženého nebe bude i pršet. Budou to dešťové přehánky anebo bouřky, můžou být i silné. S nárazy větru, přívaly deště, místy naprší až 30 mm vody a také se musíme připravit i na krupobytí. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni. Ještě o 2 stupně tepleji, až 33 bude na jižní Moravě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 22. červen, minuty ticha ve vysílání. Také zpožděné začátky pořadu a nebo jejich krácení, tak právě tak se projeví ve vysílání Českého rozhlasu a České televize stávka pracovníků. Ti protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Proč tak činíme, vysvětlíme za chvíli.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Je 7.38, skoro úterem půlnoci vstoupili pracovníci Českého rozhlasu a České televize do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládní návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Pojďme si to vysvětlit podrobněji teď s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Stávka se v Českém rozhlase projeví ve vysílání všech stanic. A to kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
2: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošných, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou.
1: Některé pořady taky budou zkrácené nebo nahrazené reprízou. Zásahy do vysílání ale neporuší zákon ani kodex Českého rozhlasu. Stávka bude vidět i na webu nebo sociálních sítích Českého rozhlasu.
0: A víme, co uvidí, respektive neuvidí diváci České televize?
1: O stávce se taky dozví přímo ve vysílání. Některé pořady začnou o minutu později. Menší obsah pak najdou třeba v teletextu nebo na webu České televize. Dodám, že kromě změn ve vysílání chystají pracovníci i doprovodný program. Organizátoři z iniciativy Veřejnoprávně připravili protestní happeningy před budovami obou médií. Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu v pravé poledne kolem budovy na Vinohradské v Praze. A na podporu médií vystoupí i různí hudebníci, jako třeba Aneta Langerová nebo Marie April.
0: Zmiňovali jsme, že stávka se koná kvůli plánované změně financování. Pojďme ještě vysvětlit, jak přesně by to obě veřejnoprávní média mělo zasáhnout.
1: Obě média by tak dostala výrazně méně peněz. Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas pak o 400 milionů. Podle iniciativy Veřejnoprávně navíc vládní záměry ohrožují profesní novinářskou nezávislost. To ale odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
1: Dodám, že včera se už na podporu veřejnoprávních médií konala demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě teď v ráno v reakci řekl, že manifestace byla o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. A ještě dodám, že opozice chce proti vládnímu návrhu na nový způsob financování obou médií v parlamentu bojovat.
0: Anna Millerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál. Filip Salač, motocyklista, skončil třetí ve velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 na brněnském Masarykově okruhu. Se po startu z druhé příčky sice propadl o několik míst, ale v závodě se pak přece jenom dokázal vrátit na medailové pozice. Blahopřejeme.
1: Salač žádnou závěrečnou chybu neudělal, dojel na třetí pozici, takže po Jakubu Kornfejlovi a roce 2018 je tu další pódiové umístění českého pilota.
2: Nejlepší den v životě. Asi si to ještě moc neuvědomuji, co jsem dokázal. Vždycky se na nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo. Ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla, smůla se mě nechytla. A hrozně moc to pro mě znamená.
3: Říkal po závodě šťastný a unavený Filip Salač. Před novináře usedl silně spocený a s rozepnutou kombinézou.
2: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat, bylo šílený horko, jak jsem měl ještě celý závod vlastně za nima. V tom slipstreamu, tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu, jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu skolaboval.
3: Řekl po druhém pódiovém umístění v řadě jediný český zástupce v seriálu mistrovství světa Filip Salač. Po dalším úspěchu se opět nevyhnul otázce na potenciální přesun do královské kubatury MotoGP.
2: To se musíte zeptat mýho manažera. Je to můj sen, ale je mi to teďka jedno. Já chci, aby mě život bavil tak, jako mě baví teď. A popravdě radši budu jezdit vepředu motorvojkách, než abych jezdil ve špatném týmu v uvozovkách na kostu MotoGP.
3: Vyprávěl třetí muž ve velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 Filip Salač. Z vítězství se na Masarykově okruhu radoval díky předjížděcímu manévru v poslední zatáčce Španěl Ortolá. Z Brna David Prouza, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 7:45. Irán a Spojené státy se zřejmě dohodli na harmonogramu k dosažení konečné mírové dohody. Podle zprostředkovatelů Kataru a Pákistánu je teď lhůta 60 dnů na vyjednávání. Debaty mají ve Švýcarsku pokračovat do konce týdne. Možná jste se v noci podívali na oblohu a spatřili jste to také, a sice svítící oblaka. To jsou tvořena jemnými krystalky ledu ve výšce až 85 kilometrů. No a tento jedinečný úkaz prozkoumáme také v naší příští hodině.
4: Uzavřená D1 u Kroměříže i 38 za Stonařovem. Dálnice D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží neprůjezdná po nehodě na kilometru 254,5, provoz odklánějí exitem 258, ale kolona na 40 minut je už od sjezdu 260 Kroměříž východ. A taky už v opačném směru D1 z Brna na Ostravu se za sjezdem na Kojetín Vořík zatím kratší fronta, u té nehody na 254,5 zabraný je levý pruh. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Rokycany na kilometru 63,5 v zatáčce stojí nabouraná auta v levém pruhu, je to bez kolony, ale brzdí se a vybočuje. Silnice 38 je hlava Znojmo je mezi Stonařovem a Dlouhou Brtnicí uzavřená po střetu tří aut. Praha je plná ranních kolon, na jižní spojce teď navíc ve směru na Černý most stojí porouchané auto před sjezdem na Pankrác, kolona už skoro od mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Vedra nepoleví ani v tomto týdnu. První tropický den jsme zažili minulý týden ve čtvrtek. Od té doby u nás v počasí stále se opakuje podobný scénář. Ráno a večer místy jasno, přes den přibývání oblačnosti, ze které občas sprchne, a také se tvoří bouřky, které jsou místy i velmi silné. Dnes například takové bouřky hrozí na jihozápadě a jihovýchodě našeho území. A teploty jsou a stále budou kolem 30. Je potřeba dodržovat pitný režim, pobývat ve stínu nebo se alespoň zakrývat světlým oblečením z přírodních materiálů a pokud je to možné, vynechat náročné aktivity. Podobné náročné počasí nás čeká v celém tomto týdnu. Buďte na sebe opatrní a krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Radiožurnál 7.50. Dnešní vládní zasedání a hlavně následné vystoupení premiéra a ministrů bude s napětím sledovat i prezidentská kancelář. Ministři v čele s premiérem Babišem z hnutí ANO mají finálně rozhodnout o účasti nebo neúčasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře začátkem července. Naším hostem je teď politický komentátor Ondřej Lajnard z deníku Echo 24. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Očekáváte, že dnes vláda tedy opravdu definitivně rozhodne?
1: Tak se doufám, že už ano, protože je to takový příběh, který se vlastně táhne někdy od ledna. Myslím, že už je v podstatě ten nejzazší termín, že to vláda několikrát vlastně řekla, že to bude teď toho 22. června. Prezidentská kancelář vlastně dala najevo, že pokud vlastně nebude to řečeno dodnes, tak že podá tu kompetenční žalobu, takže myslím, že dnes už tu skutečně můžeme čekat to rozhodnutí.
0: Poslyšte, je vůbec možné, aby vláda s účastí prezidenta souhlasila po všech těch slovech, jak premiéra Babiše, tak ministra zahraničí Macinky z motoristů, který už dříve řekl, že prezidentovo jméno nikdy na seznam delegace nenapíše?
1: No tak jako možné to pořád nějak je, byť tomu jako vlastně nějak moc nevěřím. Ale co je tam taková věc, která to vlastně může pořád ještě i na poslední chvíli změnit, je to, že prostě Andrej Babiš nerad chodí do střetu s prezidentem. Viděli jsme to za dobu Miloše Zemana, viděli jsme to konečně i ohledně toho střetu o možné jmenování Filipa Turka, kdy nakonec vlastně tak jako ustoupil Andrej Babiš prezidentovi. Takže a tahle ta věc, prostě pokud by se to dostalo k ústavnímu soudu, tak samozřejmě vláda riskuje, že v podstatě prezident, pokud by to vyhrál, řeknou to ústavního soudu, tak se tím možná trochu jakoby symbolicky rozšíří o pravomoci, protože by k tomu vlastně, co je v ústavě, že prezident reprezentuje tu zemi navenek, tak by dostal, řekněme, nějaký betel od ústavního soudu, že v těchto situacích prostě se má přihlížet na něj víc a nemělo by tam vlastně být ten motiv, který je teď, že se prostě ty strany v podstatě musí dohodnout. Takže vláda tímhle trochu riskuje. Na druhou stranu prostě Andrej Babiš je postavené tak, že prostě jeho koaliční partner, motorista řekl jasně, že prezident se účastní nemá, takže to je to taková zapeklitá situace.
0: Poprosím ideálně stručnou reakci, jak moc mohlo v téhle situaci zamíchat kartami to, že prezident povede delegaci na valném shromáždění OSN v září?
1: Tak co mi tak to teda prezidenta docela potěšilo, ale prostě jako neřekl bych, že to změnilo nějak tenhle ten postoj. Vláda to samozřejmě zkusila jako nějaký, řekněme, takový, jak to říct, jako obchodnický tak trochu, že prostě prezidentovi něco umožníme a za to výměnu dostaneme, ale prezident to jasně říkal tehdy po té vládě, že když se to, o tom mluvilo, že prostě jde o tuto cestu, že pro ně velmi zásadní a že se tím prostě jako nic pro něj nemění.
0: Jak to dopadne, se tedy dozvíme dnes, budeme to sledovat. Sledovat to bude také náš host v ranním interview, politický komentátor Ondřej Lajnard z deníku Echo 24. Díky za váš čas a naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný den.
0: S vámi ranní radiožurnál 7 hodin 53 minut. Právě teď jste s námi i dnes, 22. června.

0: Ranní radiožurnál a nehody uzavřená D1 na 254,5 kilometru u Kroměříže směrem z Ostravy na Brno. Zavřená silnice 38 z Jihlavy na Znojmo za Stonařovem nehoda. A pozor, dálnice D5 čerstvě z Prahy na Plzeň za Rokycany v levém pruhu nehoda na 63. kilometru. Šťastnou cestu.
1: Host radiožurnálu.
2: Svobodní zednáři sami se označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova, toleranci, mezilidskou vzájemnost a obecně humanistické ideály. U některých lidí ale mívali pověst záhadného bratrstva spřádajícího lstivé plány na uchvácení světa. Co o něch vlastně víme? A je něco, co stále zůstává tajemstvím? Hostem radiožurnálu bude historička Jana Čechurová.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: S vámi radiožurnál, máme pro vás teď důležitou informaci. Nutno dodat, že dnes bude lecos jinak.
2: V souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
4: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
5: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
4: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
5: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
4: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
5: Děkujeme za pochopení a podporu.
4: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
5: a Jan Herget.
4: Pro vás, ne pro politiky.
5: A teď následuje minuta ticha.
4: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Radiožurnál, minuta po osmé. Zprávy a Eliška Zábrská.
2: Neprůjezdná je po nehodě dálnice D1 u Kroměříže směrem na Brno. Na anektovaném Krymu začínají chybět nejen pohonné hmoty, ale taky elektřina a voda. Fotbalisté Iránu remizovali na světovém šampionátu s Belgií, Cap Verde s Uruguayí. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přeháníky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Dálnice D1 je stále ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená, a to mezi Kroměříží a Kojetínem. V opačném směru na Zlín jezdí auta jen v jednom pruhu. Brzy ráno se v úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený na bok a blokuje oba jízdní pruhy. Detaily přidáme v zelené vlně. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Vláda tvrdí, že plní předvolební sliby a svůj program. Opozice chce proti návrhu v parlamentu bojovat. Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení. Mimo jiné zakázali volný prodej benzínu a nafty.
4: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích dvou dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle ruských okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: V Krhové na Vsetínsku začal dobročinný samosběr levandule. Lidé si tam můžou nastříhat vlastní kytici. Příspěvkem do kasičky nebo naskenováním QR kódu navíc podpoří lidi s nemocí motýlých křídel.
5: Kytičku z levandule. Si na políčko přišla natrhat taky sběračka Iva. Chtěla bych kytičku do takové menší vázičky, ale zaujalo mě, že tady jsou kromě levanduly i ještě nějaké růžové kytky a žluté. Tak mám v plánu, že ta kytička nebude jenom fialová, ale bude mít tři barvy.
6: Podle majitelky pole Zlaty Martinkové by lidé měli při sběru dodržovat určitá pravidla.
7: Určitě bychom byli rádi, kdyby sbírali a trhali pouze ty vykvetlé stonky, protože tam pořád jsou stonky, které jsou nerozkvetené, takže je to strašná škoda.
6: Samozběr levandule potrvá v Krhové na Vsetínsku do poloviny července. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Egypta a Španělska se po výhrách dostali do čela tabulky svých skupin na mistrovství světa. Egypt otočil ve druhé půli zápas Novým Zélandem a zvítězil 3-1. Belgie i na podruhé uhrála remízu, a to 0-0 s Íránem. V tabulce skupiny H jsou po dvou duelech lídry úřadující evropští šampioni Španělé, kteří porazili Saudskou Arábii 4-0, zatímco Uruguay remizovala s Kapverdami 2-2. Další hrací den jsou na programu zápasy Argentina-Rakousko, Francie-Irák, Norsko-Senegal a Jordánsko-Alžírsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D10 u Staré Boleslavy, taky D1 u Kroměříže. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu za sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru havarovala dvě osobní auta. Provoz je úplně zastavený a odklon je na exitu 14 Stará Boleslav.
10: Policajti mají auto na čtvrt přes dálnici a stahujou to z dálnice všechno na Starou Boleslav.
9: Začíná vznikat kolona. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Brno za Kroměříží na kilometru 254,5 stále leží převrácený kamion po srážce s nákladním autem a dodávkou. Pás na Brno je uzavřený úplně, provoz odklánějí exitem 258, kolona předtím 40 minut od sjezdu 260 Kroměříž východ, odtamtud je kolona i přes město. A na D1 opačně z Brna na Ostravu u nehody je na 254,5 průjezdný jenom pravý pruh, kratší fronta od exitu 253 Kojetí. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně hned za sjezdem na Rokycany čekejte kolonu z kilometru 62,5 k nehodě na 63. a pultem v levém pruhu, zabere to 10 minut. Silnice 38 Jihlava Znojmo je mezi Stonařovem a Dlouhou Brtnicí uzavřená, střetla se tam 3 auta. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně i zataženo, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. Dál je s vámi ranní Radiožurnál a taky Petr Král.
1: Dobré ráno, pondělí 22. červnové. Před chvílí jsme vysvětlili podstatu naší jednodenní výstražné stávky, která se týká jak Českého rozhlasu, tak České televize. Budeme se k tomu určitě ještě vracet a samozřejmě i v našem vysílání dnes po ránu se dočkáte toho, načte ale zvyklí. Za chvíli vás třeba přesměrujeme směrem k noční obloze, protože tam máme pro vás jeden zajímavý tip na takzvaná svítící oblaka. Kde se berou a kdy budou vidět, tak to se od nás dozvíte ještě do 9. hodiny. Ale zaměříme se také na dění na zemi a podíváme se na letní opravy na hlavních českých silnicích, dálnicích a dalších místech, tedy uzávěry, které každoročně komplikují prázdninové cestování. Kde konkrétně jsou asi situace nejhorší a nejkomplikovanější, tak to monitoruje nejenom zelená vlna, ale také naši zpravodajové a také naše redaktoři. A tak se k tomu dostaneme ještě do 8:30 podrobněji. Dobré jitro.
3: Ranní Radiožurnál
11: a Petr Král.

Dobré ráno, ve 9:15. Vláda má dnes rozhodnout, kdo zastoupí Českou republiku na červencovém summitu NATO v Ankaře. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazku aliance není ve shodě s vládou. Jednání kabinetu začíná v 11 hodin, no a naši reportéři se přihlásí už do dopoledního radiožurnálu. Vědci z Akademie věd poprvé

0: A na D1 z Brna na Ostravu u nehody zabraný levý pruh, kratší kolona od sjezdu 253 Kojetín. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav na kilometru 13,5 havarovala dvě osobní auta. Dálnice je uzavřená, provoz odklánějí na exitu 14, Stará Boleslav, kolona z 15. kilometru zatím na 10 minut narůstá. Tah 38 je hlava Znojmo, je neprůjezdný po střetu tří aut mezi Stonařovem a Dlouhou Brtnicí na objížďce přes Pavlov, velmi hustý provoz. A Praha ráno ucpaná potíže mimo jiné kvůli porouchanému autu na jižní spojce za Barandovským mostem nebo kvůli havárii na plynovém potrubí v Žitné. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
1: Česko zasáhla doposud nejsilnější vlna veder v tomto roce. Vysoké teploty také doprovází velká vzdušná vlhkost, kvůli které nazýváme současné počasí jako dusné. A čím vyšší je vlhkost, tím hůře se z kůže odpařuje pot. Právě tento mechanismus ochlazuje lidské tělo. Pokud je tedy dusno, náš organismus se jen těžko ochlazuje. Je to pro nás samozřejmě nepříjemné, pro oslabené jedince i nebezpečné. A vysoké teploty i bouřkové počasí nás bude doprovázet celý tento týden. Dnes se objeví i silné bouřky hlavně na jihozápadě a jihovýchodě našeho území a teploty mohou vyšplhat až k 33 stupňům. Dávejte na sebe pozor a hezké pondělí.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 8 hodin 20 minut teď ráno sledujeme i s našimi dopravními zpravodaji dění na dálnici D1. Ve směru na Brno je stále uzavřena kvůli nehodě mezi Kroměříží a Kojetínem. V opačném směru na Zlín je provoz jenom v jednom pruhu a za pár minut se opět přihlásí tedy zelená vlna s aktuálními podrobnostmi. No a cestování komplikují i různé opravy. Tak třeba na hlavním tahu silnice číslo 13, který vede z Karlových Varů přes Děčín a Liberec k polským hranicím, pracují silničáři na průtahu Bílinou na Teplicku. Na místě je také teď reportérka Radiožurnálu Jana Vitásková. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno. Kolony jsou teď nejenom na hlavním průtahu Bílinou, ale také na navazujících větvích kruhových křižovatek. Auta zaplnila i náměstí a ulice v centru. Dopravu na hlavním tahu řídí semafor, jezdí se kyvadlově. Jsou tady taky regulovčíci, kteří pomáhají autům právě z bočních ulic, aby se vůbec dostali na tu

0: hlavní trasu. Do 8 hodin tady byli taky asistenti prevence kriminality, především pro školáky. Oprava toho 700-metrového úseku potrvá několik týdnů. Kamiony sem teď nesmějí, musí objížďkami mimo Bílinu. Ostatní řidiči mají volit alternativní trasy nebo se Bílině při plánování cesty raději vyhnout. Není to jediná komplikace na 13. Příští úterý začne ŘSD s přestavbou mimo úrovňové křižovatky u obce Bor mezi Karlovými Vary a Ostrovem.
1: Jana Vytázková, děkujeme. No a řidiče při cestě třeba k moři na jihu Evropy může taky potrápit omezení na křižovatce dálně z D1 a D2 v Brně, kde se kolony tvoří pravidelně už nějaký čas. A uzavírek ve městě bude víc, jak zjišťovala naše reportérka Alena Hesová, která má teď slovo. Dobré ráno.
2: Dobrý den, s některými uzavírkami silničáři vyloženě čekali, až skončí závody MotoGP na brněnském Masarykově okruhu, které se jeli o víkendu. Takže jedno velké nové omezení by mělo v sobotu začít platit v Olomoucké ulici kvůli uzavírce mostu přes železniční trať. O letních prázdninách jsou v plánu uzavírky v křižovatkách u nákupního centra Olympia v Modřicích u Brna. A taky dělníci opraví vytíženou Blanenskou ulici v Kuřimi podél průmyslové zóny. To vše mají na starosti jihomoravští silničáři. Ti státní všechny velké uzavírky naplánovali až po letních prázdninách a některé až po komunálních volbách v říjnu. To se týká třeba velké uzavírky Pisáreckého tunelu v Brně a tunelu Hlinky. V plánu jsou i opravy hlavní cesty z Rosic, posjezd z dálnice D1 u Kývalky nebo uzavírka hlavní spojnice z Znojma a Moravských Budějovic. Tam budou dělníci pracovat u Grešlového mýta. Konkrétní termíny ředitelství silnic a dálnic teprve zveřejní.
1: Alena Hesová, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anešku, Moniku, Kláru a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
6: Jo.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
7: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
8: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
9: Radiožurnál, 9:30. Eliška Záborská a zprávy.
10: Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbili voličům. Demonstrace, kterou svolala spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí. Vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání Klempíře. Nejméně 3 lidé zemřeli na Filipínách po střelbě na střední škole ve městě Tacloban. 5 lidí je zraněných, informovala o tom policie. Zatkla jednoho podezřelého, kterým je žák 9. třídy. Druhý podezřelý je podle bezpečnostních složek stále na útěku. A po nehodě kamionu, dodávky a dalšího nákladního auta je od brzkého rána uzavřená dálnice D1 u Kroměříže na 254. kilometru ve směru na Brno. Opačný směr je průjezdný jedním jízdním pruhem. Policisté provoz odklánějí po objízdných trasách, řidiči se momentálně zdrží desítky minut. Při nehodě se zranili 2 lidé, podle hasičského záchranného sboru potrvá odstraňování následků několik hodin.
1: Sport.
10: Na fotbalovém mistrovství světa Španělé zvítězili nad Saúdskou Arábií 4-0 a Uruguay remizovala s Kapverdami 2-2. Ve skupině G Nový Zéland neudržel vedení a prohrál s Egyptem 1-3 a Belgie bez vyloučeného Ndoje vyhrála s Iránem 0-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neprůjezdná D1 u Kroměříže, nehoda taky na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 za Kroměříží na kilometru 254,5 po srážce s nákladním autem a dodávkou leží kamion napříč přes svodidla, zasahuje i do protisměru. Celý směr na Brno je uzavřený, odklon exitem 258, ale kolona je už od sjezdu 260 Kroměříž východ a pak i přes město. A ve směru opačně na Ostravu je u nehody zabraný levý pruh, kratší fronta od exitu 253 Kojetín. Na D10 z Turnova na Prahu počítejte s kolonou už od exitu 17 Hlavené. Je to na 30 minut za exit Stará Boleslav na kilometru 13,5 se tam srazilo nakonec 5 aut, provoz výrazně omezený i pozastavovaný. Silnice 38 Jihlava Znojmo je uzavřená mezi Stonařovem a Dlouhou Brtnicí po střetu 3 aut, objížďka vede přes Pavlov. A v Praze dlouhé kolony, jejich řada na okruhu před Ořechem obou směrně, pak taky směrem na Chomutov od Evropské k ucpané odbočce na letiště, plný je i východní okruh směr Lanový most a před Barandovským mostem kolony ze všech směrů i na jižní spojce směr Černý most kvůli porouchanému autu před sjezdem na Libuš v pravém pruhu, kolona už od mrazovky a v důsledku výraznější regulace vjezdů do všech tunelů směr Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
12: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Počasí.
13: Včera odpoledne Česko zasáhly silné bouřky, varoval před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Přívaly deště, kroupy a nárazy větru se objevily na severu Čech, ale také na Příbramsku, v jižních Čechách a i na jiných místech. Později se vyskytly bouřky i ve středních Čechách a také na Moravě. A podobné bouřkové počasí nás čeká i dnes. Bude převážně polojasno až oblačno, jen ráno a večer lokálně i jasno. Naopak během dne se bude nebe na mnoha místech zatahovat a také se opět budou vyskytovat bouřky, které hlavně na jeho lesa a západě a jeho východě našeho území budou i silné. Doprovázet je budou opět nárazy větru, přívaly deště a také se mohou objevit i kroupy. Teploty dnes opět vysoké, budou se pohybovat mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě bude až 33 a pokud se budete pohybovat na hřebenech našich hor, pak se těšte na docela příjemnou teplotu kolem 23 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
9: No a teď vzhůru hleď. Když se v noci podíváte na oblohu, možná budete mít štěstí a uvidíte něco nezvyklého, takzvaná svítící oblaka. Jde o jev, který bude nad střední Evropou vidět až do konce července a nejčastěji se objevuje právě teď ve dnech kolem letního slunovratu. Víc nám k tomu řekne Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Podle vědců jsou svítící oblaka způsobená polohou slunce. Oproti běžným oblakům se totiž nacházejí mimořádně vysoko, zhruba 85 kilometrů nad zemským povrchem. Pro srovnání, ty nám známé mraky jsou maximálně do 13 kilometrů. No a tato svítící oblaka, tvořená krystalky ledu, v noci slunce nasvítí tak, že vypadají jako stříbrná pavučina na obloze. Pokud jsou výrazné, dají se vyfotit i na telefon. Na závěr dodám, že nejde o jediný jev, který bude v létě na obloze vidět. Kromě toho nás čeká třeba zatmění slunce, meteorologický roj, Perseid nebo zatmění měsíce.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 8 hodin 38 minut. Právě teď tipli byste si před mistrovstvím světa, že budou mít fotbalisté Cap Verde po dvou zápasech více bodů než česká reprezentace. No, ostrovní stát z Atlantiku, na kterém žije jenom něco přes 500 000 obyvatel, už ale obral dva silné soupeře a má tedy dva body. Česko jeden. A my jsme teď ve spojení s naším expertem a bývalým českým reprezentantem Pavlem Horvátem. Pavle, dobré ráno, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Cap Verde nejdřív remizovali 0-0 se Španělskem. No a dnes v noci dokázali ustát a obrat Uruguaje, asi Afričany hráli 2-2. Co jim říkáš? Jsou Cap Verde největším překvapením turnaje?
1: No tak papírově 100%, myslím si, že vůbec nikdo nečekal, že nějaký body udělají. Jak to zmiňoval, no, mají v obod víc než my teďka, není to příjemný pro nás, ale ta realita taková je.
0: No, čím to, že se debutantům na světovém šampionátu daří? O víkendu jsme mohli sledovat, jak si první bod připsalo také Curaçao, tedy ostrovní stát, který má méně obyvatel než třeba Plzeň.
1: No, musím říct, že tyhle ty týmy jsou velmi dobře takticky připravený a samozřejmě k tomu bych připočet takovej ten elán, to nadšení a to, že vlastně nemají vůbec co ztratit.
0: No, kdo potvrdil roli favoritů, tak to jsou Španělé po úvodní remíze s Kapverdami, o které jsme se už tedy zmiňovali. Tentokrát úřadující evropští šampioni porazili Saudskou Arábii 4-0. Rozhodující náskok si Španělé vypracovali už úvodní 25 minutovce. Bylo potřeba, aby takhle světu ukázali, že jsou dál jedním z těch hlavních adeptů na zlato?
1: No, já si myslím, že si chtěli hlavně sobě dokázat, že to tak je, protože ten první zápas, byť měli převahu, tak jim nevyšel, ale včera bylo za 25 minut po zápase a myslím si, že ukázali velkou sílu.
0: Na rozdíl od Španělska dál klopítá Belgie, už po druhé na turnaji remizovala, tentokrát to bylo 0-0 s Iránem. Jsou úspěšné časy téhle reprezentace pryč? Ono, opory jako De Bruyne anebo Courtois jsou dost možná na svém posledním světovém šampionátu. Nějakou dobu už nehraje také velmi šikovný křídelník Hazard?
1: No tak já bych jim přál, aby ještě neřekli poslední slovo, ale samozřejmě úplně dobře ten tým nevypadá. Mají výborný hráče, ale úplně tolik šancí se nevytvářejí a nevyhrávají, takže to budou mít hodně těžký.
0: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Pavle, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A ještě dodám, že dnes večer budou hrát poslední dva světoví šampioni, tedy Argentinci a Francouzi. Argentince čeká Rakousko, Francouzi nastoupí proti Iráku, budeme to samozřejmě sledovat. No a jako všechny zápasy české reprezentace i ten s Mexikem budeme přenášet přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.

0: Čas 8:45. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Reagujeme tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy veřejnoprávně to může vést k oslabení nezávislosti veřejnoprávních médií. Vláda tvrdí, že plní předvolební sliby a svůj program. Opozice chce proti tomuto návrhu parlamentu bojovat. Samozběr levandule začal v Krhové na Vsetínsku. Každý si tam může nastříhat vlastní kytici a příspěvkem do kasečky nebo zaplacením pomocí QR kódu navíc podpoří lidi s nemocí motýlých křídel. Tak se můžete zapojit určitě i vy.
1: Neprůjezdná D1 u Kroměříže a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Dálnice D1 z Ostravy na Brno po nehodě za Kroměříží na kilometru 254 je stále uzavřená, bude zřejmě celé dopoledne. Provoz odklánějí na exitu 258, ale do kolony se dojíždí už u sjezdu 260 Kroměříž východ. Fronty pak jsou i přes město. Na D1 opačně z Brna na Ostravu v místě nehody na 254. a pultem blokovaný levý pruh, kolona kratší od exitu 253 Kojetín. Na D10 z Turnova do Prahy se táhne kolona od exitu 17 Hlavenec až půl hodiny za sjezd na Starou Boleslav, tam je na kilometru 13,5 po srážce 5 aut průjezdný jeden pruh. Na silnici 38 Jihlava Znojmo po havárii 3 aut za Stonařovem obnovili provoz.
2: Už je to průjezdy Kivadlově, jo, je tam 5 minut držení.
1: A Praha v pondělí ráno ucpaná kolony mimo jiné na okruhu před Ořechem obousměrně a nebo v okolí Barandovského mostu. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
3: Nejvíce přeháněk a bouřek se včera vyskytlo v severozápadní polovině Čech. Většinou napršelo kolem 10 mm, v opakovaných bouřkách ale až 40 mm vody. Nejvíc to bylo ve Vrchlabí, tam přibylo v krátké době až 52 mm srážek. A nárazově čekáme přívaly deště v bouřkách i dnes. Objevit by se měly na jihozápadě a jihovýchodě našeho území. Místy může napršet až 30 mm. V bouřkách také bude zesilovat vítr a vyskytnou se i kroupy. Nebe bude převážně oblačné a teď po ránu a večer i jasné. Během dne se bude místy úplně zatahovat. Teploty mezi 26 a 31 stupni. Na jižní Moravě může být až 33 stupňů Celsia. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné pondělí.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: ranním radiožurnálu Picture This, Michael Schulte, teď asi 9 minut před 9 hodinou. Přidáme jeden příběh, který budeme připomínat celý tento týden. Je o lidech, kteří si přáli dítě. Od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít ale hned několik najednou. Právě náročnou péči o vícerčata probírá náš nový seriál, ve kterém představíme na radiožurnálu rodinu se čtyřčaty a ještě dvě rodiny s trojčaty. Konkrétně čtyřčata jsou opravdu výjimečná, protože od 50. let minulého století se jich u nás narodilo jenom 22. Ta poslední jsou více vaječná. Bydlí ve Středočeském kraji a jsou to tři školačky a jeden školák.
1: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
2: Ano.
3: Jo.
4: Jo.
5: Jo.
1: A v čem je to fajn? V čem jsou ty výhody? Teď se zeptám ve žlutých šatech Anežky.
6: Že si můžem spolu hrát.
1: Teď se tady hlásí tvoje sestra, to je Monča, Monika.
7: Že můžeme třeba s nima chodit nový let.
1: Klárka?
8: Že spolu můžeme chodit prostě na kroužky a když se nám něco stane, tak to můžeme říct s někomu dalšímu sourozencovi.
1: A teď se hlásí Ondra, to je jediný kluk se čtyřčat.
9: Že nás nikdy není dost.
1: Sedí tady s náma i váš starší brácha. O kolik jsi starší?
10: 2,5 roku.
1: A ty jsi Vojta. A poslouchají tě sourozenci. Hlídáš je někdy?
10: Jo, asi v pohodě.
1: A maminka Helena mi tady lepí pomůcky na takové ty žluté lepivé papírky, mi píše Klára, abych věděla, Monča už má svoje jméno. Jste zvyklá?
11: Jo, všechno je označováno buď barvami, jak vidíte tady na skleničkách, anebo jmény. Proto jsem chtěla, aby každý dítě mělo začáteční písmeno svého jména jiné. První písmena jsem všude psala.
1: Napadají někoho nějaké nevýhody toho, že z čtyřčat, že se o všechno dělíte? Třeba
11: přineseme jahůdky nebo borůvky, tak to musíme dělit kolika? Do kolika mističek to musíme rozdělit vždycky? Do 6 mističek. Někdy občas trošku je problém, že toho vždycky každý dostane malinko. Tak to se jim někdy moc nelíbí, no.
1: Hlásila se Monča, Monika?
7: Nebo když se rozdáváme, kdo kde bude spát, tak se vždycky hádáme, když jsme v nějakém hotelu.
1: Souhlasíš, Anežko?
5: Jo.
1: A kamarádíte se všichni tak nějak dohromady, nebo máte i vzhledem třeba ke koníčkům, k zájmům někoho bližšího k sobě, Mončo?
7: Ano.
1: Ke komu máš nejblíž?
7: K Áže a Klárce.
1: A co vás spojuje? Jsou to ty hudební nástroje?
7: Ne, ale jednorožství akademie.
1: A Ondro, jak ty to máš se vztahy se sourozenci? Máš teď nějakého oblíbence?
5: Jo, Vojtu.
1: Vojto, máš oblíbence Ondru?
5: Jo, docela jo.
1: A jste někdy jako protiholka třeba?
5: Jo.
8: Nejčastější, když jsou tady bratranci.
1: A jak to máte ve volném čase? Co rádi děláte, Klárko?
8: No, já dělám gymnastiku, hraju na flétnu a dělám ještě hudební nauku.
1: Moni?
7: Já chodím na míčovky, mám výtvarku a pak děti na startu.
1: A Anežko?
3: Já mám balet, pak mám flétnu a budu chodit na housličky.
1: A Ondro, ty máš jaký balet, kroužek?
9: Trubku, florbal, hudební nauku, fotbal, skauta.
11: To chce dost manažerské schopnosti, aby člověk skoordinoval všechny ty kroužky a všechny ty zajímavé aktivity všech těch dětí, všechny písemky, všechny přípravy do školy.
12: Helena Slánská, které zemřel před 2 lety manžel a je samoživitelka, bude o životě se čtyřčaty mluvit i v dalším díle seriálu. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Krátce před 9. ranní radiožurnál ve finále. Jan Pokorný ve studiu, aby nám představil, s kým dnes po 9. a jak.
1: Jak normálně u mikrofonu, jako dotazy, obvykle. Odpovědi a tou, která bude odpovídat, je historička Jana Čechurová, která s Českým rozhlasem v posledních měsících spolupracovala na projektu, který se objeví ve vysílání dnes na Českém rozhlase Vltava, a je to několika dílná série, která se věnuje svobodným zednářům. Lucie Korcová se tam pouští na cestu do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět, nebo aspoň se to říká. Zkoumá zednářské legendy, otisk bratrstva v dějinách českých zemí i architektuře. Taky o tom budeme s Janou Čechurovou mluvit.
0: A bude to poněkud kratší.
2: Bruselské chlebíčky.
3: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
2: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
3: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
2: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
3: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 aréně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
0: Je 9 hodin. Nové zprávy Eliška Zábrocká.
5: Vláda má dnes rozhodnout, kdo zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Irán a USA se podle Kataru a Pákistánu dohodli na harmonogramu k dosažení konečné mírové dohody. Fotbalisté Španělska díky dvěma gólům Oyarzabala porazili na mistrovství světa Saúdskou Arábii. Uzavřená po nehodě bude i dopoledne dálnice D1 u Kroměříže směrem na Brno. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl. V otázce plnění závazku aliance totiž není ve shodě s vládou. Prezident na své účasti už několik měsíců trvá a už dříve řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
6: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip. Jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
5: Po nehodě kamionu a dvou vozidel je u Kroměříže uzavřená dálnice D1 ve směru na Brno. V opačném směru se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Hasiči kvůli úniku kapalin zasypávali vozovku. Policisté odklání dopravu po objízdných trasách, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Kamil Tlusťák.
7: Krátce před 4. hodinou vyjížděly jednotky k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 v úseku u Bezměrova. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, které byly v době příjezdu hasičů mimo vozidla. Odstranění následků nehody a odtah havarovaných vozidel zaberou ještě nejméně několik dalších hodin.
5: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle íránského ministra zahraničí Abbase Arakčího jednání dosáhla významného pokroku. Vědci z Sejteku VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytvářejí své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. Výsledky můžou podle vedoucí výzkumu Markéty Kaiser vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů.
8: Když se nám podaří pochopit, jak korál reaguje na různé podněty, tak pak dokážeme třeba lépe nastavit i ty obranné mechanismy, nebo pomůže nám to vlastně připravit se na to, co se vůbec stane, když třeba se opravdu zvedne teplota oceánu o 2 stupně Celsia, jak tyto organismy na to budou reagovat.
2: Sport.
9: Španělští fotbalisté se po druhém zápase mistrovství světa dostali ve skupině H do čela tabulky. Za 25 minut nastřílili Saúdské Arábii 3 góly a nakonec zvítězili 4-0. Dvě branky dal a jednu připravil útočník Mikel Oyarzábal, který se stal v Atlantě hráčem zápasu.
10: Myslím, že po úvodní remíze bylo klíčové rychle otočit list a soustředit se na další dny a zápas. Proto jsme chtěli jít rychle do vedení. To se povedlo a byl to už úplně jiný příběh. Mám z naší hry dobrý pocit.
9: Ve zbylých zápasech Kapverdy remizovali s Uruguayí 2-2 a Irán s Belgií 0-0. Egypt otočil duel s Novým Zélandem na 3-1. A tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Bousková uspěla na trávě v Nottinghamu a Nosková na stejném povrchu v Berlíně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Uzavřená D1 u Kroměříže a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží na kilometru 254,5 před 4 ráno havarovala dodávka, nákladní auto a kamion. Ten pořád leží na boku přes svodidla, směr na Brno je uzavřený, provoz odklánějí exitem 258 a kolona před ním na půl hodiny je od sjezdu 260 Kroměříž východ plus potom přes město fronty. A na D1 opačně z Brna na Ostravu u nehody uzavřený levý pruh, kolona krátká od exitu 253 Kojetín. Na D1 potom před Brnem směrem z Vyškova se už tvoří kolona před omezením u D2, hlavně kamiony v pravém pruhu od exitu 210 Holubice, tam krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. A na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy vzniká kolona. Od exitu 17 Hlavanec zabere 20 minut za sjezd na Starou Boleslav na kilometr 13,5, kde pořád řeší srážku 5 aut.
12: Není tam ještě žádná odtahovka, projíždí se jedním pruhem, pravým.
11: Pokus vyhnout se po silnici 610 ze 17. kilometru se nevyplatí, náhradní trasa je ucpaná taky už za Sojovicemi.
12: Zabralo to 25 minut.
11: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Ve studiu Radiožurnálu je teď už Jan Pokorný se svým dnešním hostem.
1: 9 hodin a 6 minut, dobré dopoledne. Svobodní zednáři se sami označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova, toleranci, mezilidskou vzájemnost a obecně humanistické ideály. U některých lidí mívali a možná i mají pověst záhadného bratrstva spřádajícího lstivé plány na ovládnutí světa, čemuž se už pousmívá náš dnešní host, historička Jana Čechurová. Dobrý den.
13: Dobrý den.
1: Vím, že nerada mluvíte o mýtech, které obestírají svobodné zednáře, ale jste tady, protože Český rozhlas Vltava od dneška vysílá sérii, několikadílnou sérii kolegyně Lucie Korcové, která se věnuje svobodným zednářům. Jako historička se tím zabýváte proč?
13: Moje cesta ke svobodným zednářům nebyla úplně přímočará. Já jsem se jako svým prvním tématem zabývala Alojzem Rašínem a Alojz Rašín byl svobodným zednářem. V jeho pozůstalosti jsem vlastně narazila na zednářské jako materiály. Tak jsem si říkala, že by to mohlo být další jako zajímavé téma. A pro mě osobně jako historičku českých dějin 20. století jsou zednáři prostě jako spolkem, který spolu vytvářel a pomáhal seberealizaci elit československých za první republiky a vnímám je prostě v určité jako sociální sítě spíš, než by mě zajímaly právě ty mýty a rituály.
1: Jak se měnil význam, nebo jak se měnilo poselství svobodných zednářů během těch staletí, nebo jaké bylo v tom 20. století zejména?
13: No, měnilo se podle toho, jak se vyvíjela společnost. Tak vzniklo v 18. století v éře osvícenství a bylo skutečně jako zaměřeno vlastně na elitní představitele, především z intelektuálního prostředí, ale u nás třeba i z prostředí šlechty nebo důstojnictva, kdy vlastně ty osvícenské myšlenky na racionalitu, společenský pokrok a tak jako pro zednáře byly velmi nosné a vytvořili se vlastně platformu, jak je jako pěstovat. V 19. století pro naše prostředí vlastně svobodné zednářství téměř jako neexistuje, protože vlastně politicky bylo nepovolené, ale jinak můžeme říct, že je určitě prostředkem nějak jako emancipace měšťanských vrstev a třeba i jako židovského obyvatelstva, obzvlášť z toho podnikatelského prostředí nebo se svobodných povolání, jak se etablovat v rámci těch třeba lokálních elit. A 20. století pro to zase české zednářské prostředí je, nebo můžeme rozdělit prostě na dvě poloviny, kdy ten absolutní boom je po vzniku Československa, kdy se vlastně s velkou podporou jako zakládají zednářské lože, které mají být jako markantem vyspělosti českého prostředí a příslušnosti k tomu světovému západu a k demokracii a tak. Je to jako jedna, právě jeden z těch signálů, jako že ta společnost je jako vyspělá, když tam můžou zednáři volně působit.
1: Hostem Radiožurnálu je historička Jana Čechudová.
14: Host Radiožurnálu.

0: Host Radiožurnálu stále na svém místě. Mimořádná zelená vlna má také důvod vstoupit do vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A to proto, že dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna za Kroměříží je stále uzavřená na kilometru 254,5. Po havárii kamionu, dodávky a nákladního auta pokračuje tam dokumentace, zřejmě zařízením na 3D snímkování, ještě ani není na místě jeřáb. Vyprošťování nezačalo, takže se protáhne určitě po celé dopoledne. Od kolon stále na exitu 258 Kroměříž západ, kolona předtím na půl hodiny od sjezdu 260 Kroměříž východ, takže v osobních autech někteří řidiči sjíždějí už tam, ovšem proto se ucpává už město před objížďkou na silnici 47. A na D1 opačně ve směru z Brna na Ostravu je u té nehody zabraný levý pruh, tam se tvoří jenom kratičká fronta od exitu 253 Kojetín. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je historička Jana Čechurová. Povídáme si zejména o svobodných zednářích v České republice a zejména v tom minulém století, které Jana Čechurová zkoumá jako historička. Dá se říct tedy, že se tenkrát dařilo zednářům v Československu zatím nejlíp? A co to znamená, že se jim dařilo vlastně?
3: První zlatý věk svobodných zednářů je určitě na konci 18. století v éře Josefa II. A Leopolda II. Pak v 19. století pro české země je to opravdu jako vlastně velké přerušení kontinuity, protože vlastně byla jako dvorským dekretem bylo zakázáno lidem ve státní službě být v různých tajných spolcích a předtím většina zednářů vlastně nějakým způsobem sloužila jako státu v akademickém prostředí, v armádě a tak. A takový opravdu jako boom obnovovací začal se vznikem Československa, ale už měli na co navazovat, protože před první světovou válkou vlastně v Praze vznikla, jako si to riskli vlastně, první lóže Hiram, která měla české i německé členy a rituálně ale vlastně jako pracovala v Uhrách, protože v Rakousku to, nebo ani v českých zemích to možné nebylo. A z tohohle z toho podhoubí dva dny před vznikem Československa vlastně se vytvořila první česká lóže. Následovali velice rychle po vzniku Československa další. A je to určitě ten druhý.

0: vlastně byly jako legální organizační platformou, protože do té doby vlastně po celou dobu Rakousko-Uherska, tak v té rakouské části tohonsto vlastně oficiálně povoleno nebylo. Takže v tom je ten zlatý věk a ta konjunktura byla způsobena určitě i tím, že vlastně zednáři se a ti zakladatelé těch prvních loží se velmi aktivně přihlásili vlastně ke konceptu Československa a řada z nich vlastně se znala z mafie, z domácího odboje a rozhodli se, že ponesou nějaký jako ten odkaz domácího odboje a budou chránit Československo, demokracii, tak jako vlastně v tom prostředí zednářských loží, takže vlastně jako pro tu jako republikánskou elitu československou bylo fajn, nebo slyšeli na to vlastně stát se zednáři a na druhou stranu i ten stát jako k ním přistupoval vlastně tak, že k vyspělé jako západní společnosti patří funkční zednářství. Jo, takže že vlastně oni jsou jako markantem toho, že skutečně tady v téhle zemi je jako vyspělá demokratická společnost.
1: Když se to personifikuje, tak se uvádějí jména, vy už jste mluvila o Alojzi Rašínovi, Alfons Mucha, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štěfánik, Antonín Švehla, František Křižík, Josef Skupa, Zdeněk Štěpánek, bratři Čapkové, Jan Masaryk a další. Byli to všechno festovní zednáři?
0: Z těch, co jste jmenoval, tak dobrá polovina byli zednáři s problémem, anebo zednáři jako nemoc aktivní. Protože vlastně právě u těch jako obzvlášť politicky exponovaných osob se to i časově vlastně těžko stíhalo a obecně jako těch vrcholných politiků zase mezi zednáři tolik nebylo. Akorát, že jsou to ta nejznámější vlastně jména, která všechny přitahují. Ale daleko víc vlastně zednářů bylo v akademickém prostředí. Bylo ve světě podnikání a vlastně mezi svobodnými povoláními, to znamená v tom advokátním, lékařském prostředí a tak vlastně na tuhle tu úroveň bychom jako spíš měli se stoupit, jinak třeba ty vrcholné funkce zednářství jako v podstatě výhradně patřily lidem z univerzitního prostředí.
1: Takže z toho možná pramení představa někoho, když tam slyšíme na tehdejších významných politiků, aktivních politiků, že zednáři tedy řídí celý svět a že ovládají politiku.
0: Myslím si, že tahle ta představa není odvozená jako z českého prostředí, že tak nám přichází, že je globální. A to, že vlastně v Československu to fungovalo jinak, ještě jako neznamená, že v některých jiných státech Evropy nebo v Americe ta přítomnost vlastně opravdu jako politiku a lidí veřejně politicky působící není jako daleko masivnější, než byla u nás. Jo. Ale z toho ještě vůbec nevyplývá, že by zednáři řídili svět, ale jako ta velká jména jsou třeba v tom protestantském kulturním okruhu až po ty panovnické rodiny a tak jako daleko jako relevantnější než vlastně těch pár politiků u nás. No.
1: I tam jsme se dostali s historičkou Janou Čechurovou.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je historička Jana Čechurová. Povídáme si i proto, že Český rozhlas Vltava od dneška začíná vysílat několika dílnou sérii věnovanou tématu svobodných zednářů. Přece jenom na člověka taky působí i to, co se o tom říká, nejenom to, jak to je. Tak se chci zeptat, myslíte si, že zednářům vadí, že o nich teď mluvíme?
1: Myslím si, že jim to určitě nevadí.
0: Ne? Takže takový ten mýtus toho tajemství, tajemnosti, ten už neobestírá zednářské lože v České republice?
1: No, něco jiného je vlastně nějaká diskrétnost jako uvnitř, ale jako takovýhle jako propagační rozhovor o těch vnějších jako okolnostech existence určitě zednářům nevadí a třeba v porovnání před tou, jako s tou situací před 100 lety, tak současní zednáři jako pro vlastně svoji popularizaci a seznámení veřejnosti vlastně s jejich činností dělají sami hodně, pořádají různé jako přednášky, výstavy už jako nejmín 20 let v tomhletom ohledu hodně, jako bych řekla, se sami prezentují. No.
0: Zednáři jsou jedním z vašich zájmů, odborných zájmů, jako historičky. Hmm. Obracejí se na vás taky s tím, jestli byste jim něco nenašla, nebo něco, co by se jim mohlo hodit z titulu vaší profese?
1: Myslíte svobodní zednáři, jestli se na mě
0: obracejí?
1: To určitě obracejí, ale kdy potřebují něco dohledat, něco potvrdit, protože mezi nimi je řada, vlastně mohli bychom říct, ale nechci, aby to slyšel, aby to vyznělo
0: nějak
1: aby jako...
0: To
1: ne, aby to vyznělo nějak jako dehonestačně, ale prostě řada jako amatérských badatelů vlastně o vlastní minulosti, takže určitě se mnou jako konzultují a pořádám pro ně různé jako osvětové akce a tak. Na druhou stranu, kdysi dávno, když jsem vlastně se tomu tématu začínala věnovat, tak bez jejich vlastně jako vstřícnosti a otevřenosti jejich archivu, což nebylo vůbec nic jako samozřejmého, bych nemohla třeba tu svoji jako zásadní práci o zednářích vůbec napsat. Takže je to jako oboustranné.
0: No. Dneska není už problém podívat se na internet a zjistit, že i svobodní zednáři mají své webové stránky, kde popisují svou historii, je tam aktuální blog, je tam taky takové vysvětlující video, kde zřejmě hovoří ti hlavní představitelé, momentální představitelé svobodného zednářství v České republice, ale pozor, je tam i formulář pro ty, kdo by se chtěli přihlásit, tak to už je potom normální spolek, ne?
1: No, normální to úplně není v tom, že přihlásit se může každý, ale to ještě neznamená, že je jako přijat. Že?
0: Aha.
1: Protože vlastně o přijímání členů do jako nových členů mezi svobodné zednáře rozhodují balotáží, to znamená, že vlastně jako v různých dobách bylo potřeba různé schody na přijetí toho nového člena, buď nesměl mít žádný záporný hlas, nebo mohl mít jeden, nebo mohl mít tři záporné hlasy. Nicméně není to tak jako běžný spolek, že když někdo splní kritéria, tak automaticky má nárok na členství. Tak pořád je tam tahle vlastně jako supervize.
0: Základní podmínky členství, dočetl jsem se, jsou být mužem starším 21 let, být svobodný a dobré pověsti, věřit v nejvyšší bytost, mít upřímný zájem o zednářské ideály, být ochoten věnovat čas osobnímu rozvoji. Být mužem starším 21 let znamená, že ženy zednářky nejsou?
1: Tak v regulérním zednářství je tato spolková činnost zaměřená jenom na muže, ale vedle toho existují i jako ženské lože, i smíšené lože, takže pokud žena chce být zednářkou, tak může, ale jakoby ten největší řetězec, který je uznán velkou loží anglickou a patří jako k regulérnímu zednářství, tak ten je vyhrazen tradičně od 18. století mužům, ale v poslední době i v našem prostředí jsou ženy daleko víc třeba jako přizvány k některým jako aktivitám, které zednáři pořádají, myslím, jako různým společenským a tak. Jako.
0: Ale rozumí tomu tak, že vy tedy můžete, nebo člověk může vyplnit ten formulář na webu, ale pak teprve začne nějaký ten přijímací proces, kdy na jeho konci není vždy garance toho, že každý uspěje se svou přihláškou a stane se svobodným zednářem v rámci České republiky. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s historičkou Janou Čechurovou, i proto, že dnes spatřil světlo světa seriál, respektive vysílací světlo světa seriál věnovaný svobodným zednářům, který vysílá Český rozhlas Vltava. My budeme chvíli pokračovat v našem rozhovoru i po zprávách, které začnou už za několik vteřin, protože se blíží 9. hodina a 30. minuta, jinými slovy bude 9:30.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.

0: Hasiči měli o víkendu kvůli silným bouřkám víc než 1300 výjezdů. Nejčastěji pomáhali odstraňovat spadlé stromy, utržené střechy nebo odčerpávali vodu ze sklepů. Informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Vašek Pilný. Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde bylo přes 450 výjezdů. Silné bouřky byly taky v Královéhradeckém kraji. Třeba ve Dvoře Králové nad Labem spadly stromy mezi stany v kempu. Na místě museli kvůli zranění dvou lidí zasahovat i záchranáři. Počet elektromobilů v Česku zaostává za evropským průměrem. Vyplývá to z dat nejvyššího kontrolního úřadu. Koncem loňského září bylo v Česku registrováno skoro 55 tisíc elektromobilů. To je jen 1% všech evidovaných aut. V Německu, Rakousku a Velké Británii tvoří elektromobily přes 6% vozového parku. V Norsku je to dokonce přes 33%. Úřad taky zjistil, že část dálnice směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Ve Vatikánu dnes začíná nové soudní řízení v kauze, která se týká zpronevěry při správě majetku katolické církve. Původní rozsudek poslal v roce 2023 italského kardinála Angela Becciua na 5,5 roku do vězení. Hlavní část vyšetřování se zaměřila na nevýhodný nákup luxusní nemovitosti v Londýně v přepočtu za 8,5 miliardy korun. Vatikán ji nakonec prodal s velkou ztrátou. Odvolací soud ale verdikt v letošním březnu kvůli procesním pochybením zrušil. A lanovky Imperial a Diana v Karlových Varech jsou ode dneška mimo provoz. Dopravní podnik je na 2 dny zavřel kvůli pravidelné údržbě. Odborníci zkontrolují stroje a otestují brzdy. Dopravní podnik naplánoval výluku na začátek týdne, kdy lanovky běžně vozí nejméně cestujících. Obě dráhy se znovu rozjedou ve středu. Sport. Fotbalisté Egypta vyhráli ve skupině mistrovství světa po obratu nad Novým Zélandem 3-1. Belgie remizovala s Íránem 0-0, Španělsko porazilo Saudskou Arábii 4-0 a Uruguay remizovala s Kapverdy 2-2. A americký golfista Wyndham Clark vyhrál podruhé v kariéře US Open. Na Long Islandu sice v závěrečném kole ztratil většinu náskoku, ale těsné vedení udržel. Se 4 údery nad normu hřiště zvítězil o 1 ránu před krajenem Samem Burns.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Protisměr na D46 u Prostějova a uzavřená D1 u Kroměříže. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce na Vyškov teď na nejvýš pozorně mezi exity 33 Olšany a 26 Prostějov sever. Policie tam má hlášené auto jedoucí proti správnému směru jízdy. Hlídky měří prověřit úsek. Držte se vpravo D46 směr Vyškov za Olšany. Na D1 ve směru z Ostravy na Brno je u Kroměříže dálnice uzavřená po havárii na kilometru 254,5. Provoz odklánějí na exitu 258. Před ním je teď kolona už jen kamionů v pravém pruhu z kilometru 259. Na 260. nesjíždějte osobním autem do města. Přes Kroměříž je teď delší zdržení v kolonách než při sjezdu na silnici 47 až na exitu 258. Na dálnici D1 za Ostravou směr Přerov za sjezdem na Porubu se tvoří kolona od Klimkovického tunelu, je to z kilometru 346 až na 15 minut do omezení na 343. A na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav na kilometru 13,5 po srážce 5 aut průjezdný pravý pruh, kolona od exitu 17 Hlavenec je na 20 minut. Další zelená vlna za 15:15.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
3: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Počasí.
0: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně i zataženo, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
4: A naším hostem je historička Jana Čechurová a povídáme si o svobodných zednářích. Když bychom se vrátili do toho minulého století, tak dá se říct, je jasné, že v totalitních režimech se svobodnému zednářství nedaří, ať to byla nacistická okupace, nebo ať to bylo potom komunistický režim.
5: To se rozhodně dá říct. Jako...
4: Oni neexistovali nebo existovali v nějaké hyperilegalitě?
5: Jako, říká se, že vlastně to zednářství je jako lakmusovým papírkem demokracie, že vlastně jediné prostředí pro jejich jako svobodný rozvoj a existenci je demokratické uspořádání. Svobodní zednáři ve 20. století vlastně dvakrát ukončili svoji činnost. U nás jednak za druhé republiky bezprostředně po Mnichovu vlastně přešli, jako se uspaly ty lože a opravdu jako rozpustili jako tu svoji činnost a mysleli, že asi tím jako zachrání možná nějaké taky prostředky kartotéky a tak, což je sporná otázka, jestli se jim to vlastně povedlo. Ale určitě to vedlo k tomu, že když pak se obnovili za třetí republiky a nastal velmi rychle komunistický převrat, tak vlastně ten svůj postup jako s pomnichovský nezopakovali. A naopak vlastně pár let ještě se snažili v rámci komunistického režimu působit, až vlastně usoudili skutečně, že jako je to zasahování do jejich činnosti, že je absolutně jako neslučitelné s jejich působením a znova se uspali. A obnovili se až po roce 89.
4: Obnovili se snadno?
5: Tak byla to dlouhá doba od toho počátku 50. let. Ten rezervoár lidský jednak měli z některých jako bratří, kteří jednak přežili z první republiky, kteří jako mladí se stali vyloženě jako členy za první republiky, jako byl třeba Jiří Silaba. Pak za třetí republiky cíleně nabírali jako mladé lidi, aby vlastně jako tam byl ten potenciál do budoucna. Takže jednak z nich, jednak působili vlastně v exilu, jako čeští svobodní zednáři, kteří jim s tím pomáhali. A vlastně myslím, že na tom počátku 90. let vlastně přicházela řada nových členů jako z rodinné tradice. Že ten potenciál vlastně toho, že vlastně ti předkové byli zednáři, tak v tomhle tom byl velký a určitě byla taky zahraniční pomoc vlastně z toho, jako v tom roce 90, když se jako obnovovali, tak byl zájem na tom vlastně jako na podpoře demokracie opět jako i touhletou cestou. No.
4: Když svobodní zednáři tu a tam o sobě něco říkají, tak říkají třeba, že zednářství je svědomí. Řekla byste to taky tak?
5: Jak u koho, řekla bych.
4: Jak u koho? Jsou to taky
5: jako
4: lidé?
5: Jako v praxi, jsou to přesně.
4: Jsou to
5: jako,
4: taky lidé?
5: Jsou to taky lidé a ty osudy, a i když si vezmeme, které osobnosti jako i problematické třeba patřily mezi svobodné zednáře v nějaké fázi svého života, tak to musíme brát jako, že to je nějaký jako ideál, ale ta jako praxe životní se mnohdy od ideálu liší. No.
4: Ale třeba ty klíčové symboly zůstávají, tedy kružítko a úhelník, který má symbolizovat co?
5: Úhelník vlastně nějakou jako poctivost, že jo? Má to být jako pravdomluvnost, poctivost, kladivo symbolizuje práci. Ten ideál jako práce na sobě samém, kdy nějakou osvětou a dobrými skutky se člověk jako zdokonaluje a obtesává nebo otesává ten jako hrubý kámen, ze kterého pak po tom otesání jsou ty hladké kvádry, ze kterých se staví chrám lidství, tak tenhle ten ideál tam zůstává pořád. No.
4: No a když vidíte tenhle symbol třeba na průčelí nějakého domu, jako třeba jsme tady v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech, nedaleko je ulice Urugvajská, tuším, že je to číslo popisné 17 a nad vstupem je v tom oválném štítu reliéf kružítka a úhelníku s agátovou snídkou. Znamená to, že se tam něco odehrávalo?
5: Tak pokud je to agátová snídka, tak mohl vlastně třeba ten majitel nebo ten stavebník být vlastně svobodným zednářem a takhle se k tomu přihlásit, ale mnohdy vlastně to kamenické náčiní může symbolizovat jenom nějaký, jakoby to, tu cechovní příslušnost toho stavebníka a ne k zednářům, ale k tomu, že byl stavitel, že byl architekt. Protože jinak jako v tom našem prostředí svobodní zednáři byli v minulosti vždycky jako v pronájmu, neměli svoje nemovitosti a nemůžeme jako na rozdíl třeba od západní Evropy se podívat na nějaký jejich jako tradiční chrám, který by skutečně jako patřil jim a v něm jako se realizovali, na ten si naspořili a v tom jako ty svoje aktivity prováděli. No. V tom je to složitější.
4: Tak historička Jana Čechurová byla hostem Radiožurnálu. Já Janě Čechurové děkuju. Děkuju vám za vhled, který jste přinesla do téhle problematiky, které se věnujeme i proto, že Český rozhlas Vltava od dneška vysílá několika dílnou sérii na téma svobodných zednářů. A my se dnes rozloučíme o něco dřív, než je s hostem zvykem. Děkuju za pochopení, paní Čechurová.
5: Děkuju za pozvání a naschánu.
4: Protože fakt ten dnešní rozhovor končí o něco dřív než obvykle, jako výraz protestu proti snaze změnit věci tak, že by mohla být ohrožena nezávislost Českého rozhlasu, nezávislost České televize. Nechceme prostě, aby se silou politických tlaků média veřejné služby vydala na cestu veřejné služebnosti a děkujeme tímto za pochopení a za podporu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál. I dnes v den výstražné stávky médií veřejné služby vysíláme informace, které od nás právem očekáváte, což je i zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zase bezpečno na D46 u Prostějova a neprůjezdná zůstává D1 u Kroměříže. Na dálnici D46 z Olomouce na Vyškov už mezi exitem 33 Olšany a Prostějovem se jede bezpečně. Auto jedoucí proti správnému směru, které jste hlásili i vy, už je mimo dálnici, policie výstrahu odvolala. Dálnice D1 ve směru z Ostravy na Brno zůstává za Kroměříží neprůjezdná. Na kilometru 254,5 budou vyprošťovat kamion, který se tam převrátil po srážce s dodávkou a nákladním autem. Ještě se ale nezačalo, pokračuje dokumentace, sjíždí se z dálnice exitem 258 Kroměříž západ na silnici 47. Předtím je už na dálnici jenom kratší fronta osobních aut v levém pruhu, kamiony v pravém ještě tvoří frontu z kilometru 259. A jinak na D1 opačně směr Ostrava. Už v místě nehody, je to bez kolony, zabraný levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

Posloucháte Radiožurnál, je pondělí 22. června. V budovách Českého rozhlasu dnes potkáváte lidi v černém. Není to nějaká nová móda, ale možný pohled do budoucnosti médií veřejné služby v České republice, tedy Českého rozhlasu a České televize. Je dost důvodů, proč je možné tu budoucnost vidět černě. Výstražná stávka má různé podoby. Jednou z nich je například ta, že rozhovor s dnešním hostem Radiožurnálu jsme ukončili dřív než obvykle. Děkujeme za pochopení.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Je 10 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
2: Někteří zaměstnanci úřadu vlády se sešli s ministrem kultury Klempířem. Britský premiér Starmer by podle médií dnes mohl oznámit rezignaci. Fotbalisté Belgie remizovali na mistrovství světa s Íránem. Španělsko porazilo Saúdskou Arábii. Neprůjezdná po noční nehodě je dálnice D1 u Kroměříže směrem na Brno. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zaměstnanci úřadu vlády, kteří mají přejít pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Otto Klempířem za motoristy. Jednání se týkalo dvou zaměstnanců úřadu vlády, kteří se věnují agendě národnostních menšin. Právě ta má od července přejít pod rezort kultury. Podle spolumluvčího stávkové pohotovosti úřadu vlády Ondřeje Medala bylo jednání věcné. Přesto podle něj nejsou úředníci stále přesvědčeni o tom, jestli bude přesun agendy smysluplný a efektivní a jestli na ně bude v dalších letech dost peněz.
4: My víme, že vlastně v těch delimitačních protokolech ty finance přechází ty, které jsou na letošní rok. Ta situace, jaká bude od dalšího roku, tam to jsou jedny z těch otazníků, které jsem avizoval, že máme. A nevíme, jaká ta situace bude a jak se celý ten proces vlastně změní, protože najednou to budou finance řešeny v rámci jiných rezortů s jinými rozpočty a dalšími technikáliemi.
2: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády celkem pod 4 ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend, předem ji ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Vláda tvrdí, že plní předvolební sliby a svůj program. Opozice chce proti návrhu v parlamentu bojovat. A detaily přidáme na Radiožurnálu taky po zprávách. Čas Keira Starmera v čele britské vlády se krátí. Podle deníku Guardian by mohl oznámit rezignaci už dnes. Minulý pátek dostal od lidí kolem bývalého starosty Manchesteru Andyho Burnhama ultimátum, ať odejde sám nebo ho odvolají.
5: Když minulý týden Andy Burnham vyhrál doplňující parlamentní volby, řekl, že se jedná o přelomový okamžik, že přišel čas otočit kormidlem a vrátit lidem naději. Tlak na odchod Keira Starmera z čela vlády roste a naděje velké části labouristické strany se upírají k bývalému starostovi Manchesteru. Ten by měl Starmera v Downing Street nahradit. Burnhamovi příznivci věří ve spořádané předání moci. Na něm by se oba politici měli dohodnout už tento týden. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Mendelova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemůžou pravidelně dojíždět za výukou. Obce i si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou, říká vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendelově univerzitě Kateřina Pevná.
6: Obce se mohou obrátit přímo na oddělení vzdělávání seniorů Mendelovy univerzity a společně potom zvolíme jak téma, tak i daný formát. Nejvhodnějším místem je Jihomoravský kraj a kraje přilehlé. Nicméně nebráníme se vlastně spolupráci s nikým.
3: Sport.
7: Španělští fotbalisté vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4-0. Cap Verde po remíze s úřadujícími evropskými šampiony znovu ve skupině H obrali o body favorita. S Uruguayí hráli nerozhodně 2-2. Africký ostrovní stát tak má navzdory očekávání šanci na postup do play-off turnaje. V posledním utkání základní fáze ho čeká Saúdská Arábie. Trenér Cap Verde Bubista si ale nemyslí, že je jeho tým po překvapivých remízách favoritem.
8: Je to naopak. Každý soupeř si zaslouží respekt a naše sportovní chování. Jsme tady na šampionátu taky, abychom reprezentovali náš národ a kulturu před zbytkem světa, a to nejen fotbalem, taky kulturou, hudbou a tím, jak se chovají naši fanoušci na stadionech.
7: V dalších zápasech na šampionátu Belgie remizovala s Íránem 0-0 a Egypt porazil Nový Zéland 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D1 u Kroměříže, nehoda taky na D10 u Staré Boleslavy. Dálnice D1 z Ostravy na Brno je pořád uzavřená za Kroměříží po noční nehodě na kilometru 254,5. Stále tam leží převrácený kamion, stojí nabourané nákladní vozidla a dodávka. Provoz odklánějí na silnici 47 na Bezměrov, a to exitem 258 Kroměříž západ. Před ním se osobní auta zdrží jen pár minut v kratší frontě, kolona kamionů v pravém pruhu je delší z kilometru 259. D1 opačně z Brna na Ostravu je u nehody na 254,5 průjezdná plynulé, je tam ovšem zabraný levý pruh za zatáčkou za sjezdem na Kojetín. A na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu je za sjezdem na Starou Boleslav na kilometru 13,5 průjezdný jenom pravý pruh. Ráno se tam srazilo 5 aut, kolona od exitu 17 Hlavenec popojíždí zhruba 20 minut. V tuhle chvíli už by mohla být výhodná objížďka po silnici 610, tam se tvoří až potom kratší fronty v samotném Brandýse pro osobní auta. To bude úspora času. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. A po nich začíná dopolední Radiožurnál. Slovo má znovu Jan Pokorný.
1: Dobré dopoledne v 10 hodin a 7 minut. Minuty ticha ve vysílání, zpožděné začátky pořadů v České televizi nebo jejich krácení. Právě tak dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize vypadá výstražná stávka pracovníků. Ti protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Co se v rozhlase děje právě teď a co na to vláda České republiky? Zeptáme se za chvíli reportéra Radiožurnálu.
3: Dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.

0: Tady je dopolední radiožurnál. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Protestují tak proti vládou schválenému návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Obě média by tak nově měla dostávat peníze ze státního rozpočtu. Novela by taky výrazně omezila celkový objem peněz pro rozhlas i televizi. Celodenní výstražnou stávku zaznamenají posluchači a diváci ve vysílání obou médií. Vše sleduje reportér radiožurnálu Jakub Vik, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, jste teď se mnou před hlavní budovou Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Tady stávkující už od rána připravují různé transparenty a cedule informující o stávce. Po celý den tady můžete taky slyšet z Amplionu vysílání radiožurnálu. No a už za necelou hodinu tady začne na malém pódiu u vchodu taky doprovodný stávkový program, na který samozřejmě můžete přijít i vy, veřejnost. Svým vystoupením tady stávku podpoří například Aneta Langerová, další hudebníci a herci, pracovníci České televize. Pak budou před svojí budovou na Kavčích horách jednotně stávkovat od 12 hodin do 1 odpoledne. Doprovodný program připravili taky regionální stanice. No a o stávce informují třeba i světová média, například britský Guardian.
0: A Jakube, jak posluchači rozhlasu a diváci televize poznají stávku ve vysílání?
1: Ve vysílání Českého rozhlasu jste mohli stávku zaznamenat už třeba těsně před 8 hodinou raní na všech stanicích kromě Rádia Junior. Iniciativa veřejnoprávně dostala 3minutový prostor vysvětlit důvody stávky, po kterých následovala symbolická minuta ticha. Stejný scénář můžete čekat i těsně před 12. a 18. hodinou. Kromě toho se taky zkracují některé pořady, zpravodajství a publicistika nebo případné krizové vysílání, ale zůstávají zachované. Na všech kanálech České televize, kromě ČTDčko, pak po celý den můžete vidět pořady z zpravodajské relace spožděné o 1 minutu a taky následné vysvětlení stávky. No a k důvodům té stávky iniciativa veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale třeba taky mezinárodní novinářské organizace kritizují vládní změny, podle nich totiž ohrožují profesní novinářskou nezávislost a taky finanční stabilitu obou médií veřejné služby.
0: A jak na tu stávku reaguje vláda?
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO včera výtky pracovníků odmítl. Podle něj instituce dostatečně nešetří.
2: My tam navrhujeme fixní částku, nejenom na rok 27, ale i 28-29, to je vlastně predikci toho rozpočtu. A je tam inflační doložka, takže tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
1: Podle vládního návrhu by Česká televize měla přijít o 1 miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Koalice chce, aby změny platily od příštího roku. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a taky propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Opozice chce vládnímu návrhu v parlamentu bojovat. No a vláda taky dnes projedná druhý, a to poslanecký návrh, který by mohl už během letoška osvobodit od placení současných poplatků některé skupiny obyvatel.
0: Tolik reportér radiožurnálu Jakub Vik. Jakube, díky, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 54,5 ve 4 hodiny v noci havarovalo nákladní auto, dodávka a kamion, ten se převrátil, budou ho vyprošťovat. Zatím ale ještě neskončilo ani vyšetřování, tedy platí odklon exitem 258 Kroměříž východ. Předním kolona osobních aut už jen chvílemi velmi krátká, kamiony plní pravý pruh nadále z kilometru 259, jede se potom po silnici 47 a za Bezměrovem zpátky na dálnici. Na D1 na příjezdu do Prahy teď ve směru z Brna čerstvá nehoda na kilometru 9,5. V levém pruhu se srazila dvě osobní auta, kolona zatím od sjezdu na okruh z 11. kilometru do 10 minut. A ještě D10 ve směru z Turnova na Prahu stále kolona od exitu 17 Hlavenec až na 20 minut k nehodě za sjezdem na Starou Boleslav kilometr 13,5. Uklízejí tam po srážce 5 aut, projíždí se pravým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

Posloucháte dopolední radiožurnál. Itálie, Chorvatsko, Rakousko. Do těchto evropských zemí loni Češi podle údajů Českého statistického úřadu jezdili na letní dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, měli byste se na to připravit. A to jak servisem aut,

0: a tak třeba pojištěním. Z detaily je teď ve studiu Radiožurnálu Anna Millerová z domácí redakce. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Ideálně bychom měli auto vzít do servisu, kde zkontrolují, jestli není potřeba vyměnit nějaká součástka, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř, pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam netečí nějaká kapalina, olej, chladicí kapalina, ostřikovače, pneumatiky, po případě se doušťujou.
1: Sebou bychom měli samozřejmě vzít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Zkontrolovat bychom měli i povinnou výbavu. Třeba do Polska potřebujeme navíc i hasící přístroj a ve Slovinsku náhradní žárovky.
0: A jaké problémy řeší na dlouhých cestách řidiči nejčastěji?
1: Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka to bývají různé technické závady na autě nebo nehody. Na zahraniční cesty doporučuje sjednání asistenční služby. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často sjednáno jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta.
0: A pojďme si říct, co můžou řidiči udělat pro to, aby byla jízda co nejbezpečnější.
1: No tak měli by hlavně pravidelně odpočívat, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu 1/4 hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: V autě by taky mělo být dost vody a jídla pro případ, že uvíznete v koloně, a pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, měli by postupně zpomalit.
0: Tak děkujeme za informace pro řidiče, kteří míří na dovolenou zejména do zahraničí. Byla tu s nimi, tedy s těmi informacemi, ve studiu Anna Millerová z domácí redakce. Díky, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
0: A samozřejmě vám všem slouží i vysílání Zelené vlny. Když se na silnicích anebo na dálnicích něco děje, tak vysíláme třeba i každou 1/4 hodinu, což je případ i dnešního dopoledne, jak mohli pravidelní posluchači Radiožurnálu slyšet. No a povinností Radiožurnálu je také říkat, když se někde stane něco nového. Poslední informace, která přišla, souvisí s geopolitickým děním. Švýcarsko oznámilo okamžité zahájení americko-iránského jednání na technické úrovni, které následuje po rozhovorech na vysoké úrovni. Píše to agentura AFP. Další zprávy Radiožurnálu za 4,5 minuty.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
1: Je 10:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Kauza dotací na inovační linku na toustový chléb značky Penam míří před soud, zjistil to server i rozhlas. Státní zástupce Adam Bašný obžaloval společnost Pekárna Zelená Louka, která spadá pod Agrofert, a taky dvě fyzické osoby. Případ se týká možného neoprávněného zisku dotace 100 milionů korun na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. V případě odsouzení by obžalovaným hrozil trest 5 až 10 let vězení. Vedení Agrofertu je ale přesvědčené, že na dotaci mělo nárok. Ruský dronový útok na dům v ukrajinské Sumské oblasti zabil 3 členy rodiny, včetně 13-letého chlapce. Další členové jsou zranění. Na platformě Telegram to uvedla místní prokuratura. O dalších lidech zabitých při ruských útocích informovali úřady v Záporožské nebo Oděské oblasti. Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TAS v noci zneškodnilo přes 300 ukrajinských dronů nad ruskými regiony a dalšími oblastmi. Úřady kvůli ukrajinskému dronovému útoku na krátko uzavřeli podle AFP 4 moskevská letiště. Přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Dlouhá cesta je ale pro řidiče náročná. Podle Tomáše Neřolda z Besipu by měli na cestu vyrazit odpočatí a naplánovat si na trase zastávky. Důležité je taky mít sebou v autě dostatek jídla a vody. A Česko čeká další tropický týden, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra se budou teploty pohybovat kolem 30 stupňů, přidat se můžou taky přehánky a bouřky. O víkendu teploty vystoupají až k 35 stupňům Celsia. Sport. Španělští fotbalisté na mistrovství světa porazili Saúdskou Arábii 4-0 a mají v čele tabulky skupiny H dvoubodový náskok na dvojici Uruguay a Kapverdy. Jejich vzájemný souboj skončil 2-2. Egypt zvítězil nad Novým Zélandem 3-1 a Belgie remizovala s Íránem 0-0. A tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře v nejlepší desítce světového žebříčku. Na 10. místo se posunula po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně. Osobní maximum si vylepšila i vítězka Nottinghamu Marie Bousková, která je nově 22.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 u Kroměříže, nehoda i na příjezdu do Prahy z Brna. Dálnice D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže po vážné nehodě na kilometru 254,5 zůstává uzavřená, odklon na exitu 258. Fronta osobních aut je už jen velmi krátká, kamiony v pravém pruhu se sunou ještě z kilometru 259. U nehody v opačném směru na Ostravu za sjezdem na Kojetín je zabraný levý pruh na kilometru 254,5, to už ovšem bez kolony. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna se teď tvoří kolona od sjezdu na okruh z 12. kilometru, popojíždí se 12 minut k nehodě na 9.5. v levém pruhu. Na D10 z Turnova na Prahu se už u Staré Boleslavy kolona rozjela za exitem na kilometru 13.5. Po hromadné nehodě všechno stáhli do odstavného pruhu. Na příjezdu do Prahy z Ústecké D8 čekejte kolonu kamionů od sjezdu na Březiněvé. Osobní auta se přidávají ve sjezdu z Cínovecké do Kbelské. V té potom směrem dolů do Hloubětína před sjezdem na Prosek pracují silničáři v pravém pruhu a před nimi se před momentem srazil kamion a osobní auto. Ještě pražský okruh z D1 na Chomutov sunese kolona od sjezdu na Dejvice až čtvrt hodiny k odbočce na letiště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední radiožurnál a Jana Pokorného.
1: I v těchto vedrech je dobré zůstat ledově klidný. Děkujeme, že posloucháte radiožurnál.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: hľadaj.
1: Tady je Radiožurnál. Atletika, šerm, tenis, kanoistika, florbal a dlouho bychom mohli pokračovat. V Praze začala olympiáda dětí a mládeže. 3500 sportovců ve věku od 12 do 16 let až do čtvrtka bojuje ve 23 disciplínách. Všem přejeme hodně štěstí. Soutěží se na různých místech v Praze a přijít může každý. Jak se na stadiony dostanete, tak to teď řekne reportér Radiožurnálu Mikuláš Vochoska, který právě sleduje házenou na sportovišti v Kobylisích. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den. Pořadatelé už před časem potvrdili, že vstup na veškeré sportovní soutěže a zápasy je po celou dobu olympiády úplně zdarma. To platí pro všech 33 sportovišť po celé Praze. Nemusíte se nikde předem registrovat, prostě stačí přijít, sednout si na tribunu a začít fandit. Zdarma je přístupný také olympijský dům na pražském výstavišti, který organizátoři slavnostně otevřeli dnes v 9:30. Je tam na každý den připravený doprovodný program, koncerty a soutěže.
1: Když se podíváme na dopravní situaci v hlavním městě, tak ta ani dnes není nejrůžovější. Jak je to s dopravou na stadiony?
2: Tak organizátoři nedoporučují na zápasy přijíždět auty, protože nemůžou u všech sportovišť zajistit parkování pro veřejnost. Pokud je u některého parkoviště omezené stání, je většinou rezervované pro jednotlivé týmy a delegace sportovců. Pořadatelé proto doporučují využít veřejnou dopravu. Všechna olympijská sportoviště jsou celkem dobře dostupná metrem, tramvajemi nebo autobusy. Například sem ke sportovišti v pražských Kobylisích jsem přijel tramvaj číslo 10 na zastávku Střelničná a přesun na ten samotný stadion mi trval zhruba 5 minut. Ještě dodám, že hlavní město umožnilo akreditovaným sportovcům, kteří se olympiády účastní, využívat hromadnou dopravu zcela zdarma.
1: Mluvili jsme o tom, že těch stadionů je 33. Kde všude je najdeme?
2: Tak úplně po celé Praze. V házené soupeří děti tady v Kobylisích, utkání v beach volejbalu jsou nedaleko na Ládví, fanoušci florbalu se můžou přijít podívat třeba do Řep a třeba atletika je v pražské Julisce. Plavci budou soutěžit na plaveckém stadionu v Podolí. Tam by to podle organizátorů nemělo zásadně omezit veřejnost, která by se chtěla při horkém počasí vykoupat. Ještě dodám, že na bezpečnost tady dohlíží bezpečnostní služba a složky integrovaného záchranného systému.
1: Reportér Radiožurnálu Mikuláš Vochoska. Děkujeme za informace. Hezký den.
2: Díky, naslyšenou.

0: Posloucháte radiožurnál. Keir Starmer oznámil, že odstoupí z funkce předsedy Labouristů. Zůstane na postu britského premiéra, dokud nebude vybrán jeho nástupce. Další informace pro motoristy obsahuje mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D1 je pořád uzavřená u Kroměříže a bouralo se před Prahou. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna za Kroměříží stále ještě vyšetřují noční srážku dodávky nákladního auta a kamionu, který se na kilometru 254,5 navíc převrátil přes vodidla, pořád leží na boku. Ještě ani nedošlo na Jeřáb, prozatím je trvání události prodloužené policií do 15. hodiny, to znamená směr na Brno uzavřený, odkláněný exitem 258 Kroměříž západ a platí, že osobní auta se už zdrží jen velmi krátce v kratší frontě, kamiony se sunou k odklonu pravým pruhem z kilometru 259. Pardon. Auta nehody na 254. pultem je ve směru na Ostravu opačně blokovaný taky levý pruh, ale tam je to ve slabším provozu bez kolony. A ještě bleskově D1 před Prahou směrem z Brna nehoda na kilometru 9,5 v levém pruhu brzdí provoz, kolona před tím od sjezdu na Pražský okruh z 12. kilometru do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: se bát.
1: Nejnovější zpráva z Británie. Premiér Keir Starmer před pár minutami oznámil, že odstoupí z funkce předsedy Labouristů. Premiérem zůstane, dokud nebude vybraný jeho nástupce, a my chystáme podrobnosti hned po 11. hodině. No a v Británii zůstaneme, ta už si zítra připomene 10. výročí referenda, ve kterém lidé odhlasovali odchod země z Evropské unie. Příznivci Brexitu tehdy vyhráli velmi těsně, probylo necelých 52%, proti bylo 48% Britů.
2: Tak to řekni ty, Eli, prosím tě.
3: Něco Garrick Masaryk.
4: Je sobota dopoledne a v Londýně probíhá pravidelná výuka češtiny. Do víkendové školy Okénko chodí děti, jejichž jeden nebo oba rodiče jsou Češi. Češi, kteří se do Británie přistěhovali často před mnoha lety. Žili tam, pracovali a pak přišlo referendum o vystoupení z Evropské unie.
5: Ve chvíli, kdy se vyhlásilo, že Brexit prošel, tak jsem šla vyzvednout děti ze školky a v podstatě mě to došlo, že půlka lidí kolem mě zřejmě možná mě tady nechce.
4: No ale přesto všechno uplynulo 10 let a vy jste v tom Londýně zůstala.
5: My jsme možná oběti vlastního úspěchu, kdy já jsem velmi spokojená profesně a tak je i manžel.
4: Říká Romana. Dobrá práce, zázemí a děti, které se už narodily v Británii a začaly tam chodit do školy, to jsou hlavní důvody, proč Češi zůstali i po Brexitu ve Velké Británii. Na první pohled se v jejich životech nic zásadního nezměnilo.
6: Myslím si, že ta změna pro nás je spíš taková pocitová. To, jak jsme tady vítaní. Že vlastně ta retorika je jiná. Je to proti imigrantům, je to proti teoreticky nám.
4: Zhrnuje Jana Nahodilová, jak říká, Angličankou není a nikdy nebude. Pokud to bude možné, vystačí si v Británii s trvalým pobytem a s českým pasem. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Jehličky kolem očí a rány kladivem do čelisti. I tak vypadá Lux Maxing. Proč mu mladí muži propadají? A co všechno se za ním skrývá?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 11 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
1: Keir Starmer skončí jako premiér Británie. Policisté evakuují brněnské hlavní nádraží kvůli nálezu munice. Belgičtí fotbalisté podruhé na mistrovství světa remizovali a dál čekají na výhru. Uzavřená do odpoledních hodin bude po nehodě dálnice D1 u Kroměříže směrem na Brno. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Britský premiér Keir Starmer odstoupí z čela labouristické strany. Oznámil to při dnešním projevu před Downing Street 10. Jeho nástupce by měl funkci přebrat v září. Starmer neoznámil, kdo ho nahradí. Média ale píší o bývalém starostovi Manchesteru Andy Burnhamovi. Ten podle agentury Reuters vítězí v průzkumech v oblíbenosti mezi členy strany a mohl by tak souboj o její vedení vyhrát. Nominace na předsedu má začít vedení labouristů přijímat od 9. července a podrobnosti přidáme hned po zprávách. Kvůli nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války policisté evakuují brněnské hlavní nádraží. Informovali o tom na síti X. Munici připomínající leteckou pumu objevili dělníci při výkopových pracích. Na místo jede pyrotechnik, provoz vlaků je teď zastavený. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodnout, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Jeho účast na setkání premiéru odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Babiš včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
3: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
1: Detaily přidáme na Radiožurnálu ještě v této půlhodině. V Krhové na Vsetínsku začal dobročinný samosběr levandule. Lidé si tam můžou nastříhat vlastní kytici. Příspěvkem do kasičky nebo naskenování QR kódu navíc podpoří lidi s nemocí motýlých křídel.
4: Kytičku z levandule si na políčko přišla natrhat taky sběračka Iva. Chtěla bych kytičku do takové menší vázičky, ale zaujalo mě, že tady jsou kromě levanduly i ještě nějaké růžové kytky a žluté, tak mám v plánu, že ta kytička nebude jenom fialová, ale bude mít 3 barvy. Podle majitelky pole Zlaty Martinkové by lidé měli při sběru dodržovat určitá pravidla. Určitě bychom byli rádi, kdyby sbírali a trhali pouze ty vykvetlé stonky, protože tam pořád jsou stonky, které jsou nerozkvetené, takže je to strašná škoda. Samozběr levandule potrvá v Krhové na Vsetínsku do poloviny července. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Egypta a Španělska se po výhrách dostali na mistrovství světa do čela tabulky svých skupin. Egypt otočil po změně stran zápas s Novým Zélandem a zvítězil 3-1. To Belgie i na podruhé uhrála remízu, tentokrát 0-0 s Iránem. Dělí se s ním o druhou příčku a jsou 2 body za Egyptem. Pokračuje belgický brankář Thibaut Courtois.
6: Myslím, že jsme vlastně neodehráli vůbec špatný zápas. Vypracovali jsme si dost šancí, ale prostě neskórovali. Golman je podržel, odchytal velmi dobré utkání. Já za tolik práce neměl. Když ale nedokážeme proměňovat šance, bývá to většinou takovéhle trápení. Před závěrečným duelem s Novým Zélandem jsme pod velkým tlakem. Musíme vyhrát.
5: Španělé ty zvítězili nad Saudskou Arábií 4-0 a posunuli se na první pozici skupiny H. Za evropskými šampiony jsou Uruguay a Kap Verdy, a to po vzájemné remíze 2-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Stále uzavřená D1 u Kroměříže a nehoda na D11 za Jirny. Dálnice D1 z Ostravy na Brno zůstává u Kroměříže uzavřená na kilometru 254,5 po noční nehodě. Odklon na exitu 258 Kroměříž západ. Před ním jen kratší fronta osobních aut, kolona kamionů pravým pruhem z 259. kilometru. Na D1 před Brnem už se tvoří kolona kamionů pravým pruhem ve směru z Vyškova. Před omezením u D2 dojíždí se do ní za Rousínovem na 213. kilometru. Kolem exitu 210 Holubice brzdí i osobní auta v levém pruhu a tvoří kolonu k Rohlence. Na D1 před Prahou směrem z Brna kolona od sjezdu na Pražský okruh na 10 minut k nehodě na kilometru 9,5 je tam blokovaný levý pruh. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové za sjezdem na Jirny vzniká teď fronta ze 7. kilometru, zdržení 10 minut a narůstá. Na 5. kilometru havarovalo osobní auto a záchranáři teď stáhli provoz jenom vlevo ke svodidlům do odstavného pruhu. Na příjezdu do Prahy z Ústecké D8 kolona kamionů od sjezdu na Březiněves, to kvůli dvěma problémům v Cínovecké a Vekbelském. Podrobnosti z místa od naší motohlídky.
8: Před sjezdem na prosek pracují silničáři v pravém pruhu a v koloně se navíc u nájezdu od Čakovic srazily dva kamiony v pravém pruhu.
7: Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přeháníky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte dopolední radiožurnál a Jana Pokorného.
0: Dobrý den, v 11 hodin a 6 minut Velká Británie bude mít 5. premiéra za poslední 4 roky. Předseda vlády Keir Starmer před chvílí oznámil svou rezignaci. Věnovat se tomu budeme za několik minut.
2: Dopolední radiožurnál s Janem Pokorným.

0: Tady je Radiožurnál. Týdny spekulací o chystaném odstoupení britského premiéra skončily. Keir Starmer dosud výzvy z vlastní strany aktivně odmítal. Před necelou hodinou ale oznámil, že ve funkci po letní přestávce parlamentu končí. Víc už nám řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré dopoledne, Jakube.
1: Dobré dopoledne.
0: Co přesně tedy britský premiér řekl?
1: On nejprve vyjmenoval své úspěchy, včetně obrovského volebního výsledku Labouristů, kde skutečně to tak bylo, a pak uvedl, že si všiml vnitrostranických výzev a že na ně odpovídá.
2: Ve všech rozhodnutích, která dělám, dávám zemi, kterou miluji, na první místo. A proto odstupuji z funkce předsedy Labouristické strany. Setkal jsem se dnes s jeho veličenstvem, abych ho informoval o svém rozhodnutí.
1: V Británii je úzce svázána pozice předsedy strany a premiéra, to znamená, že dlouhodobě nemůže se trvat v té roli premiéra. On sám řekl, že chce skončit po letní pauze parlamentu a velmi emotivně taky sliboval, že od teď bude především dobrým manželem a otcem.
0: A co bude dál?
1: Starmer uvedl, že teď dává prostor vedení strany, aby našlo jeho náhradu, budoucího premiéra, tudíž strana na to má čas teď během léta, vypíše nějaké vnitrostranické volby a v nich se můžou členové rozhodnout, kdo ji povede dál a tudíž se potom stane premiérem.
0: A kdo by to mohl asi tak přibližně být?
1: Nejpravděpodobněji nejčastější jméno, o kterém se mluví, je Andy Burnham, což je populární labourista, původně starosta, který nedávno velmi přesvědčivě vyhrál doplňovací volby. Bez toho by nemohl být premiérem, aby byl poslancem. A on, ten poslanec, za kterého on byl doplněn, tak odstoupil s cílem, aby se Burnham stal poslancem a mohl pak být premiérem. Je to celé takový složitější politický proces. Jsou ale spekulace, že by Burnhama mohl někdo ještě vyzvat, možná ve Streeting, ale Burnham zatím, zdá se, má největší popularitu.
0: A proč vlastně Keir Starmer končí?
1: On je jako premiér extrémně nepopulární. Nepodařilo se mu přesvědčit minimálně voliče o tom slib změny. On kandidoval se slovem změna, udělal taky několik nepopulárních kroků, výrazně zdražil topení seniorům. Velká kauza se točila okolo diplomata jmenovaného velvyslancem ve Spojených státech Petra Mandelsona, což byl blízký přítel Jeffreyho Epsteina. No a takovým poslední věcí, která se stala, byl extrémní neúspěch Labouristů ve volbách do místních zastupitelstev.
0: Jakub Lucký, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D1 uzavřená u Kroměříže a čerstvá nehoda u Holubic. Na dálnici D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží na kilometru 254,5 už po noční nehodě dodávky nákladního auta a kamionu ukončili vyšetřování a chystají techniku na vyprošťování převráceného kamionu. Směr na Brno je uzavřený, ještě nějakou dobu bude, zřejmě do odpoledních hodin. Provoz odklánějí exitem 258 Kroměříž západ. Osobní auta už jedou bez citelnějšího zdržení, kamiony v pravém pruhu tvoří kolonu z kilometru 259. Teď D1 ve směru z Brna na Vyškov. Dejte pozor, za sjezdem na Slavkov a Holubice kolem kilometru 211 se brzdí před až zastavující kolonou. Na 213. jsou hasiči u čerstvé nehody osobního auta. A přihlíží se tam v protisměru, brzdí se tedy i ve směru na Brno, ta kolona potom pokračuje k exitu 210 Holubice, osobní auta jedou pomaleji k Rohlence, kamiony pravým pruhem až do Brna do omezení u D2. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tady je Radiožurnál. Už za necelé 3 týdny začne summit Severoatlantické aliance v Ankaře. A vláda by měla dnes rozhodnout, kdo povede českou delegaci. Ministři o tom jednají právě teď. Do Ankary chce jet prezident Petr Pavel, kterému ale kabinet účast zatím nepřislíbil, spíš ji odmítá. Další informace teď přidá Anna Millerová z domácí redakce. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Prezident Pavel se dnes jednání vlády neúčastní. Naopak uvedl, že počká, až vláda rozhodne a pak zváží své další kroky. Jedním z nich by mohla být i kompetenční žaloba na kabinet, a to pokud by se tedy prezident nestal součástí české delegace.
2: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
1: Pavel se taky opírá o ústavu, podle které má prezident reprezentovat stát navenek, a zmiňuje taky dlouhodobou zvyklost. Za Česko totiž už tradičně jezdí na summit NATO právě prezident.
0: Připomeňme, proč tedy vláda se účastí prezidenta tak intenzivně zabývá?
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko svým spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek dávat 2% HDP na obranu. Prezident Petr Pavel totiž přístup vlády k financování obrany kritizuje a Babiš už proto dřív řekl, že i to je důvod, proč by na summitu měli být pouze zástupci vlády.
3: Myslím, že bude nejlepší, když já tam půjdu s Macinkou, protože my to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás teda kvůli tomu kritizuje.
1: Proti účasti prezidenta jsou nicméně hlavně motoristé, kteří s ním mají konflikt už od svého nástupu do vlády. A jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka řekl, že Česko by na summitech měli reprezentovat jen ti politici, kteří mají podle něj v zemi reálný vliv.
0: Říká Anna Millerová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A jednání vlády sleduje i reportérka Radiožurnálu Adéla Burešová, která se přihlásí do hlavních zpráv po 12. hodině. Teď se podívejme ještě na aktuální informaci z hlavního města. Radní Prahy dnes odvolali z dozorčí rady dopravního podniku pana Prokopa kvůli jeho kauze s nepřiznanými byty. Ondřej Prokop uvedl, že pochybnosti vyvrátil. Posloucháte Radiožurnál.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Je 11:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
5: Britský premiér Keir Starmer oznámil svou rezignaci na post lídra Labouristů, tedy i šéfa vlády. Už o tom informoval krále Karla III. Národní konvent Labouristů má otevřít nominace na svého předsedu 9. července. Strana tak bude mít nového lídra a Velká Británie nového premiéra před zářijovým návratem poslanců z parlamentních prázdnin. Policisté odhalili alkohol v krvi řidiče kamionu, který se ráno srazil s dalšími dvěma vozidly na dálnici D1 u Kroměříže. Potvrdil to mluvčí policistů Radomír Šiška. Dálnice je ve směru na Brno kvůli vyprošťování kamionu stále uzavřená a bude až do odpoledne. Příčinu nehody policisté vyšetřují. Olomoucký soud zprostil 13 lidí a firmy FAU a Verami obžaloby. Případ se týkal krácení daní při nákupu pohonných hmot. Podle soudce Eduarda Ondráška se ale nepodařilo prokázat, kdo je za něj zodpovědný. Obžalovaní vinu po celou dobu procesu popírali. Kauzou se soud zabýval 4 roky. Za tu dobu vypovídali desítky svědků. Mezi nimi i představitelé tehdejšího generálního ředitelství cel, ale i politici. V případu svědčila taky současná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO i premiér a šéf hnutí Andrej Babiš. A v pražských Čakovicích dnes zahájí promítací sezónu Kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů, například českou komedii Pět švestek nebo rodinný animovaný film Zlouni 2. Promítání bude vždy od pondělí do čtvrtka ve večerních hodinách a vstup je zdarma.
4: Sport.
5: Španělsko vyhrálo na mistrovství světa ve fotbale nad Saúdskou Arábií 4-0, Egypt nad Novým Zélandem 3-1. Zbývající dva duely skončily remízou, Belgie totiž hrála s Íránem 0-0 a Uruguay s Kapverdami 2-2. A Brady Tkačák se v hokejové NHL stěhuje za svým starším bratrem. Kapitána Otavy získala výměnou Florida, za kterou nastupuje Matthew Tkačák.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Stále neprůjezdná D1 u Kroměříže a nehoda na D1 u Holubic. Na D1 ve směru z Ostravy na Vyškov za Kroměříží na kilometru 254,5 postupně začínají vyprošťování kamionu, který se tam v noci převrátil po srážce s dodávkou a nákladním vozem. Nadále uzavřeno, odkloněno exitem 258 Kroměříž západ a před ním vzniká kolona kamionů v pravém pruhu z kilometru 259. Osobní auta už se výrazněji nezdrží. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov se teď tvoří kolona od exitu 210 Holubice, je to na čtvrt hodiny k havárii osobního auta na kilometru 213,5. Na D1 tam vzniká kolona i opačně z Vyškova na Brno od exitu 216 Trousínov na 213,5 se přihlíží u nehody a pak se jede pomaleji až ke sjezdu na Holubice. Přímo v Brně komplikace v širším okolí hlavního nádraží kvůli nálezu možné munice, uzavřené okolní ulice třeba.
8: Dové sady tam postavili policejní auto a všichni prostě odklání pryč. Teďka zjišťuju, že uzavírají až ulici Uelmo. Kolony se tady začínají tvořit a jak na opuštěné, tak na Hřbitské.
7: Na D11 z Hradce do Prahy u exitu 8 Jirny kolona na čtvrt hodiny na 5. kilometr po havárii osobního auta se tam jede jenom levým pruhem a ještě pražský okruh z D1 na letiště stále kolony kamiony od Jesenice, osobní auta od Vesce, protože před sjezdem na Ořech se porouchal v pravém pruhu kamion. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přeháníky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Dál je s vámi v dopoledním radiožurnálu Jan Pokorný.
4: A děkujeme, že posloucháte radiožurnál i dnes, v pondělí 22. června.
6: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Posíláte si s partnerem intimní fotky nebo videa a víte, jaké vám hrozí nebezpečí a na co si dát pozor? Ta základní pravidla shrneme už za okamžik v dnešním antiviru.
1: Antivirus.
0: Intimní zprávy nebo fotografie, takzvaný sexting, jsou už běžnou součástí partnerského života. Nejde přitom jen o letní lásky teenagerů. Jaká rizika to přináší a na co si dát pozor, téma dnešního antiviru s Janou Magdoňovou a Janem Cibulkou. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
0: Proč může být sexting problémem? Vždyť milostné zprávy nebo dokonce dopisy si lidé píšou už opravdu hodně dlouho.
4: Jenže internet a zejména mobilní telefony tomu dali nový rozměr. Je snadné se vyfotit či třeba natočit a obratem to jako zprávu poslat partnerovi nebo partnerce. Na rozdíl od takových dopisů je to snadné a rychlé, člověk to může udělat impulzivně, pod vlivem silných emocí nebo třeba alkoholu. A po odeslání už zpráva obvykle nejde vzít zpět.
2: Jenže stejně snadné a rychlé je pak tu fotografii vzít a poslat ji někomu dalšímu nebo ji vyvěsit na internet. A podobně snadno takové materiály může i odcizit kyberzločinec, který se někomu z partnerů dostane do počítače nebo mobilu.
0: A víme, že je to opravdu problém?
4: Policie už několik let před takovými případy varuje a zákon od nového roku šíření pornografických materiálů bez vědomí zobrazené osoby trestá. Jen do letošního roku policie eviduje 21 případů, objasnit se zatím podařilo jen jeden.
0: Takže bude lepší se spíš chránit. Jak?
2: Knížecí rada by zněla, nedělejte takové fotky a nikomu je neposílejte. Jenže tím se bude řídit jen málo kdo. Existuje ale několik doporučení.
4: V první řadě si buďte jistí, komu zprávu vůbec posíláte. Zní to banálně, ale některé překliknutí v četovací aplikaci je horší než jiné.
2: Snímky pořizujte tak, aby vám nebylo vidět do obličeje. V případě úniku takové fotografie tak nebudete snadno rozpoznatelní. Podobně i pozor na výrazná tetování. Stejně tak si dejte pozor, zda na fotografii nejsou vidět ve vašem okolí věci, které by vás také mohly identifikovat jako rodinné fotografie. A nezapomeňte, že na videu vás lidé poznají podle hlasu.
4: Taky si vyberte aplikaci, přes kterou takovou fotografii pošlete. Je lepší používat některou s koncovým šifrováním, jako třeba Signal nebo WhatsApp. Naopak se určitě vyhněte chatům na Facebooku, Instagramu či X. Tam je úroveň zabezpečení výrazně nižší.
2: Tyhle aplikace navíc umožňují nastavit automatické mazání zpráv. Ne, že by si příjemce nemohl zprávu ofotit a uložit, ale může to pomoci v situacích, kdy se vztah po čase zkazí a ve chvíli, kdy se jeden z partnerů chce mstít, už je většina zpráv smazaných.
0: Ale ani tyhle rady nejsou 100%. Níže?
4: Nejsou. Když už někomu pošlete někam fotku, ztrácíte nad ní kontrolu. Pokud se pak objeví na internetu, je těžké ji definitivně odstranit. Velké sociální sítě umožňují požádat o smazání, ale nějakou dobu to trvá a nemáte jistotu, že fotka zase časem nevyplave. Právě proto dneska zákon nekonsenzuální zveřejňování erotických materiálů trestá, aby šance obětí aspoň trochu posílil.
2: A speciální kapitolou jsou takzvané deepfakes, kdy někdo vytvoří realisticky vypadající erotické materiály s cizím obličejem. I tohle už zákon trestá. Problém je to kvůli kyberšikaně, které dochází často mezi dětmi, ale i mezi dospělými. Obrana je potom velice těžká.
0: Jana Magdoňová, Jan Cibulka, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Nashledanou.
1: Antivirus.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D1 stále uzavřená u Kroměříže a nehoda brzdí provoz u Holubic. Dálnice D1 z Ostravy do Brna nadále uzavřená za Kroměříží na kilometru 254,5. Už začalo vyprošťování kamionu, který se tam ve 4 ráno převrátil. Po srážce s dodávkou a nákladním autem odklon provozu exitem 258 Kroměříž západ na silnici 47 směr Bezměrov. Vzniká už jenom kolona kamionů v pravém pruhu z kilometru 259. Na dálnici D1 cestou z Brna na Vyškov opatrně dojíždějte do kolony u sjezdu na Slavkov, exit 210 Holubice a čekejte asi čtvrt hodiny v koloně na kilometr 213,5. Tam zasahují hasiči po havárii osobního auta. Přihlíží se tam v protisměru a tak se do pomalu jedoucí fronty dojíždí na D1 taky ve směru z Vyškova na Brno na kilometru 215 za sjezdem na Rousínov. A ještě Brno v okolí hlavního nádraží je kvůli zásahu pyrotechnika uzavírka celé řady ulic, Nové Sady, Úzká, Hybešová, Husová, část nádražní, čekejte kolony v okolí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Za 10 minut 12 posloucháte Radiožurnál, po 12. hodině po zprávách přijde k mikrofonu Tomáš Pancíř a přinese několik rozhovorů na aktuální témata. O čem budou, to nám řekne už teď. Dobré dopoledne, Tomáši.
1: Dobré dopoledne. Velká Británie bude mít už 7. premiéra za posledních 10 let. Keir Starmer dopoledne oznámil, že odstupuje z čela labouristické strany a že v čele kabinetu zůstane, dokud strana nevybere jeho nástupce. Jak dlouho to může trvat, kdo ho pravděpodobně nahradí a proč situace dospěla až k dnešní rezignaci, tak na to se zeptám spolupracovnice Českého rozhlasu v Londýně Terezy Hepburn. Už skoro 12 hodin trvá výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Hosty publicistiky budou zástupci iniciativy veřejnoprávně Daniel Stach a Jan Herget. Zeptám se samozřejmě na požadavky, na to, jestli stávka není spolitizovaná a jestli jde stávkujícím o peníze, jak v souvislosti se včerejší demonstrací napsal ministr kultury z motoristů sobě Otto Klempíř. A ke stávce v České televizi a Českém rozhlase přineseme také vyjádření místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka. A mluvit budeme také o tandemových seskocích parašutistů, a to v souvislosti se včerejší nehodou v Rokycanech. Jaká jsou pravidla pro provozovatele tandemových seskoků a jak takové seskoky ovlivňuje počasí, třeba extrémní vítr, tak na to se zeptám Vlastimila Dvořáka, prezidenta Aeroklubu České republiky.
0: Moderátor Tomáš Pancíř, uslyšíme se po 12. hodině. Tak zatím.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál. Co uslyšíte po 12. hodině, už jsme vám před chvílí řekli s moderátorem Tomášem Pancířem. Ještě před sérií jím vedených rozhovorů uslyšíte hlavní zprávy. Určitě se podíváme do Velké Británie a budeme mluvit o oznámení nynějšího premiéra Keira Starmera. Za 5 minut 12 hodin.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: V souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy.
2: Britský premiér Keir Starmer oznámil rezignaci.
3: Every decision I've taken.
4: Ve všech rozhodnutích, která dělám, dávám zemi, kterou miluji, na první místo.
2: Policie evakuuje lidi v centru Brna kvůli nálezu pravděpodobně letecké pumy. Fotbalisté Egypta na mistrovství světa poprvé v historii vyhráli, po obratu porazili Nový Zéland. Uzavřená zůstává po noční nehodě D1 u Kroměříže směrem na Brno. A čekáme převážně polojasno až oblačno, místy s přeháňkami. Večer se bude vyjasňovat, teploty až 33 stupňů. Je pondělí 22. června. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Britský premiér Keir Starmer končí ve funkci. Oznámil to před sídlem premiérů v londýnském Downing Street. O svém rozhodnutí už informoval krále Karla III.
5: I will resign as leader of the Labour Party.
6: V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedy britské vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Provoz na hlavním nádraží v Brně stojí. Dělníci při výkopových pracích na staveništi narazili na předmět, který připomíná leteckou pumu. Policie evakuuje lidi z okolí a povolala pyrotechnika. A je u toho reportér Šimon Franz.
7: Dál než k budově bývalé pošty vedle hlavního nádraží se lidé auta ani tramvaje nedostanou. Policisté tady natáhli pásku a dál provoz nepouští. Místo nálezu je asi 300 metrů odsud v lokalitě skladiště Malá Amerika. Předmětu připomínající leteckou pumu dorazil pyrotechnik. Ten se po úplném dokončení evakuace okolí pokusí pumu deaktivovat. Policisté dosud tedy evakuovali stovky lidí z okolních budov, stojí také provoz na hlavním nádraží. Vlaky tak nabírají desítky minut zpoždění. Z hlavního nádraží v Brně Šimon Franz, Radiožurnál.
2: Vláda právě rozhoduje, kdo bude zastupovat Česko na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Na své účasti dál trvá i prezident Petr Pavel. Podle některých členů kabinetu by ale součástí delegace být neměl. Podrobnosti má z úřadu vlády reportérka Adéla Burešová.
8: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek dávat 2% HDP na obranu, což kritizuje i prezident. Proti jeho účasti jsou hlavně motoristé, kteří s ním mají konflikt už od svého nástupu do vlády. Pokračuje poslanec motoristů Filip Turek.
9: Naše pozice je neměná a doufám, že pan prezident tento pseudosouboj prohraje, ale my na to máme stejnou pozici stále.
8: Prezident Pavel se opírá o ústavu, podle které má reprezentovat stát navenek, a zmiňuje taky dlouhodobou zvyklost. Pokud vláda rozhodne o tom, že na summit nepojede, zvažuje Petr Pavel, že podá kompetenční žalobu. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Stavba přehrady v Nových Heřmínovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Se stavbou dříve nesouhlasily některé ekologické organizace i obce. Své výhrady ale stáhly.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
2: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Protestují tak proti vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Novela by taky výrazně omezila celkový objem peněz pro obě média. Stávku v Českém rozhlase sleduje reportér Jakub Vik.
11: Stávku můžou posluchači zaznamenat ve vysílání rozhlasu, například před chvílí minutu ticha, nebo taky zkrácení některých pořadů. Podle iniciativy Veřejnoprávně stávku podpořilo téměř 1100 pracovníků rozhlasu. Část z nich zajišťuje nezbytné vysílání. Protestující před chvílí symbolicky obejmuli lidským řetězem budovu rozhlasu. Na malém pódiu u vchodu z Vinohradské ulice pak vystoupila třeba Aneta Langerová a další hudebníci nebo herci. Program pokračuje až do večera. Pracovníci stávkují i v regionálních rozhlasových studiích, třeba v Ostravě, kde je reportér Martin Knitl.
12: Prostranství před rozhlasem na nároží Karla Kryla je z velké části zaplněné. Přišli sem i zaměstnanci České televize Ostrava a právě k televizi se potom všichni za pár minut přesunou. Lidé stojí i v okolních ulicích, další z kolem jdoucích se zastavují, jak vidím. Jsou tu všude transparenty, které smysl dnešní stávky vysvětlují. Tady před rozhlasem je to krátké setkání s lidmi bez dlouhých proslovů. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
2: Několik stovek stávkujících se před chvílí sešlo i před sídlem České televize na pražských Kavčích horách. Kolem celé budovy jsou plakáty, které vysvětlují, proč se zaměstnanci k protestu připojili. A máme tam reportéra Lubomíra Smatanu.
13: Tak protest zahájil David Koller písní Karla Kryla. Zaměstnanci jsou oděni do černých triček. Vidím tady nápis Nezávislost není výdaj. Nezávislost je to hlavní slovo, které se tady skloňuje. Premiér Babiš opakovaně slíbil svým voličům a stále to prohlašuje, že Českou televizi a Český rozhlas zestátní, to znamená voličům ANO, jehož je premiérem, také ze státní veřejnoprávní stanice Český rozhlas a Českou televizi. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Vládní koalice tvrdí, že chce změnou financování veřejnoprávních médií dodržet své předvolební sliby a program. Opozice naopak plánuje proti vládnímu návrhu ve sněmovně bojovat. A reakce zjišťovala reportérka Anna Millerová.
14: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odmítá, že by měla změna financování ohrozit nezávislost Českého rozhlasu nebo České televize. Obě média by ale měla šetřit, říká místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
15: Není to spojeno se svobodou médií. To moje základní sdělení je, nějakým způsobem se šetřit musí.
14: Opozice chce proti návrhu ve sněmovně a senátu bojovat a je připravená návrh napadnout u ústavního soudu, říká předseda sněmovního mediálního výboru František Talíř z KDU-ČSL. Vládní koalice stále tvrdí, že chce, aby nový model financování platil už od ledna. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Na noční obloze můžeme v těchto dnech zahlédnout vzácný úkaz svítící oblaka. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Objevit se můžou i za jasného počasí, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
16: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
17: Sport. Fotbalisté Egypta slaví premiérové vítězství na mistrovství světa v historii. Po triumfu nad Novým Zélandem 3-1 jsou navíc se 4 body na prvním místě ve skupině. Gólem a asistencí přispěl k úspěšnému obratu útočník Mohamed Salah.
18: Myslím, že jsme vlastně neodehráli vůbec špatný zápas. Vypracovali jsme si dost šancí, ale prostě neskórovali. Golman je podržel, odchytal velmi dobré utkání. Já za stolik práce neměl. Když ale nedokážeme proměňovat šance, bývá to většinou takovéhle trápení. Před závěrečným duelem s Novým Zélandem jsme pod velkým tlakem. Musíme vyhrát.
17: Omlouváme se za záměnu zvuku. O 2 body za Egyptem jsou Belgie a Irán, protože spolu remizovali 0-0. Uruguay hrála s Kapverdami 2-2 a Španělsko se Saudskou Arábií 4-0. Od 19 hodin se střetne Argentina s Rakouskem, v noci na zítra pak Francie s Irákem, Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Češi ti se chystají na souboj o všechno s Mexikem, který můžete ze středy na čtvrtek od 3 ráno našeho času poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Dálnice D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží po noční nehodě na kilometru 254 zůstává uzavřená. Odklon exitem 258, předtím kolona z kilometru 259 a zase už i osobní auta zdržení 10 až 15 minut. Na D1 z Brna na Vyškov za sjezdem na Holubice čekejte kolonu z kilometru 212, je to na 10 minut k nehodě na 213. a pultem. Na D1 z Vyškova na Brno za Rousínovem vzniká fronta z kilometru 214, osobní auta brzdí krátce, ke sjezdu na Holubice kamiony se táhnou pravým pruhem až k D2. A v Brně stále během zásahu pyrotechnika uzavřené okolí hlavního nádraží, Nové Sady, Hybešova, Úzká, nádražní, Husova a tak dále, dlouhé kolony na opuštěné Poříčí, Zvonařce, Pekařské a Nenské i jinde. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, místy se objeví přeháníky nebo bouřky, můžou být i silné. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů na jihu Moravy až 33. Tolik hlavní zprávy. A na ně navazuje publicistika s Tomášem Pancířem.
20: Je jasné, že novým britským premiérem bude Andy Barnham, zvaný Král Severu? Co požadují stávkující pracovníci Českého rozhlasu a České televize? A jaká pravidla platí pro bezpečné tandemové seskoky parašutistů? Odcházím z vedení labouristické strany, už jsem to řekl králi. To oznámil dnes dopoledne britský premiér Keir Starmer.
21: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning.
20: Keir Starmer dodal, že v čele kabinetu zůstane, dokud strana nevybere jeho nástupce. Podle Starmera by to mělo být do září, kdy po prázdninách znovu zasedne britský parlament. Jasným favoritem je jeho rival a bývalý starosta Manchesteru Andy Barnham, přezdívaný Král Severu. Ten se po vítězství v doplňovacích volbách vrací do parlamentu. V Británii se tak otevírá cesta ke jmenování už sedmého předsedy či předsedkyně vlády za uplynulých 10 let, které uplynuly od referenda o Brexitu. A my už jsme teď ve spojení se spolupracovnicí Českého rozhlasu v Londýně Terezou Hepburn. Dobrý den.
22: Dobré poledne do Prahy.
20: Bylo tedy to, že se velmi populární Starmerův soupeř vrací do parlamentu tou poslední kapkou, která vedla k rezignaci britského premiéra, protože o Starmerově rezignaci se spekulovalo už týdny.
22: Samozřejmě ano, ono je to celkem paradoxní, když si uvědomíme, že obyvatelé Makerfieldu, což je asi 76 tisíc lidí, zhruba desetina britské populace, velmi pravděpodobně rozhodla o budoucím britském premiérovi. Ale ještě nepředbíhejme, Barnham se teprve dnes odpoledne stane britským poslancem dolní sněmovny britského parlamentu a teprve poté bude moci usilovat o to premiérské potenciální křeslo. Spekuluje se o tom, že Sir Keir Starmer musel skutečně rezignovat dnes čistě proto, že během víkendu po té výhře Andy Barnhama jaksi v Makerfieldu mu bylo řečeno, že ministři v jeho vládě budou rezignovat a ta zítřejší schůze vlády by tak byla asi jenom velmi složitá v Downing Street. A také bychom si měli uvědomit, že on nerezignoval proto, že to podle něj bylo správné, ale protože zkrátka ztratil popularitu a podporu ve své straně a bylo mu řečeno, že zkrátka už jiná cesta není. Celkem výmluvné také je, že se tak stalo v den 10. výročí referenda o Brexitu. I toto nám ukazuje, jak moc rozhodnutí Britů o Brexitu ovlivnilo britskou politickou scénu a jak se z Británie stala země politicky nestabilní. My už jsme byli svědky vlastně dnes tedy 6. rezignace premiéra za posledních 10 let a budeme mít tedy premiéra 7. To je více než v předchozích letech 40. od vlády Davida Camerona. Navíc žádný z premiérů nevládl celé své funkční období.
20: Labouristé drtivě vyhráli minulé parlamentní volby před 2 lety. Proč se od té doby Keir Starmer stal tak nepopulárním?
22: Tak stalo se tak prakticky okamžitě po jeho nástupu do funkce, protože si musíme uvědomit, že on je velmi apolitickým, nebo byl velmi apolitickým premiérem bez politického instinktu, což ho samozřejmě dohnalo v řádu dní v premiérském křesle, kdy on velmi neuměle řešil veškeré problémy a krize, nedokázal obhájit velkou většinu plánovaných zákonů, ze kterých pak velmi rychle couval, a to veřejně a v neposlední řadě řešení ekonomické situace bylo, pokud řekneme špatné, tak to je to pozitivnější, co o tom teď zkrátka můžeme říci. On vesměs všechna větší rozhodnutí delegoval. Když se udělala špatná rozhodnutí, opět je neuměl na veřejnosti obhájit a raději na tu mediální popravu, myslím, můžeme říci, posílal své ministry. To svědčí o tom, že on zkrátka nejen, že nebyl politikem, ale také nebyl ani lídr. A to je samozřejmě ve chvíli, kdy jste jedním z nejdůležitějších světových státníků, velmi špatně. A nadále to přispívá k oslabení role Velké Británie na mezinárodním poli, samozřejmě.
20: Co bude teď? Jak bude vypadat ten proces výběru nového šéfa labouristů a kdy nastoupí do funkce nový premiér?
22: Tak to je samozřejmě velmi dobrá otázka. Ono teoreticky příští měsíc touto dobou můžeme mít nového premiéra podle toho rozvrhu, který tedy Sir Keir Starmer v tom svém rezignačním projevu nastínil. Nicméně, Všechno může trvat také daleko déle, a to až do září, pokud by došlo tedy k souboji o ten předsednický post ve straně a samozřejmě tím také i ten post premiérský. Strana se totiž teprve musí rozhodnout, zda se bude konat soutěž o nového lídra strany. Je možné, že nebude. A to potom bude podle mého názoru velmi morálně složité obhájit, čistě proto, že ten současný favorit Andy Barnum nemá mandát od voličů. On před 2 lety nebyl ani poslancem. My stále zkrátka nevíme, za čím stojí. Na ty potenciální další kandidáty je navíc od týmu Barnuma v těchto chvílích tlačeno s tím, aby k souboji vůbec nedošlo, a jsou jim samozřejmě nabízeny různé vládní pozice. Tady, ať už si o psychodramatech, která sloumala stranou konzervativní, myslíme cokoliv, a s tím samozřejmě spojený počet premiérů, které strana vyprodukovala za těch posledních 10 let, tak ať už s tím souhlasíme nebo ne, vždycky tady došlo právě k bitvě o ten post nejvyšší. A Britové, jakožto občané, tak zkrátka věděli, za čím jejich budoucí premiér stojí a zda ta potenciální změna v premiérském křesle v rámci strany je k lepšímu či nikoli.
20: Říká spolupracovnice Českého rozhlasu žijící v Londýně Tereza Hepburn. Díky za rozhovor, naslyšenou.
22: Také děkuji a těším se naslyšenou.
20: V České televizi a v Českém rozhlase pokračuje už 13. hodinu jednodenní výstražná stávka. Zaměstnanci touto formou protestují proti plánu vlády zrušit rozhlasové a televizní poplatky a financovat obě média ze státního rozpočtu. To podle stávkujících ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Stávka se projevuje ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Dčko a Rádio Junior. Na programech České televize se v horní části obrazovky objevuje vysvětlující lišta a také QR kód s odkazem na podrobnosti k protestu. V obou médiích dnes některé pořady končí předčasně a některé začínají s mírným zpožděním. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus dnešní stávku komentoval místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
0: A mě osobně je líto, že se to komunikuje tímto způsobem, protože ono tu stávku opravdu diskvalifikuje politické propojení s opozicí a dochází tam politizaci toho problému. Já obecně jsem svědčený, že ty poplatky jsou zástupné téma, že to, co se tak děje v tom obrovském veřejném prostoru, je především souboj opozice a vlády.
20: Dnešní výstražnou stávku připravila iniciativa Veřejnoprávně. Krátce před vysíláním jsem se zeptal zástupců této iniciativy, moderátora České televize Daniela Stacha a vedoucího tvůrčí skupiny Českého rozhlasu Jana Hergeta, kolik

0: musí podílet na vysílání, ať už v České republice nebo v zahraničí.
1: Vy už jste oba o tom mluvili, že přesto, že se stávkuje, tak vysílání je a musí být zajištěno. Jak náročné bylo připravit tu stávku tak, aby Česká televize a Český rozhlas neporušili zákon, neporušili závazky veřejné služby? Co jste řešili nejvíc třeba v České televizi?
0: Řešilo se to, že musíme zajistit to živé vysílání, protože musíme reagovat a být připraveni reagovat na jakékoliv aktuální dění. Tedy, kdyby se stalo něco mimořádného, okamžitě přerušujeme vysílání a začíná takzvané breaking news. To je zajištěno. Stejně tak, jako je zajištěno, že se diváci dozví cokoliv klíčového z různých koutů světa, protože Česká televize má 11 zahraničních zpravodajů plus zpravodajku na Ukrajině. To znamená, že pořád jsme připraveni reagovat na jakoukoliv krizi, ale zprávy, stejně jako v Českém rozhlase, začínají později. Projevilo se to ve všech kanálech s výjimkou Déčka.
1: Televize má samozřejmě výhodu v tom, že může pracovat s obrazem, to znamená, že na obrazovce k běžnému programu je možné doplnit lištu, je
0: ano.
1: Možné doplnit QR kód. Kde
0: to přesně vlastně tak běží, kde je to vysvětlení, aby lidé měli informace a abychom stále dodržovali pravidla, která jsou nastavena, abychom neporušili zákon ani kodex České televize.
1: To samozřejmě v rozhlase není možné. V čem to bylo právě specifické? Jak jste to připravovali právě v rozhlase, aby bylo všechno zajištěno, bylo znát, že ta stávka probíhá, ale zároveň vysílání tedy běželo?
2: Ano, je to obdobně jako v České televizi, to zajištění té nezbytné veřejné služby. Samozřejmě zpravodajský servis poskytujeme i dnes absolutně plnohodnotně. Samozřejmě pro posluchače rozhlasu je velice důležitá zelená vlna. Na tu se mohou také 100% spolehnout, že jim ji vždycky poskytneme tehdy, kdy je to nezbytně potřeba a v pravidelných časech. Pokud jde o to, aby byla stávka v tom vysílání slyšet, museli jsme to trošku víc promyslet a zvolili jsme formu tří bloků v rámci celého dne v těch nejexponovanějších časech, kdy jsme dostali prostor k vysvětlení těch důvodů, proč se to dnes vůbec děje, a hlavní zprávy v těchto časech v 8, ve 12 a v 18 začínají minutou ticha, takže také vlastně ta relace začíná s minutovým zpožděním, ale asi největší projev ve vysílání té stávky je předčasné ukončování pořadů. Vyjma Rádia Junior se to týká opravdu všech stanic, včetně celoplošních, digitálních, regionálních, a tam posluchači zkrátka v polovině pořadu se dozvědí, že tým, protože se zapojuje do té stávky, předčasně ukončuje tento pořad, na který jsou zvyklí, a ve zbytku hraje hudba.
1: Připomeňte požadavky té stávky, o co vám jde?
0: Chceme zachovat systém poplatků, který nastavuje bariéru mezi Českou televizí, Českým rozhlasem a politiky. Chceme, aby Česká republika dál měla jako jeden z nejsilnějších pilířů demokracie silná veřejnoprávní média, která jsou s možná nejmenším vlivem politiků můžou informovat o tom, co se děje v České republice a co se děje také ve světě. A byla připravena reagovat v krizích a byla dále tak důvěryhodná média, jako jsou dnes, protože Česká televize a Český rozhlas jsou nejdůvěryhodnější média v zemi. A také patří mezi ta absolutně nejposlouchanější. Česká televize, nejsledovanější mediální skupina, Český rozhlas, Radiožurnál, nejposlouchanější rozhlasová stanice. Ty požadavky další se pak týkají toho, abych se řešil ten problém, aby se o tom mluvilo, aby skutečně začala ta debata, aby se řešily konkrétní parametry, které se týkají jak rozpočtu obou dvou institucí, tak také toho, jakým způsobem budou nastavené podmínky pro pracovníky, pracovnice Českého rozhlasu, České televize.
1: Jan Herget doplní.
2: Tím dalším požadavkem je právě to, aby se to nedělo uspěchaně. Víme, že v zahraničí, kde dobře, rozhodli se k nějaké promyšlenější změně toho systému, ale tam se o tom bavili třeba ve Velké Británii 5 let, nebo ve Finsku se o tom bavili několik let. U nás se to řeší v řádu týdnů, maximálně měsíců. To vnímáme jako absolutně neodpovědný přístup k té věci. Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet, a pokud má k něčemu dojít, tak ale tam se musí vybudovat i ty garance, ty záruky, ty pojistky. A my si myslíme, že tou největší pojistkou je právě forma toho poplatku. To je prostě ten nejlepší, to je prostě ta nejlepší pojistka, kterou můžeme mít, protože to je přímý vztah posluchačů a diváků s námi, kteří pro ně to vysílání zajišťujeme.
1: Ministr kultury Otto Klempír z Motoristů sobě dnes ráno komentoval na sociálních sítích včerejší demonstraci za média veřejné služby slovy, že ten protest byl o penězích a ne o hodnotách nebo nezávislosti médií. Pan ministr dodal, že pokud někdo chce od daňových poplatníků víc peněz,

0: za stejnou službu, tak to má říkat otevřeně a neschovávat se za řeči o svobodě. Je cílem té dnešní stávky, aby měla média veřejné služby víc peněz, tak jak o tom psal pan Klempíř?
1: Cílem je, aby zůstala nezávislá, aby zůstala svobodná, aby na nich byl co možná nejmenší možný vliv politiku. To je ten cíl. Všechno další, co politici přidávají k tomu, co teď říkají, je skutečně to, co přidávají. V programovém prohlášení vlády se nepíše nic o tom, že se budou měnit rozpočty médií veřejné služby. Nic takového se tam nepíše. Najednou se mění a máme se posunout Český rozhlas do roku 2005, Česká televize do roku 2008. To znamená, že se máme posunout do rozpočtu, kdy bychom, jakožto média veřejné služby, měli pracovat s daleko menším množstvím reálných peněz. Když to srovnáme, tak český stát v roce 2008 a v roce v tom, co se nacházíme v podstatě teď aktuálním, tak aktuálně ten od toho roku 2008 se rozpočet státu posunul na víc než dvojnásobek. Zdvojnásobil se rozpočet Ministerstva školství, Ministerstva práce a sociálních věcí, zdvojnásobil se rozpočet Ministerstva vnitra i rozpočty všech pojišťoven dohromady. Ministerstvo průmyslu a obchodu je na čtyřnásobku. Česká televize a Český rozhlas museli celé ty roky šetřit, kdy došlo ke kumulované inflaci přes 60%. Česká televize, Český rozhlas šetřili dlouhé roky, pak došlo k tomu zvýšení poplatku, který platí teď, a teď bychom se měli vrátit zase do roku 2008. Navíc víme u České televize, že dojde ještě k dalšímu snížení rozpočtu o 400 milionů v roce 2008 kvůli výjimce DPH, pokud tam nedojde k nějaké změně. Takže ne, primární krok nejsou peníze, primární je zachování svobody a nezávislosti, ale to, aby média mohla fungovat a nebyla zničena, tak potřebují mít stabilní dlouhodobé financování. Už jenom proto, aby mohla dělat svoji službu a aby dodržela svoje závazky.
2: A já k tomu přidám právě ještě tu hodnotovou rovinu věci, která s tím úzce souvisí, protože ten, kdo drží v ruce peníze, ten rozhoduje, ten určuje, co se má dít. A velkou hrozbou těch plánovaných změn, které se teď dějí, je to, že bude instalován nástroj k ovládání nebo k vlivu na ta média. A tomu my chceme zabránit, to se nám nelíbí.
0: Hypoteticky, když se zeptám, kdyby v tom návrhu, který vláda minulý týden projednávala, byla stejná částka pro rozhlas a televizi, jakou mají v letošním roce, i tak byste stávkovali?
1: Já bych se rozhodně postavil proti.
2: Jde o ten princip, jde o ten nástroj toho, kdo drží v ruce ty peníze a kdo tím pádem má na to médium vliv.
0: Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček v dnešním ranním vysílání Českého rozhlasu Plus mluvil o tom, že ta stávka se politizuje, dával ji do souvislosti se včerejší demonstrací Milionů chvilek pro demokracii s vyjádřeními opozičních politiků. Jste v kontaktu, koordinujete nějak ty protesty s Milionem chvilek nebo s opozičními politiky?
2: Já bych k tomu řekl, že opravdu tady nejde o nějakou koordinaci. My si naopak důsledně zakládáme na tom, abychom byli nestranní, abychom se nespojovali s žádným politickým subjektem, právě proto, že to je základní úlohou nezávislých a veřejnoprávních novinářů. My víme, že máme podporu, my ji registrujeme, jsme za ní vděční, ale to je tak všechno. My všechny naše aktivity, které se teď konkrétně týkají stávky nebo předtím různých děkování, to organizujeme čistě sami a my pouze víme, že tu podporu máme od těch jiných subjektů a to je asi tak všechno.
1: Z politiky se potkává management České televize, Českého rozhlasu, to je jeho práce. Naše práce to není, já se z politiky nepotkávám vůbec, natož abych to s nimi nějakým způsobem řešil.
0: Jaký efekt očekáváte od té dnešní stávky? Myslíte si, že opravdu může odradit vládní koalici od toho, aby prosadila v parlamentu aktuální návrh?
2: Já myslím, že tomu věříme, že kdybychom tomu nevěřili, tak bychom to nedělali. A já si od toho slibuji hlavně to, že snad lidé, kteří doteď třeba tápali, nebo je to nezajímalo, nebo si i říkali, tak proč by se to mělo platit poplatky, ať to zruší. Takže alespoň část z nich pochopí, proč z toho máme tak velký strach a že jim i těmi projevy stávky ve vysílání ukážeme, o co by mohli přijít. To by totiž skutečně znamenalo, že třeba v Českém rozhlase se budou rušit pořady, budou se rušit i některé stanice a možná by se i lidé divili třeba v regionech, že to ani jako nevnímají, že poslouchají zrovna stanici Českého rozhlasu, protože jsou na ní zvyklí a je to samozřejmá věc. A dnes skrze to vysílání se dozví, ano, posloucháte stanici Českého rozhlasu a tento váš oblíbený pořad, Písničky na přání, které právě v tuto chvíli v poledne běží na těch regionech, budou dnes o polovinu kratší. O to byste mohli přijít.
1: My musíme vysvětlovat a ukazovat, pokud bude například osekané Dčko, děti se budou dívat na pořady, které nevybere dramaturg, který nad tím přemýšlí a má nějakou zkušenost, ale bude se dívat na pořady, které vybral algoritmus YouTube. V okamžiku, kdy osekáme Českou televizi, omezí se zahraniční zpravodajství, omezí se regionální zpravodajství. Míme, že Česká televize, Český rozhlas mají nejsilnější síť regionálních reportérek, reportérů. A my víme, že regionální zpravodajství stmeluje společnost, která je pak odolnější v krizích. Když osekáme Českou televizi, nebudeme mít dobrou reakci na krizové situace. Vzpomeňte si, jak užitečné pro vás bylo mít informace od České televize, od Českého rozhlasu, když byla pandemie, když bylo tornádo, když byly povodně. Věděli jsme, co máme a nemáme dělat, jak to bezpečně zvládnout. Když budeme mít osekanou Českou televizi, budeme mít méně vědy ve vysílání. Nebudeme mít pohledy na svět, které nás posouvají dál.
0: Říkají zástupci iniciativy veřejnoprávně moderátor České televize Daniel Stach. Díky, naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: A také vedoucí tvůrčí skupiny Českého rozhlasu Jan Herget. Díky, naschledanou.
2: Díky, pěkný den.
3: V Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. 3 z nich utrpěli podle záchranářů poranění ohrožující život. Policie s hasiči a záchranáři pátrala celkem po 18 parašutistech, kteří skákali v tandemech, tedy na 9 padácích, a kteří havarovali včera odpoledne v okolí rokycanského koupaliště a Husových sadů. Policisté žádají svědky, aby se přihlásili a pomohli s objasněním, co bylo příčinou. My jsme teď ve spojení s Vlastimilem Dvořákem, prezidentem Aeroklubu České republiky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak mimořádný tenhle ten případ je?
4: No, tak je hodně mimořádný vzhledem tomu, jakou udělal negativní propagaci pro vlastně bezpečné věci, které normálně a sportovci Aeroklubu Českou provozují, to zná parašutismus.
3: Pardon, takže tady to asi to úplně bezpečné nebylo.
4: No, bezpečné otázky, já jsem nebyl na místě, já to vím asi to, co vy víte vy. V podstatě podle svědků některých, který jsem já vyslyšel, tak vlastně oni vyskočili do jasného počasí a vlastně až 700 otvírají padák vlastně při tandemu ve výšce 1500 a nebo 1800 metrů podle kvalifikace toho tandem pilota. A v podstatě až 700 metrech přišla ta hůlova, která je vlastně takhle rozházela. Ale to říkám, to mám jako odposlechnuto. Jak to ve skutečnosti bylo, v podstatě nevím. Ale pravdou je to, že při každém tohletom provozu, který já jsem osobně jsem včera taky vyhazoval v Mladé Boleslavi, tandem se skoky, ale v podstatě visí to na řídícím se skoku, ta odpovědnost, na řídícímu na tom letišti, kdo má vlastně tu službu rádio, a vlastně pilotovi, který vlastně musí si zjistit, jaké je počasí, do kterého letěj, a co vlastně během toho letu a dopadu na zem může nastat. Tam to, na tom parašutistu samotném, ten to vlastně nesleduje, nemá ani čas, vlastně ten řeší ten seskok samotný a přípravu toho vlastně zákazníka, kterým vlastně se skočí.
3: Během včerejška řadu míst Česka zasáhl silný vítr. Jak právě takovéhle podmínky můžou ovlivnit tandemový seskok?
4: Samozřejmě hodně, protože jsou podmínky, za kterých ten parašutista může skočit. Vezmeme vůbec vlastně, že ten parašutista, který se stane tam zvaný tandem pilotem, tak dostane pověření od úřadu civilního letectví své povolení, že se prokáže, že má víc než 1000 seskoků, a vlastně pak má možnost dělat tyto tandem seskoky. A tak jsem ještě rozdělil na 2 kategorie. Ten, kdo má méně než 500 seskoků tandem zákazníků, také musí vysazovat 1800 metrů, teda otvírat padák 1800 metrů, skáčou ze 3 nebo 4 tisíc. A ten, kdo má v podstatě méně než 500 seskoků, tak ten samozřejmě to má trochu jinak. Jo? Ten má tu o 300 metrů jako stíženou tu hladinu. Ale to je vlastně o tom, že ten seskok samotný je velice bezpečný, protože pro tu bezpečnost je tam udělána maximum ze strany toho tandem pilota. Ten člověk, který si zaplatí ten seskok, protože to je vlastně velice komerční záležitost, tak musí být zajištěna bezpečnost. To znamená, že zaprvé můžou skákat děti od 8 let a od 150 cm se souhlasem rodičů, a pak už to není věkem omezený. Akorát před tím samotným seskokem ten zákazník, respektive ten parašutista, který je tam pověsený, tak ten samozřejmě musí podepsat prohlášení, že na něm nejsou věci, které nejdou vidět zdravotně. To znamená, my víme, že...
0: Což rozumím tomu, ale to zatím nevypadá, že by nějakým způsobem ovlivnilo ten včerejší případ. Vy potom včerejšku jste přesvědčen, že tandemové skákání je bezpečné?
4: No, jednoznačně, to bychom řekli, že samotný letectví je nebezpečný. Je to bezpečný. Tady to opravdu byla skoro náhod, že zrovna v ten moment, když už viseli na padáku, když už viseli, upozorňu, ne při výskoku to počasí bylo ještě dobré.
0: Jak jste říkal v úvodu, tak potom se to teprve objevily pravděpodobně ty poryvy, ale počkejme na vyšetřování. Prezident Aeroklubu České republiky Vlastimil Dvořák, díky, nashledanou.
4: Jo, nashledanou, díky.
0: A to je spolední publicistiky všechno, hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D1 u Kroměříže a nehoda u Holubic. Na D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží na kilometru 254,5 teď vyprošťují v noci převrácený kamion, který se tam srazil s dodávkou a nákladním autem. Provoz odklánějí na silnici 47 exitem 258 Kroměříž západ. Předtím vzniká kolona osobních aut z kilometru 259 na 10 minut. Kamiony se v pravém zdrží déle od exitu 260. Na D1 z Brna na Vyškov od exitu 210 Holubice popojíždí kolona 10 až 15 minut k nehodě osobního auta na kilometru 213,5. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova vytvářejí kamiony kolonu v pravém pruhu, táhnou se k D2 už skoro od Rousínova z kilometru 214. V Brně problémy v širokém okolí hlavního nádraží kvůli nálezu možné letecké pomy uzavřené části nádražní Husovy, Úzké, Hybešovy, také celé Nové Sady a Uhelná. Dlouhé kolony jsou na Zvonařce, v Opuštěné, na Poříčí, ucpaná je Trnitá, z druhé strany jsou fronty od Komenského přes Schillingrovo náměstí kolem svaté Anny na úvoz i Mendlo náměstí. Silnice 35 Olomouce na Hradec je ucpaná před Litomyšlí od konce dálničního úseku za Janovem, zdržení minimálně půl hodiny. V Praze na okruhu zde jedna na letiště za sjezdem na Barandov překáží porouchaný kamion. Kamiony se táhnou v pravém pruhu od Jesenice, osobní auta se zdrží 20 minut od Lochkova a plná je taky ulice k Barandovu už od bazénu na Barandově. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: A teď jedna fotbalová vzpomínka. Fotbalisté Argentiny dnes nastoupí na mistrovství světa proti Rakousku. V Dallasu se to stane na den přesně 40 let poté, co dal argentinský idol Diego Maradona zřejmě nejkontroverznější gól fotbalových dějin. Takzvaná boží ruka pomohla Argentincům porazit Angličany 2-1. Argentina díky tomu postoupila do semifinále tehdejšího šampionátu, který nakonec vyhrála. A boží ruka se natrvalo usadila v argentinské lidové kultuře.
1: Tribuny jsou přestavěné, tehdejší trávník už dávno odrostl, ale hukot to tady tehdy byl možná docela podobný. Legendární Maradonova boží ruka se přesně před 40 lety zjevila právě tady v katedrále fotbalu, jak Mexičané přezdívají aztéckému stadionu. Argentinka Stella, kterou potkávám na prvním zápase jejího týmu na letošním šampionátu v Kansas City, mi vypráví, že si tu chvíli dobře pamatuje a že její manžel byl tenkrát přímo na stadionu.
2: Říkal, že to tak prostě mělo být. Doufejme, že už se nic takového nebude opakovat. A se současnými technologiemi, s videorozhodčím, pochybuju, že by se to mohlo stát. Já osobně chci vyhrávat čestně.
1: Těžko byste hledali Argentince staršího 45 let, který by si tenhle zápas z 22. června 1986 nevybavil. Maradona v rozmezí 5 minut dal takzvaný gól století, při kterém prokličkoval s míčem z vlastní poloviny v podstatě až do branky, a předtím ve vzdušném souboji s anglickým golmanem nenápadně plácnul do míče rukou, šel se radovat a tuniský sudí gól uznal.
3: Pamatuju, že jsem se na to díval v televizi a v té rychlosti jsem si neuvědomil, že to byla ruka. Pak to bylo zjevné, ale něco takového se stane na každém šampionátu. Takhle bychom se mohli dohadovat o penaltě, kterou mexický rozhodčí nařídil proti Argentině ve finále proti Německu v roce 1990. Ale byla odpískaná, Německo vyhrálo a je to. Fotbal není soudní líčení, prostě i v tomhle potřebujete štěstí šampionů.
1: Říká mi další ve Spojených státech žijící Argentinec Julio Mazzarella. Termín boží ruka pochází přímo od Maradony, který prohlásil, že první gol Anglii padl trochu hlavou a trochu boží rukou. Kulturně to zapadá do takzvané vivesa criolla, argentinské verze lstivosti a schopnosti vítězit nad nepřízní osudu i za cenu obcházení pravidel. Česky bychom asi řekli vyčúranost nebo účel světí prostředky.
4: Pro Argentince to po válce o Falklandy bylo národní zadosti učinění za tu porážku. To, že dal Maradona náš nejdůležitější gol v dějinách mistrovství světa Anglii a že ho dal rukou, to je úplně v pořádku. Co činí Bůh, činí správně, takže gol boží rukou je v pohodě.
1: Usmívá se Claudio Giglioni, reportér a fotbalový komentátor argentinského rádia Cadena Tres, který se s Maradonou osobně setkával a mluvíval s ním. Z Mexika a Spojených států, Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: A chcete soutěžit v odpoledním Radiožurnálu? Pak zavolejte 221 552 255. 221 552 255.

0: Eva Farná a Miraj Navrátil ve vysílání Radiožurnálu. A teď už jsme ve spojení s posluchačkou Barborou z Prahy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pravidla soutěže znáte, Barboro?
1: Ano.
0: Tak dostanete 3 otázky a vždy budete mít 5 vteřin na odpověď. Ty otázky se tedy týkají fotbalu, což vyplývá z předchozí reportáže o 40. výročí takzvané božské Maradonovy ruky. Tak jestli chcete soutěžit, tak asi vás zajímá, o jaké ceny se hraje, nebo ne?
1: No.
0: Tak pojďme na to. Když odpovíte na všechny 3 otázky, tak dostanete poukaz na wellness pobyt od internetového portálu spa.cz v hodnotě 5000 korun a můžete si vybrat třeba wellness pobyt s termály, saunami pro rodiče nebo bazény pro děti a tak dále a tak dále. To je tedy hlavní cena za 3 správné odpovědi. Když odpovíte na 2 otázky správně, dostanete vstupenky na jedno z představení už 23. ročníku Léta hereckých osobností. Pro vás dnes konkrétně bychom měli v takovém případě vstupenky na letní scénu výstaviště Holešovice na rozvernou komedii Davida Drábka Pitevna, která přináší bizarní setkání roztodivné skupinky čerstvě zesnulých přímo na pitevně. No a když odpovíte jen na jednu otázku, tak taky neodejdete s prázdnou, dostanete cenu od Radiožurnálu. Takže můžeme, jste připravená, Barboro?
1: No, zkusíme to.
0: Máte ráda fotbal? To není ještě soutěžní otázka, pozor.
1: Škoda. No, tak zas extra úplně ne, přijde mi to hodně náročný fyzicky, takže...
0: To pekelně to náročné fyzicky. Ale... No, někdy musíte zapojit všechny končetiny, ruce, nohy. A o tom je ta dnešní soutěž, takže první otázka teď už oficiálně, pojďme na to. Kde se hrálo mistrovství světa ve fotbale v roce 1986?
1: Dallasu?
0: To ne. O Dallasu jsme mluvili, že tam budou hrát fotbal. Ano.
1: Argentina, Anglie.
0: Ale už jsme po limitu, takže i když mi teď řeknete, že v Mexiku, tak už vám to neuznám. Dobře, nevadí. No ale pozor, vy teď už jste vlastně skoro odpověděla na tu druhou otázku. Teď to neberte jako nápovědu. Ta otázka totiž zní, které reprezentaci dal Diego Maradona ve čtvrtfinále mistrovství světa roku 86 gol rukou?
1: To bylo Anglii.
0: To bylo Anglii, výborně, už jste se chytla. A je před námi třetí otázka. Jak nakonec fotbalisté Argentiny na tom světovém šampionátu v 86. roce dopadli?
1: No, vyhráli 2-1. Postupili do finále s Anglií a vyhráli.
0: No, ve finále ale porazili Spolkovou republiku Německo. Ale vy jste řekla, že vyhráli, tak o tom nepovedeme spor. To nebudíš tématem nějaké debaty. 2 otázky správně, takže můžete jít na hru Davida Drábka Pitevna. My vám ty lístky pošleme, naložte s nimi, jak budete chtít, ale jste z Prahy, do Holešovic to máte možná blízko. Děkujeme, že jsme si s vámi mohli povídat a taky tak trochu zahrát. Skoro fotbal. Posloucháte Radiožurnál.

0: Stovky evakuovaných a zastavený provoz vlaků v centru Brna. Způsobil to nález? Pravděpodobně letecké pumy. Na místě zasahují pyrotechnici, policisté vytyčili okolo místa 300-metrový perimetr. U hlavního nádraží je reportér radiožurnálu Šimon Franc. Dobrý den.
1: Dobrý den, čerstvé informace z Brna, právě teď projíždí místem první tramvaj, to tedy znamená, že policisté oddělali ty pásky, které ten perimetr vytyčovali, je to kvůli tomu, že pumu se pyrotechnikům podařilo deaktivovat. Policisté evakuovali stovky lidí z budov okolo nálezu, ti se tedy pomalu začnou vracet do práce domů. Dělníci tu pravděpodobnou, tedy už potvrzenou leteckou pumu našli při výkopu dnes dopoledne u skladiště Malá Amerika, tedy asi 300 metrů od toho místa, odkud se teď hlásí. Policisté nikoho několik hodin nepouštěli za nataženou pásku přes tramvajové koleje nejen tady v Nádražní ulici. Perimetr zasahoval do části ulic Hybešova, Úzké nebo Uhelné ulice. Nedostala se tam ani auta, hromadná doprava. Týkalo se to téměř všech tramvajových linek, které musely jezdit odklonem a nabírali tak i dlouhá zpoždění. Samotnému nádraží, tedy té budově, se evakuace vyhla. Já jsem před chvílí slyšel organizátora provozu, jak čekajícím lidem sděluje, že ta puma se tedy, že se jí podařilo deaktivovat a provoz by se měl vrátit do běžných kolejí v řádech desítek minut. Viděl jsem kromě těch čekajících davů lidí i několik školních výletů, kterým ten nález pumy překazil zřejmě ten předprázdninový program. Provoz na nádraží byl zastavený od dnešního dopoledne kvůli tomu, že pyrotechnici nalezli pumu zřejmě leteckou, tedy z druhé světové války, kdy brněnské hlavní nádraží bylo terčem spojeneckých leteckých útoků.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
1: Kauza dotací na toustový chléb značky Penam míří k soudu. Teherán si pochvaluje pokrok v mírových jednáních se Spojenými státy. Fotbalisté Španělska díky dvěma gólům Oyarzabala porazili na mistrovství světa Saúdskou Arábii. Dálnice D1 je u Kroměříže po nehodě zavřená směrem do Brna. A bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky i silné. Teploty do 31 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Kauzu dotací na inovativní linku pro toustový chléb značky Penam bude řešit soud. Evropský žalobce Adam Bašný obžaloval dva lidi a společnost pekárna Zelená Louka, která pod Penam spadá. Zjistili to Radiožurnál a server i rozhlas.cz. Případ se týká 100 milionové dotace na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět inovativní chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že společnost ve skutečnosti použila už existující technologii. Obžalovaným hrozí podle Bašného až 5 let vězení.
3: Obžaloba je podána pro spáchání dokonaného zvlášť závažného zločinu dotační podvod a pro pokus zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie.
1: Holding Agrofert, pod který Penam spadá, nechce průběh vyšetřování komentovat, vinu ale odmítá. Policejní pyrotechnik deaktivoval bombu u brněnského hlavního nádraží. Dělníci dnes našli na nedalekém staveništi. Zřejmě šlo o leteckou pumu z druhé světové války. Okolí nádraží je zatím stále uzavřené. Přerušený je i provoz na železničním koridoru. Pumu teď pyrotechnik odveze a zlikviduje, shrnuje policejní mluvčí David Chaloupka.
4: Díky tomu, že ta puma je deaktivovaná, tak ten převoz bude více bezpečný, takže teď to bude záležet opravdu na rozhodnutí toho pyrotechnika. Jakmile bude asi převezená, tak se budou moci lidé vrátit zpátky do kanceláří nebo do svých domovů.
1: Mírová jednání mezi Íránem a Spojenými státy skončila. Íránská delegace už ze Švýcarska, kde rozhovory se odehrávaly, odjela. Americká strana výsledek 18-hodinových rozhovorů u Lucernu zatím nezhodnotila. Podle Teheránu se podařilo dosáhnout významného pokroku. Podrobnosti přidá odpolední Radiožurnál po 1:30. Ve vazební věznici Pankrác v Praze za okamžik uctí památku právničky a političky Milady Horákové. Právě v této věznici byla před 670 lety popravena po vykonstruovaném procesu. Na místě náš reportér Radek Duchoň.
5: Pietní shromáždění k uctění památky právničky a političky Milady Horákové se za malou chvíli uskuteční na autentickém místě popravy přímo v areálu Pankrácké vazební věznice. Hosté na pietním místě položí kytice a věnce, zazní proslovy a její dopisy psané z vězení přečte herečka Taťána Medvecká. Miladu Horákovou kat Vladimír Trunda oběsil na dvoře Pankrácké věznice 27. června 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Radio Žurnál.
6: Sport. Španělští fotbalisté se po druhém zápase mistrovství světa dostali ve skupině H do čela tabulky. Za 25 minut nastříleli Saúdské Arábii 3 góly a nakonec vyhráli 4-0. Dvě branky dal a jednu připravil útočník Mikel Oyarzabal, který se stal v Atlantě hráčem zápasu.
7: Myslím, že po úvodní remíze bylo klíčové rychle otočit list a soustředit se na další dny a zápas. Proto jsme chtěli jít rychle do vedení. To se povedlo a byl to už úplně jiný příběh. Mám z naší hry dobrý pocit.
6: Kapverdy remizovali s Uruguayí 2-2 a Irán s Belgií 0-0. Egypt vyhrál nad Novým Zélandem 3-1. Nová sezóna fotbalové šance ligy se dnes rozlosovala i s Karvinou. Slezský klub se tak odvolal proti vyloučení ze soutěže za ovlivnění zápasů. Odvolací komise České fotbalové asociace se případem zabývá, ale zatím nerozhodla.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 u Domašova a uzavírka u Kroměříže. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 169 leží u středových svodidel blízko levého pruhu hliníkový žebřík. Někomu upadl. Auta můžou vybočovat doprava. Připomínáme zavřenou dálnici D1 u Kroměříže směrem z Ostravy na Brno. Na kilometru 254 vyprošťují převrácený kamion. Ve směru z Ostravy dopravu odklání směr Bezměrov a vytvoří se kolona do 10 minut. Na D1 kolony taky na příjezdu do Brna směrem z Ostravy, tam je to pouze silným provozem, brzdí se na 218. kilometru a nesouvislá fronta je až k omezení v Brně, hlavně kamiony jedou pomalu, často stojí. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru je zúžení a je tam asi 10-minutová kolona. Na Pražském okruhu postojíte ve směru z D1 na letiště. Na 17. kilometru odtahovali kamion, stále je tam blokovaný pravý pruh a kolona se tvoří od sjezdu na Vestec. Ucpává se i městský okruh ve směru z Barandovského mostu na Troju, u Zlíchovského tunelu Nehoda a kolona se táhne už z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, provázené přívolivými srážkami, kroupami a silným větrem. Teploty dnes vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až na 33. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už s Hankou Schánilovou.
9: Dobré odpoledne vám přeji. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu protestují proti vládním návrhům na změny ve financování obou médií. Co se v rozhlase a televizi děje právě teď, to vám za chvíli řeknou naši reportéři.
2: Odpolední Radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes celý den stávkují. Protestují tak proti vládou schválenému návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Celodenní výstražnou stávku zaznamenají posluchači a diváci ve vysílání obou médií. A v Českém rozhlase ji sleduje reportér Jakub Vik. Jakube.
1: Hezké odpoledne, jste teď se mnou před hlavní budovou Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici v Praze. Celá budova kolem dokola je oblepená různými cedulemi oznamujícími stávku. Z oken taky visí černé prapory a i stávkující pracovníci a podporovatelé, kteří přišli, jsou oblečení do černého oblečení. Na malém pódiu u hlavního vchodu se střídají hudební a taky literární vystoupení. Na pódiu stávky, na podporu stávky tu už zaspívala třeba Aneta Langerová nebo David Koller. Herci Národního nebo Davidského divadla tu průběžně předčítají pasáže třeba z Kodexu Českého rozhlasu a nebo z díla Tyranie Timothyho Snydera a dalších literárních děl. Na pódiu před rozhlasem už vystoupili i zástupci iniciativy Veřejnoprávně. Uvedli, že nechtějí, aby politici dostali možnost média veřejné služby ovládat skrz státní rozpočet. Podle nich stávku podpořilo téměř 1100 pracovníků rozhlasu. Část z nich ovšem dál zajišťuje nezbytné vysílání. V tom vysílání se stávka projevila a ještě taky projeví například minutami ticha, vysvětlením důvodů stávky anebo taky zkrácením některých pořadů. No a to na všech stanicích, kromě Rádia Junior.
0: No a jak stávkují pracovníci České televize, to na Kavčích horách sleduje náš reportér Lubomír Smatana.
2: Tak zaměstnanci České televize se sešli před budovou zpravodajství, to je takhle oblepená různými plakáty. Zaměstnanci v černém drží billboardy pro vás, ne politiku, nezávislost není výdaj, česká tvorba. Teď tady zavtipkoval jeden z moderátorů, protože jsou tady hasiči a ti průběžně stříkají na ty lidi v černém vodu, že si vzpomněl, že naposledy takhle stříkali v roce 89 v lednu při těch událostech během Palachova týdne. Ale jinak tady zaměstnanci České televize tady v podstatě vždycky vystoupí někdo za nějakou televizi, za nějaké zpravodajství, za reportéry, za sport, za zahraniční zpravodajství a vysvětluje, co by znamenalo osekání peněz pro Českou televizi, ale hlavně se tady mluví o nezávislosti. Asi jedno z nejtvrdších prohlášení tady měl moderátor a propagátor vědy Daniel Stach, který řekl, když se podaří vládní koalici veřejnoprávní média, tedy i Českou televizi, zestátnit, tak Daniel Stach z České televize odejde. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: My se teď ještě podíváme do Ústí nad Labem. Štafetové čtení na podporu veřejnoprávních médií tam v zahradě Českého rozhlasu sleduje naše reportérka Jana Vitásková.
3: Dopoledne. Na zahradě Ústeckého rozhlasu je několik desítek lidí. Sedí na židličkách rozmístěných v trávě ve stínu stromů teď v tom horkém dni a sledují štafetové čtení. Zahájil ho herec Jan Plouhár a střídá se s dalšími umělci, studenty i moderátory Českého rozhlasu. Taky tady předčítají části kodexu Českého rozhlasu, úryvky z děl George Orwella nebo Timothyho Snydera. Stabilitu a nezávislost veřejnoprávních médií podporuje čtením i operní pěvkyně Věra Pách nebo studenti Ústeckého gymnázia a univerzity. Akce potrvá do 4 hodin odpoledne, na závěr zazní i česká hymna a taky tady v Ústí nad Labem všechno začalo vysvětlením důvodů stávky od iniciativy Veřejnoprávně a minutou ticha ve vysílání. A i tady mají organizátoři, ale i všichni návštěvníci černé oblečení.
0: Říká to naše reportérka Jana Vitásková. Já ještě doplním, že premiér Andrej Babiš s ANO opakovaně výhrady odmítá, že argumentuje tím, že média dostatečně nešetří a že i po změnách budou dostávat dost peněz. Podle premiéra ani nehrozí, že by vláda ovlivňovala obsah televize a rozhlasu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Kdybyste ke kosmické sondě připojili sluchátka, slyšeli byste plazma v okolí planet. Výzkum vesmíru pomocí zvuků, právě tomu se chceme věnovat v odpoledním vysílání Radiožurnálu Za malou chvíli. Teď už Michael Jackson a jeho píseň, která se jmenuje Air Song. Krásné odpoledne přeji.

0: Teď je 13 hodin, k tomu 21 minut. Vy nás posloucháte ve vysílání odpoledního radiožurnálu a slyšeli jste také krále popu Michaela Jacksona a jeho Air Song. Teď ke slibované reportáži. Vesmírné děje totiž umí vědci nejen pozorovat, ale umí je i poslouchat. Ideální pro rozhlas. V kosmickém prostoru se sice zvuk nešíří, za to jsou tam různé vlny, které se na zvuk dají docela snadno převést a také se dobře poslouchají. A vy si teď poslechněte, jak to zní.
1: Chorus, trošku připodobný k štěbetání ptáků. Signály na hraně takzvaných fanalenových radiačních pásů.
2: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
1: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru se nesíří zvuk. Nicméně, pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, tak jak plazma, různě kolotá. A my, když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
2: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba krok navíc.
1: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
2: Co jsou třeba ty hvizdy?
1: Hvizdy se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách.
2: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem. A takto nad zemskými magnetickými póly. Poslouchatelné záznamy vědci pořizují i u jiných planet. Sluneční soustavou právě putuje sonda JUICE, vybavená přístrojem z Ústavu fyziky atmosféry, který má na starosti Ondřej Santolík.
3: Magnetické i elektrické antény tam máme a tyto vlny s téměř jistotou naměříme. Byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
2: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: věcí.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
2: Radiožurnál je 13.30. Zprávy má pro vás Jana Utendorská.
3: Bývalý starosta Manchesteru a současný britský poslanec Andy Burnham se bude ucházet o post lídra Labouristů a premiéra. Oznámil to krátce po dnešní rezignaci premiéra Keira Starmera. Podle agentury Reuters má největší podporu uvnitř strany. Řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop dostal za nehodu v opilosti zákaz řízení na rok a půl. Musí také zaplatit pokutu přes 50 tisíc korun. Potvrdil to krajský soud v Hradci Králové. Trest mu v minulosti uložil okresní soud. Řidič se proti němu odvolal. Rozsudek krajského soudu už je pravomocný. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl tisícovku, informovali o tom místní úřady. První případ nákazy se ve středoafrické zemi objevil v polovině května. Od té doby tam po nákaze zemřelo 254 lidí. Virus se z Konga rozšířil i do sousední Ugandy. Zatím proti němu neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba nemoci. A kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. Na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka z Pirátů ho dnes odvolali radní Prahy. Je to kvůli zjištění Seznam zpráv, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Zastupitelé ho už minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop řekl, že vše vysvětlila Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci. Podle něj šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu.
4: Sport.
3: Fotbalista Filip Panák se přesune z A týmu pražské Sparty k třetiligovému Bčku. V rezervním týmu, který v uplynulé sezóně sestoupil z druhé nejvyšší soutěže, bude 30letý stoper a někdejší kapitán plnit roli mentora. Vedení Bohemians 1905 se pak rozloučilo s dvojicí hráčů, útočníkem Jusufem Hilálem a záložníkem Robertem Hrubým. To Teplice a Olomouc dnes zahájili přípravu na nový ročník.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D1 u Kroměříže a kolony u Brna. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna a neprůjezdná za Kroměříží. Na kilometru 254 leží na dálnici převrácený kamion a čeká na vyproštění. Dopravu odklání u sjezdu na Kroměříž západ na starou silnici a před odklonem se tvoří kratší kolona. Na D1 fronty taky na příjezdu do Brna z Ostravy. Poprvé se brzdí na kilometru 222 a nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu kamiony se sune až do Brna k omezení. Ucpává se i severní trasa z Mohelnice do Hradce Králové a to na příjezdu do Litomyšle. Od konce nové dálnice až na první světelnou křižovatku v Litomyšli pojedete přes půl hodiny. A ještě zpět na D1 ve směru z Brna do Prahy pozoru 9 křížů. Na kilometru 165 stojí kamion na krajnici. Řidič se tam pohybuje kolem vozu dost nebezpečně.
6: Je pod stavným, ale zasahuje tělem i do pruhu do pravýho. Takže je to takový, že jsme vybočili úplně na poslední chvíli.
5: Na dálnici D5 teď pozor mezi Rozvadovem a Plzní. Silné bouřky, na trase hodně vody, na vozovce bouřky teď čekáme i na Plzeňsku. A ještě dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se rozjíždějí kolony za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 14. kilometru silničáři ukončili opravy v pravém pruhu, jede se opět dvěma pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
7: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
4: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silným větrem. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 33. Tolik zprávy. Je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Scháňalová.
2: A dobrých zpráv není nikdy dost. Den po vítězství ve dvouhře získala česká tenistka Linda Nosková na trávě v Berlíně také titul ve čtyřhře. Turnaj se dohrával až dnes kvůli dešti.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Celkem 18 hodin spolu jednali delegace Spojených států a Íránu o míru. Sešli se v luxusním středisku ve Švýcarsku. Írán hlásí, že v rozhovorech nastal pokrok, a tak si k tomu za chvíli řekneme víc.

0: Ve švýcarském luxusním hotelu Birkenstock skončila jednání na nejvyšší úrovni o míru mezi Íránem a Spojenými státy. Delegace se rozjeli do svých domovských zemí, nicméně rozhovory u jezera nad Lucernem dál pokračují. Více si o nich řekneme s naším berlínským zpravodajem Tomášem Havlínem, který je sleduje na dálku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne na dálku a taky třeba mimo jiné přes server švýcarských novin Luzerner Zeitung, ze kterého to vypadá, jako kdyby žádný summit na kopci za městem snad ani nebyl. Hlavní téma na tomto serveru je znovu horko, i v Luzernu se otřásají teplotní rekordy. Ale abych se vrátil k tématu toho jednání, tak návštěvníci hotelu Birkenstock budou před tím horkem určitě docela dobře chráněni minimálně celý následující týden, tak dlouho totiž mají pokračovat teď už víc spíš technické rozhovory v pracovních skupinách třeba uvolnění sankcí nebo jadernému íránskému programu. A cílem má být dosáhnout poté, co lídři USA a Íránu podepsali minulou středu předběžné memorandum takové plnohodnotné mírové smlouvy, a to do 60 dní.
0: Jednání ve Švýcarsku za účasti amerického viceprezidenta J.D. Vance bylo údajně vyčerpávající a trvalo nepřetržitých 18 hodin. Pojďme se dostat, k čemu vedlo a jestli ho nepohřbily výhrušky amerického prezidenta Donalda Trumpa, že může nařídit další útoky na Írán.
1: Íránská strana zřejmě na ty výhrušky nějakým způsobem reagovala, na sociálních sítích a v médiích se potom psalo, že by mohla ty rozhovory přerušit, ale americký viceprezident, který ve Švýcarsku taky byl, J.D. Vance, teď v takovém shrnujícím prohlášení řekl, že vlastně celou dobu ty rozhovory dál trvaly a označil je za úspěšné, že došlo k velkým pokrokům, a tak se ostatně vyjadřovala i íránská strana. Podle předsedy íránského parlamentu Bagheera Ghalibafa, který vedl íránskou delegaci, se vlastně podařilo vystavit takovou jakoby architekturu, takový plán, řekněme, kudy se dál ty rozhovory budou ubírat. Obě strany se dohodly například na zřízení horké linky, kde se budou řešit eventuální problémy v Hormuzském průlivu, a iránský minister zahraničí Abbas Araghchi napsal na sociální sítě, že Irán už teď získal přístup k části svých zmrazených státních aktiv v zahraničních bankách, což ale třeba Spojené státy nepotvrdily.
0: Jednání se tedy povedou dál. Kde se ale dají očekávat sporné body? Co je může přerušit, kromě tedy Trumpových postů na sociálních sítích?
1: Jedním z citlivých bodů určitě bude ten zmíněný iránský jaderný program, k němuž se minulý týden vyjadřoval Trumpův spolupracovník zmocněnec Steven Witkoff v americkém kongresu, kde řekl, že Irán se zavázal po uzavření dohody vpustit do země mezinárodní inspektory, včetně těch amerických, ale teď po tom jednání ve Švýcarsku iránská delegace, její zástupci vzkázali, že vlastně o tom se ve Švýcarsku vůbec nemluvilo. Iránský jaderný program podle nich ani nelze označit za nějaký bod jednání. Skutečně se toho dotkli jenom velmi okrajovně. No a samozřejmě takovým průbířským kamenem bude zejména situace v Libanonu, jehož část od března obsadila izraelská armáda. Její ofenzivu dosud nepřežili asi 4000 lidí. Izrael tvrdí, že v Libanonu bojuje proti proíránským milicím Hezbollah a zatím odmítá své vojáky stáhnout. Teď vzniklo takové fórum iránsko-americké, které má dohlížet na dodržování příměří v Libanonu, které je značně vratké. Naposledy bylo vyhlášené v pátek a podle Teheránu je fungování tohoto fóra takovou první zatěžkávací zkouškou vzájemných dohod.
0: Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Díky za informace, Tomáši, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Nejlepší silniční cyklisté republiky budou tentokrát bojovat o tituly v Jeseníkách. No a kdo to tam zná, tak pochopí, proč závodníky čeká jeden z nejnáročnějších šampionátů v české historii. My se k tomu za chvíli vrátíme.

0: Mistrovství Česká a Slovenska v cyklistice bude tentokrát v Jeseníkách a to hodně zužuje počet možných adeptů na titul. Ředitelem závodu je Leopold Koenig, sám někdejší výborný vrchař, který trať udělal schválně hodně těžkou.
1: Jasně, je to tak, jako nebudu lhát, tady budou mluvit nohy a ne taktika týmu.
2: Je to roky obehrané téma a stále stejná situace. V Česku jsou hlavní dva cyklistické celky, ATT Investments a Kasper, dříve známý pod názvem Elkov. Obě stáje mají na národním šampionátu dostatek jezdců, aby si na lehčí trati mohli pomoci. A jejich cyklisté, lidově řečeno, uštvali sice kvalitnější, ale osamocená jména z elitních stájí jako Vacek, Bittner, dříve Štybar nebo Vakoč. A také Leopolda Koeniga, který si ve svých závodních letech přál náročný národní šampionát, protože v táhlých kopcích se výhoda týmu výrazně snižuje.
1: No, tak za mě to nikdo neudělal pořádně, tak to nikdo musel udělat, tak jsme to my. No. Tak já jsem za to strašně rád, protože já si myslím, že ten mistrák si to zaslouží a konečně budeme trošku eliminovat takový ten souboj taktický těch kontinentálních týmů versus profíci, že si budou hrát roli už jenom ty nohy. Už žádný výmluvy, prostě byl jsem tam, nebyl jsem tam, prostě musím být na výkonnost a přesto nejde vlak.
2: Mistrovství republiky bude mít zázemí v Jeseníku. Pojede se na okruzích a klíčové na nich bude stoupání z Jeseníku směrem na Rejvíz, které potěšilo aktuálního šampiona Matyase Vacka.
3: No, tak já jsem byl rád, že prostě to je něco jiného po pár letech, že tam je pořádný kopec, bych řekl, že tam je převýšení, dalo by se říct, jak nějaká vrchařská etapa na Grand Tour. Takže já se na to těším. Já si myslím, že to bude zajímavý, že to bude selektivní, že vlastně tam nebudou hrát roli nějaký žabomyší války a že prostě si ukáže ten výkon, kdo na to má.
1: Myslím si, že jednou za čas to vůbec není špatný, jo. Dát těm klukům z World Tour opravdu šanci ukázat tu výkonnost a hlavně těm divákům ukázat tu výkonnost, jakou mají oproti tomu zbytku, jestli opravdu jsou tak odskočení, jestli tam jsou právem v tom World Tour. To všechno uvidí diváci u nás v Jeseníku.
2: Usmívá se Leopold Koenig směrem k víkendovým silničním závodům, kde bude ono stoupání hrát důležitou roli. Na startu bude kromě zmíněných stájí a Vacka také uzdravený Pavel Bittner. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Z velkého města...
2: Tohle je moje poslední šance.
1: ...do městečka Paradise.
3: Jsem novej šerif.
4: Dělal jste na oddělení vražd v Los Angeles, ale skřípalo vám manželství, tak jste začal bumbat.
1: A touha po spravedlnosti...
3: Scházel jsem vám?
1: ...jako lék. Tom Selleck devětkrát jako neústupný Polda.
3: To je ono.
1: Jesse Stone.
5: Nejspíš vražda, co Jesse?
3: Nejspíš.
1: Premiéra detektivní série už ve čtvrtek večer na ČT2.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Utendorfská a zprávy. Soud zprostil obžaloby 13 lidí a dvě firmy v kauze čtvrtmiliardového krácení daní. Zemřel bývalý šéf americké centrální banky a vlivný ekonom Alan Greenspan, bylo mu 100 let. Fotbalisté Belgie remizovali na mistrovství světa s Íránem, Španělsko porazilo Saudskou Arábii. Dálnice D1 je po nehodě u Kroměříže neprůjezdná směrem na Brno a bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky i silné teploty do 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: V kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní soud nepravomocně zprostil obžaloby celkem 13 obžalovaných a firmy V a Verami International Company. Ti vinu od začátku popírali. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, čím se vyhnuli zaplacení daně. To se ale podle rozhodnutí soudu nepodařilo prokázat.
7: Nejsou důkazy, protože tam ty karuselové obchody probíhaly.
8: Komentoval své rozhodnutí soudce Eduard Ondrášek. Státní zástupce Karel Studený si chce počkat na písemné vyhotovení rozhodnutí.
9: Prostě někde zmizlo čtvrt miliardy na daních. Musím se zkoumat, zda soud vzal v úvahy všechny důkazy, které ve věci byly provedeny.
8: Kauzu soud projednával 4 roky. Jako svědkové vypovídali mimo jiné i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Z Olomouc Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
6: Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
10: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
6: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize se dál scházejí lidé v černém oblečení. Ve Francii kvůli vlně veder zavřeli přes 800 škol, 18 dalších upravilo rozvrh, potvrdilo to tamní ministerstvo školství. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování pro zhruba 50 oblastí. Na jihozápadě Francie mají dnes teploty vyšplhat až ke 43 stupňům.
11: Šéfka pařížského regionu Valérie Pécressová potvrdila uvolnění v přepočtu přes 24 milionů korun na nákup ventilátorů a rozprašovačů do škol. Zároveň vyzvala lidi, aby omezili cestování hromadnou dopravou. Teploty nad 50 stupňů totiž poškozují koleje a hrozí rušení spojů. Francouzští zelení spustili petici za zavedení 5denního klimatického volna v případě horka, povodní nebo požárů. Teploty se mají i v nadcházejících dnech pohybovat nad hranicí 40 stupňů. Meteorologové rovnávají současnou vlnu veder k té z roku 2003, při které zemřelo na 13 000 lidí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Zemřel bývalý šéf americké centrální banky Alan Greenspan, bylo mu 100 let, informovala o tom stanice NBC News. V čele Fedu stál téměř 20 let až do roku 2006. Jeden z nejvlivnějších světových ekonomů spoluřídil měnovou politiku Spojených států v době mandátu 4 prezidentů.
12: Sport. Španělští fotbalisté vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Saudskou Arábií 4-0. Cap Verdi po remíze právě s úřadujícími evropskými šampiony znovu ve skupině H obrali o body favorita. S Uruguayí hráli nerozhodně 2-2. Africký ostrovní stát tak má navzdory očekávání šanci na postup do play-off turnaje. V posledním utkání základní fáze ho čeká Saudská Arábie. Trenér Cap Verde Bubista si ale nemyslí, že je jeho tým po překvapivých remízách favoritem.
13: Je to naopak. Každý soupeř si zaslouží respekt a naše sportovní chování. Jsme tady na šampionátu taky, abychom reprezentovali náš národ a kulturu před zbytkem světa, a to nejen fotbalem, taky kulturou, hudbou a tím, jak se chovají naši fanoušci na stadionech.
12: Belgie remizovala s Íránem 0-0 a Egypt porazil Nový Zéland 3-1. Argentince dnes prověří Rakušané, Francouze Iráčané a ráno českého času jsou na programu ještě duely Norsko-Senegal a Jordánsko-Alžírsko.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená D1 u Kroměříže a v Praze komplikace. Dálnice D1 ve směru z Ostravy na Brno stále neprůjezdná za Kroměříží. Na kilometru 254 vyproštějí převrácený kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na Kroměříž západ na starou silnici a před odklonem se chvilku do 10 minut zdržíte v koloně. Na D1 fronty taky na příjezdu do Brna z Ostravy. Poprvé se brzdí zhruba na kilometru 222 a kolony hlavně v pravém pruhu kamiony se sunou až do Brna k omezení. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové čekejte kratší kolony. Na kilometru 4,5 silničáři v pravém pruhu a brzdí se prudce. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona před sjezdem na Ořech. Musí kvůli ní regulovat občas vjezdy do tunelu. Aktuálně kamiony od Jesenice, osobního sjezdu na Vestec. V Praze komplikace taky v Bělehradské ulici. Z Nuslí na Vinohrady aktuálně Bělehradská neprůjezdná po havárii tramvaje.
16: Vykolejená tramvaj, tady vyprošťovací vůz dopravního podniku bude nasazovat tramvaj na koleje, takže je to na dlouho, čili
15: objíždějte třeba po Nuselském mostě. Z Prahy je ještě jižní spojka ve směru na Barandovský most u nájezdu ze Spořilovské na vozovce Prkna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 26 až 31 stupeň, na jihu Moravy až na 33. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
17: Dobré odpoledne vám přeji. Vyznamenání vrácené poštou a přirovnání polského prezidenta k bývalému maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. To je dnešní obrázek polsko-ukrajinských vztahů. My se na ně podíváme za chvíli prostřednictvím naší varšavské zpravodajky. Hezké odpoledne.
14: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Roztržka mezi Polskem a Ukrajinou pokračuje. Ukrajinský prezident Zelenský nechal zabalit řád Bílého orla a poslat poštou do Varšavy. Polsko totiž chtělo ukrajinskému prezidentovi toto nejvyšší vyznamenání samo odebrat. Polákům vadilo, že Ukrajinci pojmenovali současnou jednotku speciálních operací po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Příslušníci uskupení UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků ve Volyni. Zelenský už vyznamenání vrátil a není sám. Téma probereme se zpravodajkou Radiožurnálu v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kdo všechno už polská vyznamenání vrátil?
1: Tak vyznamenání už vrátili například ministr zahraničí, ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha nebo šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo i bývalí prezidenti, včetně třeba Petra Porošenka nebo Viktora Juščenka. Já bych se ale ještě vrátila k samotnému ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, protože ten ho vlastně vrátil jako první a to ještě předtím, než výnos o odebrání podepsal premiér Donald Tusk, protože tam měla být vlastně ta kontrasignace prezidenta a premiéra. Zelenský vyznamenání poslal novou poštou, což je ukrajinská soukromá kurýrní služba. Mimochodem mnoho Poláků se tento způsob, jakým se Zelenský toho vyznamenání vzdal, velmi dotkla. Později také Zelenský řekl, že polský prezident Navrocký těmi současnými kroky pouze využívá protiukrajinskou kartu k mobilizaci voličů v blížících se parlamentních volbách a že zvolil cestu bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána.
0: Tento týden má Gdaňsk hostit velkou mezinárodní konferenci o obnově Ukrajiny. Jak současný spor zasáhne právě do téhle akce?
1: No ten zásah bude pravděpodobně dvojí. Za prvé ta akce bude vlastně popisovaná i z hlediska současného sporu mezi Polskem a Ukrajinou a i z toho důvodu, že podle mnohých politiků, ale i ekonomů, podnikatelů, ten spor nepříznivě ovlivní postavení Polska v budoucí obnově Ukrajiny, poválečné obnově. Polsko zatím hájilo takový přístup, že bude v poválečné obnově hrát nezastupitelnou roli, protože Ukrajině poskytuje od roku 2022 obrovskou pomoc a vlastně začalo s poskytováním té pomoci jako jeden z prvních států evropských. Druhý zásah je takový, že stále nevíme, zda na konferenci dorazí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který ještě v průběhu minulého týdne chtěl na konferenci dorazit. Teď to ale spíš vypadá, že možná pošle nějakou videozdravici nebo se spojí prostřednictvím videokonference.
0: To byla zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Děkujeme a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

nákladní skříní, půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít a z cizích veršů

0: blíž a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh bohéma a poety, přitom jen já
1: a tam ty.
0: A z cizích veršů

polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo svou vůni s hermánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe. A z cizích veršů

Posloucháte nás ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď je 14 hodin a 16 minut. Samice se zatím spíš schovává a samec zvědavě vyhlíží u oplocení. Do jihlavské zoologické zahrady se po dvou letech totiž vrátily rysy. Vy se víc dozvíte v naší reportáži.

0: jde normálně krásně za náma, jo, takže ten kocour se vůbec nebojí. Ta kočka trochu jo, ale není to tak dramaticky, jak jsme očekávali. Ty rysy jsou obecně docela jako takový plachý zvířata, takový jako celkem nervózní v tom novém prostředí a zejména tady ten kocour to celkem boří, takže já doufám, že budou v pohodě a že letos už ne, ale v příštím roce, že dají nějaký koťata.
1: Vysvětluje Jan Vašák, že obě kočky vypustili do výběhu v minulém týdnu. Chovatelé je do jihlavské zoologické zahrady přivezli z Německa. Doteď byl výběh rysů zhruba 2 roky prázdný.
2: Ke konci roku 2022 bohužel uprchla mladá rysice, kterou se nepovedlo dohledat, i když několik měsíců jsme o ní měli zprávy. A byla tady ještě její matka, která tady zůstala sama, takže po i domluvě s kolegy z jiných zoologických zahrad jsme se vlastně rozhodli poslat do jiného chovného zařízení.
1: Podle mluvčí zoo Simony Kubičkové vedlo k pozastavení chovu rysů v zahradě nešťastné leknutí samice kvůli hlasitému zvuku a její následný útěk. Dodnes se jí nepodařilo najít a odchytit.
0: Jako myslím si, kdyby jí srazilo auto, tak bychom se to dozvěděli. To by nás někdo žaloval pro škodu určitě. A kdyby jí někdo zastřelil, tak to by nám nikdo asi neřekl. Opravdu nevíme, tím, že nebyla vybavena, protože šla neplánovaně pryč samozřejmě, tak nebyla vybavena nějakým sledovacím zařízením, takže je hypotetický možný, že ta rysice prostě se vydala někam, kde se usadila, jo, což bych jí přál.
1: Kvůli popisovanému útěku nechala zoo podle Jana Vašáka upravit pro rysy výběh. Dělníci například na plotě vytvořili speciální převisy, které kočkám zabrání v útěku i v případě, že by je něco vylekalo. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 14.30. Jana Utendrovská a zprávy.
2: Irán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do jeho jaderných zařízení. Řekl to americký viceprezident J.D. Vance po prvním kole americko-iránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo včera ve švýcarském Birkenstocku. Jednání o působení inspektorů začne podle Vance už tento týden. Jde podle ní o první krok k trvalému ukončení iránského programu vývoje jaderných zbraní. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou za nevěru peněz z advokátních úschov. Podle obžaloby měli mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřit klientům celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Sukovou soud poslal za mříže na 7 let, Marešovou na 5,5. Soud se oběma taky zakázal působení v advokacii na 10 let. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. 80-letá Suková se k činům přiznala. Marešová, která působila jako koncipientka, tvrdí, že o ničem nevěděla. Třinecké železárny čelí jedné z největších a nejdelších krizí. Firma to potvrdila v souvislosti s výsledky hospodaření. Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby, ale udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60%. A maximální ceny pohonných hmot se zítra změní jen o několik haléřů. Ministerstvo financí to uvedlo na svém webu. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléře, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín se řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů více než dnes. Vláda chce ceny paliv určovat zatím do konce června. Sport. Tenistka Linda Nosková slaví na trávě v německém Berlíně druhý titul ve dvou dnech. Po večerním vítězství ve dvou hře tam totiž nově desítka světového žebříčku zvládla i odpolední finále čtyř hry. Turnaj se kvůli dešti dohrával až dnes a Nosková s Alexandrovou z Ruska porazili Erániovou z Itálie a Američanku Melicharovou Martinezovou po setech 6-2 a 6-4.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Kroměříže a ucpaná výpadovky a z Plzně na písek. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna stále zavřená u Kroměříže. Na kilometru 254 vyprošťují převrácený kamion. Teď už se ho podařilo postavit zpět na kolo a budou ho odtahovat. Dopravu odklání na starou silnici a před odklonem se chvilku zdržíte v koloně. A D1 se ucpává taky na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Silný provoz jede hodně kamionu. Ten pravý pruh nákladní auta zastavují už na kilometru 223. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu. Ucpaná je i severní trasa z Mohelnice na Hradec Králové, silnice 35, a to na příjezdu do Litomyšle. Od konce nové dálnice až na první světelnou křižovatku v Litomyšli pojedete asi půl hodiny. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně se ucpává mezi Toužimí a Bezvěrovem. U Třebouni omezení a zdržíte se až půl hodiny. Další omezení na stejné silnici je pak ještě u Všerub, tam je kolona kratší. No a silnice 20 ještě jednou, výjezd z Plzně směr Písek. Za Losinou opravují silničáři vozovku a opět jsou tam dlouhé kolony v obou směrech. Osobním autem se to dá objet přes Šťáhlavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů, na severu bude chladněji až 12 stupňů Celsia. Zítra ráno pak čekejte polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se vyjasní. Teploty zítra 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Scháňovou.
1: A přeji krásné odpoledne, jsou 4 minuty po 14:30 a v odpoledním Radiožurnálu pro vás chystáme třeba Tinu Turner nebo skupinu Roxette.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Ukrajinské nepilotované letouny zaútočily na centrum kosmického spojení v Dubně v moskevské oblasti. Udeřily i na jiných místech Ruska. A podrobnosti za chvíli přijdou od našeho zpravodaje.

0: Ukrajinské bezpilotní systémy pokračují v likvidaci ruské infrastruktury. Například na Krymu způsobili nedostatek pohonných hmot. Dnes ukrajinské drony zasáhly i centrum kosmického spojení v Dubně v moskevské oblasti, anebo podnik na výrobu polovodičů ve Voroněži. Detaily už přidáme s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč se cílem ukrajinských dronů stalo jedno z pěti kosmických komunikačních center Ruska?
1: Je to největší komunikační centrum Ruska, nejde o spojení s kosmickými loděmi nebo kosmickými stanicemi, ale o radiotelekomunikace. Ono vzniklo v roce 80 kvůli přenosům olympijských her, tenkrát v Moskvě, no a potom ho využívala vláda pro své vlastně tajné spojení nebo nerušené, neodposlouchávatelné v té době zcela jistě spojení. Například to byly ty známé červené telefony, kterými se ruští potentáti, generální tajemníci dovolávali do těch takzvaně nepřátelských zemí. Bylo to vlastně jediné spojení. No a právě proto zřejmě, protože to neustále funguje a zřejmě to Rusko používá i pro vojenské účely, proto se tedy to stalo cílem těch ukrajinských dronů, které museli ale mířit velmi přesně, protože v Dubně je zároveň Mezinárodní centrum jaderného civilního výzkumu. Jsou tam funkční reaktory, je tam urychlovač částic a podobně. To říkám, protože jsem tam byl shodou okolností. Takže Ukrajinci si museli dát velmi dobrý pozor, kam ty drony pošlou, aby nezasáhly právě tato velice citlivá zařízení.
0: Ukrajinské drony letěly také na Voroněž. Jak rozsáhlé je poškození podniku na výrobu elektroniky?
1: Ony to byly rakety, pravděpodobně Storm Shadow, protože ten rozsah poškození neodpovídal úplně tomu, když dopadne dron a zasáhne nějaký dům nebo nějaký objekt, takže to byl raketový útok. Voroněž není tak daleko od ukrajinských hranic, je tedy v dosahu těchto střel a ony způsobily obrovský požár a prakticky úplné zničení přinejmenším té hlavní budovy továrny na polovodiče Voroněžsky, tak se jmenuje Voroněžský podnik polovodičových přístrojů Zborka. Ovšem byly tam také poškozeny okolní domy a tam jsou podle ruských zdrojů i oběti, zatím se neví kolik, protože se tam záchranáři ještě nedostali.
0: Ukrajinci každý den a noc útočí také na okupovaný Krym. Jaká je tam situace teď?
1: No, velice špatná z hlediska těch obyvatel a turistů, kteří se tam ocitli jakoby v pasti, protože se z Krymu velice těžko dostávají, nefungují trajekty, nejezdí prakticky žádné vlaky, jenom z Kerče a to je ještě velmi nebezpečné. Silnice jsou ostřelovány ukrajinskými drony, na severu chybí voda, Ukrajinci neustále pokračují v těch útocích. Dnes ráno opět to bylo v oblasti Kerče a v oblasti Kerčského mostu, na který oni útočí z obou stran, jak jste pevniny, tak tedy z poloostrova Krym a zdá se, že ten most, který je teď momentálně jediným východiskem pro ty turisty z Krymu, nebo pro všechny, kteří ho odtud chtějí dostat, tak může být jedním z těch příštích cílů, protože Ukrajincům se mimo jiné podařilo vyřadit z provozu radary těch systémů protivzdušné obrany, které ten most chrání.
0: Stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Díky a hezký den, Martine.
1: Naslyšenou.

0: Před 6 lety po vážném zranění bojoval v nemocnici o život. Fotbalista Raúl Jiménez se ale na hřiště vrátil a na aktuálním mistrovství světa táhne výběr domácího Mexika. Příběh jedné z opor dalšího soupeře českého týmu vám přiblížíme za pár minut.
1: Někdy

0: Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a po remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na aztéckém stadionu proti Mexiku, které potřebují porazit. Domácí výběr už má jistý postup z prvního místa a tak by mohl šetřit některé opory, třeba hlavní ofenzivní hvězdu Raula Jiménez.
1: Centrovaný balón, Jiménez, gól, 2-0. Raul Jiménez znovu probudil mexické fanoušky.
2: V úvodním zápase šampionátu zkušený útočník na aztéckém stadionu gólem pojistil výhru Mexičanů 2-0 nad Jihoafričany. Po změně stran se prosadil hlavou, se kterou měl přitom v minulosti velké problémy a po své trefě se neubránil slzám. Před 6 lety se Jiménez v dresu Wolverhamptonu při zápase na Arsenalu srazil hlavou s obráncem Luisem. Trávník opouštěl v bezvědomí a s krvácením do mozku.
3: První věc, co si pamatuju, je, že jsem byl v nemocnici. Prý jsem skolaboval v sanitce. Doktor řekl mé manželce, že musím okamžitě na operaci, jinak hrozí něco strašného. Vzpomínám si, jak jsem na tréninku znovu začínal hlavičkovat. Šel jsem proti míči a skrčil se. Balon mě trefil do hlavy a bylo to v pohodě. Řekl jsem si fajn, příště to zvládnu lépe.
2: Popsal Jiménez před časem pro YouTubeový kanál Fulhamu, za který v anglické Premier League poslední 3 sezony hrál. Po vážném zranění se půl roku chystal sám a poté se postupně ve Wolverhamptonu znovu zapojil do přípravy s týmem. Trénoval se speciální ochranou páskou na hlavě a preventivně ji nosí dodnes.
3: Když jsem dostal svolení vrátit se k týmu, bylo to zvláštní. Připadal jsem si jako nejlepší fotbalista na světě. Spoluhráči se mi vyhýbali. Nikdo se mě neodvážil zastavit, protože se mě nesměli dotknout.
2: Přiznal Raul Jiménez pro YouTubeový kanál Wolverhamptonu, do kterého se po mistrovství světa po 3 letech vrátí. Ve Fulhamu mexickému kanonírovi skončila smlouva a v čerstvě druholigovém anglickém klubu se potká s Ladislavem Krejčím.
4: Co se týče Raula Jiménez, samozřejmě jsem tuhle informaci viděl, že přestupuje do našeho klubu a přeju mu, ať má co největší úspěchy, kromě našeho zápasu.
2: Řekl reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Každý člověk má svůj příběh a některé osudy změní úplně všechno. Jen je potřeba je vyprávět dál. Letní scéna Muzea Kampa uvádí v létě 2026 inscenace Klan Baťa, Forman a Marta. Příběh rodiny, která obula svět, Formanův život mezi filmem a svobodou a Marta, silný hudební a lidský návrat jedné z nejvýraznějších českých osobností. Od června na letní scéně Muzea Kampa. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Utendrovská.
2: Prezident na summit NATO nepojede, misi povede premiér Babiš. Irán souhlasil s návratem jaderných inspektorů do země, uvedl to americký viceprezident. Fotbalová Karviná figuruje v losu nové sezóny první ligy, proti vyloučení se odvolala. Dálnice D1 je po nehodě u Kroměříže stále zavřená směrem do Brna. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO, rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš hnutí ANO s tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Dodal, že vláda prezidentovi nijak nebrání v zahraničních cestách.
4: Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
2: Prezident Pavel už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci Hradu teď zjišťujeme. Irán podle Spojených států souhlasí s obnovením mise inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii v zemi. Americký viceprezident J.D. Vance to řekl po konci prvního kola společných rozhovorů ve švýcarském Birkenstocku. Podle něj Spojené státy před dalším diplomatickým jednáním dosáhly prvního kroku k trvalému ukončení iránského jaderného programu. Vance dodal, že teď jsou na řadě technická jednání.
5: Ještě je před námi spousta práce. Zatím hlásíme pokrok v ekonomických jednáních a těch o jaderném programu. Pokračujeme v odminování průlivu a zajišťujeme, aby se tam opět rozběhl dopravní provoz. Dosáhli jsme velkého pokroku, ale stále je co dělat.
2: O pokroku v rozhovorech na základě takzvaného memoranda o porozumění mluvil také Teherán. Stavba přehrady v Nových Heřmínovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi ochránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavit v příštím roce. Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
6: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
2: Se stavbou přehrady dříve nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly. V dozorčí radě pražského dopravního podniku skončil Ondřej Prokop z hnutí ANO. Na návrh náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů ho radní odvolali. Důvodem je podle něj, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty.
7: Tímto jsme konání a odpovědnost a způsobilost pana Prokopa celkově ztratili důvěru a v návaznosti na to jsme téměř jednomyslně na dnešním jednání rady schválili odvolání kolegy Ondřeje Prokopa z tohoto důležitého kontrolního orgánu dopravního podniku hlavního města Prahy.
2: Na písemné dotazy Ondřej Prokop nereagoval a telefon má vypnutý. Minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl.
8: Sport. Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů. Kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
9: pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
8: Další v pořadí by bylo Ústí nad Labem a pak pražská Dukla, která letos z šance ligy sestoupila. Pokud komise rozhodne o vyřazení Karviné až v průběhu soutěže, liga by se dohrála v 15 týmech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D48 u Palačova, zavřená D1 u Kroměříže. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína hlásíte kolony u Palačova. Na 12. kilometru uklízejí po nehodě nákladního auta. Kolony se tam tvoří v obou směrech a zdržíte se teď asi 10 minut. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna je u Kroměříže neprůjezdná. Na kilometru 24 odtahují kamion po noční nehodě. Dopravu odklání na kilometru 258 na Kroměříž na souběžnou silnici a před odklonem se zdržíte okolo 10 minut v koloně. D1 je ucpaná i na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Aktuálně kamiony zastavují v pravém pruhu na kilometru 221. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. No, pozor, ucpaná je i severní trasa silnice 35 z Mohelnice na Hradec Králové. Před Litomyšlí postojíte až půl hodiny. V Brně se zdržíte na okruhu ve směru z D1 na Žabovřesky. U tunelu Hlinky nehoda a je tam kolona už z Pisáreckého tunelu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Je silný provoz. Občas musí i regulovat vjezdy do tunelů, tam pak stojí chvíli i osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
11: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
2: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během nepřechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy. Dále s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
1: Přejeme vám dobré horké odpoledne. Víte, jak hodnotí své současné hospodářské výsledky čeští oceláři? Tak asi takhle. Jsme v jedné z největších a nejdelších krizí. Dnes propad tržeb oznámili třeba Třinecké železárny. A proč se tomuhle odvětví přestalo dařit a co se s tím dá dělat? My to probereme v dnešním odpoledním biznisu. Tak hezké odpoledne.
3: Odpolední Radiožurnál
12: a Hanka Schánilová.

0: Výroba oceli v Česku zůstává na historickém minimu. Hutní společnosti loni vyrobily 2 miliony 400 tisíc tun, pro představu asi o polovinu méně než před 10 lety. Tahle data ocelářské unie dnes potvrdili také třinecké železárny. Marcela Kubalová z ocelářské unie je teď s námi ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Jak zásadní je podle vás současná krize českého ocelářství?
1: Já bych nemluvila jenom o krizi českého ocelářství, ale o krizi vůbec celého evropského ocelářství. O tom svědčí samotná čísla, kdy evropské kapacity jedou na nějakých 65-60% svých kapacit. A k tomu, aby ocelářství bylo schopné života, tak potřebuje minimálně 85-85%. Takže výsledkem všeho toho je, že se omezují výroby, některé provozy se dokonce zavírají, výrobu i na několik měsíců omezují, zastavují, takže opravdu nebojím se říct, že evropské ocelářství a tím i české je v krizi.
0: Co je za těmi horšími výsledky? Jsou to hlavně vysoké ceny energií nebo je to slabá poptávka? Co to je?
1: Tak je to kombinace. Je to kombinace vysokých cen energií, které jsou v Evropě 3-5x vyšší než všude jinde ve světě. Tak je to poptávka v Evropě, nejsou žádné pořádné velké investice. Velkou roli hraje globální nadkapacita celosvětová. To znamená, že nadkapacitu si představme jako nadbytečnou kapacitu oceli, která minulý rok ve světě, aniž bych chtěla říkat nějaké čísla, tak byla 5x vyšší než výroba v celé Evropě. Takže to taky o tom hodně svědčí a v neposlední řadě jsou to i, a nebojím se použít slovo vynucené investice do dekarbonizace, které ty firmy nutí, aby investovali do svých dekarbonizačních projektů. A sama jste teď citovala čísla například z třineckých železáren, ale ty jsou obdobné i v jiných firmách, takže ty firmy prostě na ty investice ty peníze opravdu nemají.
0: Co konkurence ze zahraničí, i to je důvod?
1: No určitě, jak už jsem zmínila, ta globální nadbytečná kapacita, která je velmi vysoká, tak jenom třeba když vezmu Čínu, tak ta loni na přebytku se podílela v množství větším, než vyrobí celá Evropská unie. Proč oni už vědí, že mají takovou tu nálepku Čína, tak převádějí svoje výroby i do jiných asijských zemí, i jiné země. Indie, obrovským způsobem roste Indie. Hodně nových provozů se otvírá například v Africe nebo na Středním východě. Takže určitě má na tom vliv i situace ve světě a výroba ve světě. Ale je to dané tím, že ty energie jsou v Evropě tak drahé, že se už prakticky málo komu vyplatí v Evropě vůbec něco vyrábět, takže to je hlavní důvod.
0: Evropská unie připravuje nový způsob ochrany trhu s ocelí. Tohle pomůže?
1: Dívejte, věříme, že jo. Věříme, že jo, do konce června platí stará ochrana opatření. Od 1. července by se měl dovoz ocelí a ocelových výrobků do Evropské unie snížit na polovinu. A to, co se doveze nad, tak by se mělo zdaňovat 50% clem. V současné době je to 25%, takže to omezení bude, ale ty výsledky budeme vidět. Kdybych řekla optimisticky ke konci roku, bylo by to fajn, ale spíš by se mohly vidět výsledky toho až příští rok, jestli to opravdu tu kapacitu vrátí na nějaké reálné čísla, anebo to prostě nepomohlo, to se uvidí.
0: Za ocelářskou unii teď v odpoledním radiožurnálu mluvila Marcela Kubalová. Moc vám děkuji. Naslyšenou.
1: Vám taky krásné odpoledne. Naschledanou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Na nedostatek zeleně v centru poukazují obyvatelé Jihlavy, znát je podle nich hlavně v horkých dnech. My se tomu budeme věnovat v další reportáži, teď zelená, ale vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A špatné zprávy z Jičína. Silnice 16.35 na obchvatu Jičína teď neprůjezdná obousměrně. Hlavní tak za první odbočkou na Jičín směrem z Hradce Králové blokuje vážná nehoda. Srazilo se osobní auto s kamionem a zasahují tam záchranáři. Ucpavá už se i objížďka přes město, přes Jičín. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vysoké teploty znovu rozpalují centra města, lidé vyhledávají stín. Třeba v Jihlavě jsou ale místa pod stromy neustále plná a někteří obyvatelé se stěžují na nedostatek zeleně. Magistrát to chce řešit, i když třeba zasadit stromy další bude nejspíš složité.
1: My máme problém, že jsme na hřišti, které není zastíněno. No. Že vlastně jako jediný hřiště, kde jsou stíny, tak je prostě jenom jedno a vlastně ostatní hřiště jsou na plném slunce. A tady teda taky je to takový hodně na slunce. No. Takže my, když se třeba dáme zmrzlinu, tak jsme se posazení prostě tamhle ve stínu.
2: Ukazuje paní Nikol na okraji Masarykova náměstí, kde teď pod stromy sedí asi desítka lidí. Podobně jsou obsypané i lavičky ve stínu kolem Morového sloupu. Jinam už většinou zasahuje slunce.
1: Na tom sluníčku to dítě mít úplně nechcete. Ale jen otázka, kam to tady dát.
2: Kam zeleň umístit je skutečně klíčová otázka. Podle vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Kataríny Ruškové rozplánování výsadby není vůbec jednoduché.
3: Jsme ale v městské památkové rezervaci, jsme velmi výrazně limitováni tím, co můžeme a nemůžeme vysázet. Musíme respektovat to, že musí zůstat výhledy na velmi důležité památkově chráněné objekty. A dalším obrovským problémem ve všech městech jsou samozřejmě inženýrské sítě, podzemní inženýrské sítě, protože do jejich ochranných pásem nemůžete ty stromy vysázet. V Jihlavě máme ještě 3 patra podzemních chodeb, takže to je další limita.
2: I přes tyto obtíže by do budoucna mělo ale stromů přibýt. Počítá se s nimi totiž v plánované revitalizaci náměstí.
3: Začneme právě tou západní stranou náměstí, kde, jak jsem říkala, že jsou problémy i s inženýrskými sítěmi, tak tady právě je páteřní vodovod a kanál, takže současně s výměnou té vodárenské infrastruktury bude potřeba vyměnit i ty stromořadí.
2: Vysvětluje Katarína Rušková, že ale vše půjde po jednotlivých částech už vzhledem k velikosti náměstí. Díky stromům by pak z něj rychle neodtékala voda, ale spíše se postupně odpařovala, což ochlazuje okolí. Další důležitou výhodou v horku je samozřejmě i poskytnutý stín pod zelení.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
2: Před 10 lety rozhodli obyvatelé Velké Británie v referendu o vystoupení z Evropské unie. Jak Brexit změnil EU? Jaká je aktuálně česká pozice a vyjednávací síla v Evropské unii? A co by pro nás mělo být prioritou při vyjednávání o novém unijním rozpočtu?
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
0: Dnes po hlavních zprávách v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO v Ankaře. Dnes o tom rozhodla vláda. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do Turecka s ním pojede ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Pavel už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace. K rozhodnutí vlády se prezident vyjádří zítra. Zemřel bývalý šéf americké centrální banky Alan Greenspan, byl mu 100 let. Informovala o tom stanice NBC News. Čele Fedu stál téměř 20 let až do roku 2006. Jeden z nejvlivnějších světových ekonomů spoluřídil měnovou politiku Spojených států v době mandátu 4 prezidentů. Bankám v Česku letos v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk na zhruba 29,5 miliardy korun. To je meziročně o 8% víc, vyplývá to z dat České národní banky. Za růstem zisku stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Zájem se zvýšil taky o investiční produkty a hypotéky. A policisté testují ve středních Čechách interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem malých dětí. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí. Sport. Bývalý český házenkářský reprezentant Filip Jícha skončil po 7 letech v roli trenéra bundesligového Kielu. Představitelé německého velkoklubu to oznámili na tiskové konferenci. Jícha loni v říjnu prodloužil smlouvu až do roku 2028. Kiel ale v minulé sezóně skončil v lize 6. a po 33 letech bude chybět v evropských pohárech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Kroměříže a taky obchvat Jičína. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy na Brno stále neprůjezdná u Kroměříže. Na kilometru 254 odtahují kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na exitu Kroměříž západ a před odklonem postojíte už asi 15 minut v koloně. Pokud sjedete už dřív, tak se pak tvoří kolony na objížďce v Kroměříži. Silnice 16 zavřená na obchvatu Jičína v obou směrech. Je tam vážná nehoda, zablokovala obchvat a zasahují záchranáři. Jede se přes město, přes Jičín a tvoří se kolony. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně je ucpaná mezi Toužimí a Bezvěrovem u Třebouní omezení a jsou tam kolony až na půl hodiny v obou směrech. Silnice 20 ještě jednou výjezd z Plzně směr Nepomuk. Za Losinou opravují silničáři vozovku. Opět jsou tam dlouhé kolony, hlavně z Plzně. Dá se to osobním autem objet přes Šťáhlavy. Na Pražském okruhu se zdržíte ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz, občas musí zavřít tunel kvůli regulaci a je tam kolona od sjezdu na Vestec. V Praze se ucpává mimo jiné i výjezd po Strakonické směr Příbram. U Zbraslavy u Lipenců v kopci je zúžení a kolona asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů, na severu bude chladněji až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte ráno polojasno, skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se pak vyjasní. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Takové byly zprávy. Dále s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Nejen my, celá Evropa se připravuje na týden rekordních teplot. Francie se bude potýkat s denními maximy přesahujícími 40 stupňů Celsia. Dnes se kvůli tomu uzavřely stovky škol a stovky dalších zrušily některé hodiny. Vysoké teploty kolem 38 předpovídají meteorologové třeba také v Itálii a Británii. Tak i my hledejme stín, kde to jenom jde a přejme si příjemné odpoledne.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Yes.
5: Ready, girl?
6: Come on. Let's do this game.

Zpoždění některých pořadů, upravené vysílání i protestní shromáždění. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu stávkují a reagují tak na vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií. Jak na jednodenní výstražnou stávku reaguje premiér, uslyšíte za chvíli v odpoledním radiožurnálu.

0: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. Nesouhlasí tak s vládním záměrem zrušit poplatky a přesunout financování obou médií pod státní rozpočet. Podle iniciativy veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou médií i jejich nezávislost. Na dnešní stávku reagoval po jednání vlády i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
1: Mě len fascinuje, kolik vlastně nepravd v souvislosti s tím novým financováním těchto veřejnoprávních médií je v prostoru. Někdo stále opakuje, že lidi to zaplatí z daní. Není to pravda. Daně se nenavyšují. Takže každý, kdo umí trošku přemýšlet, lidi nebudou platit těch 205 korun a nezaplatí vyšší daň. Jo, aby to bylo jasno, protože stále to někdo opakuje. Další věc je, že je zajímavé, že do května roku 2025, když byly vlastně stejné peníze, jak my je navrhujeme, tak nebyly žádné protesty. Takže my naopak, pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou. Navýšením poplatku bývalá opozice ovlivnila média jednoznačně. Takže je to úplně všechno naopak a mě to jako mrzí, že v podstatě jedině tyhle dvě média nejsou ochotní vůbec se bavit o úsporách. Všichni mluví o úsporách. Všude, ve Finsku, BBC, ve Francii, v Německu, tady ani slovo o tom, že by chtěli tyhle dvě veřejnoprávní média šetřit. Navíc není pravda, že bychom my měli nějakou možnost to změnit, protože zkrátka v rámci toho projednávání toho zákona se stanoví ta základní částka a jelikož Ministerstvo financí dělá finanční výhled kromě roku 27 i na rok 28 a 29, takže tam samozřejmě se uvidí ta částka a k tomu je tam samozřejmě inflační doložka. Takže nějaké řeči o tom, že my bychom to nějak zneužívali, zásadně odmítáme. My jsme nebyli ti, kteří si pojišťovali zastoupení v radách přes Senát. To byla opozice.
0: My už teď ve vysílání Radiožurnálu vítáme Kláru Smejkal z katedry mediálních studií a žurnalistiky na brněnské Masarykově univerzitě, která se podílela na expertní analýze financování médií veřejné služby. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Slyšela jste reakci Andreje Babiše. Obhájil podle vás současné vládní kroky směrem k veřejnoprávním médiím?
2: Já bych se možná nejdřív zastavila u toho, že když se budou média veřejné služby financovat rozpočtu, že tím pádem za ně nebudou platit občané České republiky. Vzhledem k tomu, že hlavním zdrojem financí pro státní rozpočet je DPH a daň z příjmu, tak bych řekla, že tam je poměrně jasné, že tedy to čeští občané zaplatí. Takže v tomhle ohledu bych řekla, že to úplně obhájeno nebylo.
0: Jsou podle vás obavy stávkujících o nezávislost veřejnoprávních médií na místě, nebo by tedy změna financování neznamenala nic?
2: My z té studie, kterou jsme dávali dohromady, tak víme na základě příkladů ze zahraničí, že ten model financování ze státního rozpočtu je nejvíce rizikový, protože vlastně o něm přímo rozhodují politici a zároveň tam zaniká ta přímá vazba mezi poplatníkem a tím médiem veřejné služby, takže se vlastně ty finance více rozpadají do těch veřejných výdajů a zároveň tím, že stát potřebuje platit nějaké další výdaje, tak tím pádem často může docházet třeba k tomu, že ty média veřejné služby, respektive ten rozpočet na ně soutěží s ostatními položkami a zároveň vlastně politici mohou využívat tady tohoto přímého vlastně nástroje k nějakému jako tlaku na ta média, protože ta média vlastně jsou závislá na jejich rozhodnutí ohledně té výše těch prostředků.
0: Děkujeme za komentář. Klára Smejkal z katedry mediálních studií a žurnalistiky na brněnské Masarykově univerzitě. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Fotbalová Karviná je nalosovaná do příštího ročníku šance ligy. Slezané se totiž odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Zatím jsou tedy právoplatnými účastníky příští sezóny mezi elitou. My to probereme s Tadeášem Skalickým ze sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Teď tedy Karviná je součástí první ligy a čeká na rozhodnutí odvolací komise. Ta by měla rozhodnout kdy?
1: Žádná lhůta neexistuje a to znamená, že teď přesně nevíme, jaké složení bude mít příští ročník šance ligy. Pokud by odvolací komise vyloučení Karviné zrušila, nic by se nezměnilo, ale takové řešení není pravděpodobné. Další variantou je, že by komise rozhodla do startu ligy, tedy do 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila. V tom případě totiž bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů. Jména druhého a třetího celku uplynulého ročníku druhé ligy, kterým by ligová fotbalová asociace případně nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
2: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
1: Další v pořadí by bylo Ústí nad Labem a poté pražská Dukla, která letos z šance ligy sestoupila. Karviná by v případě vyřazení hrála druhou ligu.
0: Jak se na to dívají samotné kluby, které by dostaly možnost hrát šance ligu jako první, tedy Táborsko a brněnský Artis?
1: Táborsko se na takovou možnost nepřipravuje a ani s ní nepočítá. Počká tedy, jestli vůbec přijde. A Artis sice nestaví tým na nejvyšší soutěž, ale účast v nejvyšší soutěži by zvážil. Brněnský klub by ale musel vyřešit svůj stadion, ten totiž sdílí s prvoligovým nováčkem ze Zbrojovky.
0: A pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, jaký bude postup?
1: V tom případě by se liga dohrála v 15 týmech, odehrané zápasy Karviné by se anulovaly a pro Slezany by to znamenalo, že budou hrát jen třetí nejvyšší soutěž, ve které nastupuje jejich B tým.
0: Verdikt odvolací komise může také ovlivnit české zastoupení v evropských pohárech. Karviná totiž, co by vítěz Small Cupu, pořád je mezi týmy pro čtvrté předkolo Evropské ligy.
1: Ano, je to tak, ale pokud by byla vyřazena z první ligy, tak není moc pravděpodobné, že by ji Evropská fotbalová unie UEFA do soutěže pustila. Místo Slezanů by se mohl po posunu do poháru dostat Jablonec. Česko by ale také mohlo o jedno místo bez náhrady přijít.
0: Tadeáš Skalický, moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A ještě aktuální informace. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Na svém webu o tom informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.

0: Radiožurnálu.
1: Každý pátý pár řeší neplodnost a česká vědkyně Kateřina Komrsková možná drží v rukou technologii, která může změnit pravidla hry. Zakladatelka startupu Molecule 46 vyvinula patentovanou metodu, která dokáže oddělit zdravé spermie od poškozených a zvýšit šanci na úspěšné oplodnění. Jak se z akademického objevu stává světový startup? A proč by vědecké objevy neměly končit jen v šuplíku nebo na patentové listině? Kateřina Komrsková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: You were by my side. I wish I could have known that I should hold.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Když zákon slouží jen mocným,
3: spalte jim pole!
2: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
4: A má jméno?
5: On je Robin Hood.
2: Premiéra seriálu Robin Hood.
4: Nemůže se ukrývat věčně.
2: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek od zítřka na ČT2 a v iVysílání.
6: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
8: Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO. Za spronevěru 160 milionů má jít advokátka i její dcera do vězení. Tenistka Markéta Vondroušová dostala čtyřletý zákaz činnosti za porušení pravidel o dopingu. Silnice 16 je na obchvatu Jičína po nehodě neprůjezdná. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Prezident už dřív řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministři zahraničí a obrany. Prezident součástí delegace není. Podle Abasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
9: Bez znalostí obsahu návrhu v tuto chvíli nelze odhadnout rozsah přezkumu ústavním soudem. O konkrétní lhůtě se s ohledem na to nelze přesně vyjádřit. V obecné rovině ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ústavní soud v plénu. O případném návrhu tedy bude rozhodováno sborem všech soudkyň a soudců ústavního soudu.
8: Hrad se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Bývalý starosta Manchesteru a současný britský poslanec Andy Burnham se bude ucházet o post lídra Labouristů a premiéra. Oznámil to krátce po dnešní rezignaci premiéra Keira Starmera. Podle agentury Reuters má největší podporu uvnitř strany. Dalším možným kandidátem byl ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting. Ten ale teď uvedl, že podpoří kandidaturu Burnhama. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Podle obžaloby mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřili klientům celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Sukovou soud poslal za mříže na 7 let, Marešovou na 5,5. Soudce oběma taky zakázal působení v advokaci na 10 let. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. 80-letá Suková se k činům přiznala. Marešová, která působila jako koncipientka, tvrdí, že o ničem nevěděla. Jihlavská zoo opět chová rysy. Poslední dva roky byl jejich výběh prázdný. Chovatelé teď dovezli samce a samici rysa karpatského z Německa a z Francie. Jihlavská zoo chovala rysy už od roku 1985 a pomáhala i s návratem těchto šelem do přírody, popisuje ředitel zoo Jan Vašák.
10: Má i v rámci evropských struktur návaznost na reintrodukci, takže i naše zvířata z minulosti, nemyslím tu utečenou, ta byla reintrodukovaná jaksi na divoko, ale jeden z našich kocourů šel do reintrodukčního programu do Švýcarska, kdy jeho potomci se potom vypouštěli.
11: Sport. Fotbalisté Argentiny se na mistrovství světa utkají s Rakouskem. V prvním zápase úřadujících mistrů na turnaji dal argentinský útočník Lionel Messi 3 góly Alžírsku. I proto kouč Rakouska Ralf Rangnick vyzývá k maximálnímu nasazení.
12: Ano, mají Messiho, asi nejlepšího fotbalistu všech dob. Proto musíme ukázat, že my jsme jedním z nejlepších týmů na turnaji, hrát ve velkém nasazení s odvahou a energií na vysoké taktické úrovni. Musíme podat nejlepší výkon, jaký jsme za mého působení předvedli.
11: Zápas Argentina-Rakousko začne v 19 hodin českého času, později nastoupí Francie proti Iráku, pak Norsko proti Senegalu a Jordánsko proti Alžírsku. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O rozhodnutí nezávislého tribunálu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Wimbledonskou vítězku z roku 2023 potrestali za neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zavřená D1 u Kroměříže a neprůjezdný obchvat Jičína. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna stále zavřená u Kroměříže. Na kilometru 254 odklízejí následky noční nehody. Dopravu odklání na Kroměříž východ a před odklonem se zdržíte asi 15 minut v koloně. Hodně řidičů sjíždí už dřív, na 260. kilometru jedou přes Kroměříž. Podle našeho zpravodaje to není úplně dobrý nápad.
14: Doprava v Kroměříži absolutně skolabovala. Jednoznačně doporučuji nejet přes Kroměříž, ale jet na druhou stranu a přes Chropíň a Kojetín najet zpátky.
13: Na dálnici D1 čekejte kolony taky na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Je silný provoz. Poprvé se brzdí na 218. kilometru a nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna. Silnice 35 taky 16 na obchvatu Jičína po nehodě neprůjezdná. Mezi sjezdy na Jičín se srazilo osobní auto s nákladním. Objížďka přes město se ucpává. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně směr Písek čekejte kolony. Přímo v Losiné je omezení a kolona se táhne už od dálnice D5. V Praze odpolední špička kolony na obvyklých místech. Dlouhá třeba na Novopatské a Kbelské ulici směr Ústí nad Labem. Ucpává se i Strakonická na výjezdu z Braslavy. Je tam zúžení a 10-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se pak vyjasní. Teploty zítra 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
7: A my vám přejeme krásné letní odpoledne v 16 hodin, 6 minut. No a my se za chvilku budeme v našem vysílání opět věnovat dnešní výstražné stávce České televize a v Českém rozhlasu. Zeptáme se našeho reportéra, jak zaměstnanci protestují právě teď a i na to, jak na jejich stávku reagovala vláda. Vše sledujeme ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Zůstaňte s námi i dál, budeme rádi. Pěkný den a hezký poslech.
3: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují, protestují tím proti vládou schválenému návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Obě média by tak nově měla dostávat peníze ze státního rozpočtu, novela by taky výrazně omezila celkový objem peněz pro rozhlas i televizi. Celodenní výstražná stávka se projevuje ve vysílání obou médií. Více informací o tom má reportér Jakub Vik. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, sledujte se mnou před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze. Celá budova kolem dokola je už od rána oblepená různými cedulemi oznamujícími stávku, z oken taky visí černé prapory a i stávkující pracovníci nebo podporovatelé jsou tady odění do černého oblečení. Na malém pódiu u hlavního vchodu se střídají po celé dopoledne i odpoledne hudební a literární vystoupení. Herci tu třeba předčítají pasáže z kodexu Českého rozhlasu nebo z díla Tyranie Timothyho Snydera. Pracovníci České televize měli před budovou na Kavčích horách podobný happening, kde se jednotně zapojili do stávky od 12 hodin do 1 odpoledne. Podle iniciativy stávku podpořilo téměř 1100 pracovníků rozhlasu, část z nich samozřejmě dál zajišťuje nezbytné vysílání, no a taky skoro 2000 pracovníků České televize.
0: Jak můžou posluchači rozhlasu a diváci televize zaznamenat stávku ve vysílání?
1: Na všech stanicích Českého rozhlasu, kromě Rádia Junior, dostala iniciativa veřejnoprávně v 8, 12 a 18 hodin dvouminutový prostor vysvětlit důvody stávky. Po nich následuje vždy symbolická minuta ticha. K tomu se taky zkracují některé pořady. Zpravodajství a publicistika nebo případné krizové vysílání však zůstávají zachované. Na všech kanálech České televize, kromě ČTDčko, pak po celý den můžete vidět pořady i zpravodajské relace spožděné o jednu minutu a následně vysvětlení té stávky. No a k důvodům stávky iniciativa veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale taky třeba mezinárodní novinářské organizace kritizují ten vládní záměr, podle nich ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií veřejné služby.
0: Jak na tu stávku reaguje vláda?
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes znovu výtky pracovníků odmítl. Podle něj instituce dostatečně nešetří.
2: Určitě se tam dá ušetřit a my jenom plníme ten náš program, takže taká nějaká ta atmosféra a ty protesty a urážení, prosté urážení nás na náměstích nic nezmění.
1: Podle vládního návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Koalice chce, aby změny platily od příštího roku. Podle ředitelů obou institucí by to však znamenalo rušení pořadů a stanic a taky propuštění celkem až 700 zaměstnanců.
0: Reportér Jakub Vik pro vás na Radiožurnálu. Díky.
1: Díky, hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Asi jsme se s tím setkali většina z nás. Dva lidé se sejdou, povídají si a jeden z nich najednou řekne promiň a kouká do mobilu. Takovému chování se říká fabbing. Američtí vědci teď zkoumali dopad fabbingu rodičů na děti. Co zjistili, tak to probereme taky za chvilku v odpoledním vysílání radiožurnálu Selhání od Činasky.

0: Chvilky, kdy rodič přeruší rozhovor s dítětem a věnuje se mobilu, můžou ovlivnit citovou vazbu dětí k jejich nejbližším. To je stručný závěr studie amerických psychologů. Dali jí výmluvný název Mami, máš radši mobil nebo mě? Z detaily je ve studiu Radiožurnálu Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co je to za studii?
1: Vyšla v odborném časopise Frontiers in Psychology. Týká se takzvaného fabingu, tedy situací, kdy si člověk při setkání s jiným člověkem všímá svého mobilu a toho druhého v podstatě na tu chvilku ignoruje. Když tohle dělají rodiče nebo pečovatelé a když to dělají často, může to v dětech podle té studie budit pocit nejistoty.
0: V jakém smyslu? Co to znamená, že se důsledky toho vlastně kumulují?
1: Ano, když je ta citová vazba k rodičům v pořádku, dítě ví, že rodiče jsou tu pro něj, nepochybuje o tom, ale když je ta citová vazba nejistá, tak má dítě třeba strach z odmítnutí nebo naopak vyžaduje nadměrnou míru ujišťování a později si i ve vztahu k partnerům

0: testem Fabingu rodičů taky přiznávali větší míru té nejistoty. Obav spolehnout se na rodiče.
1: Co tedy psychologové doporučují? Nedělat to?
0: To nejde nedělat, ale v ideálním případě zavést v rodině chvíle bez mobilu. Domluvit se na určitých pravidlech, kdy se prostě mobil používat nebude, třeba při jídle, při hrách, na výletech a podobně. Další možnost je, že rodiče vysvětlí dětem, proč právě teď musí ten mobil použít, aby dítě nemělo pocit, že si nezaslouží tolik pozornosti jako ten mobil.
1: Ve studiu Radiožurnálu Helena Berková ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: 16 hodin 22 minuty za pár sekund a chystáme zprávy.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Kauza dotací na inovační linku na toustový chléb značky Penam míří před soud, zjistil to server i rozhlas. Státní zástupce Adam Bašný obžaloval společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod Agrofert, a taky dvě fyzické osoby. Případ se týká možného neoprávněného zisku dotace 100 milionů korun na projekt, díky kterému měla Pekárna vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že Pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. V případě odsouzení by obžalovaným hrozil trest 5 až 10 let vězení. Vedení Agrofertu je ale přesvědčené, že na dotaci mělo nárok. Vláda schválila podporu zapojení České republiky do evropské soutěže o vybudování velkého datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory, na českém území. Chce tak posílit bezpečnost a nezávislost České republiky. Po jednání to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Irán podle Spojených států souhlasí s obnovením mise inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii v zemi. Americký viceprezident J.D. Vance to řekl po konci prvního kola společných rozhovorů ve švýcarském Birkenstocku. Podle něj Spojené státy před dalším diplomatickým jednáním dosáhly prvního kroku k trvalému ukončení íránského jaderného programu. A nález letecké pumy na více než 2 hodiny ochromil centrum Brna u hlavního nádraží. Policie okolí uzavřela, nařídila evakuaci stovek lidí, provoz na nádraží a železničním koridoru byl přerušený. Odklonem jezdila i městská hromadná doprava. Pyrotechnik munici zneškodnil před 13. hodinou. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. A tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne Britku Klugmanovou 2-1 na sety. V generálce na Wimbledon si 19-letá hráčka připsala první letošní výhru na travnatém povrchu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Kroměříže a nehoda u Jičína. Dálnice D1 ve směru z Ostravy na Brno zůstává u Kroměříže neprůjezdná. Na kilometru 254 se snaží odtáhnout kamion po noční nehodě. Dopravu odklání na kilometru 258 a před odklonem se chvilku asi 10 minut zdržíte v koloně. Doporučujeme vydržet na dálnici, neobjíždět to přes Kroměříž, jsou tam kolony ve městě. D1 se ucpává i na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Nesouvislá kolona už zhruba od 218. kilometru a celé se to rozjede až v podstatě na výjezdu z Brna na Prahu. Osobním autem těch 30 kilometrů přes Brno pojedete asi 45 minut, kamionem výrazně déle. Velká kolona i na dálnici D2 na příjezdu do Brna a z Bratislavy, brzdí se na 11. kilometru a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové postojíte na příjezdu do Litomyšle v koloně. Je to asi na půl hodiny a opět je to silným provozem. Na silnici 35 kolony taky v Liberci popojíždějí směrem na Chrastavu před omezením UGčka a je to do 10 minut. Ještě silnice 16 obchvat Jičína. Hlavní tah byl asi hodinu neprůjezdný po vážné nehodě. Teď už to vypadá, že policisté pouštějí auta alespoň kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů. Zítra pak čekejte ráno polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Takové byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne, v 16.34. Bude vládou vyhlášené tažení proti kratomu účinné? Tak to bude jedna z otázek, která zazní ve 20 minutách radiožurnálu. Moderátor Tomáš Pancíř se bude ptát Jany Michajlidu, biotechnologičky specializované na léčiva a bývalé členky Pirátské strany. 20 minut radiožurnálu nabídneme tradičně po zprávách v 17. Teď máme 16, skoro 35 a je tu zpěvák Benners.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Bývalý starosta Manchesteru a nově i poslanec labouristické strany Andy Burnham se bude ucházet o pozici lídra strany a tím automaticky i o křeslo předsedy britské vlády. Britský premiér Keir Starmer totiž oznámil svoji rezignaci. Ve Velké Británii je zvláštní zpravodaj radiožurnálu Jaromír Marek. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Co teď bude dál? Jak budou labouristé svého nového lídra vybírat?
1: No, to se uvidí. Ono ví se to, že na začátku července začne výběr toho nového lídra strany. Ten proces zpravidla trvá týdny. Zpravidla je v něm vždycky několik kandidátů, kteří představí své programy a vize a členové labouristické strany o nich hlasují. Ale otázka je, jak to bude tentokrát, protože je otázka to, jestli Burnham bude mít nějakého protikandidáta. Zatím muž, který o tom mluvil dříve, že se bude ucházet o post lídra strany ve Streeting, řekl, že podporuje Burnhama, a zatím se nikdo nový nepřihlásil do toho souboje. Pravda, uzávěrka těch kandidatur je na začátku července, ale také se třeba může stát, o tom se také tady v tuto chvíli mluví, že by třeba Burnham neměl protikandidáta, ale zatím ještě to nemůžeme říct zcela na 100%.
0: Znamená to tedy, že v Británii nebudou muset být nové volby?
1: To určitě ne, protože v tuto chvíli je to věcí čistě labouristické strany. Ta má pořád silnou většinu v parlamentu. Pro nové parlamentní volby není důvod. Zkrátka labouristé si najdou nového lídra a ten, protože labouristé jsou vůdčí síla v tuto chvíli v parlamentu, tak se automaticky stane také premiérem Spojeného království.
0: Keir Starmer byl v čele vlády 2 roky, 6 let stál v čele labouristické strany. V jaké kondici ji tedy předá svému nástupci?
1: No, on když se stal lídrem labouristů a byl tehdy v opozici, tak ta strana byla opravdu ve velmi špatné kondici. Ovládala ji malá ultralevicová skupinka kolem Jeremyho Corbyna. Tu stranu prostupoval antisemitismus. Toho všeho dokázal Keir Starmer tu stranu zbavit. Vracejí se k ní lidé, dokázali jakoby vrátit těm běžným lidem, ne těm, řekněme, politickým extremistům, kteří opravdu tu labouristickou stranu měli, ale nutno říct, že mu ta role lídra opozice šla asi lépe, protože vrátil labouristy po 14 letech do vlády, no ale jak vidíme, po 2 letech ten post musí opustit a strana si hledá někoho jiného.
0: Politickou situaci ve Velké Británii sleduje zvláštní zpravodaj radiožurnálu Jaromír Marek. Díky a pěkný zbytek dne.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.

Zpěvák Bruno Mars v odpoledním radiožurnálu týdny vláda odkládala rozhodnutí, jestli prezident Petr Pavel pojede na červencový summit NATO do Ankary. Ministři nakonec rozhodli až dnes a odhlasovali, že prezident Česko v Turecku reprezentovat nebude. Jak to vláda vysvětluje a co na to říká prezidentská kancelář, tak na to odpovíme už za chvilku na radiožurnálu.

než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozejdou.

0: To se ti zdálo a Petr Perk, prezident Petr Pavel na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře nepojede. O složení české delegace rozhodla vláda. Prezident přitom o účast na summitu stál. Proč se kabinet rozhodl Petru Pavlovi nevyhovět, to řekne reportérka Adéla Burešová, která jednání vlády sledovala. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Ty důvody jsou podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO pouze praktické. Zopakoval mimo jiné argument, že lídři delegace budou na summitu vysvětlovat svým spojencům, proč neplní závazek dávat 2% HDP na obranu. Výdaje na obranu kritizuje totiž i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka k naplňování aliančních závazků. Dodal ale, že vláda prezidentovi nijak v zahraničních cestách nebrání.
2: Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
1: Červencového summitu se tak kromě premiéra Babiše budou účastnit ještě ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
0: Jaká je reakce prezidenta?
1: Prezident Pavel už dříve řekl, že v případě, že nepojede na summit, zváží podání kompetenční žaloby. Opírá se o ústavu, podle které má prezident reprezentovat stát navenek, a zmiňuje taky dlouhodobou zvyklost. Nicméně, jaké budou ty kroky prezidenta po dnešním rozhodnutí vlády, to se dozvíme podle prezidentské kanceláře zítra.
0: Jak se na to rozhodnutí dívají opoziční poslanci?
1: Ty opoziční reakce kolují teď zejména na sociálních sítích. Třeba podle předsedy Starostů Víta Rakušana nemá Babišova vláda žádný respekt k principům a institucím plnohodnotné demokracie. Takto pak dnešní rozhodnutí vlády komentoval předseda ODS Martin Kupka.
3: Přirozeně má být prezident České republiky součástí té české delegace. A to, že tady Andrej Babiš dělá v tomto směru užitečného idiota motoristům, kteří využívají tohodle sporu ke svým trpasličím pletichám, tak v žádném případě nedává té vládě dobrou vizitku.
1: Připomenu, že motoristé mají s Hradem konflikt prakticky od svého nástupu do vlády, a to kvůli tomu, že jim prezident odmítl jmenovat jejich poslance Filipa Turka nejprve šéfem diplomacie a poté i ministrem životního prostředí.
0: Na Radiožurnálu z jednání vlády reportérka Adéla Burešová. Díky a pěkný den.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: 16:50 k tomu. Samozřejmě se můžete během poslechu Radiožurnálu podívat na zpravodajský server i rozhlas.cz. Dozvíte se tam taky zajímavosti ze sportu. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest, jako by obdržela v případě pozitivního testu. Na svém webu o tom informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Markéta Vondroušová se proti tomu verdiktu může ještě odvolat. Nejen to, budeme sledovat jak na i rozhlasu, tak taky ve vysílání Radiožurnálu. To pokračuje v 16:51 s Filem Collinsem, pak Eddie Goulding a pak aktuální zprávy.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vláda vyhlásila tažení proti kratomu. Může být účinné? A jak bude fungovat boj s návykovými látkami pod vedením ministerstva zdravotnictví? Tomáš Pancíř se zeptá biotechnoložky specializované na léčiva a bývalé členky pirátské strany Jany Michajlidu.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Setkání spolužáků z akademie.
2: Tlačí mě jedno tajemství a musím ti ho říct.
1: Ukončila kulka.
3: Slyšel jste někdo výstřel?
1: Další společné vyšetřování Horáce a Vašátka.
4: To je práce na pár minut, ne?
5: Tyhle čáry jsou tam navíc.
1: Detektivka podle Hany Proškové.
3: To nemaloval Štěpán.
2: To je rozporuplný člověk, proto je v tom obraze tolik rozporu.
1: Případ s koncem.
6: Kdyby se chtěl zastřelit, udělá to jinak.
1: V neděli večer na ČT1.
7: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Jana Utendorfská.
8: Změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Babiše jen plní svůj program. Ukrajinci raketami zaútočili na ruskou Voroněž. Čeští fotbalisté se na světovém šampionátu připravují na zápas v Mexiku. Kolona popojíždí na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav. A zítra bude polojasno, skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou médií i jejich nezávislost. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO v reakci na stávku řekl, že vláda jen plní svůj program a jde jí jen o financování. Do obsahu veřejnoprávních médií podle něj kabinet zasahovat nechce.
10: My jenom jsme chtěli a doufujeme, že konečně už ve sněmovně ten senátní návrh, aby veřejnoprávní média mohly být kontrolováni nejvyšším kontrolním úřadem, že to projde a že se konečně jako dozvíme, na co utrácí tyhle média peníze.
8: Olomoucký soud zprostil 13 lidí a firmy FAU a Verami obžaloby. Případ se týkal čtvrtmiliardového krácení daní při nákupu pohonných hmot. Podle soudce Eduarda Ondráška se nepodařilo prokázat, kdo je za něj odpovědný. Obžalovaní vinu po celou dobu procesu popírali. Kauzou se soud zabýval 4 roky. Za tu dobu vypovídali desítky svědků, včetně současné ministryně financí Aleny Schillerové a premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ukrajinské drony zasáhly centrum kosmického spojení v Dubně v Moskevské oblasti, potvrdil to ukrajinský generální štáb. Rakety dopadly také do Voroněže, kde silně poškodili tamní podnik na výrobu elektroniky do ruských raket.
11: Voroněžské telegramové kanály okamžitě po příletu raket z Ukrajiny zveřejnily záběry obrovského požáru v továrně Zborka na výrobu polovodičů a další elektroniky pro rakety typu Iskander a H. Střely zasáhly také obytné domy v okolí. Rozsah poškození antén centra kosmického spojení v Dubně zatím není známý. Podle ukrajinského generálního štábu byl na místě dopadu dronů vidět kouř. Centrum zajišťuje satelitní spojení, mimo jiné i pro vedení Ruska. Ukrajina opět útočila i na anektovaný Krym v okolí Kerče, kde podle serveru Krymský vítr zasáhla velké sklady vojenské techniky. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Vědci ze CEJTECu VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytváří své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. Výsledky mohou vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů.
9: Sport.
8: Čeští fotbalisté se chystají na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času se utkají na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem a postup do vyřizovací fáze jim nejspíš zajistí jen výhra. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd by uvítal zlepšení v ofenzivě.
12: Aby jsme mohli konkurovat, tak my musíme být solidní dozadu, protože to je naše doména. Tam máme dobrý hráče. Vždycky nám dělala problém posledních skoro 20 let. Tak ta přechodová fáze, ta ofenzivní činnost. Ty hráči, aby udělali nějakých pár akcí navíc. Pro mě je to pořád ještě málo. Na světový fotbal je to málo, ale prostě se to nedá hned.
8: Zápas Mexika s Českem má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílejí v přímém přenosu. A vítězka tenisového Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O trestu rozhodl nezávislý tribunál. Vondroušová v prosinci minulého roku odmítla odevzdat vzorek při neplánované dopingové kontrole.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D1 u Kroměříže a kolony u Litomyšle. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna bude ještě chvíli zavřená u Kroměříže. Na kilometru 254 už po nehodě odtáhli poslední auto, teď ještě zametají vozovku a do půl hodiny by měli provoz obnovit. Zatím dopravu odklánějí na Kroměříž západ a před odklonem se zdržíte asi 10 minut v koloně. Na D1 na příjezdu do Brna Zvyškova dlouhá kolona od 218. kilometru kamiony. Osobní zastavují až dál na okolí 210. kilometru a celé se to rozjede až v Brně. Pro osobní auta je to zdržení přes Brno asi půl hodiny. A pozor, pokud byste to chtěli objet po souběžné staré silnici 430, tak je tam nehoda mezi Holubicemi a Rohlenkou.
13: Je to úplně zavřený, jsou tam všechny složky, to znamená, že se vůbec nevyplatí přijíždět z dálnice.
5: Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav čekejte kolony. Popojíždí od nové dálnice až ke křižovatce v Litomyšli. A v Praze silný provoz kolony na obvyklých místech. Zdržíte se chvilku asi 10 minut i na Strakonické u Zbraslavy. Směr Příbram je tam zúžení, zavřený pravý pruh v kopci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Slovo má Tomáš Pancíř.
14: Vláda podle Andreje Babiše mobilizuje proti kratomu. Je tato látka tak nebezpečná? Dá se zabránit prodeji jiných psychomodulačních látek, které prodejci označují například za sběratelské předměty? A bude po přesunu agendy na ministerstvo zdravotnictví dost peněz na adiktologické služby? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek, bývalá předsedkyně a místopředsedkyně Pirátské strany Jana Michajlidu. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Předesílám, že náš rozhovor natáčíme dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Premiér, ministryně financí a ministr zdravotnictví, tedy tři politici hnutí ANO, minulý týden představili návrh na zpřísnění prodeje kratomu a dalších psychomodulačních látek. Návrh počítá s tím, že zůstanou licencované obchody, ale nově se zakáže online prodej. Navíc se má zvýšit věková hranice pro nákup z 18 na 21 let. Také se má zvýšit DPH a zavést spotřební daň. Mají se také zvýšit licenční poplatky pro prodejce, dovozce a výrobce. Vy jste ve vyjádření pro ČTK v principu to zpřísnění uvítala. Napsala jste, že jste něco podobného, třeba zavedení spotřební daně, navrhovali už minulé vládě. Proč to tehdy neprošlo? Proč byla tehdy vláda proti?
15: Úplně v jednoduchosti řečeno byl proti ministr financí Zbyněk Stanjura, který samozřejmě jako zástupce ODS byl všeobecně proti jakémukoliv zavádění nebo zvyšování daní a dokonce říkal, že to zavedení té spotřební daně by stálo víc, než kolik by se vybralo, což je úplný nesmysl.
14: Ta současná úprava regulovaného prodeje platí od loňského listopadu. Je to už dost dlouho na to, aby se dalo vyhodnotit, jestli to funguje nebo jestli je na místě to měnit?
15: Tak já si myslím, že nějaká hluboká analýza a evaluace toho, zda ta regulace funguje tak, jak je nastavená, tak na to budeme muset ještě chvíli počkat. Nicméně už teď se dají vyhodnotit nějaké první signály toho, zda to funguje. Například to, že kratom jako takový už většinou nepotkáte v prodejním automatu někde vedle školy nebo v obchodním centru. To je rozhodně fakt. Zároveň je fakt, že ten produkt, který si dospělí mohou koupit v těch licencovaných obchodech, je bezpečný. To znamená, podléhá regulaci a nejsou v něm těžké kovy nebo nějaká mikrobiologická kontaminace a podobně. Takže to jsou ty první vlaštovky, když to tak řeknu. Samozřejmě to, co se týká kratomu, se v tuhle chvíli netýká různých dalších látek, které se tady objevují právě, jak jste říkal, v té nějaké šedé zóně.
14: K čemuž se dostaneme, ale přece jenom ještě chvíli bych zůstal u kratomu. Když postupně vezmeme ty jednotlivé změny, které tedy navrhují vládní politici nebo o kterých mluvili minulý týden, začněme tou věkovou hranicí posunutí z 18 na 21 let. Je to z vašeho pohledu rozumné?
15: Když jsme tvořili tu regulaci, tak jsme uvažovali o tom, jak nastavit tu věkovou hranici, protože přece jenom my z výzkumu a vědeckých dat víme, že vývoj mozku se zastavuje až někdy ve 25 letech. Takže tyto debaty tam byly, nicméně opět nějaké politické rozhodnutí nezavádět nějaké novoty v podobě jiné hranice než těch 18 let, tak tomu zamezili, tomu, aby tam byla vyšší věková hranice. Takže mně to přijde jako krok správným směrem. Nicméně kratom, když se podíváme na jeho vlastnosti a na to, jakým způsobem interaguje s lidským tělem, tak je pro ten vyvíjející se mozek mnohem méně nebezpečný než třeba alkohol. To znamená, dobře, když posuneme tu hranici u kratomu, tak ale pojďme se také podívat na tu hranici u alkoholu.
14: To znamená, že vy byste byla pro posunutou hranici na 21 let?
15: Rozhodně. Alkohol je neurotoxin prokázaný. To znamená, tam k tomu poškozování toho vyvíjejícího se mozku dochází naprosto bez debat.
14: Máte pocit, že to otevírá k tomu cestu, když se tady zavede u kratomu tahle ta hranice?
15: Já bych byla hrozně ráda, kdyby to tak bylo, ale popravdě, ačkoliv tahle vláda a premiér na začátku deklarovali, že se tématu alkoholu a regulaci budou věnovat, tak bohužel si myslím, že debatovat se o tom asi bude, ale obávám se, že nějaké konkrétní kroky nelze úplně čekat.
14: Byla taková debata třeba už na radě vlády pro politiku proti závislostem? Jestli věková hranice pro alkohol by se neměla zvýšit?
15: No, na poslední radě vlády, kde se probíral mimo jiné chystaný akční plán, tak na téma alkoholu padlo pouze to, že opatření, která tam jsou navržena pro regulaci alkoholu, tak by mohla poškodit alkoholový průmysl. Takže to není přijatelné.
14: Vraťme se od alkoholu ke kratomu. Dalším návrhem nebo další navrhovanou změnou je zavedení spotřební daně. Vy už jste o tom krátce mluvila před chvílí, že jste to navrhovali, že proti byl tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura. Znamená to tedy, že teď byste to podpořila, aby se zavedla spotřební daň?
15: Já jsem velký fanoušek spotřebních daní. A spotřební daň dle své definice je daň, kterou stát vybírá proto, že tyto produkty mají nějaké negativní externality. Mnohem větším fanouškem spotřební daně bych byla ve chvíli, kdyby nějaké dané procento z této daně šlo zpátky do prevence, do snižování rizik, do léčby. To tady zatím nemáme. Navrhujeme to prakticky každé období, nicméně politici se k těmto účelovým určením daní netváří úplně pozitivně.
14: Ministryně financí mluvila také o zvýšení DPH. Proč tam je vlastně na kratom ta nižší sazba? Dává to logiku?
15: Ne, nedává to vůbec žádnou logiku a opět to bylo politické rozhodnutí.
14: Když vezmeme celkově ten balíček daňový ohledně kratomu, Alena Schillerová, ministryně financí, mluvila o tom, že by to mohlo přinést miliardu korun. To je realistický odhad?
15: No, já si myslím, že to je ambiciózní plán. Myslím si, že pokud bychom ty uživatele, kteří třeba ještě dnes se, řekněme, zásobují někde z ilegálního trhu s kratomem převedli na ten legální trh, tak se možná dostaneme někam nad půl miliardy. Nicméně, a teď se omlouvám, ale už naznačím to další opatření, ve chvíli, kdy se zruší online prodej, tak si myslím, že naopak ty uživatele poženeme zpátky do nějaké neregulované zóny. Takže myslím si, že kombinace toho zdanění a kombinace uzavření možnosti pro online prodej miliardu nepřinese.
14: Když se dostáváme k tomu, že by se měl zakázat online prodej, vy říkáte, že to přinese nebo převede zájemce mimo legální trh. Na druhé straně, proč by to mělo mít tenhle ten efekt, když pořád bude ta možnost legální nakoupit si to v obchodě kamenem?
15: Tak musíme se na to podívat z toho spotřebitelského pohledu. Když jsem člověk, který užívá kratom a jsem někde z nějakého menšího města, kde třeba kamenná prodejna není, nebo dokonce tam uplatnili možnost obcí zakázat prodejny s psychomodulačními látkami, tak je možná otázka, jestli se mi vyplatí jet třeba 50 kilometrů, koupit si kratom, anebo jestli vlastně ve svém okolí nebudu mít někoho, kdo mi prodá nějaký neregulovaný produkt a není to pro mě jednodušší. Jo? Bohužel si myslím, že toto, ten zákaz těch e-shopů je, řekněme, velmi líbivé. Vypadá to, že se snižuje dostupnost, ale myslím si, že to bude mít právě tyto nechtěné negativní důsledky. Já bych taky chtěla říct, že ten online prodej u psychomodulačních látek jsme nastavili velmi přísně. Je tam dvojí ověření, nelze si ho koupit bez identity občana. Při předání toho zboží je znova ověření toho, jestli to přebírá ten, kdo to objednal. Nic takového nemáme ani u alkoholu, ani u tabákových výrobků. Takže já si naopak myslím, že ten online prodej by měl zůstat a zároveň, že by se regulace těch dalších produktů měla inspirovat.
14: Takže opravdu u toho online prodeje není možné, aby někdo obešel tyhle kontrolní mechanismy, aby si koupil třeba člověk mladší 18 let kratom?
15: Takhle. Vždycky je možné obejít regulace. Nicméně tady v tomto případě by ten mladiství nebo to dítě potřebovalo dospělého, který mu ten kratom objedná, pak převezme a dá mu ho.
14: Jak velkým problémem vlastně kratom v Česku je?
15: Z médií a titulků a z premiérova Twitteru by se mohlo zdát, že obrovský.
14: A vy si to nemyslíte?
15: Že je tady jako obrovská katastrofa, umírají tady lidé na ulici každou minutu. Já si to nemyslím. Když se podíváme na ta data, tak alkohol tady zabíjí ročně 6 až 7 tisíc lidí. Tabákové výrobky desítky tisíc. Když se podíváme na ten kratom, tak se tady hovoří o nějakých 17 úmrtích spojených s kratomem, ne přímo přiřaditelných kratomu. Já si myslím, že v porovnání tady těchto čísel je jasné, že je to vlastně nafouknutá bublina a myslím si, že je to vlastně nějaká show na poptávku voličstva. Že se vlastně premiér snaží působit jako silný vůdce, když to tak řeknu, snaží se působit, že tady bryskně zatočí s nějakým problémem. Nicméně, pokud chce opravdu zatočit s nějakým problémem, tak já se omlouvám, ale opět se vracím k tomu, tak má zregulovat ten alkohol.
14: Členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek Jana Michajlidu je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Mluvili jsme o kratomu, kde tedy platí pravidla pro legální prodej. Mnozí adiktologové ale opakovaně upozorňují, a i vy jste o tom před chvílí mluvila, že větším problémem je prodej polosyntetických a syntetických konopných derivátů, případně chemicky obohaceného kratomu a dalších látek. Ten prodej těchto látek je buď úplně nelegální, nebo jde o nové látky, které ještě se nestihly dostat na ten seznam nelegálních látek. Mnohé tyto věci se přitom prodávají v automatech nebo večerkách, absurdně bývají označovány třeba za sběratelské předměty. Jak je možné, že tohle v Česku funguje?
15: No, jednak je to možné proto, že ty, řekněme, kontrolní orgány činné v trestním řízení vlastně neúplně striktně implementují existující regulace, protože v mnoha případech lze zasáhnout už teď, i když nějaké ty látky nejsou třeba zařazené, protože právě nějaký produkt, který třeba vypadá jako želé medvídci, ale je tam napsáno, že to je sběratelský předmět, tak se stejně nesmí prodávat, protože naprosto evidentně to je určeno k lidské konzumaci a tudíž to musí podléhat regulaci produktu k lidské konzumaci. Myslím si, že ale druhým problémem, který je řešitelný a který by tu situaci zlepšil, si myslím, okamžitě, tak je vyřešení té poptávky. Tady je poptávka, naprosto evidentní poptávka po nějakém změněném stavu vědomí, který je podobný tomu, který vyvolává konopí. My máme možnost, máme tady regulaci psychomodulačních látek, máme možnost na tento seznam dát nějaké kanabinoidy. Tímto způsobem bychom dospělým lidem umožnili přístup k regulovanému bezpečnému produktu a tudíž by tito lidé, kteří třeba si nemohou pěstovat konopí nebo mají složitý přístup k ilegálnímu trhu, protože povězme si upřímně, zákazy úplně nefungují, na to máme 70 let zkušeností, tak tito lidé tu svou poptávku jdou naplnit a jdou ji naplnit co nejkomfortnějším způsobem, který je možný. No a večerka nebo prodejní automat, tak to je velmi, velmi komfortní. Co se ale děje? Bohužel, je to, že od doby, kdy jsme tady měli v automatech a ve večerkách HHC, což je poměrně bezpečný, dokonce trochu slabší kanabinoid než THC, tak ten se zakázal. Následně přišlo HHCP, THCP, ty už byly silnější, ty se zakázaly také. A teď už tady máme třeba 7. generaci syntetických kanabinoidů, kam se ale přimíchávají opravdu nebezpečné látky, jako je například jsou látky ze skupiny Pinaka, což jsou syntetické kanabinoidy, které ale můžou vést i k úmrtí. Takže ta situace, kterou máme teď, je, že uživatelé naplňují svoji potřebu po kanabinoidních látkách, ale ti prodejci hazardují s jejich životy a dokud jim nenabídneme těmto uživatelům nějaký regulovaný produkt,

0: k kanabinoidu už je zakázána, tak v tomto případě už by měla nastoupit policie, protože to je nezákonné prodávat takovéto produkty. Nicméně v takové té šedé zóně, to znamená, kde se prodávají nějaké produkty, které obsahují látky, které ještě nejsou zařazeny, tam je to o kooperaci České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a řekněme Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Státního zdravotního ústavu. A tady tyto instituce musí být dobře koordinované, což jsme viděli, že umí teď v proběhlé akci Korund. A když se propojí a koordinují a jdou do toho naplno, tak samozřejmě zvládnou vykontrolovat a zvládnou. Já nevím, chlubili se nějakými stovkami kilo, několika zavřenými prodejnami a podobně. Dokonce už tam jsou rozběhla nějaká trestní řízení. Takže, jak říkám, spousta z těch věcí je odstíhatelná už dnes, ale za mě to řešení leží v nabídce regulovaného produktu.
1: Ve středu se sešla Rada vlády pro politiku v oblasti závislosti a to naposledy před tolik diskutovaným přesunem této agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Odrazilo se to nějak na průběhu toho jednání?
0: Mm-hmm.
1: Jak?
0: Odrazilo se to. Tak jednak to bylo poslední jednání před tím přesunem, jednak to bylo poslední jednání, kde byl národním koordinátorem Pavel Bém. Takže ta nálada, řekněme, byla velmi napjatá už od začátku. Zároveň pan premiér evidentně dal svým ministrům za úkol se tentokrát zúčastnit, takže tam byli skoro všichni ministři. To se ještě nestalo za tu dobu, co tam chodím. Ale jestli to bylo užitečné, to se zdráhám říct. Výsledkem, nebo já nevím, jestli tomu vůbec říkat výsledkem, odsouhlasil se jeden bod.
1: A to byl program.
0: To byl program jednání. A všechny ostatní body se vyzdržovaly, rozmělnily do diskuze a odložily až na potom přesunu. Takže se můžeme pouze domnívat, zda priority dotačního řízení, akční plán a podobně zůstanou v té podobě, v kterého připravovali odborníci na úřadu vlády, anebo zda to půjde celé ze stolu a bude to připraveno znova pod taktovkou ministerstva zdravotnictví.
1: Při tom přesunu opakují adiktologové obavy, jestli bude na potřebné služby dost peněz. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch po tom jednání minulý týden řekl, že pod ministerstvo zdravotnictví přejdou jak zaměstnanci, tak dosavadní peníze a že je to přechod jedna ku jedné. Berete tohle jako dostatečnou garanci?
0: Ne. To, že je to přechod jedna ku jedné, když se podíváme na nějaké číselné tabulky, tak OK. Nicméně to je vnímání věci naprosto bez kontextu. Ti lidé na úřadu vlády, úředníci, připravují materiály pro jednání rady vlády. Tyto materiály jsou často třeba zhodnocení situace, národní strategie, akční plány a podobně. Tyto dokumenty mají sloužit k tomu, abychom se zlepšovali postupně. Když píšete nějaký dokument o tom, jak se chceme zlepšovat, tak musíte samozřejmě nahlédnout to, jak a co se do té doby nedělalo úplně správně. Ve chvíli, kdy tito úředníci budou zodpovídat ministru zdravotnictví, tak já nevnímám, že budou mít úplně stejnou pozici, nezávislou a svobodnou pozici, se vyjádřit k tomu, jestli třeba ministerstvo zdravotnictví nedělá něco trošku špatně, jako například to, že tady máme přes 1 000 000 lidí, kteří problémovým způsobem užívají psychoaktivní léky. Jo, takže ten přesun jedna ku jedné může sedět číselně, ale věcně je to, myslím, něco hodně jiného.
1: Když se vrátím k těm penězům, máte nějaké signály, že opravdu by v letošním roce mohlo dojít ke krácení peněz na adiktologické služby?
0: Tak abych citovala pana premiéra, na radě vlády nám řekl, že na ty služby dá tolik peněz, co jsme v životě neviděli, aby nám ukázal, že nemáme pravdu. Jestli to můžu brát jako slib navýšení financování ve chvíli, kdy zároveň pan ministr

0: že zdravotnictví zpochybňuje princip snižování rizik, což je velmi evidencí potvrzený princip v oblasti adiktologické. Ve chvíli, kdy premiér pořád dává důraz na to, že služby mají dělat hlavně prevenci a ne se zabývat těmi, kteří už v tom problému jsou, tak já mám trošku obavu, jo? Jestli náhodou nepůjde o zvýšení peněz, které ale potečou třeba do obskurních projektů typu Revolution Train, což je primární prevence, která není založená na evidenci, nikdy ani nežádala o certifikaci, protože by nesplnila ty podmínky. A bohužel pan majitel tohoto projektu byl v předsálí rady vlády, to znamená, asi je na vládu velmi blízce navázán.
1: Kdo to je?
0: Pan Tůma.
1: Rada vlády minulý týden nedokončila, vy jste se o tom zmínila, debatu o návrhu akčního plánu s opatřeními do roku 2028 a o podobě adiktologického zákona. Ministr zdravotnictví řekl, že se k tomu rada vrátí v srpnu a dodal, že to nebylo schváleno, neznamená, že by základní principy nebyly dál podporovány, že by se měly měnit, řekl, že se nemění a měnit nebudou. Tohle vás uklidňuje a odpovídá to té debatě, která tam se odvíjela od toho materiálu?
0: Tak jednak mě to neuklidňuje. Neuklidňuje mě ani to přesunutí toho rozhodnutí na srpen, protože když bych to měla popsat, tak máme tady adiktologické služby a ono to zní jako nějaké neziskovky, tak to popisuje občas pan premiér. Nicméně to jsou služby, které tady jsou třeba 30 let. A tyto služby, které za mě dělají práci, kterou by měl ideálně dělat stát, tak fungují na principu ročního financování. To znamená, tyto služby si každý rok musí žádat o finance a musí trnout obavami, zda ty finance dostanou. V některých momentech vědí, jestli ty finance dostanou, až třeba v únoru, v březnu, v dubnu. Ale ty zaměstnance, kteří oni mají, musí platit samozřejmě celou tu dobu, což vede k naprosto obskurním situacím, jakože tyto služby si musí brát úvěry na to, aby zaplatili svoje zaměstnance, které následně splatí, až dostanou ty finance z toho dotačního řízení. Takže už jenom to posunutí toho rozhodnutí znamená, že ty služby se cítí ohroženy. Opět, znova. Ale co se týče toho záměru, že se nebude měnit vlastně ta tematika, to zaměření toho dotačního řízení, no tak to nevíme, protože ty dotační priority se neschválily a schválí se až v srpnu.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, Jana Michajlidu. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuju moc, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na zúžení okruhu plátců rozhlasových a televizních poplatků, a to i přesto, že má v plánu od příštího roku poplatky zrušit úplně. Na svých stránkách o tom informoval úřad vlády. Novela by hned po schválení osvobodila od placení třeba domácnosti seniorů nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Český rozhlas i Česká televize by tím přišly o stovky milionů korun. Kvůli změnám ve financování dnes pracovníci obou médií vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální možnou pokutu. Má zaplatit 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Uložila ji pobočka inspekce v Plzni a pokuta už nabyla právní moci. Mluvčí Penny Marketu Markéta Smutná uvedla, že rozhodnutí bere řetězec na vědomí a uloženou pokutu uhradí. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej iránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že se Irán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem. Do země taky vpustí inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. A meteorologové i dnes varují před silnými bouřkami. Až do večera hrozí hlavně na jihozápadě a jihovýchodě Česka. Doprovázet je mohou kroupy a nárazy větru o rychlosti 70 km v hodině. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Sport. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slavie zahájí novou sezonu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odhraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu zatím figuruje i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D1 u Kroměříže a kolony na Pražském okruhu. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna bude u Kroměříže ještě chvilku neprůjezdná. Nehoda na kilometru 254 je pryč, vozovka uklizená, teď silničáři uklízejí kužely. Policisté jsou připraveni zrušit odklon z dálnice a každou chvilku dálnici otevřou. A teď čekejte u Kroměříže kolony asi na 10 minut. Na dálnici D1 pak ještě je kolona na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy. Brzdí se na 216. kilometru za sjezdem na Rousínov a je to až do Brna. Hlavně kamiony. Osobním autem na chvíli zastavíte pouze před Rohlenkou. Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ze Svitav popojíždějí kolony. Od nové dálnice až ke křižovatce v Litomyšli a je to na 15 až 20 minut. Pouze silný provoz. Na Pražském okruhu čekejte kolony ve směru z D1 na letiště. Popojíždějí před sjezdem na Ořech. Musí kvůli tomu i regulovat vjezdy do tunelu. Aktuálně zastavíte u sjezdu na Vestec. A ucpaná je v Praze i Strakonická na výjezdu směr Příbram. Z Braslavy v kopci omezení a kolona od Pražského okruhu zabere 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů. Zítra pak čekejte ráno zpočátku polojasno, skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy. Dále s vámi odpolední radiožurnál Štěpán Pokorný.
2: 17.34, reflexní nádrž ve Washingtonu, tedy podlouhlá vodní plocha u Lincolnova památníku, se bude muset znovu vypustit. Nová barva, kterou nechal Donald Trump natřít její dno, se začala loupat. Hladinu nádrže pokryly řasy. Celý ten příběh připomeneme v odpoledním radiožurnálu po Anetě Langerové. Hezký poslech.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Historická vodní nádrž u Lincolnova památníku ve Washingtonu se bude po necelých 3 týdnech znovu vypouštět. Modrá barva, kterou ji nechal prezident Donald Trump přetřít, se začala odlupovat. Na hladině se tvoří velká vrstva řas. Policie už zatkla několik lidí, kteří si kusy nátěru odnášeli. Více už s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Donald Trump nechal nádrž přetřít, protože se mu nelíbilo, že není čistě modrá. Ona tu barvu má, ale ta je spíš hnědá.
1: Oni se totiž, ještě páne, prakticky okamžitě po tom uvedení do provozu, což bylo v červnu za tepla, začali na hladině tvořit silné řasy. Ta voda obratem zezelenala, posléze zhnědla. Na to konto začali pracovníci údržby tam vlévat peroxid vodíku, aby ty řasy odstranili. Jenže ten poškodil jak život ve vodě, na snímcích byla vidět mrtvá kachna, tak také ten nátěr, protože peroxid se používá jako odstraňovač nátěru, takže ten nátěr se začal odlupovat.
0: Proč začala policie zatýkat lidi, kteří se fotili na sociálních sítích s těmi kusy nátěru?
1: Prezident Trump to označil za vandalismus, vyzval k tvrdým trestům, policie na to zatkla několik lidí, mimo jiné i bývalého olympijského kanoistu, kterého obvinila z poškození vládního majetku. Podle Bílého domu do neděle zatkli 5 lidí a dalších 5 lidem dali pokutu.
0: Donald Trump oznámil, že nádrž nechá znovu vypustit. Čím to vysvětlil?
1: On tvrdí, že vandalové do nátěru vyřezali nožem takový dlouhý zářez, že tam nalili do bazénu nebo do té nádrže nějaké korozivní chemikálie. Důkaz pro to nepředložil. Faktem je, že tam původně byl takový šedý kámen a ten propouštěl tu vodu postupně pryč a ta se dolévala. Ve chvíli, kdy tam bazénáři to pokryli takovým polyuretanovým pokryvem, tak ta voda přestala být propustná, tím pádem stojí v té reflexní nádrži, do toho je teplo a neštěstí je hotové. Začaly se tam vytvářet řasy, stmavlo to a Donald Trump, který to celé dělal kvůli tomu a nechal za to zaplatit 14 milionů dolarů, tak vlastně splakal nad výdělkem.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová, díky a pěkný den.
1: Pěkný den.

Na letošním světovém šampionátu ve fotbale se po druhé představí úřadující mistři. Argentina s Lionelem Messim bude hrát proti Rakousku. Do akce půjdou ale taky národní týmy Norska nebo Francie. No a pozvánku na ten další program světového šampionátu pro vás máme. Už za chvilku v odpoledním vysílání, teď si ještě poslechněte Robbieho Williamse.

0: Obhájce titulu mistrů světa fotbalisty Argentiny čeká na letošním šampionátu druhé utkání, budou hrát s Rakouskem. Turnaj nabídne v noci na zítřek českého času i další tři duely. S podrobnostmi je ve studiu Radiožurnálu Kristián Šveda ze sportovní redakce. Vítej.
1: Krásný den. Fotbalisté Argentiny zabojují o druhou výhru ve skupině. Úřadující mistři světa začali vítězstvím nad Alžírskem 3-0 a všechny branky dal útočník Lionel Messi. I proto kouč Rakouska Ralf Rangnick vyzývá k maximálnímu nasazení.
2: Ano, mají Messiho, asi nejlepšího fotbalistu všech dob. Proto musíme ukázat, že my jsme jedním z nejlepších týmů na turnaji, hrát ve velkém nasazení s odvahou a energií na vysoké taktické úrovni. Musíme podat nejlepší výkon, jaký jsme za mého působení předvedli.
1: Zápas Argentina-Rakousko začne v 19 hodin českého času a digitální stanice Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.
0: No a na jaká další utkání se můžeme těšit v noci na zítřek?
1: Po utkání Argentiny s Rakouskem půjdou do akce Francouzi. Od 23 hodin českého času budou hrát s Irákem. První duel vyhráli, Senegal zdolali 3-1, naopak Irák podlehl Norsku 1-4. Francouzský trenér Didier Deschamps už předem oznámil, že na lavičce po mistrovství světa skončí. Tým dovedl za dobu svého působení například k titulu mistrů světa v roce 2018. A o Deschampovi mluvil před večerním zápasem i irácký kouč Graham Arnold.
3: Není to jen skvělý člověk, ale taky fantastický trenér. Dosáhl s reprezentací mimořádných úspěchů. Cítíte, že ho všichni hráči milují a že pro něj ještě na letošním šampionátu chtějí vybojovat co nejlepší výsledek. Deschamps odvedl na lavičce Francie skvělou práci.
1: Po souboji Francie s Irákem bude od 2 hodin ráno českého času hrát Norsko proti Senegalu a od 5 hodin Jordánsko proti Alžírsku. Na Radiožurnálu uslyšíte ze všech utkání pravidelné vstupy.
0: Další zápasy a pozvánka na ně na Radiožurnálu od Kristiána Švedy ze sportovní redakce. Díky a pěkný den.
1: Není za český den?
0: 17 hodin 49,5 minutky k tomu Radiožurnál pokračuje. Nabídneme hlavní zprávy a po nich samozřejmě tradiční pondělní kulatý stůl. Zůstaňte s námi i dál.

0: Prezident Petr Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla o tom vláda, jaké by mohly být další kroky, tak i to probereme v hlavních zprávách Radiožurnálu.
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
2: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
3: Před 10 lety rozhodli obyvatelé Velké Británie v referendu o vystoupení z Evropské unie. Jak Brexit změnil EU? Jaká je aktuálně česká pozice a vyjednávací síla v Evropské unii? A co by pro nás mělo být prioritou při vyjednávání o novém unijním rozpočtu?
2: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Dnes po hlavních zprávách v 18 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Osmnáct hodin a jedna minuta. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Rozhodnutí vlády prezident Pavel na červencový summit NATO nepojede.
3: Pan prezident se vžil do té role lídra zahraniční politiky, ale teď za naší vlády je to jinak.
2: Výstražná stávka veřejnoprávních médií, zaměstnanci televize a rozhlasu nesouhlasí s převodem financování pod státní rozpočet.
4: Chceme pro vás vysílat i nadále podle principu nezávislosti žurnalistiky. Proto dnes stávkujeme.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti, neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno. Teploty do 29 stupňů. Dobrý podvečer, je pondělí 22. června. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval. Už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
6: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
6: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
7: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
6: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Zaměstnanci veřejnoprávních médií dnes stávkují, protestují proti vládou schválenému rušení poplatků. Obávají se, že by rozhlas a televize mohly ztratit nezávislost. Novela taky snižuje rozpočty obou institucí. Stávku sleduje na Vinohradské 12 reportér Jakub Vik.
8: Stávku můžou posluchači rozhlasu po celý den zaznamenat ve vysílání, například před chvílí to byla minuta ticha, nebo taky zkrácení některých pořadů. Podle iniciativy veřejnoprávně se ke stávce připojilo skoro 1100 pracovníků rozhlasu. Část z nich zajišťuje nezbytné vysílání. Tady před rozhlasem ve Vinohradské ulici od dopoledne na malém pódiu vystupovali hudebníci, herci předčítali z literárních děl nebo kodexu Českého rozhlasu. Právě teď protestující zakončují stávkový happening onou minutou ticha. A každou chvíli tu taky vystoupí s několika slovy ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. No a po něm by měl vystoupit taky předseda odborové konfederace Josef Středula. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: V České televizi se do stávky zapojilo přes 2000 zaměstnanců. Popoledni se sešli před sídlem televize v Praze na Kavčích horách. Podpořit je přišli i známé osobnosti.
9: Normálně jsem se vrátil do Prahy, šel jsem do krámu, koupil jsem si černou košili.
10: Stávkující přišel podpořit i herec Miroslav Hanuš.
9: Prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
10: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor Daniel Stach.
11: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, takže nebudu v České televizi.
10: Zástupci stávkového výboru České televize Českému rozhlasu řekli, že jejich protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčího hor Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
12: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
12: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
13: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout, a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
12: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Za hodinu budou koaliční politici mluvit o situaci ve veřejnoprávních médiích s odboráři. Bude u toho naše reportérka Daniela Brichtová.
14: Na schůzku dorazí předáci nezávislé odborové organizace České televize a odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků. Řešit mají, jaká by byla budoucnost veřejnoprávních médií po jejich převedení pod státní rozpočet. Ještě předtím čeká premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO schůzka s vedením Evropské vysílací unie. S jejich šéfem se předseda vlády sejde už za půl hodiny. Unie společně s dalšími 11 mezinárodními organizacemi už dříve upozorňovala, že změny ve financování českých veřejnoprávních médií mohou ohrozit jejich stabilitu a nezávislost. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
15: Víme, co se děje u vás.
2: Maďarská vláda chce předčasně ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka, připravuje proto změnu ústavy. Parlamentu to oznámil premiér Péter Maďar. Šujok už dřív Maďara obvinil ze zneužívání parlamentní většiny.
16: Premiér Maďar tvrdí, že změny mají zabránit návratu systému, který podle něj v Maďarsku vybudoval jeho předchůdce Viktor Orbán.
17: Zahajujeme operaci Očistný oheň, která uzavírá jednu éru. Uzavírá dlouhá desetiletí, během nichž se Maďarsko stalo rukojmím organizovaných politických a ekonomických zločineckých skupin.
16: Maďar prezidenta dlouhodobě označuje za loutku bývalé Orbánovy vlády. Po dubnových volbách ho vyzval, aby do konce května rezignoval. Šujok ale odstoupit odmítá a tvrdí, že jeho setrvání ve funkci je pojistkou proti možnému zneužití moci novou vládou. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Britský premiér Keir Starmer rezignoval. Novým předsedou vlády se chce stát bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Bude kandidovat na předsedu Labouristů. Ten se automaticky stává novým premiérem.
18: Starmer řekl, že jako premiér oficiálně skončí, až si Labouristé do několika týdnů vyberou nového šéfa. Favoritem je Andy Burnham, který jasně zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu. Podle BBC právě i úspěch muže s přezdívkou Král Severu přispěl ke Starmerově konci. Při skládání poslaneckého slibu se populární labourista z Manchesteru dočkal hlasité podpory kolegů, ale i ironických výkřiků několika opozičních konzervativců. Šéf nacionalistické strany Reform UK Nigel Farage vyzval k rychlému vypsání nových voleb. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Ve vazební věznici Pankrác v Praze lidé uctili památku právničky a političky Milady Horákové. Před 76 lety byla komunisty popravena po vykonstruovaném procesu.
19: Hosté za doprovodu hudby pokládali květiny a věnce přímo k místu, kde byla Milada Horáková popravena.
20: Tady vidíme základy jedné ze dvou šibenic, které zde byly. Bylo to takové prkno, na kterém se popravovalo.
19: Ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Archivářka Národního archivu Alena Šimánková říká, kde by mohly být ostatky Milady Horákové.
21: Syn ředitele krematoria vyprávěl, že ten popel byl pohřbený v areálu ve Strašnicích. Historička Zora Dvořáková po popelu pátrala, že dokonce otvírala hrob, rodinný hrob. Nepodařilo se to dokázat.
19: Miladu Horákovou komunisté popravili 27. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.
8: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost, informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Češka byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
22: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
0: Argentinský fotbalista Lionel Messi se v zápase s Rakouskem může stát nejlepším střelcem historie mistrovství světa. Utkání začne za necelou hodinu. 16 gólů Němce Klózeho vyrovnal Messi hat-trickem v úvodním zápase šampionátu. V dalších duelech se střetne Francie s Irákem, Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Fotbalový klub z Karviné se odvolal proti rozhodnutí etické komise Fotbalové asociace České republiky o vyřazení klubu z šance ligy. Slezský tým tak figuruje v utkáních nadcházející sezóny, která se losovala v rámci ligového grémia Ligové fotbalové asociace. Pokud vyřazení potvrdí odvolací komise do začátku soutěže, nahradí Karvinou tým z druhé ligy. V případě pozdějšího vyřazení Slezanů by se nejvyšší soutěž dohrávala v 15 týmech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Uspadá D1 u Brna, nehoda na silnici 7 v Praze u letiště. Na dálnici D1 silný provoz čekejte na příjezdu do Brna z Vyškova. Brzdí se na 211. kilometru v obou pruzích. Nesouvislá kolona je pak až do Brna. Pro osobní auta je to zdržení asi 15 minut, pro kamiony delší. Komplikace teď na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. U Avion parku už v místě omezení blokuje pravý pruh, nehoda, kolona zpomalila. Hustý provoz a čekejte i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště, a to před sjezdem na Ořech. Občas musí i zavřít tunely kvůli regulaci, zpoždění je tam do 15 minut. A ještě D7 příjezd do Prahy od Slaného. Za letištěm u přechodu pro chodce nehoda a tvoří se kolona od nájezdu z letiště do Prahy. Další zelená vlna po debatě za hodinu.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik hlavní zprávy. Teď už má slovo Tomáš Pancíř, začíná kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
4: Před 10 lety rozhodli obyvatelé Velké Británie v referendu o vystoupení z Evropské unie. Jak Brexit změnil EU? Jaká je aktuálně česká pozice a vyjednávací síla v Evropské unii? A co by pro Česko mělo být prioritou při vyjednávání o novém unijním rozpočtu? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách.
15: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
5: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
4: I dnes máme 4 hosty, i dnes je představím v abecedním pořadí. V našem pražském studiu vítám Jana Lipavského, poslance za ODS, bývalého ministra zahraničí. Dobrý den.
23: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: Poslance hnutí SPD, člena sněmovního výboru pro evropské záležitosti Josefa Nerušila. Dobrý den.
24: Dobrý den vám i divákům.
4: Přes internet jsme ve spojení se senátorem hnutí ANO, předsedou senátního výboru pro záležitosti Evropské unie Janem Schillerem. Dobrý den.
25: Dobrý den vám i posluchačům.
4: A v našem pražském studiu je také poslankyně zvolená za Piráty, jinak spolupředsedkyně strany Zelených, členka zahraničního výboru poslanecké sněmovny Gabriela Svárovská. Dobrý den.
26: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Než se dostaneme k Brexitu a k Evropské unii, asi se nemůžu nezeptat na dnešní rozhodnutí vlády ohledně složení české delegace na summit Severoatlantické aliance. Vláda nedelegovala prezidenta Petra Pavla, misi povede premiér Andrej Babiš, tedy předseda hnutí ANO, účastnit se budou ministři zahraničí a obrany. Pane Lipavský, vy jste to odpoledne na síti X komentoval slovy, že se tím rozhodnutím potvrdilo, že Andrej Babišovi nezáleží na bezpečnosti naší země. Co jste tím myslel?
23: Tak jde o to, že Česká republika tradičně reprezentovaná nejvyšší hlavou státu, vrchním velitelem armády. Zároveň vždycky doteďka platilo, že byť politici měli rozdílné názory třeba i na zahraniční politiku, tak se konalo jednání nejvyšších ústavních činitelů, dokázali se na tom domluvit a hlava státu reprezentovala nás na summitu. Andrej Babišovi tyhle věci za prvé jsou úplně jedno, proto říkám, že mu nezáleží na bezpečnosti, a za druhé on už půl roku vede špinavou kampaň proti hlavě státu. Petr Macinka mu tam samozřejmě dobře pomáhá, protože má své křivdy skrze Filipa Turka, a to oslabuje naši reputaci, oslabuje to vnímání České republiky navenek. Takže proto jsem takto kritický.
4: Pane Nerušile, je to špinavá válka proti prezidentovi? Je to důležité, že tam nejede pan prezident z vašeho pohledu?
24: Určitě to není špinavá válka ze strany ani Andreje Babiše, ani Petra Macinky, ani vlády. Je to spíše jejich rozhodnutí, to rozhodnutí je v kompetenci vlády, protože nakonec vláda je odpovědná za výkon zahraniční politiky a ono to není jenom otázka vlády, je to i otázka toho, jakým způsobem se v předchozích měsících pan prezident choval se prostě aktivisticky jako lídr opozice a já rozumím tomu, že Andrej Babiš si nepřeje, aby na summitu NATO zněla nějaká kakofonie, aby tam zněl dvojí hlas, protože zahraniční politika České republiky by měla být jenom jedna a měla být předně realizována ministerstvem zahraničí.
4: Takže je to za trest, jak se choval pan prezident?
24: Není to za trest, ale myslím si, že mezi pány prostě nedošlo k dohodě, tak prostě premiér Babiš realisticky vyhodnotil, že nejlepší bude, protože nedokáže si být jistý tím, že by naše delegace zněla jedním hlasem, pokud by se jí zúčastnil i pan prezident, tak se rozhodlo, že tam prostě vláda pojede sama a určitě bych v tom nehledal nějaký trest. Je to spíše o tom, že se nedomluvili pánové.
4: Paní Svárovská, je vlastně navenek směrem k našim spojencům tak důležité a zásadní, jestli Česko bude na summitu v Ankaře zastupovat pan prezident nebo pan premiér?
26: No tak předně prezident Pavel je jediný v tom výběru, který máme v současné politické reprezentaci, který má mezinárodní reputaci. A který má mezinárodní reputaci konkrétně v těch vojenských a bezpečnostních otázkách. Čili nevzít jeho na summit NATO z nějakých, podle mého názoru, hloupých důvodů, jak u škodě České republiky, to je jednoznačné. Vytahovat nějaké malicherné spory, nazývat hlavu státu lídrem opozice. Já bych upozornila, že pokud vím, tak opozice má menšinu v poslanecké sněmovně. Pan prezident byl zvolen většinou hlasů občanů České republiky. To znamená, že logicky nemůže být lídrem opozice, je hlavou státu. A tohleto urážlivé označování považuji za úplně zbytečné. To známka toho, že jde o nějaký malicherný, zlomyslný a v důsledku zcela absurdní spor. Bylo řečeno, že vláda je odpovědná, ale chová se neodpovědně, má formální odpovědnost, ale není schopná jí dostat. Já bych ještě řekla jednu věc a to je důležité, proč tam premiér hlavu státu nechce, možná také proto, že slíbil generálnímu tajemníkovi na to, že dohledá nějaká ta 2% na obranu a teď má hodně velkou práci s tím nacpat do těch vojenských výdajů nějaké projekty, které třeba s obranou vůbec nesouvisí a má zájem, aby nikdo tyhle jeho čachry s prominutím s vojenským rozpočtem nekonfrontoval.
4: Pane senátore, je to pro hnutí ANO tak zásadní věc? Nedalo se najít nějaký kompromis s panem prezidentem?
25: Já si myslím, že tady zaznívá spoustu polopravd a spoustu takových úvah, jako co by kdyby a porovnávat parlamentní volby s prezidentskými volbami je hloupé, protože je to úplně jiný styl a úplně jiný systém a já si myslím, že ono už to tady zaznělo skutečně za bezpečnost a za obranu a vlastně za zahraniční politiku zodpovídá vláda a pokud nejsou schopni s panem prezidentem najít společnou řeč, tak si myslím, že to pan premiér vyhodnotil velice správně a hlavně nesmíme se vracet zpátky na to, jaké byly zvyklosti, protože i ten svět byl jiný, ten svět se mění a skutečně je rychlejší, je jiný a musí se jednat s lidmi tak, jak je to potřeba a myslím si, že právě proto by měl jet pan premiér nebo vést tu delegaci. A pan prezident samozřejmě může zastupovat a může vystupovat na jiných summitech a myslím si, že to rozhodnutí od začátku bylo jasné, že to takto bude. Uvidíme, co bude dále. Já jsem za to rád, že tam jede pan premiér.
4: A když říkáte, že od začátku to bylo jasné, tak proč se to odkládalo? Proč padlo to rozhodnutí až dnes, když to bylo jasné?
25: Víte, ono to bylo takové to politikaření a já osobně nemám rád, když někdo jde na jednání a ve dveřích vyhrožuje nějakou žalobou, to si myslím, že takhle se určitě jednání jako nevedou, takže aspoň já jsem si myslel, že od začátku to dopadne tak, jak to dopadlo, protože pokud chcete něco vyjednávat, tak určitě jdete s nějakými možnostmi, ale ne s výhruškami.
4: Pan senátor teď říkal, že někdo vyhrožoval žalobou. Předpokládám, že jste tím myslel prezidenta Petra Pavla, který dopředu říkal, že pokud vláda rozhodne tak, jak tedy nakonec rozhodla, tak bude uvažovat o podání kompetenční žaloby. Prezident se k dalšímu postupu vyjádří zítra v 10 hodin. Očekáváte, paní Svárovská, že podá kompetenční žalobu?
26: To nemohu To si netroufám odhadnout, ale dobře, podle mého názoru...
4: Bylo by dobře, kdyby jí podali?
26: Já si myslím, že už je to několikátá situace, kdy jsou tady nevyjasněné evidentně nebo nepochopené kompetence mezi prezidentem a hlavou státu. V tom minulém případě byl na tahu Andrej Babiš, ten tak nevyužil, nepodal kompetenční žalobu, možná z obavy, že by nedopadla v jeho prospěch. Myslím si, že je na místě, aby se ústavní soud k tomuto vyjádřil, to je ostatně úloha ústavního soudu. Já myslím, že čeští občané nemají zájem poslouchat do nekonečna nějaké spory mezi ústavními činiteli a vytlačování, přetlačování hlavy státu, a proto si myslím, že by to bylo vlastně docela dobré, ráda bych slyšela ten výrok ústavního soudu.
4: Pane Nerušile, také byste rád slyšel, jak by rozhodl ústavní soud?
24: No, spíš bych se na to podíval jinak, protože ústavní soud by neměl být arbitrem politických sporů a považuji od politiku za nezodpovědné, pokud se snaží ústavní soud do této role napusunovat. Ten ústavní soud má jinou pozici, jinou roli v našem politickém systému a je to politické rozhodnutí, to jestli tam pan prezident pojede, nikoliv rozhodnutí, kterému by měl předcházet nějaký judikát nebo nějaký precedent.
4: Na druhé straně, je to jenom politický spor? Není to reálně kompetenční spor? To znamená spor o to, kde začínají nebo končí pravomoci prezidenta a vlády ohledně zastupování Česka do zahraničí?
24: Je to kompetenční spor, ale to si musí mezi sebou vyřídit oba dva pánové.

0: Myslím si, že toto je jeden z příkladů, kdyby měl ústavní soud svoji autoritou do toho vstoupit, nikoli aby řešil politický spor, ale aby vznesl světlo do toho, jak si různí ministři vlády, například pan ministr Macinka, ohýbají svoje výklady ústavy.
1: Jan Lipavský má zkušenosti z jednání v zahraničí, když byl v pozici ministra zahraničí. S touto zkušeností máte pocit, že by posílilo pozici české delegace v Ankaře nebo na nějakém summitu v budoucnosti, kdyby tam Česko reprezentoval prezident na základě toho, že tu účast si by mohl kompetenční žalobou ústavního soudu?
2: Já myslím, že je důležité, aby spolu nejvyšší ústavní činitelé hovořili, aby koordinovali zahraniční politiku. Byl to Andrej Babiš, který vyobstruoval jednání nejvyšších ústavních činitelů, když se tam odmítl dostavit s argumentem, že nemá čas, protože si vymyslel nějaké své vlastní jednání. Mně to přijde naprosto skandální, to je prostě prezident republiky, hlava státu, tak si máte mít schopný ten kalendář nějakým způsobem upravit. Stejně tak Andrej Babiš na svém stranickém sjezdu vyhlásil, že společně s motoristy chce postavit takového kandidáta, který porazí prezidenta Pavla v příštích prezidentských volbách. A zároveň Petr Macinka na tiskové konferenci oznámil, že bude klást všechny možné překážky prezidentu Pavlovi ve výkonu jeho pravomocí jako trest za to, že nejmenoval Filipa Turka členem vlády. To se všechno odehrálo v lednu. Teďka sklízím jenom ty důsledky.
1: Pardon, že do toho skáču. Vy popisujete to, co předpokládám, ano, že naši posluchači vědí, protože takže, jsme to monitorovali k té mé otázce. Posílilo by to pravomoc české delegace, pokud by v čele byl někdo na základě rozhodnutí ústavního soudu?
2: Ne, pozici České republiky tvoří Česká republika výdaje na obranu dodržování závazků a to, že nemáme doma nepořádek a že z vnitropolitických důvodů jsme schopni se domluvit na tom, jak budeme reprezentovaní venku, a ne, že prostě pro své vnitropolitické hrátky s očerňování prezidenta nezneužijeme třeba summit na to, což se tato vláda prostě rozhodla, a já to považuji za skandální a z toho důvodu říkám, že nás to oslabuje i bezpečnostně v zahraničí.
1: Pane senátore Schillere, uvítal byste, kdyby prezident podal kompetenční žalobu, kdyby se do budoucna vyjasnilo, jak to tedy s těmi kompetencemi je?
3: Já si myslím, že kompetenční žaloba nic nevyřeší, protože tak, jak jsme zvolili tu přímou volbu prezidenta, tak jsme zapomněli jako Česká republika upravit ústavu. A myslím si, že to není jediný případ. Můžou se objevit i další a další, kde je trošku v rozporu mandát prezidenta, mandát vlády, takže já si myslím, že možná by nám určila, jestli by mohl jet nebo nemohl jet. Nicméně si myslím, že na to, i když přednostně by to samozřejmě ústavní soud projednával, tak na to není moc času a myslím si, že by to dopadlo tak, že tento rozhodnutí by bylo až po tom jednání, takže za mě to je úplně zbytečná věc.
1: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou poslanec za ODS Jan Lipavský, poslanec za SPD Josef Nerušil, senátor za hnutí ANO Jan Schiller a také poslankyně zvolená za Piráty, jinak předsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská.
4: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Zítra to bude přesně 10 let od referenda, ve kterém obyvatelé Velké Británie rozhodli o vystoupení země z Evropské unie. Pro Brexit tehdy hlasovalo 51,9% hlasujících, proti tedy bylo 48,1%, účast byla 72%. Když se zpětně ohlednete za těmi 10 lety, prospěl podle vás Brexit Velké Británii a jejím obyvatelům, pane senátore?
3: Tak já si myslím, že ani neprospěl, ani nějak výrazně neublížil, protože Velká Británie nebyla tak napojená ekonomicky na Evropskou unii, nicméně moc si tím nepomohli, protože pokud chtějí vstoupit na evropský trh, tak musí dodržovat stejné podmínky jako země, které jsou v Evropské unii. Takže spíš si to zkomplikovali a trošku v tichosti se snaží o takzvaný jako návrat, alespoň v té obchodní větvi, kde by rádi spolupracovali na tom vnitřním trhu Evropské unie.
1: Paní Svárovská, jak ta vnímá z pohledu Velké Británie, obyvatel Velké Británie, následky Brexitu?
0: Zdá se, že ta čísla svědčí proto, že Brexit uškodil Velké Británii a Office for Budget Responsibility zaznamenal pokles obchodu, produktivity britské ekonomiky a z dopady, jako obvykle, na běžné lidi, kterým se slibovalo, že Brexitem se Británie stane svobodnější, a bohatší, méně svázaná pravidly, nic z toho se nestalo a já myslím, že to je poučení i pro Českou republiku.

0: politiku, která pěstuje takovou politiku permanentního neproduktivního vzdoru. Že prostě ten izolacionismus není v dnešním světě cesta ani pro země nesrovnatelně větší ekonomické síly a velikosti, jako je Velká Británie, natož pro Českou republiku. Jak tady říkal pan senátor, svět se mění a měli bychom si uvědomit, že budoucnost světa patří těm, kteří jsou schopni se integrovat, spolupracovat a navzájem se podporovat, pomáhat si a případně kompenzovat nějaké svoje slabiny.
1: Pan Nerušil reprezentuje hnutí SPD, které je velmi kritické vůči Evropské unii. Když se ohlednete za těmi 10 lety, máte pocit, že Británii Brexit přinesl a obyvatelům Británie pozitivní efekty?
2: Já si myslím, že předně Brexit přinesl obyvatelům Velké Británie jejich vlastní cestu, protože každá země by měla mít právo si o svém osudu rozhodnout. Já nesouhlasím s tím, co tady zaznělo, že by se Velká Británie vydala cestou izolacionalismu. Velká Británie se prostě vydala svojí cestou. Někde jim to třeba může uškodit, někde naopak to pro ně bude výhodné jít si svou cestou, udržet si svoji měnovou politiku, nebýt nucení nebo nebýt vázání závazky Evropské unie.
1: Pardon, měnovou politiku mohli mít nezávislou, i kdyby zůstali v Evropské unii, tak jako konec konců my.
2: Tak oni si vyjednali, pokud vím, výjimku Britové, že libra zůstane zachována, ale samozřejmě v zakladatelských dokumentech se předvídá, že každá země dříve nebo později euro přijme. Jo, to znamená, je to prostě, Britové si to podle mého názoru položili na vážku, co je výhoda, co je nevýhoda. Vyhodnotili si, že bude lepší jít vlastní cestou, ono nakonec
1: geopoliticky. To je jasné, to bylo před těmi 10 lety. Já se ptám na to, jestli při tom zpětném pohledu podle vás to spíš přineslo pozitiva nebo negativa.
2: Velká Británie se určitě nepropadla v důsledku Brexitu do zeme. Já si myslím, že jim to přináší prostě i pozitiva, i negativa, ale z mého pohledu pozitiva rozhodně převládají.
1: Jak to hodnocení vypadá z pohledu Jana Lipavského?
3: Já dám několik osobních perspektiv. Já jsem měl možnost ve Velké Británii v letech 2007-2008 pobývat jako student v Kentu a tehdy vlastně už běžela velmi živá debata o Evropské unii. Byly tam hlasy třeba, které hovořily o tom, jestli by se nemělo zavádět euro. Živá byla diskuze o přechodu na metrický systém, ale zároveň se objevovaly i ty opačné hlasy. A pak jsme viděli, že vlastně v rámci konzervativní strany premiér Cameron to referendum vyvolal. Možná nevěřil tomu, že skutečně projde a chtěl tím nějakým způsobem uspokojit ty konzervativní hlasy, ale Britové rozhodli a je potřeba to respektovat, ale nemyslím si, že ta země na tom vydělala. Je to vidět na ekonomice, která ztrácí biznis s vyšší přidanou hodnotou, který se postupně přesouvá do Evropské unie, do toho největšího ekonomického bloku a zároveň se zkomplikoval život pro migranty z Česka nebo z Polska, to je ten známý polský instalatér, ale ta země samozřejmě potřebovala pracovní sílu a dneska se potýkají z následky široké migrace z celé řady jiných zemí, asijských, afrických. A vlastně paradoxně znova je na vzestupu Nigel Farage, který tehdy se vypracoval na tom referendu a možná po příštích parlamentních volbách vlastně bude politická scéna úplně jiná. Z pohledu České republiky si myslím, že Česko dlouhodobě přišlo v rámci Evropské unie o spojence, který měl takový střízlivější pohled na sílu evropské integrace a některé společné politiky, ale to už je věc, kterou samozřejmě neovlivníme.
1: A to už je něco, k čemu se dostaneme v naší debatě za chvíli. Shodou okolností den před 10. výročím referenda o Brexitu dnes oznámil svůj konec v čele britské vlády Keir Starmer. Británie tak bude mít brzy už 7. premiéra nebo premiérku za těch 10 let od rozhodnutí o Brexitu. Máte pocit, že to souvisí? Dá se to interpretovat tak, že Brexit destabilizoval britskou politickou scénu, paní Svárovská?
0: A tak daleko bych si v té analýze netroufala zajít. Já myslím, že Keir Starmer prostě rezignoval, protože Labour Party ztrácí voliče. Podotkla bych, přihřála bych si polévku, ty voliče ze značné části ztrácí ve prospěch zelených, kteří dokážou podstatně jasněji, zřetelněji pojmenovat problém dostupnosti života, rostoucích životních nákladů. Myslím, že nějakou souvislost mezi rostoucími životními náklady a Brexitem bychom našli, ale netroufám si to tvrdit nějak autoritativně, protože proto nemám podklady. Nicméně ten problém toho, že vlastně není schopná Labour Party a Keir Starmer sám nebyl schopen vlastně lidem zajistit přesvědčivým způsobem, jim vysvětlit, jak bude řešit jejich životní situaci, stoupající životní náklady, nedostupnost zdravotní péče a celé řady veřejných služeb. To si myslím, že je zkrátka jako jasný problém, kvůli kterému by asi politici odstupovat měli.
1: Pane senátore Schillere, vidíte nějakou souvislost mezi Brexitem a mezi tím, že Británie bude mít 7. premiéra nebo premiérku za 10 let?
4: Já si to až tak úplně nemyslím. Já si myslím, že tam nastupují vždycky politici s nějakou vizí a například teď odstupivší Starmer víceméně měl politiku, která nebyla úplně v souladu právě s tím myšlením ve Velké Británii, zejména protože hodně razil tu zelenou politiku a klimatickou, kterou skutečně ti lidé nechtěli. A myslím si, že tomu dá se říct, zlomilo ten pomyslný vás. A uvidíme teď, co se stane, až nastoupí jeho nástupce nový. Ale nemyslím si, že to má přímou spojitost s Brexitem.
1: Jan Lipavský tady ve studiu nesouhlasně reagoval, ať už očima nebo hlavou. S čím nesouhlasíte?
3: No, nesouhlasím s tou interpretací důvodu pádu Keira Starmera, protože jeho položila nespokojená Labour Party s tím, jakým způsobem prosazuje nebo neprosazuje právě ty věci v těch sociálních politikách. Takže ty důvody jsou trochu jiné, ale mohu potvrdit, že nestabilita vládnutí ve Velké Británii je v posledních letech velký problém a nějakou dobu se to tam asi ještě bude mlít.
1: Jak se na nestabilitu politickou ve Velké Británii dívá pan poslanec Nerušil? Máte pocit, že to souvisí s tím, co se tedy odehrálo před 10 lety?
2: Úplně ne před 10 lety, podle mě to bude dlouhodobější problém britské politiky, protože pakliže se premiéři v nějaké zemi takhle tak rychle mění, určitě to není v důsledku Brexitu, ale je to spíše spolu s Brexitem projev něčeho, co se ve Velké Británii děje. A já jak pozoruju Velkou Británii, tak já tam poměrně bych identifikoval docela velké odcizení elit od běžného života obyvatel a myslím si, že ta politika, kterou předvádí Velká Británie v poslední době, je trošku ode zdi ke zdi. Premiér Starmer rezignoval. Je dost možné, že velkou roli bude mít po nadcházejících volbách ve Velké Británii Nigel Farage. A jako položme si otázku, co nám vlastně Velká Británie tímto chce říct. Podle mého názoru hledá svoji pozici ve světě, ale když bychom se podívali do moderní historie, je to vlastně po druhé světové válce letitý problém britské politiky, že neumí vlastně definovat svoji pozici ve světě ani ve vztahu ke Spojeným státům americkým, ani ve vztahu k Evropské unii.
1: Teď jsme se rychlá reakce paní poslankyně Svárovské.
0: Jenom jako interpretovat to, že Labour ztrácí voliče kvůli klimatické politice, nedává smysl, když současně zeleným rostou po 10 000, 100 000 v posledních dvou letech jim roste členstvo a Zak Polanský je člověk, který vlastně za jeho vedení Greens i v doplňovacích volbách posledních jako dokázali vlastně obsadit místo v dolní sněmovně. Jo, čili tohle vysvětlení nedává smysl.
1: Teď jsme se na Brexit dívali, řekněme, očima Britů a Velké Británie. Když se na to podíváme z pohledu Evropské unie, co přinesl Brexit, pane Nerušile?
2: Evropské unii určitě přineslo ekonomické oslabení, protože Velká Británie je velká země, měla poměrně mnohé zámořské vazby a myslím si, že jednoznačně bylo posílený francouzsko-německé jádro Evropské unie. Jo, na což my jsme jako Česká republika určitě doplatili, zaznělo už to tady i od pana Lipavského, že jsme ztratili určitého spojence, který spíše prosazoval politický realismus, který je vlastnější naší zahraniční politice. Na druhou stranu Evropská unie se svým způsobem unifikovala, protože Velká Británie dlouhodobě sehrávala roli takového zlobivého dítěte a nebyla to jenom záležitost Margaret Thatcherové, která byla s Evropskou unii nebo v té době s Evropským hospodářským společenstvím soustavným konfliktu. Jo, takže já si myslím, že Evropská unie spíše na odchodu Velké Británie vydělala, neříkám tím však, že by na odchodu, Velké Británie vydělala Česká republika.
1: Vydělala Evropská unie na odchodu Velké Británie, pane Lipavský?
3: To já si nemyslím. Já si myslím, že síla Evropské unie je v tom, aby byla inkluzivní, aby byla, řekněme, v rámci evropského kontinentu tím dominantním ekonomickým blokem, který utváří jednotná pravidla a to posiluje naši prosperitu. Na druhou stranu nás to neoslabilo nějak fatálně, protože byť Velká Británie odešla z Evropské unie, tak neodešla z Evropy. A vidíme to teďka na příkladu podpoře Ukrajině, kdy se evropské země poměrně efektivně, byť to je klopítavé, ale ve výsledku to ten efekt má, dokázali postavit za Ukrajinu zbrojními dodávkami, různou spoluprací a tak dále. A v tom samozřejmě Velká Británie hraje důležitou roli, možná ne tak skvěle velmocenskou, jak by si někdo představoval, protože dneska už nemáme ty evropské hegemony, možná je to něco, co ještě přijde, ale rozhodně to nevydělilo z Evropy jako takové.
1: Pane senátore, vzala si něco Evropská unie z Brexitu? Změnila se nějak?
4: Já myslím, že se změnila v jedné věci a to bylo možná ostražitost, protože já osobně si myslím, že odchod Velké Británie z Evropské unie je ztráta nejenom obchodní, protože to byl obchodní partner, ale také bezpečnostní. Odchodem Velké Británie jsme také, nebo Evropská unie ztratila velkou část vlivu také na Severské moře a na rybolov a takové věci. Myslím si, že se poučila Evropská unie v tom, že pokud by někde nějaká země takto uvažovala, tak je potřeba lidem vysvětlovat, že skutečně, aby Evropa byla silná, tak musí být, nebo se musí snažit aspoň být jednotná a musí si pomáhat navzájem. Takže já si myslím, že před těmi 10 lety, kdy se Velká Británie rozhodla a Evropská unie stála opodál a čekala, jak to dopadne, tak si myslím, že to byla velká chyba.
1: Souhlasí paní poslankyně Svárovská?
0: V zásadě souhlasím. Británie je v situaci, kdy opět dojednává věci, o kterých dřív přímo spolu rozhodovala před těmi 10 lety a za mě byl prostě Brexit experiment bez ohledu na to, abych chtěla nějakým způsobem klást otazník nad vůli britských voličů a voliček. Samozřejmě to je jako naprosto nespochybnitelné, ale myslím, že zpětně můžeme z toho, co jsme se o Brexitu a o té kampani, která k tomu rozhodnutí vedla, říct, že to byl prostě experiment a že to byl populistický hazard.
1: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty zůstávají poslanec za ODS Jan Lipavský, poslanec za hnutí SPD Josef Nerušil, senátor hnutí ANO Jan Schiller a také poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská.
5: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
6: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
1: Tady už zaznělo, že Británie byla v mnohých věcech spojencem Česka při vyjednávání v rámci Evropské unie. Jak výrazně se odchodem Británie změnila vyjednávací pozice Česka, pane Lipavský?
3: To je vazba, kterou úplně nedokážu takhle z čista jasna vyhodnotit. Když se bavíme o zahraniční politice, tak tam platí právo veta, tak samozřejmě ve výsledku tam si ty jednotlivé členské státy ty věci dokáží ještě relativně ohlídat, ale ono, já jsem spíše narážel na celkovou atmosféru toho, jakým způsobem se v Evropě pracovalo, jak třeba byly obsazované instituce, ze kterých postupně vlastně odcházeli i lidé z Velké Británie. To má také nějaký vliv na to, jak ty věci fungují. Takže asi vám takhle neřeknu úplně jeden zcela konkrétní příklad. Jinak, když tady o tom ještě přemýšlím, tak o co přišlo Česko? Celá řada českých vědeckých institucí nebo vědců měla vědeckou spolupráci práce ve Velké Británii v rámci programu Horizon, ze kterého vlastně Velká Británie vypadla a složitě se tam potom dostávala zpátky. Já jsem na tom vzpomínaném pobytu byl skrze Erasmus. Dneska už si do Velké Británie, pokud se to nevrátilo, také vlastně tyto vztahy byly narušeny. Nevím, jestli už se podařilo Velkou Británii dostat zpátky nebo ne, ale to jsou takové přirozené věci, které samozřejmě ty vazby oslabují a zrovna pro Česko, které má k Británii tradičně blízko, na tom určitě tratilo.
1: Paní poslankyně Svárovská tady chtěla rovnou doplnit, že Erasmus se do jisté míry vrátil.
0: Já jsem chtěla říct ještě, že vlastně jako i pro ty lidi, kteří zastávají spíš takové jako skeptické postoje k Evropské unii, tak tam vlastně je dobré si uvědomit, že tím motorem Evropské unie je Německo a Francie a tady Velká Británie fungovala jako takový třetí taková ta klíčová nejsilnější země. Přinášelo to jinou perspektivu do některých těch diskusí, určitě jako velmi specifickou bezpečnostní hlediska a za mě z mých zkušeností s působením v těch evropských institucích za Českou republiku to bylo vždycky lepší, když tam prostě bylo těch hráčů s velkým vlivem víc než jen dva, kteří pak mají samozřejmě logicky tendenci si některá rozhodování, některé pozice rozdělovat primárně mezi sebou.
1: Pane senátore, souhlasíte?
4: Souhlasím a já si myslím, že právě odchod Velké Británie v dnešní době cítíme o to víc, že pokud by byla součást Evropské unie, tak by se nám rozhodně, si myslím, líp vyjednávalo se Spojenými státy, protože skutečně Spojené státy a Velká Británie dlouhodobě mají dobré vztahy v komunikaci a pro nás je to velká ztráta za ten Erasmus. Já jsem hodně rád, myslím si, že to je za mě, si myslím, že to je nejlepší projekt Evropské unie a jsem rád, že se bude i navyšovat a takže určitě je to ztráta i pro Evropskou unii na takové té úrovni, kdy jsme potřebovali spojence a jak říká pan Lipavský, nedá se přesně říct nebo konkrétně říct, který příklad. Je to vždycky v rámci vyjednávání na určitých věcech. Já si myslím, že zrovna Velká Británie by byla naším spojencem třeba v migrační politice. Pak pokud by šlo o energetiku, tam si myslím, že zase máme spojence někde jinde. Takže každý člen té Evropské unie je spojencem v něčem jiném.
1: Doplní něco pan poslanec Nerušil?
2: No, já jsem do Velké Británie jezdil svého času trhat maliny, nebyl jsem tam na Erasmu, ten jsem poté strávil ve Španělsku, ale samozřejmě to oslabení těch kulturních vazeb vnímám do jisté míry jako škodu. Je to nakonec i škoda pro Evropskou unii, protože angličtina je jedním z hlavních, nebo dneska už v podstatě hlavní jazyk Evropské unie a přitom oficiálním jazykem je pouze na Maltě. Takže to jsou spíše takové ty kulturní reminiscence, ale my se na to musíme dívat politicky. A samozřejmě politicky jsme přišli o vojenskou velmoc, která byla součástí evropského bloku, ale opět říkám, je potřeba respektovat rozhodnutí občanů a myslím si, že nakonec Evropě to prospělo.
0: Můžu jenom takový drobný žert, bych doplnila pana Nerušila, tak britští kolegové vždycky říkali, že bruselská angličtina je pro ně stejně cizí jazyk jako pro nás všechny ostatní. Takže
1: čemuž se leckdy dá rozumět, když člověk sleduje ta jednání nebo i nějaké výstupy. Když se vrátíme ale k tomu, na co jsem se původně ptal v souvislosti s Brexitem, to znamená na nějakou vyjednávací pozici Česka. Když se podíváme na aktuální data, Česko je 10. nejlidnatějším státem Evropské unie, ještě předloni jsme byli na 9. místě. Odpovídá tomu opravdu vyjednávací síla České republiky, pane senátore?
4: No, já si myslím, že ano, že odpovídá a je jenom na nás, aby jsme skutečně zaktivovali všechny naše i europoslance a všechny delegace, které budou jezdit do Evropské unie, aby jednali v zájmu České republiky, aby se hlavně netříštili mezi sebou a samozřejmě chápu, že každá frakce má jiný cíl, ale pro Českou republiku skutečně pokud sjednotíme všechny, tak si myslím, že máme vyjednávací pozici velmi dobrou.
1: Je Česko tak silné při vyjednávání, jak by odpovídalo tomu, že jsme někde ve třetině těch nejlidnatějších nebo v žebříčku nejlidnatějších států, paní Svárovská?
0: Já jsem podstatně skeptičtější než pan senátor. Já jsem, a to už tady zmínila, tu politiku permanentního neproduktivního vzdoru, ale jsou tam i jiné věci. Je to o tom, jaké máme třeba zastoupení českých občanů a občanek v evropských institucích. Tam jsme dlouhodobě na tom hůře, jsme na tom podstatně hůře než Maďarsko, v některých pozicích vlastně i hůře než Slovensko. Nedaří se nám dlouhodobě umísťovat svoje lidi do evropských institucí a to je samozřejmě v diplomaci, to jsou ti lidé, kteří mají přístup k informacím, kteří jsou tam někde na těch místech, kde se můžou samozřejmě neformálně České republice hodit. Takže já si myslím, že jako pro zemi, jako je Česko, jednak desátá nejlidnatější, ale exportní ekonomika, energeticky se transformující průmyslová země uprostřed s centrální polohou v Evropské unii. My máme prostě spoustu výhod. Historický průmysl, který byl schopen se jako inovovat. Máme spoustu výhod, které nedokážeme využít a řekla bych, že prostě s tím nějak jako neumíme zacházet s těmi přednostmi, které Česká republika má.
1: Čím to je, pane Lipavský?
3: Já nejdřív velmi aktuálně máme premiéra, ministra zahraničních věcí z patriotů, což je v Evropě vnímáno extrémně negativně. To je prostě parta s Viktorem Orbánem a s řadou fašounů nebo postfašounů a takhle se na nás dívají. Prostě nemáme dobré jméno teďka v Česká republika i představitele v Evropě. A kdybych ten fenomén měl popsat trochu více zaširoka, tak přece jenom musíme si ještě dodat trochu více kuráže a sebevědomí, protože paní poslankyně Svárovská velmi přesně popsala, jaká je naše síla, ne vždycky tomu odpovídá ten výkon, který podáme. Já myslím, že během naší vlády my jsme dokázali stavět velmi akční koalice třeba k migračnímu paktu nebo ke konkurenceschopnosti, Green Deal a tak dále. Nebylo to trucování a měli jsme velmi konkrétní výsledky, takže já věřím, že i současná vláda, ať byť migrační pakt formálně odmítla, aby zároveň dostala vysvědčení od Evropské komise, že jsme nejlepší v jeho plnění, že reálně ty koalice nějakým způsobem stavět bude, protože jinak se to dělat nedá. A my se skutečně musíme naučit to, že evropská politika je vlastní kategorie vedle zahraniční politiky a domácí politiky. Je to nějaká třetí kategorie, která se dotýká celé řady aspektů našeho života, zemědělství, zdravotnictví a tak dále, energetika. A každý, kdo se nějakým způsobem zabývá tímto oborem, musí sledovat taky, co se děje v Bruselu, musí mít anglicky, občas tam zajet, mít nějaké konexe. A je i spousta českých nápadů, které se vlastně nakonec podařilo v Bruselu prosadit. Chce to trochu více trpělivosti.
1: Pane poslanče Nerušile, jak vaše vládní koalice chce v tomto směru posílit Českou republiku?
2: Tak minimálně nebudeme se nálepkovat slovy jako fašon nebo postfašon, protože takovéto nálepkování nikam nevede. Já bych uměl panu Lipavskému odpovědět úplně v podobném duchu, třeba ve vztahu k jeho bývalé politické straně. Ale pokud bychom se měli podívat...
1: Pardon, ale jestli jsem dobře pochopil pana Lipavského, tak to nebyla jeho slova, že za sebe by vás takto označoval, ale mluvil o tom, že tak jsou patrioti, o kterých mluvil
3: v kordon sanitér, když se s nimi v tom Evropském parlamentu nikdo nechce bavit.
2: Kordon sanitér je neštěstí Evropského parlamentu.
1: No, ale je realitou.
2: Je bohužel realitou.
3: No, a v tom je Česká republika, tak o tom mluvím, že takhle nás vnímá.
2: No,
3: můžete mi nadávat, jak chcete, mě to je jedno, já to vydržím.
2: Tak, ne, ale
3: a nemusíte mi vyhrožovat.
1: Nechme zareagovat pana poslance Nerušila.
2: Já jsem chtěl říct, že je vůbec neštěstí na tohle to takhle upozorňovat, protože samozřejmě takové strany v Evropském parlamentu nejsou. Pořád se jedná o nějakou instituci, která si myslím, že má nějaký legitimní mandát. Ale pokud se týče prosazování našich zájmů v Evropské unii, já si myslím, že předchozí vláda byla přes příliš submisivní vůči Bruselu, vlastně nesnažila se vyjednat pozici, která by byla výhodnější pro Českou republiku. Poměrně nečinně jsme přijímali to, co na nás padlo. Já si myslím, že my bychom měli být určitě aktivnější. Měli bychom také určitě se snažit více lidí dosadit do evropských struktur. A tady já třeba vnímám i příležitost pro Českou republiku po takzvaném samotném Brexitu. Myslím si, že by nebylo od věcí otevřít otázku, aby byl jedním z oficiálních úředních jazyků Evropské unie i slovanský jazyk, ať už je to polština nebo čeština. Určitě by to bylo pro české úředníky jednodušší se naučit než německý, italský, anglický anebo francouzský.
1: Pane senátore, jestli jsem dobře slyšel, také jste chtěl reagovat, ale já rovnou navážu, nebo nechám vás reagovat, ale rovnou se zeptám na to, co říkal tady pan poslanec Lipavský. Vnímáte jako nevýhodu to, že vlastně žádná ze stran současné vládní koalice nemá europoslance v těch silných frakcích, které mají nejsilnější slovo?
4: Já si to nemyslím, já se moc omlouvám za to, že jsem skočil do řeči, já to běžně nedělám, ale skutečně to není pravda, protože co jsem ve funkci, tak jsem pár zemí evropských navštívil, nikdy tam nezaznělo, že by patrioti byli něco špatného, spíše se ptali na to, že jsou razantnější a ten kordon sanitér, který máme, samozřejmě, že s námi vyjednávají, protože všechny země potřebují v určitých chvílích vyjednávat podporu, takže není to úplně pravda, že by s námi nikdo nemluvil. A ty silnější frakce, no uvidíme, jaké budou, až proběhnou další volby, ale nemyslím si, že tím, že jsme, nebo že máme my jako koalice většinu nebo všechny europoslance v patriotech, tak si nemyslím, že to je úplně špatně. My aspoň ukazujeme světu, že jsme schopni jednat v zájmu právě České republiky a jsme schopni i vyjednávat v rámci České republiky. Takže a to tam probíhá. A jak říkám, od kolegů na druhé straně z ostatních zemí, kteří vedou výbory pro evropské záležitosti, jsou v kontaktu s jejich vládami, tak nikdy nezaznělo to, že by patrioti byli nějaký problém. Stejně tak, jako když se scházím s velvyslanci u některých zemí, kteří mě navštíví, tak se nikdo na to neptá. Vlastně to není problém, spíš všichni řešili, jakým stylem bude fungovat Maďarsko po volbách v Maďarsku a myslím si, že na to čekáme teďko všichni, jak moc se to změní nebo nezmění, i když v určitých částech už samozřejmě ke změnám došlo.
1: Tak o tom s dovolením bych dnes dál nemluvil, protože se chci dostat ještě k jednomu tématu, které souvisí právě s tou vyjednávací sílou Česka, a sice k unijnímu rozpočtu na období 2028 až 2034. O tom minulý týden jednali lídři států Evropské unie. V prvním návrhu by ten rozpočet měl mít velikost 1,75 bilionu eur, to je přepočtu přes 42 bilionů korun. Český premiér, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, řekl minulý týden, že chce, aby Česko z těchto peněz dostalo více. V tomhletom požadavku se shodujete všichni, když to vezmeme stručně, začneme paní poslankyní Svárovskou?
0: Více na co? Neměli bychom zapomínat, že premiér Babiš je stále premiérem ve střetu zájmu. Nevíme, když jede do Bruselu, jestli bude zastupovat Českou republiku nebo Agrofert a další svoje...
1: Pardon, omlouvám se, že do toho skáču, ale k tomu vyjednávání, k té české pozici, mělo by Česko usilovat o to, aby dostalo víc peněz?
0: No tak samozřejmě jako úlohou zahraniční i evropské politiky je maximalizovat benefity pro Českou republiku, to dá rozum, ale já se tady obávám, že právě tady nejde jenom o benefity pro Českou republiku, o náš nějaký jako pomyslný zisk, ale že zkrátka nemůžeme se spolehnout na to, že premiér skutečně vyjednává za Českou republiku. To je ten fatální problém, který má Česká republika a zrovna tak se na to dívají lidé v Bruselu, zrovna tak se na to dívá kontrolní výbor Evropského parlamentu. Zkrátka, my jsme kvůli svému premiérovi v tomhle směru jako podezřelá země.
1: Pane senátore?
4: Já už se musím jenom smát, protože tady ta posedlost Babišem už je úplně neskutečná. Samozřejmě, že vyjednává to nejlepší pro Českou republiku a myslím si, že letošní vyjednávání, které bude někdy v listopadu, bude asi nejtěžší za celou dobu Evropské unie, protože když se na to podíváme, je to obrovská částka, ale taky obrovská částka je tam na administrativní práce. Myslím si, že většina zemí s tím nesouhlasí, takže budeme určitě vyjednávat stejně jako ostatní, že chceme spíše dávat do nových projektů, nových priorit Evropské unie, jako je obrana a konkurenceschopnost, ale chceme také zachovat kohezi a podporu zemědělství a pokud třeba jako, když řeknete Agrofert, jsou jiní politici v Evropské unii, kteří dokonce si pozvou a jsou ministři zemědělství, pozvou si europoslance a tam jim ukazují, jak v rámci podpor a dotací vybudovali svůj podnik, tak proč pořád se obracíme na Babiše a kdyby jsme to nezvedali my, tak věřím tomu, že Evropské unii to až tak moc trápit nebude.
0: Tak to není pravda.
1: Tak slyšeli jsme reakci paní Svárovské, v tomto se neshodnete. Pane poslanče Nerušile, máte ve vládní koalici nějaký realistický cíl nebo nějakou konkrétní představu, o kolik peněz víc a na co byste chtěli, aby Česko vyjednalo?
2: Určitě se budeme snažit vyjednat co nejlepší podmínky pro
1: to je jasné, Českou republiku, to je ale jasné. Máte nějakou konkrétnější představu?
2: Tak pan premiér Babiš nějaká čísla už zmínil, že podle toho kyperského návrhu dostáváme asi o 1,5 miliardy navíc oproti předchozímu období. Pan premiér Babiš hovořil o tom, že je potřeba kompenzovat emisní povolenky. Já si myslím, ale že to je všechno k diskuzi a ten hlavní střet se odehraje až na podzim za irského předsednictví, ale pro nás ty priority ani tak nejsou o tom, kolik urveme peněz z rozpočtu, ale hlavně potřebujeme, aby ty peníze šly na smysluplné projekty, ne jak v prvním rozpočtovém období, kterého jsme se účastnili někdy před 20 lety, kdy se potom stavili z toho ne zcela smysluplné rozhledný a další projekty. Prostě ty peníze by měly skutečně do infrastruktury, skutečně do projektů, které pomůžou české ekonomice jako celek a pomůže to nakonec i kohezi mezi regiony.
1: Pane poslanče Lipavský, jak jste optimistický směrem k vyjednávání? Co je realistické?
3: Já se přiznám, že jsme na začátku toho procesu. Irské předsednictví bude významné, ale nemůžeme čekat, že by došlo k finální dohodě. Takže je v pořádku, aby Česká republika vnášela své požadavky. Ono to trochu připomíná, když přijde malé dítě do hračkářství, tak chce úplně všechno a rozhodně za to nebude platit. Takže těch priorit tam máme opravdu hodně. Myslím si, že by bylo zdravé, aby Evropská unie nedotovala velké zemědělské firmy, ale skutečně ty malé a střední podnikatele. To by možná Andreji Babišovi trochu ulehčilo.
1: Pane senátore?
4: Já už doopravdy už tady o toho půl pryč, protože jako, jestli si to neuvědomujete, paní kolegyně, pane kolego, tak třeba to zemědělství je také jedna součást obrany a obrany schopností vůbec celé Evropy. Takže když nebudeme podporovat zemědělství, tak ve své podstatě nebudeme mít živit čím lidi, pokud by nastala nějaká krize. Takže pojďme opustit takovéto věci. Ne, já nevkládám nic, já to jenom říkám, abyste to prostě skutečně opustili, že to vždycky všechno zkrátíte na to, že prostě Agrofert Babiš. To zemědělství není jenom Agrofert a Babiš. Pro boha, no, právě, už že přestaňte, no, tady
3: já jsem mluvil o malých a středních.
4: No tak s tím přestaňte, ale jsou i velké firmy, malé a střední podniky nás určitě neužijí.
0: Má pravdu pan senátor. Jsou i velké firmy určitě, a ty možná kvůli Andreji Babišovi nedostanou peníze.
4: Prosím vás, já vám neskáču do řeči, můžete mě nechat domluvit. Děkuju. Takže určitě pojďme podporovat to, co chceme. Bude to velmi složité, protože nechceme navyšovat rozpočet, ale zároveň chceme zachovat některé stávající věci a některé věci nám tam přibyly. Já jediné, za co bych skutečně loboval při i sestavování rozpočtu, je to, aby jsme co nejvíce u toho snížili administrativní zátěž, protože skutečně to tak je ten největší
1: teď,
4: problém.
1: Teď vám do toho skočím já, protože se blíží konec dnešního kulatého stolu. Je jasné, že o rozpočtu Evropské unie budeme ještě diskutovat a o zemědělské politice také, ale dnes už to nebude. Za účast v dnešním kulatém stole děkuji poslanci za ODS Janu Lipavskému, poslanci hnutí SPD Josefu Nerušilovi, senátorovi hnutí ANO Janu Schillerovi a také poslankyni za Piráty, spolupředsedkyni straně zelených Gabriele Svárovské. Díky vám všem, na viděnou, naslyšenou.
0: Díky, hezký podvečer.
3: Děkuji,
2: také děkuji a pěkný
4: podvečer. Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: A od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
7: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
8: Vláda podpoří výstavbu AI gigafaktory v Česku. Spojené státy povolily prodej íránské ropy. Fotbalisté Argentiny hrají proti Rakousku o druhé vítězství na mistrovství světa. Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno. Teploty do 29 stupňů.
6: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
8: Stát podpoří vybudování datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory. Schválila to vláda, potvrdila tak plány předchozího kabinetu. Projekt českých radiokomunikací podpoří stát 15 miliardami korun, pokud by vyhrál soutěž Evropské unie o výstavbu jednoho z pěti velkých datových center. V takovém případě by se významně rozšířilo už vznikající datové centrum v pražské Zbraslavi. Podle Havlíčka by projekt posílil nezávislost Česka.
9: Je to naprosto zásadní, bych řekl, krok k posílení odolnosti České republiky, bezpečnosti, nezávislosti, a to v oblasti, která je velmi ostře sledována v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, jako je armáda nebo průmysl.
8: Evropská komise by soutěž o výstavbu AI Gigafactory měla otevřít v následujících týdnech. Kde centra vzniknou, by mělo být jasné do konce roku. Zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude od zítřka Edita Stejskalová. Rozhodla o tom vláda. Stejskalová, která je zároveň náměstkyní ministra práce a sociálních věcí, ve funkci nahradí Lucii Fukovou. Ta minulý týden rezignovala kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce. Stejskalová dřív působila jako sociální pracovnice nebo ředitelka neziskové organizace. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej íránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že se Írán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem. Do země vpustí taky inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Licence nepovoluje prodej íránské ropy do Severní Koreje, Kuby a zemí, na které se vztahují přísné americké sankce. Více než 40% Čechů loni jelo na dovolenou v zahraničí autem. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Na dlouhou cestu by se měli připravit hlavně řidiči.
10: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z Besipu.
11: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
10: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
12: Vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam netečí nějaká kapa.
10: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Radiožurnál.
13: Sport. Obhájci titulu mistrů světa, fotbalisté Argentiny, rozehráli proti Rakousku svůj druhý zápas na letošním šampionátu. Argentinský útočník Lionel Messi se může osamostatnit ve vedení v historické tabulce střelců. Utkání sleduje Jan Suchan.
14: Třetí minuta, Argentina, Rakousko zatím 0-0. Argentinci měli první možnou šanci, ale nakonec byl Almada v offsideu. V základní sestavě pochopitelně nechybí kapitán Messi. Přímý přenos si můžete poslechnout na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
13: V dalších zápasech hracího dne se Francie utká s Irákem, Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Závěrečný zápas českých fotbalistů ve skupině na mistrovství světa proti Mexiku bude řídit trojice argentinských rozhodčích. Hlavním sudím bude Falcon Perez, asistovat mu budou krajané Del Yeso a Rodriguez. Delegaci zveřejnila FIFA.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 v Brně a omezení už dírce nad Doubravou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Brzdí se na 208 km a nesouvislá fronta hlavně kamionů v pravém pruhu se sune až k omezení u bratislavské dálnice. A chvilku se zdržíte i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona zhruba od 3. kilometru od sjezdu na Modřice do 10 minut. A v Brně i nehoda překáží na Zvonařce na mostě přes Svitavu směrem do centra a je tam kratší kolona. Na silnici 37 ze Ždírce nad Doubravou do Trhové Kamenice opatrně mezi Dlouhým a odbočkou na Vysočinu. Pracují tam silničáři, jede se kivadlově a dojíždí se do krátké kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se pak vyjasní. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
17: Dobrý večer vám přejeme, 19 hodin 6 minut přesně, tisíce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. Pracovníci televize se krátce popolední sešli před jejím sídlem na Kavčích horách. No a na tomhle setkání natáčel i reportér Radiožurnálu, tu reportáž si poslechněte už za chvilku. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
18: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný. If I could

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktualita z Brna. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy teď komplikace. V omezení před stavbou u dálnice D1 stojí nepojízdné nákladní auto. Kamiony ho neobjedou, osobní jsou zablokované v koloně a stojí to teď směrem do Brna. Poslední volný sjezd je na Modřice na 3. kilometru. Tam se ještě dá sjet a pak už je kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračujeme dál ve večerním radiožurnálu. Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu dnes celý den stávkují. V rozhlasu se do protestu zapojilo přes 1000 pracovníků, v televizi jich byly skoro 2000. Protestují proti tomu, že vláda chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky a obě média plánuje financovat ze státního rozpočtu. Stávkující zaměstnanci televize se popolední sešli před jejím sídlem na Kavčích horách.
3: Tvrdí o nás, že nám jde jenom o peníze. Nám nejde o peníze. Nám jde o hodnoty. Právě o ty hodnoty, které jsou teď v ohrožení. Hodnoty, na kterých stála Česká televize, Český rozhlas desítky let v téhle zemi.
4: Šéf zpravodajství České televize Michal Kubal.
3: Nejde nám o peníze. A některé věci prostě nejde koupit, i když to možná někdo velmi špatně chápe.
4: Tak černé košily přišel i herec Miroslav Hanuš.
5: Koupil jsem si černou košili, já jsem měl jenom tričko s krátkým rukávem, to mi připadalo málo ostrý jako na to, jaká je situace. Kdyby to zrealizovali tak, jak to je, tak prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
6: Nejde len o televíziu a rozhlas, nejde len o ovládnutie verejnoprávnych médií, je to proste jeden z prvých krokov.
4: Stávkujúci podpořila i režisérka Tereza Nvotová.
6: Keď sa pozriete napríklad na Slovensko, zničila sa na Slovensku spravodlivosť, zničila sa životná úroveň, školstvo, zdravotníctvo a naozaj tie médiá sú v podstate vo všetkých tých autokratických krajinách alebo tých, ktorí tam smerujú ako prvé.
4: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor a propagátor vědy Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média ze státní, Dan Stach z České televize odejde.
7: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to. Já jsem jasně řekl, že v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, tak já nechci být v České televizi, já v takové televizi nebudu.
4: Stanovisko vlády je neměnné, její předseda a také šéf hnutí ANO Andrej Babiš dlouhodobě prohlašuje, že svým voličům slíbil, a tedy i divákům České televize a posluchačům Českého rozhlasu, že jejich veřejnoprávní média zestátní. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Taky Oasis jsme vám pustili ve večerním radiožurnálu. Do vodojemu nad Skrýšovem u Pelhřimova museli od rána dovážet vodu cisternami. Přívalový déšť poškodil prameniště. Po kůrovcové kalamitě ho už nechrání stromy.
1: Ucpanej přívod od pramene díky těm velkým dešťům.
2: S paní Alenou se dávám do řeči v pelhřimovské místní části Skrýšov. Tu normálně vodou zásobují prameniště.
3: Dobrý den.
2: Uprostřed louky v kopci nad Skrýšovem stojí nenápadný dobek. U něj jsme teď s předsedou osadního výboru Zdeňkem Martinkem. Leží tady hasičská hadice.
4: Ano, máte pravdu, ráno jsem tady byl kontrolovat a on vlastně z Pelhřimovský vodárenský sem poslali cisterny.
2: A můžeme se podívat dovnitř, kolik je tam vody?
4: Nejsem si jistý, co uvidíme, ale můžeme nahlédnout určitě.
2: Asi neuvidíme nic moc, je tam tma, ale už by tam snad voda být měla tedy.
4: Ano, rozhodně už jako ta voda funguje.
2: Kdy vlastně přestala téct?
4: Myslím, že to bylo mezi 7. a 8. večer vlastně v neděli, takže bohužel takhle večer bylo to nepříjemný.
2: A na to, co se konkrétně stalo, se zeptám prokuristy pelhřimovské vodárenské Rudolfa Cívky.
5: Když prostě víc prší, tak dojde k zhoršení senzorických vlastností té vody.
2: A takže jste ji zastavili sami?
5: Pracovník na pohotovosti provedl kontrolu a celé prameniště odstavil.
2: Pelhřimov samotný tak musel využívat vodu z nádrže Švihov. Do Skrýšovského vodojemu bylo pak nutné zavést 6 plných cisteren.
5: Některá voda nám v akumulaci zůstala, některou vodu okamžitě odběratelé spotřebovali, protože měli nedostatek, že jo, po tom výpadku.
2: Takovým událostem přitom dřív nedocházelo. Podle Rudolfa Cívky je to přímý důsledek kůrovcové kalamity.
5: Došlo k vykácení části lesa, kde se nacházejí ty pramenné zářezy a to prameniště se chová úplně jinak, než se chovalo v předešlých 80-90 letech.
2: Během pondělí se podařilo prameniště z části znovu napojit. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Tady je Radiožurnál. Někteří vědci umí zhudebnit záznamy naměřené ve vesmíru. Zvuk se sice v kosmu nešíří, ale fyzikální data se dají na zvuk převést. Někdy je to tak snadné, jako připojit sluchátka k přijímači, jindy je potřeba víc výpočtů. Jak vzniká takzvané stelární techno, vysvětluje v rozhovoru s Martinem Srbem astronom Marek Skarka z Akademie věd.
2: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
3: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí, to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
2: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
3: Přesně tak. To bylo slunce. A sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
2: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
3: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
2: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
3: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
2: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
3: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
2: Takže jasná, temná, jasná, temná.
3: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
2: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
3: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
2: Tak k čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
3: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
2: Říká Mar-

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy s Janou Utendorfskou.
2: Vládní plán na změnu financování České televize a Českého rozhlasu je podle Evropské vysílací unie znepokojující, informovala o tom v tiskové zprávě. Vláda chce od nového roku zrušit současné poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Podle Evropské vysílací unie ale musí být taková reforma předvídatelná a zaručovat redakční nezávislost. To podle unie vládní návrh nesplňuje. Vyzývá proto českou vládu, aby od změn upustila. Za prohlášením stojí celá výkonná rada vysílací unie. Jejími členy jsou britská BBC nebo třeba veřejnoprávní francouzská televize a švédský rozhlas. Celkem se připojily rádia a televize z 25 zemí Evropy. Výzvu podepsali i další mezinárodní organizace, mezi nimi například Reportéři bez hranic. Déle než 13 hodin byla dnes kvůli nehodě kamionu a dvou dodávek uzavřená dálnice D1 u Kroměříže ve směru na Prahu. Oba jízdní pruhy zablokovalo nákladní auto, které se při havárii převrátilo. Provoz na dálnici silničáři plně obnovili až po 17:30. Nehoda si podle hasičů vyžádala dva zraněné. Maximální ceny pohonných hmot se zítra změní jen o několik haléřů. Ministerstvo financí to uvedlo na svém webu. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléře. To je 7 haléřů méně než dnes. Za benzín se řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů více než dnes. Vláda chce ceny paliv určovat zatím do konce června. A zemřel americký hudební producent Clive Davis, bylo mu 94 let, informovala o tom dnes agentura AP. Davis pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston nebo Alicia Keys. Spolupracoval i s řadou dalších hvězd. Sport. Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa druhý duel ve skupině proti Rakousku. Aktuální informace ze zápasu přidá Jan Suchan.
3: Začala 32. minuta, Messiho třetí šance, ale stále platí bezbrankový stav. Messi neproměnil ani pokutový kop v 9. minutě. Přímý přenos bude pokračovat na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná bratislavská dálnice v Brně a nehoda na D35 u Stradouně. Na dálnici D2 čekejte komplikace kolony na příjezdu do Brna z Bratislavy. V omezení před nájezdem na dálnici D1 odtahují nepojízdné nákladní auto.
6: Je tam natažený jako nákladák na odtahovce, tak si to budou každou chvíli odtahovat. Levej jede, pravý ještě stojí.
5: Kolona se natáhla, teď je to až na 6. kilometr a je to v obou pruzích. Silný provoz stále i na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Tam už popojíždějí pouze kamiony od Rohlinky až k omezení u D2. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Olomouce buďte opatrní na konci dálnice před Stradouní. Na kilometru 157 osobní auto narazilo do svodidel na mokré vozovce po dešti. Už je tam šipka, silničáři, je to označené, ale pohybují se tam lidé. Opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů. Zítra ráno pak čekejte polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se pak vyjasní. Teploty přes den 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy. Dále s vámi večerní Radiožurnál, Štěpán Pokorný.
1: Dobrý večer, vysílání Radiožurnálu pokračuje 4 minuty po 7:30 a teď si poslechněte taky Luise Capaldiho.
4: Radiožurnál, každý den s vámi.

Lidé při pietním aktu ve věznici Pankrác uctili památku Milady Horákové. Komunisti nechali popravit v roce 1950 ve vykonstruovaném procesu. I k tomu řekneme další podrobnosti ve večerním radiožurnálu po písničce.

0: 19 hodin 41 minut ve vazební věznici Pankrác v Praze dnes lidé uctili památku právničky a političky Milady Horákové. Ta byla v této věznici před 670 lety komunisty popravena po vykonstruovaném procesu.
1: Hosté za doprovodu hudby pokládali květiny a věnce přímo k místu, kde byla Milada Horáková popravena. Piety se zúčastnilo asi 15 lidí z motoskupiny Havlojic Memorial Club.
2: Jsme přijeli vzpomenout brutální justiční vraždu Milady Horákové a ostatních popravených v 50. letech komunistickým režimem.
1: Krištof Rýmský.
2: My často vzpomínáme na ty, kterým komunistický režim ublížil, protože se snažíme, aby se nikdy nezapomnělo na tyhle lidi, aby se nikdy nezapomnělo, proč položili život.
1: S Petrem Blaškem, ředitelem Muzea paměti 20. století, jsme přešli přímo na místo, kde stály šibenice.
3: Tady je místo, kde se do roku 1954 popravovalo. Tady vidíme základy jedné ze dvou šibenic, které zde byly. Bylo to takové prkno, na kterém se popravovalo. To byl tradiční způsob popravy vlastně už od Rakouska-Uherska. Rozdíl byl v tom, že po roce 1948 ty popravy měly trvat řadu minut.
1: Archivářka Národního archivu Alena Šimánková říká, kde by mohly být ostatky Milady Horákové.
4: No to je právě otázka, na kterou už asi odpověď nenalezneme. Ten známý příběh, kdy pan Suchý, syn ředitele krematoria, vyprávěl, že ten popel byl pohřbený v areálu ve Strašnicích. Historička Zora Dvořáková po popelu pátrala, dokonce otvírala hrob, rodinný hrob. Nepodařilo se to dokázat.
1: Miladu Horákovou komunisté popravili 27. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Dokázal si Argentinec Lionel Messi připsat už další gól na aktuálním mistrovství světa, tak dozvíte se to za chvilku z vysílání večerního Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa v Severní Americe proti Rakousku a další zápis do historie šampionátu se snaží legendární Lionel Messi. Když dá gól, osamostatní se v čele historického pořadí v počtu branek na mistrovství světa. Zápas vidí reportér Jan Suchan.
1: Čtvrtá nastavená minuta prvního poločasu. Argentinci vedou 1-0 a stalo se to, o čem se mluvilo před zápasem. Lionel Messi se osamostatnil v čele historických tabulek střelců na fotbalových světových šampionátech. Povedlo se mu to v 38. minutě po parádní kombinaci svého týmu. Zleva centroval Medina Almada, mu balon pustil mezi svýma nohama, protože tušil, že za sebou má právě argentinského kapitána a ten se střelou do protipohybu gólmana Alexandra Šlágra kousek od tyče trefil. Už předtím ovšem mohl Lionel Messi zazářit, mohlo to trvat ještě méně minut, než přeskočil Miroslava Klózeho svým 17. gólem v historii mistrovství světa. Už v 9. minutě totiž Lionel Messi kopal penaltu, jenže vůbec nestrefil branku, pak měl ještě další dvě dobré možnosti v 19. i 32. minutě, ale vyšlo to až v minutě 38. Přitom Rakušani měli pasáže, ve kterých zamkli Argentince kolem jejich pokutového území, ale v poznámkách nemám jednu jedinou šanci Rakušanů, kterou bychom mohli označit za 100%. To Argentinci měli 4 takové a všechny Lionel Messi, který se skoro vůbec nevrací do obrany, kolikrát jenom postává, popochází, ale když je potřeba se ukázat, tak on to umí udělat a doložil to i tím svým gólem, kterým v 38. minutě poslal Argentinu do vedení a ještě se, myslím, něčeho od něj i samozřejmě dalších hráčů Argentiny a Rakušanů dočkáme. Teď máme polovinu 6. nastavené minuty prvního poločasu, avizovaných bylo 7 a Argentina po brance Messiho vede nad Rakouskem 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál. Argentinci

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Jehličky kolem očí a rány kladivem do čelisti. I tak vypadá Lux Maxing. Proč mu mladí muži propadají? A co všechno se za ním skrývá?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Utendorfská.
1: Premiér Babiš jednal se šéfem Evropské vysílací unie kvůli změnám ve financování médií veřejné služby. Prezident Pavel nepojede na summit NATO v Ankaře, rozhodla o tom vláda. Argentinský fotbalista Lionel Messi skóroval v zápase s Rakouskem a stal se nejlepším střelcem historie mistrovství světa. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se večer setkal s šéfem Evropské vysílací unie Noelem Karenem. Organizace nesouhlasí se záměrem vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Karena chybí v návrhu legislativní záruky, které by chránily Českou televizi a Český rozhlas před politickým vlivem. Dění ve Strakově akademii sleduje reportérka Daniela Brichtová.
3: Ředitel Evropské vysílací unie jednal s předsedou vlády Babišem zhruba 3/4 hodiny. Tady ve Strakově akademii ho poté vystřídali zástupci odboru veřejnoprávních médií. K jejich schůzce už se ale přidali i další koaliční zástupci, mimo jiné předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ten při příchodu uvedl, že zrušení poplatků je hotová věc. Jednat ale mají o výši financování České televize a Českého rozhlasu. Debatovat mají podle něj i o možných pojistkách. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede, rozhodla o tom vláda. Delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí nebrání.
4: Ty důvody, aby ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Před 2 týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
1: Prezident se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. V takovém případě by se jí ústavní soud věnoval přednostně, potvrdila to mluvčí soudu Kamila Abasi. Třinecké železárny čelí jedné z největších a nejdelších krizí. Firma to potvrdila v souvislosti s výsledky hospodaření. Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby, ale udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60%, dodává mluvčí Třineckých železáren Petra Macková-Jurásková.
5: Jde o výsledek, který je v podmínkách současného ocelářství velmi nízký a dlouhodobě neudržitelný. Odráží však bohužel realitu posledních let, kdy čelíme extrémnímu tlaku na náklady, ceny i regulaci. A jako jedna z mála ocelářských firem však pokračujeme ve výrobě při zachování mírné ziskovosti.
1: Za zpronevěru peněz klientů půjde advokátka Hana Suková na 7 let do vězení, její dcera Pavla Marešová na 5,5 roku. Soudce oběma taky zakázal působení v advokaci na 10 let. Podle obžaloby mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřili celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné.
6: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale hrají obhájci titulu Argentinci proti Rakousku. Utkání sleduje reportér Jan Suchan.
7: Čekáme na zahájení druhého poločasu, potom prvním Argentinci vedou 1-0 díky gólu Lionela Messiho z 38. minuty. Tím se Messi osamostatnil v čele historických tabulek střelců na mistrovství světa. Svou 17. trefou už předtím měl 3 šance, včetně penalty, kterou neproměnil v 9. minutě. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. Wimbledonskou vítězku potrestal nezávislý tribunál za to, že v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. O trestu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Právní zástupce Vondroušové Jan Exner médiím řekl, že s případným odvoláním k arbitrážnímu sportovnímu soudu počká až na odůvodnění výroku tribunálu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D7 mezi Slaným a Panenským Týncem, další na D35 u sjezdu na Chrudim. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným omezuje průjezd nehoda. Následky nehody. Na 33. kilometru narazilo osobní auto, nákladní auto do značení a svodidel a pak v místě ještě havarovalo osobní auto, čekejte hustší provoz. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy odklidili. Porouchané vozidlo stálo na prvním kilometru v omezení před D1. Podle kamer se kolona vepředu pomalu rozjíždí. Má necelé 2 kilometry. Na dálnici D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta stojí osobní auto po nehodě. 157. kilometr u sjezdu na Chrudim na Krajnici. Jen značení částečně zasahuje do pravého pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Městec Králové stojí osobní auto. 51. kilometr na Krajnici, posádka je poblíž. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy. Dále s vámi večerní Radiožurnál a teď už také Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer. Zítra to bude přesně 10 let od referenda, ve kterém obyvatelé Velké Británie rozhodli o vystoupení země z Evropské unie. Prospěl Brexit Velké Británii a jejím obyvatelům? Přesně na to se dnes ptal moderátor Tomáš Pancíř hostů v diskusním pořadu krátce po 18. hodině. Celou debatu najdete v aplikaci Můj rozhlas. A my se ve večerním Radiožurnálu už za chvíli budeme ptát, jak Brexit změnil život Čechů, kteří ve Velké Británii žijí. Přeji vám všem dobrý večer.
2: Večerní Radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Velká Británie si zítra připomene 10. výročí referenda, ve kterém lidé odhlasovali vystoupení země z Evropské unie. Příznivci Brexitu tehdy vyhráli velmi těsně. Pro bylo necelých 52%, proti 48%. V té době žilo v Británii kolem stovky tisíc Čechů. Část z nich se vrátila domů, mnozí ale v Británii zůstali. Jak se změnil jejich život, uslyšíte v další reportáži večerního radiožurnálu.
1: Tak to řekněte, Eli, prosím, dělečkejte.
2: Něco Garrick Masaryk.
3: Je sobota dopoledne a v Londýně probíhá pravidelná výuka češtiny. Do víkendové školy Okénko chodí děti, jejichž jeden nebo oba rodiče jsou Češi. Češi, kteří se do Británie přistěhovali často před mnoha lety. Žili tam, pracovali a pak přišlo referendum o vystoupení z Evropské unie.
4: Ve chvíli, kdy se vyhlásilo, že Brexit prošel, tak jsem šla vyzvednout děti ze školky a v podstatě mě to došlo, že půlka lidí kolem mě zřejmě možná mě tady nechce.
3: No ale přesto všechno uplynulo 10 let a vy jste v tom Londýně zůstala.
4: My jsme možná oběti vlastního úspěchu, kdy já jsem velmi spokojená profesně a tak je i manžel.
3: Říká Romana. Dobrá práce, zázemí a děti, které se už narodily v Británii a začaly tam chodit do školy, to jsou hlavní důvody, proč Češi zůstali i po Brexitu ve Velké Británii. Potvrzuje to i Honza, který pracuje v londýnské City.
5: Všechno opustit, všechno odejít zpátky, buď už do České republiky nebo do jiné země, je poměrně složitý.
3: Část Čechů po Brexitu z Británie odešla, většina ale zůstala. Na první pohled se v jejich životech nic zásadního nezměnilo.
6: Myslím si, že ta změna pro nás je spíš taková pocitová. To, jak jsme tady vítaní. Že vlastně ta rétorika je jiná. Je to proti imigrantům, je to proti teoreticky nám.
3: Zhrnuje Jana Nahodilová. Jak říká, Angličankou není a nikdy nebude. Pokud to bude možné, vystačí si v Británii s trvalým pobytem a s českým pasem. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Už to z vysílání Radio Žurnálu víte, ale rádi to znovu zopakujeme. Argentinský fotbalista Lionel Messi přepsal historické statistiky mistrovství světa. Do dneška se totiž 16 góly dělil o první místo nejlepších střelců s bývalým německým reprezentantem Miroslavem Klozem. V zápase proti Rakousku Messi skóroval a v čele tabulky se osamostatnil. Podrobnosti o utkání se za chvíli dozvíte od našeho sportovního reportéra, takže dál poslouchejte vysílání večerního Radio Žurnálu.

0: Obhajci titul Argentinci hrají v Dallasu ve druhém zápase na fotbalové mistrovství světa s Rakouskem a dívá se i reportér Jan Suchan.
1: 57. minuta zápasu, Argentinci stále vedou 1-0 díky gólu Lionela Messiho, pro kterého to byl v historii světových šampionátů 17. gól, čímž se osamostatnil na prvním místě tabulky kanonýrů před Miroslavem Klózem. Lionel Messi už předtím měl několik možností a hlavně penaltu v 9. minutě, kterou ale poslal mimo tři tyče. Brankář Rakušanů Alexander Schlager ani nemusel zasahovat. Poté na poslední chvíli dvakrát zasahoval obránce Rakušanů a zároveň kapitán Alaba, který vzal Messimu dva góly, a tak se Messi dočkal až v 38. minutě. Před chvílí poprvé vystřelili na branku také Rakušani v 55. minutě z přímého volného kopu. Kousek za pokutovým územím se postavil kráně Zabicr, stříl hodně tvrdě, ale jenom doprostřed branky, a gólman Argentinců Emiliano Martinez tak neměl problém tu ránu vyrazit. První střídání jsme teď mohli zaznamenat. Odešel Romero, přišel Otamendi, takže obhájci zlata sáhli k první změně v 58. minutě, kdy stále drží náskok vybudovaný díky Messimu 1-0. Vy si zbytek utkání můžete pustit v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. 1-0 Argentina vede nad Rakouskem. Jan Suchan, radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
1: Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Prezident už dřív řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministři zahraničí a obrany. Hrad se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Kauzu dotací na inovativní linku pro toustový chléb značky Penam bude řešit soud. Evropský žalobce Adam Bašný obžaloval dva lidi a společnost Pekárna Zelená Louka, která pod Penam spadá. Zjistili to Radiožurnál a server i rozhlas.cz. Případ se týká 100 milionové dotace na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět inovativní chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že společnost ve skutečnosti použila už existující technologii. Obžalovaným hrozí až 5 let vězení. Holding Agrofert, pod který Penam spadá, nechce průběh vyšetřování komentovat. Vinu ale odmítá. Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může rezort zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi ochránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. A zemřel bývalý šéf americké centrální banky Alan Greenspan. Bylo mu 100 let, informovala o tom stanice NBC News. V čele Fedu stál téměř 20 let až do roku 2006. Jeden z nejvlivnějších světových ekonomů spoluřídil světovou měnovou politiku Spojených států v době mandátů 4 prezidentů. Sport. Argentinský fotbalový útočník Lionel Messi dal na mistrovství světa gól v zápase s Rakouskem. 17. trefou se na světových šampionátech osamostatnil v čele historických tabulek. Další informace z utkání Argentiny s Rakouskem přináší Jan Suchan.
2: V 68. minutě Argentinci stále díky gólu Messiho vedou 1-0, Zabicerův přímý kop byl jen doprostřed a gólman Argentiny Emiliano Martinez ho vyrazil. Argentina Rakousko tedy v 68. minutě 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D7 mezi Slaným a Panenským Týncem a překážka na dálnici u Bzence. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným omezuje průjezd nehoda. Na 33. kilometru v omezení náš zpravodaj tam hlásí dva kamiony. Čekejte hustší provoz, teď kratší kolonu.
5: Zvykaný dva kamiony v sobě a tvoří se tam kolona.
4: Na dálnici D55 z Bzence do Uherského Hradiště je hlášená překážka. 58. kilometr v pravém pruhu plastová bedna. Čekejte vybočující vozidla. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozorně za Doksany. Na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř. A na D48 z Bělotína do Nového Jičína za sjezdem na Jeseník nad Odrou stále omezují průjezd na následky nehody. 12. kilometr místo teď průjezdné kolem 22. hodiny mají dálnici v místě kvůli odklízení následků zavřít v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů Celsia, na severu až na 12. Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se zase vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy. A teď už pro vás máme aktuální vydání Vinohradské 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rány kladivem do čelisti a braní hormonů. I tak vypadá Luxmaxing. Proč mu mladí muži propadají? Jak si představují krásu? A je to jenom trend, nebo se zatím skrývá něco jiného? Ptám se psycholožky Zuzany Štěrbové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národního ústavu duševního zdraví. Dnes je pondělí 22. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
7: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
6: Budeme se bavit o looksmaxingu. To je takové nové buzzword sociálních sítí, nebo nové. Ono není úplně nové, ono samozřejmě tu a tam to někde vyvěrá, pak se to zase schová, pak se to zase vrátí, ale teď je absolutně všude. Všude se všichni baví o looksmaxingu. Proč se to zrovna teďka objevilo?
7: Já si myslím, že to, že se lidi snaží být atraktivní a chtějí se líbit druhým a chtějí se prostě cítit dobře, tak to není absolutně nic nového. Jo? To je tady samozřejmě už úplně od začátku člověka. Ale teďkon se sešlo několik vlastně takových faktorů, které k tomu mohou hodně napomoct. Mezi první bych asi zmínila taková gamifikace a optimalizace všeho. Takže máme třeba aplikace na to, jak máme spát, jak máme jíst, jak máme běhat, jak máme dělat úplně všechno přesně. A ten vzhled je jeden z těch faktorů, který se vlastně snažíme tady tím způsobem zase úplně jako technicky rozkouskovat na malinkaté dílky a co jde, tak to prostě zlepšit. Stejně jako je to třeba u toho spánku nebo u té stravy. Takže to je první věc. A potom další, tak to si myslím, že s tím souvisí taky hodně, tak je způsob seznamování a způsob toho, jak se dávají jako potenciální partneři dohromady. Kdy se to jako přesunulo z těch tradičních způsobů, jako je třeba seznamování přes rodinu, přátelé a tak dál, tak se přesunulo to online, jo? Což už je jako delší dobu, ale teďkon s rozmachem těch dating apps a všech těch jako swipeovacích aplikací a tak dál, tak vlastně došlo k tomu, že se strašně moc a tak trošku jako uměle vyzdvihl ten vzhled, protože ten první aspekt, který vidíme a podle toho se rozhodneme, jestli ano nebo ne a rozhodujeme se extrémně rychle.
6: No tak v kavárně, když jste se před 20-50 lety s někým potkala, tak taky první byl vzhled, ne?
7: Jo, byl, ale současně jsme viděli třeba neverbální chování, ten člověk na nás nějak promluvil, třeba jsme cítili, jak voní.
6: Jo, a teď vidíte fotku prostě.
7: A teď vidíme jednu fotku a to je všechno.
6: Často.
7: Jo, přesně tak.
6: Chápu.
7: A ty aplikace mají vlastně jako pro ty jména, teda jako muže, obrovskou nevýhodu v té disproporci, protože je tam mnohem víc mužů než žen, to je jako jedna věc. A za druhý ty algoritmy ještě favorizují ty hodně atraktivní jedince, protože ty se zobrazují mnohem častěji a tak dál. Takže nějaký třeba průměrně vypadající muž nebo kluk, tak na těch aplikacích má mnohem menší úspěšnost, než by třeba jako měl v tom běžném normálním životě.
6: A teď ještě ty standardy krásy jsou samozřejmě jako
7: no, a to je ta třetí věc, která si myslím, že která se s tím jako sešla taky. A to je vlastně všechno to jako fitness influencerství a všechny sociální sítě a vystavování těch ideálů. Samozřejmě, že je z toho spoustu jako uměle upravených, spoustu z toho jako není reálných. A my, i když to víme, tak my se prostě neumíme vyvarovat sociálnímu srovnávání. A čím víc je nám ukazován nějaký atraktivní, jako dejme tomu třeba potenciální rivalové nebo druzí lidé, tak tím narůstá nespokojenost s vlastním tělem. Jo, a tady to všechno, když se dá dohromady, tak ten looksmaxing vlastně dává takový jako návod na to, jak bych mohla taky vypadat nebo mohl vypadat taky dobře a mít úspěch i na tom sociálním poli.
6: Dobře, ale ten návod je dost brutální, ne? Protože já nevím, jestli znáte influencera, amerického influencera Clavicularea.
8: My name is Clavicular. I'm 20 years old. I believe in looks maxing.
6: Ten třeba ukazuje videa na sociálních sítích, kde si píchá jehličky kolem očí.
8: In the morning, if my jaw looks a little weak, I'll bone smash to strengthen it.
6: Do toho se mlátí různými předměty, kovovou trofejí, kladivem do čelisti, proto aby mu prý zesílila ta kost a vytvarovala nějaké rysy, které považuje za atraktivní.
8: It's just hard to exactly pinpoint what percentage came from taking tests or what percentage came from bone smashing or just
6: bone smashing se tomu říká. To je dost nebezpečné a nefunkční, tady musíme říct, se dá jako zdůraznit. Zároveň proč to dělá? To jsou dost drsné metody, jak vypadat v jeho očích hezčej, ne?
7: No, ono je to vlastně strašně zajímavý, protože ten looksmaxing, no teda jako můžeme rozdělit, to si myslím, že je ještě docela důležitý, ho rozdělit na ten jako soft a hard maxing. Jo, kdy ten soft, to je něco, co dělá spousta lidí a dělají to už jako dávno, patří do toho třeba i dobrá hygiena, jo, nebo prostě skincare, péče o pleť, o vlasy, já nevím, o zuby, oblékání, nebo barevná typologie, což je teďkon taky hodně trendy.
6: Jo, že se
7: snažíme takovýma způsobama zlepšit svůj vzhled. A potom je ten hard maxing, kam patří právě třeba bone smashing, což je teda takováhle jako brutální metoda, která, jak se řeklo, tak je nefunkční, což je smutný. Ona je taky strašně nebezpečná samozřejmě.
9: No je, jasně.
7: Ono to vychází z toho předpokladu, že se domnívají, že ve chvíli, kdy dojde k nějaký fraktuře té kosti nebo je ta kostní tkáň nějakým způsobem narušená, tak potom, když srůstá, tak zesílí a bude větší, bude robustnější, silnější a tím pádem oni získají ty rysy,
9: jako
7: které by chtěli.
9: Ostré rysy.
7: Takže
9: vlastně v
7: přesně tak, třeba prostě
9: čelisti.
7: tu prostě jako širokou čelist, jo, a tak dál. A co mi na tom přijde jako strašně zajímavý, tak je, že to jsou věci, které jsou jako dozdané geneticky, jo, že my prostě máme nějakou jako lebku, máme nějakou strukturu té tváře a oni se vlastně snaží ještě dál a hacknout i tu genetiku.
9: Jo.
7: Ve smyslu, že prostě oni pak samozřejmě jako podstupují i různé operace, jo, a tak dál, takže to jde i tady tím způsobem. To je vlastně způsob, jak se to jako udělat doma sám, až na to, že to teda jako nefunguje.
9: Jo.
7: Jo, ale že vlastně věří, že to můžou změnit až tady jako na tu úroveň.
9: No a tam jsou i ty další věci. Já jsem mluvil o těch jehličkách kolem očí, tomu se taky nějak říká Kentle tilt, prostě sklon vlastně té oční, té štěrbiny nebo
7: zakřivení. Jde o to, že se vlastně udělá taková spojnice mezi vnitřním a vnějším koutkem oka a aby to bylo atraktivní, tak by měl být ten vnější koutek výš.
9: Aha.
7: A tím pádem ten člověk získá hunter eyes, oči olovce. Mm-hmm. A naopak, když je to níž, tak má oči oběti. A správně by to tedy mělo být tak, že když máme ty maskulinní rysy, tak mezi ně patří i prominentní nadočnicové oblouky, což vlastně potom vede k tomu, že ty oči jsou takový jakoby zapadlý.
9: Jasně.
7: Tím pádem není vidět to víčko, což je ten cíl, proč si třeba píchají ty jehličky, protože nesmí být vidět to horní víčko, protože jinak to vypadá jako feminině a vypadáte zranitelně, jo, prostě vypadáte jako oběť. Takže oči hrají obecně jako hodně velkou roli.
9: A ta čelist taky, že to je ten mewing, to je to pokládání
7: to je
9: jazyka na vrchní patro, nebo nějaké ty cviky, které mají vám protáhnout ty svaly, abyste prostě vypadali, aby ty rysy byly ostřejší, jo?
7: Přesně tak, aby ty lidi vypadali maskulinější.
9: Jo. Kdo to vymyslel tohle? Kdo tenhle standard stanovil?
7: Ono to pochází z té subkultury incelů a celé té manosféry. Samozřejmě, že třeba co se týče nějakých jako úprav vzhledu i radikálních, tak to třeba jako u žen není nic nového, jo? Ale co se týče tady klety, když zůstaneme u toho luxmaxingu a toho, co pod to spadá tedy podle těch současných definic, tak to vychází z této subkultury a vlastně jde o to, že protože jak je to celý jako hodně biologicky deterministický a geneticky, že jo? Takže prostě na to, aby člověk byl úspěšný u opačného pohlaví anebo v tom sociálním světě, musí být atraktivní, musí vypadat maskulině, musí mít tedy ten nějaký přesah, ale toho dosahuje jenom jako malé procento mužů. A tady to je vlastně jako způsob, jak z toho ven, jak získat tu atraktivitu a to potenciální sociální postavení a ty ženy. Ale současně, když zůstaneme tady v té subkultuře, tak není cílem, aby si pak našli jako nějakou partnerku a s tou založili rodinu a všichni byli šťastní, jo, protože oni zase o těch ženách mluví tím dehonestujícím mizogynním způsobem, takže to vlastně jako je takový, že se z toho jako snaží vymanit, ale není cíl, aby navázali nějaký jako láskyplný hluboký vztah.
9: Dobře, takže cíl je co? Cíl je mít jako tu moc.
7: Cíl je prostě jako
9: super dominovat.
7: Přesně tak. A na tom společenském žebříčku, že
9: oni to spojují se společenským žebříčkem, že kdo je krásný, tak je jako mocný, úspěšný.
7: Ano, to tak jako trošku jako je, jo, protože máme jako ty halo efekty, máme ty pretty privilege a tak dál. Samozřejmě, že ne v takhle jako extrémní formě, ale jako tady to je třeba dobře podložený fenomén, že atraktivnější lidi mají celou řadu výhod, ať už se jedná samozřejmě o výběr partnera, tak třeba, že dostávají menší tresty u soudů, platí menší pokuty, jo, mají opravdu jako dost výhod, takže ono to jako není teoreticky jako úplně cestný, ale oni to jako dovedli hodně ad absurdum. Teď jde jenom o to, aby byli super atraktivní, super mocný a vlastně jako by hackli tu vnitropohlavní i mezipohlavní kompetici, jo? Nejenom na úrovni toho výběru partnera, kdy si vybírají ty ženy, nebo ženy je, ale i mezi sebou, že oni jsou pak jako dominantnější sociálně než ti ostatní muži, kteří vůbec nejsou takhle jako mužní a krásní, což samozřejmě jako ty ostatní muži takhle vůbec vnímat nemusí, jo, ale
9: jasně,
7: to je nezajímá, protože oni žijou v té sociální bublině, kde se navzájem hodnotí a motivujou a dávají si rady.
9: Ten ideál krásy u mužů, kteří teda sami sebe považují třeba za příznivce luxmaxingu, tak to není, vy jste mluvila o tom totiž, že to je tady stovky tisíce let možná, tak ale tohle to není tady stovky a tisíce let. Jak se to proměňovalo, jako nebo dřív, já si nedovedu představit, že někdo v 15. století vezme kladivo a mlátí si teda do čelisti.
7: Jako dělali to, ale asi za účelem, aby třeba jako zabili soupeře nějakého.
9: No
7: ale,
9: dobře, někoho jiného, ne, sami sebe.
7: Ale jasně, no. Vždycky jako šlo o to, aby ten jedinec byl nějakým způsobem jako atraktivní, jo. A ty ideály, ty se jako mění, ty módní trendy se mění, jo. Takže jednou prostě bylo v 15. století trendy vysoké čelo, lidi si vytrhávali vlasy, potom velká lítka, dávali si vycpávky, jo. Prostě jednou paruky, bílá pleť, jednou svaly, jo. To jako všechno prostě se takhle mění. Jako různě mění. No ale co vlastně jako zůstává a z toho evolučního hlediska to vlastně jako dává absolutní smysl, tak jsou nějaký znaky, které ukazují na nějakou jako genetickou kvalitu toho člověka, na reprodukční potenciál, na reprodukční zdatnost. A to právě jsou ty pohlavně dimorfní znaky, kam spadají všechny ty jako maskulinní znaky. A
9: to jsou ty oblouky, že jo, jak jste mluvila.
7: Jo, třeba, ta široká čelist, ty nadočnicové oblouky vysoké, jo, ten jako hranatý obličej.
9: Což všechno asi přejímáme ze zvířecí říše, ne? Jako evolučně, geneticky.
7: No jo, tak jako ne úplně, jako, ale to, že jsou důležitý znaky, které souvisí s tou fertilitou, zdravím a tak to jo. Jo, to dává smysl. A tak to bylo jako vždycky. A u mužů je tady nejdůležitější tělesná výška, to se ukazuje, že jako hraje hodně velkou roli, ale ono samozřejmě, že jde jako i o to, jak je to relativní, jo, takže i o to, jak vysoký je ten druhý partner. A potom postava, ty znaky, které ukazují na nějakou fyzickou zdatnost a na schopnost obstát v boji a získat zdroje. A ono, i když jako dnešní svět vypadá na první pohled jinak, tak to není jako úplně irelevantní. Protože třeba v té vnitropohlavní kompetici to pořád jako funguje krásně.
9: Že to propisuje do něho, i do těch Luxmaxerů, i do těch přestavů Luxmaxerů.
7: No a ty tady to právě, proto já to taky jako zmiňuji takhle obšírně, protože oni hodně staví na těch evolučních vysvětleních, akorát, že to strašně zjednodušujou a vlastně to jako sparodujou trošku, ale pak si takhle škodí, jo, pak se prostě jako bijou kladivem do hlavy, přitom ten výběr partnera, jako co se týče třeba maskulinních znaků, no, tak tam vůbec nejde o to, že by čím jsou muži maskulinnější, takže by byli hodnoceni jako atraktivnější. To není pravda, pak to začne klesat, protože s tou jako vysokou maskulinitou se pojí další charakteristiky, které třeba už nejsou tak žádoucí pro vztah nebo pro nějaké soužití, třeba vysoká agresivita nebo promiskuita a tak dál. Takže tím pádem to není tak, že čím je muž maskulinější, tím by byl hodnocený jako atraktivnější. A oni vlastně takhle vzali jako spoustu těch věcí, těch poznatků, no a potom to takhle jako přepálili, no. Což ono taky jako mimochodem, když si vybíráme partnera, tak zvažujeme strašně moc různých znaků a vzhled je jako jeden z nich, on samozřejmě jako není náhodný, takže my třeba i na základě fyzických rysů jsme schopni odhadnout nějaký osobnostní rysy, jo, takže ono to jako všechno spolu souvisí.
9: Ale je toho víc.
7: Ale je toho, je toho mnohem víc.
9: Symetrie hraje třeba roli?
7: Symetrie je jeden jako z nejdůležitějších aspektů v tom výběru a to je i univerzální a to je i třeba napříč druhama.
9: Jo, to platí u toho Luxmaxingu taky, jak jsem se dočetl, jako symetričnost je důležitá.
7: Jasně. Oni to mají jako dobře jako zmáklí, na co se zaměřit, ale na druhou stranu pak třeba dělají bone smashing, který často vede právě k asymetrii, protože oni si ten obličej rozbijou a pak už tu symetrii ztrácí, jo. A ono teda jde o to, že ta symetrie nikdy není absolutní. Tváře, které mají absolutní symetrii, což znamená, že se musí vytvořit uměle, nejsou hodnocené jako atraktivnější, protože působí nepřirozeně. Prostě to není žádoucí, aby byla ta tvář absolutně symetrická. A ta symetrie právě zase jako ukazuje na nějakou tu vývojovou stabilitu, na schopnost třeba během ontogeneze odolávat různým patogenům, parazitům, nemocem a podobně. Takže on je to jako dobrý marker vývojové stability, to jako jednoznačně, jo. No, ale dá se to i takhle zničit.
9: Tak, Luxmaxeři jsou jenom muži? Existují i Luxmaxerky jako ženy?
7: Tím, jak se to rozšířilo na sociální sítě, tak teďkon už to jako používají hodně i v kontextu péče jako o vzhled nebo sebezdokonalování v kontextu žen, i když to teda jako původně vychází tady z té sféry, ale teďkon už se to dostává do toho mainstreamu, kdy vlastně jde zase jako o ten biohacking a o to vypadat co nejlíp. Face maxing, body maxing, hair maxing and hygiene plus oral care maxing. Takže to tady taky jako bylo vždycky. A už jen to už jako tuplem není žádná novinka, že by používali jako skincare a nějaký tejpy na noc, aby neměli vrásky a tak dál. Luxmaxing equals glow up, but on steroids. To si myslím, že vlastně měli poměrně snadný ti Luxmaxeři, že opravdu měli jako kde brát a kde se inspirovat, protože ten ženský beauty průmysl je tedy jako opravdu rozvinutý. Think of it as the cheat code to becoming the hot version of yourself.
9: A to se bavíte o tom, nebo mluvíte o tom softmaxingu, že?
7: To je o tom softmaxingu,
9: pořád je ten hard.
7: Ale o tom hardmaxingu, tak tam zase třeba existují subkultury, jako třeba jsou Bimbo Barbie.
9: Jasně, což plastické operace a tohle.
7: Přesně tak, kde vlastně oni zase se snaží být extrémně femininní. Takže oni si třeba odoperují žebra, aby měli lepší poměr pasu a boku, mají všechny ty operace jako obličeje, prodloužený vlasy a tak dál, botoxy a podobně.
9: Nicméně luxmaxing jako takový je teda dominantně mužská záležitost a cílí teda hlavně na mladé muže, asi chápu to správně. Jako no, přes ty sociální sítě se ta videa těch luxmaxerů mají dostat zejména 15-letým, 20-letým
7: No,
9: klukům.
7: Klidně i mnohem mladším.
9: Ještě
7: klidně
9: mladším,
7: i už právě jako během puberty se k tomu jako kluci dostávají, což mi přijde jako úplně strašný, protože oni v tu chvíli ještě jako nemají hotový ten vývin a oni jim tam radí třeba brát různý hormony a tak dál.
9: Jo, to se netýká jenom změn zevnějšku, ale že i berete nějaké růstové
7: ono
9: hormony.
7: To spolu,
9: nebo...
7: No a klidně jako i růstové, podle toho, k čemu se zase jako kdo dostane, ale i zevnějšku, jakože třeba testosteron, což pak může vést jako ke sterilitě mimochodem, jo, jakože tady to by asi jako bylo fajn, kdyby jako ty lidi věděli. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy berou ty hormony, tak potom na to reaguje jejich vlastní produkce, takže oni třeba můžou přestat produkovat testosteron a do konce života můžou jet na těch suplementech. A různé peptidy, prostě jako mají vlastně zatím hrozně moc různých takovýchhle strategií, jak docílit toho vzhledu. A ono to taky třeba právě tady ta skupina těch hodně mladých kluků je vlastně pro ně fajn, protože oni tím, jak dospívají, tak oni přirozeně jsou jako víc maskulinní a tak a tím získávají pocit, že to funguje. Ale ono by se to jako dělo i bez tady těch jako věcí. A nemělo by to pak jako ty různý následky, jaký to na ně má, nejenom po té fyzické stránce, ale potom i po té psychické.
9: No právě, protože nemůže tenhle ten trend, nebo to, co vidí na tom mobilu, když swipují na TikToku a Instagramu a tak dále, nemůže to vést k nějaké jako dysmorfické poruše potom? Těm představám o vlastním těle, které jsou úplně jako odlišné od reality, že jsou nedokonalí.
7: Ono to zcela nesporně může zvyšovat tu nespokojenost vlastním tělem. Ono to sice zní, že to je něco, jako, co není moc důležité, ale ono to hodně silně koroluje třeba potom s well-beingem, s tím, jak se cítíme, s naším sebevědomím. Jo, a tadyhle to jsou třeba věci, které třeba právě v tom seznamování pak hraje jako velikánskou roli, ale o tom už teda jako nikdo nemluví. A co se týče té dysmorfické poruchy, tak to jo, to s tím jako může souviset taky. Ono je samozřejmě jako otázka potom té kauzality, jo, jako jestli ty lidi, kteří mají dysmorfickou poruchu, tak spíš se tady k tomu jako přikloní, anebo jestli to jako způsobuje, protože je tam poměrně jako vysoká dědivá komponenta u té dysmorfické poruchy, takže ty lidi jako můžou mít nějakou predispozici a tohle to určitě může být třeba jako jeden ze spouštěcích faktorů. Jo, takže co mě na tom třeba ještě jako hodně rozrušuje, tak je to, že propagátoři, kteří takhle jako radí už klidně jako i těm za mě jako malým dětem, prostě lidem v pubertě, tak oni na to mají postavený obrovský biznes. Takže to je to, co mě na tom jako opravdu jako hodně jako
9: marketingový, nebo je prodávají třeba i ty
7: oni
9: suplementy.
7: Oni prodávají za prvý různé suplementy, za druhé různé semináře, tutoriály. Jo,
9: je to komunitní až možná?
7: Jo. A oni pak mají samozřejmě i jako různý online fora a tak, kde se hodnotí. Ono teda ještě, jak jsem mluvila o těch aplikacích, tak ono tady to existuje i přesně na vzhled, kde se vyfotíte a pak si landmarkujete obličej, když se dá takhle jako body na jednotlivý jako části těla a ono vám to úplně přesně jako spočítá, kde se odchylujete od těch ideálů a co byste jako měli dělat a tak dál, takže jo, tam je to jako zatím je tvrdá matematika.
9: Vy jste ale říkala, že ty trendy přicházejí a odcházejí, že se to prostě v průběhu historie několikrát měnilo, tak není luxmaxing jenom pomíjivý trend, něco, co za pár let, že si na to třeba ani nevzpomeneme, nebo bychom se k tomu měli nějak jako celospolečensky postavit?
7: No, luxmaxing, když to vezmeme jako nějakou snahu o zlepšení toho svého vzhledu a tak, tak to vlastně není nic jako nového. A jinak ta terminologie, tak to jako zmizí časem, že to je úplně jasný. Ale uvidíme, jak to prostě bude dál ve smyslu, že proč to vlastně jako ty mladý kluky nebo mladý muže, proč je to tak oslovuje, jo? To si myslím, že je klíčová otázka. Protože my tady máme třeba to, že ti muži zažívají obrovskou osamělost. A vlastně je to právě jako stigmatizovaný na to, aby o tom mluvili. Potom mají samozřejmě všechny ty problémy třeba se seznamováním, můžou to být ročníky, které vlastně jako během covidu, během těch izolací byly v těch citlivých obdobích, kdy právě měly třeba jako navazovat ty jako různé kontakty a tak dál. A pro ně se tady to jeví jako nějaká jako dobrá cesta a východisko. Hmm. A to si myslím, že je přesně ten moment, na který my bychom se měli zaměřit a vlastně řešit ty příčiny, proč to tak je. To, že se nějakých pár lidí jako bije kladivem do hlavy, jako OK, to tady vždycky byli takovýhle lidi a vždycky budou, jo? To mi nepřijde jako nějak důležitý, ale co mi přijde zásadní, tak je, že to oslovuje nějaký jako segment mužů a i když ne třeba v té úplně extrémní podobě, tak klidně v té jako menší a ono je to vlastně i vstupní brána potom do té manosféry, nebo může být, jo? A to je asi taky jako věc, před kterou bychom jako raději třeba ty lidi jako ochránili, než je tam jako vrhli tím, že jim jako nerozumíme a vlastně my jako nenabízíme možnosti, jak se třeba jako realizovat a nějak se jako uplatnit v tom současném světě, který pro ty mladé muže prostě není jednoduchý, protože se mění i ty standardy, mění se jako ty ideály maskulinity, vzory chybí, jo, jakože vlastně jako to mají strašně těžký a tady to je jako jedno z východisk, který ale pro ně potom může ve finále mít jako strašně negativní dopady.
9: Dobrá. Moc díky, že jste přišla. Jsem za to hrozně moc rád, že jsme se o tomhle mohli bavit tady spolu.
7: Já moc krát děkuji za pozvání.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zuzana Štěrbová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a taky z Národního ústavu duševního zdraví, kterou jsem vyspovídal tady u nás ve studiu na téma Luxmaxing. Je to důležité, ožehavé téma, které létá napříč sociálními sítěmi. Třeba jste na něj už sami taky narazili. Máme tu nový týden plný celé řady událostí a my jsme tu od toho, abychom je co nejsrozumitelnější formou dostali k vám, kteří nás posloucháte. Mějte se krásně a díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravil Marek Sedláček.
1: Evropskou vysílací unii znepokojují chystané vládní změny ve financování veřejnoprávních médií. Keir Starmer končí v čele britské vlády. Fotbalista Messi stanovil 17. gólem na mistrovstvích světa nový rekord. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno a teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropská vysílací unie vyzývá českou vládu, aby upustila od plánovaných změn ve financování veřejnoprávních médií. Současný model poplatků podle ní zaručuje nezávislost a funguje po desetiletí. Zástupci Evropské vysílací unie se dnes kvůli tomu sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Podle generálního ředitele organizace Noela Karena vládou navrhované změny neobsahují záruky nezávislosti.
3: Hlavním účelem schůzky pro mě bylo zdůraznit, jak důležité jsou Česká televize a Český rozhlas, jak důležitá je jejich nezávislost a její zachování. Zásadní je taky oběma médiím zajistit dostatečné financování, aby byly konkurenceschopné ve složitém světě, kterému dominují velké nadnárodní organizace.
1: Vláda navrhuje současné poplatky nahradit financováním ze státního rozpočtu. Vládou navrhovaná částka, se kterou mají obě média od příštího roku hospodařit, odpovídá rozpočtům z let 2008 až 2024. Kabinet plánovanou změnu hájí a zásah do obsahu médií odmítá. Keir Starmer odchází z čela britské vlády. Oznámil to před sídlem premiéru v Downing Street. O svém rozhodnutí už ráno Starmer informoval krále Karla III.
4: I will resign as leader of the Labour Party.
5: V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedy britské vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Ve Francii kvůli vlně veder zavřeli přes 800 škol, 1800 dalších upravilo rozvrh. Potvrdilo to tamní ministerstvo školství. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování před horkem pro zhruba 50 oblastí. Na jihozápadě Francie dnes teploty šplhaly až ke 43 stupňům.
6: Šéfka pařížského regionu Valérie Pécressová potvrdila uvolnění v přepočtu přes 24 milionů korun na nákup ventilátorů a rozprašovačů do škol. Zároveň vyzvala lidi, aby omezili cestování hromadnou dopravou. Teploty nad 50 stupňů totiž poškozují koleje a hrozí rušení spojů. Francouzští zelení spustili petici za zavedení pětidenního klimatického volna v případě horka, povodní nebo požárů. Teploty se mají i v nadcházejících dnech pohybovat nad hranicí 40 stupňů. Meteorologové přirovnávají současnou vlnu veder k té z roku 2003, při které zemřelo na 13 000 lidí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: A kvůli suchu a horku roste riziko požárů na polích v Česku. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo taky luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství.
2: Sport.
3: Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa s Rakouskem. Závěr zápasu sleduje reportér Jan Suchan.
7: Už je konec, Argentina porazila Rakousko 2-0 a oba góly dal Lionel Messi. Už jich má na mistrovství světa celkem 18, což je nový rekord. Messi se postaral zatím o všech 5 gólů jeho Američanů na tomto turnaji a obhájci zlata mají jistý postup ze skupiny. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Ve 23 hodin se Francie utká s Irákem, po půlnoci potom Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Ze zápasu uslyšíte na Radiožurnálu pravidelné vstupy. Fotbalisty Karviné povede trenér Roman West, jeho příchod oznámil klub. 44-letý kouč naposledy působil v B týmu Olomouce. Karviná figuruje v zápasech nové sezóny šance ligy navzdory trestu od etické komise Fotbalové asociace České republiky v kauze ovlivňování zápasů. Klub se proti rozsudku odvolal a ligová fotbalová asociace provedla los soutěže i s ním.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na dálnici D10 u Staré Boleslavy a neprůjezdná ulice v centru Brna. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se pohybuje pes. Kilometry 12 až 13, pozor, dejte v obou směrech. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným před více než hodinou havarovalo několik aut. 33. kilometr, aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Na D48 z Bělotína do Nového Jičína omezuje průjezd nehoda nákladního auta. Za sjezdem na Jeseník nad Odrou 12. kilometru. Teď místem projedete zhruba za hodinu, mají dálnici u nehody kvůli odklízení následků zavřít v obou směrech. A v Brně u hlavního nádraží je neprůjezdná Křenová ulice. Uzavírka je na křížení s ulicemi Koliště a Dornych. Zasahují tam záchranáři u mimořádné události. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude ráno polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy i kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. A teď pokračuje večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer, teď krátce po 21. hodině. Tento týden si připomeneme 5 let od chvíle, kdy Břeclavsko a Hodonínsko zasáhlo tornádo. Jak dnes vypadají obce, které musely znovu postavit některé své části, tak to si dozvíte v reportáži už za chvíli. A zamíříme do Hrušek a taky do Moravské Nové Vsi.
2: Večerní radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: Před 5 lety stržené střechy, vyvrácené stromy a stovky zničených domů. Dnes nové fasády a opravené ulice. Většina stop po ničivém tornádu, které 24. června roku 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a Hodonínsku, mizí. Třeba v Moravské Nové Vsi i v Hruškách zbývají dokončit poslední projekty.
1: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
2: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny před 5 lety strhlo tornádo.
1: Podklad je betonový, tak aby se na něm dalo tancovat. No a samozřejmě to zastřešení je z masivního dřeva, kde ještě dojde nějaký folklorní reliéf pro ty naše folklorní potřeby. Tady máme nějaké zařízení jako díra na máju.
2: Jako poslední zbývá opravit náměstí. Začít se má letos v létě. Dělníci tam opraví chodníky, vybudují trávníky se záhony a zasadí 80 stromů. Právě návrat zeleně je jedním ze základních prvků obnovy. Nejenže nové stromy mají nahradit ty, které vyvrátilo tornádo, ale mají pomoct podobným živelným katastrofám předcházet.
3: Je tady větrno, více se otepluje to území, protože ty hrušky jsou v rovinatém terénu, nejsou ochráněni žádným lesem.
2: Doplňuje lidovecká starostka vedlejších hrušek Jana Filipovičová. Tam už se po tornádu podařilo opravit všechny obecní budovy. Navíc přibyl v centru obce nový lesopark s rybníkem. A stromy mají v nadcházejících letech přibýt i v okolí hrušek, říká Jana Filipovičová.
3: Připravujeme výsadbu větrolamů tak, aby to naše území ochránilo před nějakou budoucí další přírodní katastrofou. Konkrétně můžu mluvit o výsadbě několika desítek větrolamů.
2: Tornádo zasáhlo Jižní Moravu před 5 lety 24. června večer. Dalšími nejvíce zasaženými obcemi byly Lužice, Mikulčice a část města Hodonín. Z Podluží Aneška Hlávková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Fotbalisté Slávie se v prvním utkání nové sezóny šance ligy utkají na konci července se Slováckem. Jejich rivala Spartu čeká na úvod duel na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. V termínové listině figuruje i Karviná, která se odvolala proti trestu od etické komise. Podrobnosti z ligového grémia, ligové fotbalové asociace nebo informace o rekordu fotbalisty Lionela Messiho uslyšíte ve sportovním přehledu už za chvíli.

0: Lionel Messi je novým rekordmanem mistrovství světa ve fotbale. Argentinský útočník dal při výhře 2-0 nad Rakouskem oba góly a celkově na šampionátech skóroval už 18krát. Tím se odpoutal od německého reprezentanta Miroslava Klozeho. Na mistrovství světa se dnes utká ještě Francie s Irákem a zítra ráno Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Další sportovní aktuality už přidá v pravidelném přehledu Krištof Kousal. Vítejte.
1: Hezký večer. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu, pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
2: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
1: Čeští fotbalisté se v Texasu připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času v Mexiku proti výběru domácích. Hrát se bude na Aztéckém stadionu a na víc než 80-tisícovou kulisu se těší reprezentační obránce Tomáš Holeš.
3: Čeká nás peklo, bych řekl, ale myslím, že si to všichni užijeme, protože ta atmosféra bude skvělá a myslím si, že už to asi nikdy nezažijeme hrát s Mexikem u nich na takovýmhle stadionu, takže my se na to těšíme.
1: Postup do play-off šampionátu národnímu týmu nejspíš zajistí jen výhra. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalový klub z Karviné byl na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy, tedy do 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů. Kterým klubům by Ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
4: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko. Po něm pak Artis Brno.
1: Další v pořadí by bylo Ústí nad Labem a pražská Dukla, která letos v šance ligy sestoupila. Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech. Tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne po víc než 3-hodinovém boji v setech 7-5, 5-7 a 7-5 Britku Klugmanovou. V generálce na Wimbledon si 19-letá hráčka připsala první letošní výhru na travnatém povrchu.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu jsme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
2: Bývalý politik hnutí ANO Robert Masarovič už není jednatelem městské realitní agentury v Havířově. Kvůli obvinění z korupce a ovlivňování veřejných zakázek na opravy městských bytů ho z funkce odvolala rada města. Radní taky rozhodli, že hospodaření v městské firmě prověří audit. Masarovič je v kauze údajné manipulace zakázek Havířova obviněný spolu s dalšími 19 lidmi. Hrozí jim až 12 let vězení. Masarovič už dřív jakoukoliv vinu odmítl. Bankám v Česku letos v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk na zhruba 29,5 miliardy korun. To je meziročně o 8% víc. Vyplývá to z dat České národní banky. Za růstem zisku stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Zájem se zvýšil taky o investiční produkty a hypotéky. Barmská armáda je podle OSN zodpovědná za smrt nejméně 702 lidí civilistů. Zemřeli v souvislosti s loňským 6-měsíčním obdobím konání parlamentních voleb v zemi. Podle agentury AFP to uvedl úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Mezi zemřelými je 224 žen a 153 dětí. Většina obětí zahynula při vzdušných úderech různého druhu. Armáda podle OSN útočila bojovými letouny, drony nebo malými vrtulníky. A Mendelova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělávání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemůžou pravidelně dojíždět za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou.
1: Sport.
2: Fotbalový útočník Lionel Messi řídil 2 góly výhru Argentiny 2-0 nad Rakouskem na mistrovství světa. V historické tabulce střelců světových šampionátů se s 18 trefami osamostatnil na prvním místě. Argentíně tím zajistil postup ze základní skupiny. V dalších utkáních hracího dne se Francie utká s Irákem, Norsko nastoupí proti Senegalu a Jordánsko proti Alžírsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Chodci na D1 u sjezdu na Rousínov a nehoda na Rakovnicku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov. Policie hlásí odstavené auto a taky pohyb lidí. 217. kilometr. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína má být za půl hodiny neprůjezdná. Za sjezdem na Jeseník nad Odrou 12. kilometru budou odklízet následky nehody nákladního auta. Je to v omezení a dálnici mají v místě zavřít v obou směrech. Na Rakovnicku silnici 201 z Křivoklátů do Týřovic je po nehodě převrácené osobní auto. Havarová za odbočkou na Nezabudice. Na místě jsou hasiči, zdravotníci, čekejte omezený průjezd, možná je i uzavírka. A v Orlové v Těšínské ulici odklízí spadlý strom pomalej mezi Porubou a Rychvaldem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se zase vyjasní. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy. A teď už je tu pro vás zase Zuzana Burešová a večerní Radiožurnál.
4: Když už jsme mluvili o dnešním úspěšném dni fotbalisty Lionela Messiho, připomeňme si 22. červen roku 1986. Právě před 40 lety se na mistrovství světa v Mexiku hrálo čtvrtfinále Argentiny s Anglií. Diego Maradona dal branku, jenže si k ní pomohl rukou, kterou označil za boží ruku. Později se přiznal, že nebyla boží, ale jeho. A my o tom píšeme na našem zpravodajském serveru. I rozhlas, podívejte se.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Na Radiožurnálu jsme pro vás v tomto týdnu připravili nový seriál o rodinách s vícerčaty. V premiéře ho vysíláme v ranním Radiožurnálu v 8.50. Za chvíli se seznámíte s Aneškou, Monikou, Klárou a Ondrou.

0: Byly dva a moc si přáli dítě. Od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou. Konkrétně 4 čata, která jsou v Česku opravdu výjimečná. Od 50. let minulého století se v Česku narodila jenom 22krát. Ta poslední jsou více vaječná, bydlí ve Středočeském kraji a jsou to 3 školačky a 1 školák.
1: Aneško, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste 4čata. Je to fajn?
2: Ano.
3: Jo.
1: A v čem je to fajn? V čem jsou ty výhody? Teď se zeptám ve žlutých šatech Anešky.
3: Že si můžeme spolu hrát.
1: Teď se tady hlásí tvoje sestra, to je Monča, Monika.
4: Že můžeme třeba s nima chodit na výlet.
1: Klárka?
5: Že spolu můžeme chodit prostě na kroužky a když se nám něco stane, tak to můžeme říct s někomu dalšímu sourozencovi.
1: A teď se hlásí Ondra, to je jediný kluk se 4čat.
6: Že nás nikdy není dost.
1: Sedí tady s náma i váš starší brácha. O kolik jsi starší?
7: 2,5 roku.
1: A ty jsi Vojta. A poslouchají tě sourozenci. Hlídáš je někdy?
7: Jo, asi v pohodě.
1: A maminka Helena mi tady lepí pomůcky na takové ty žluté lepivé papírky. Mi píše Klára, abych věděla. Monča už má svoje jméno. Jste zvyklá?
8: Jo. Všechno je označováno buď barvami, jak vidíte tady na skleničkách, anebo jmény. Proto jsem chtěla, aby každý dítě mělo začáteční písmeno svého jména jiné. První písmena jsem všude psala.
1: Napadají někoho nějaké nevýhody toho, že z 4čat, že se o všechno dělíte? Třeba
8: přineseme jahůdky nebo borůvky, tak to musíme dělit kolika? Do kolika mističek to musíme rozdělit vždycky? Do 6 mističek. Někdy občas trošku je problém, že toho vždycky každý dostane malinko. Tak to se jim někdy moc nelíbí, no.
1: Hlásila se Monča, Monika?
4: Nebo když se rozdáváme, kdo kde bude spát, tak se vždycky hádáme, když jsme v nějakém hotelu.
1: Souhlasíš, Aneško?
3: Jo.
1: A kamarádíte se všichni tak nějak dohromady, nebo máte i vzhledem třeba ke koníčkům, k zájmům někoho bližšího k sobě, Mončo?
4: Ano.
1: Ke komu máš nejblíž?
4: K Áže a Klárce.
1: A co vás spojuje? Jsou to ty hudební nástroje?
4: Ne, ale jednoroční akademie.
1: A Ondro, jak ty to máš se vztahy se sourozenci? Máš teď nějakého oblíbence?
3: Jo, Vojtu.
1: Vojto, máš oblíbence Ondru?
3: Jo, docela jo.
1: A jste někdy jako proti holka třeba?
3: Jo.
6: Nejčastější, když jsou tady bratranci.
1: A jak to máte ve volném čase? Co rádi děláte, Klárko?
5: No, já dělám gymnastiku, hraju na flétnu a dělám ještě hudební nauku.
1: Moni?
4: Já chodím na míčovky, mám výtvarku a pak děti na startu.
1: A Aneško?
3: Já mám balet, pak mám flétnu a budu chodit na housličky.
1: A Ondro, ty máš jaký balet? Kroužek?
6: Trubku, florbal, hudební nauku, fotbal, skauta.
8: To chce dost manažerské schopnosti, aby člověk skoordinoval všechny ty kroužky a všechny ty zajímavé aktivity všech těch dětí, všechny písemky, všechny přípravy do školy.
9: Helena Slánská, které zemřel před 2 lety manžel a je samoživitelka, bude o životě se 4čaty mluvit i v dalším díle seriálu. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

Zástupci odborů veřejnoprávních médií dnes jednali se zástupci koalice kvůli změně financování České televize a Českého rozhlasu. Na závěr schůzky se za chvíli zeptáme naší reportérky, poslouchejte proto dál Večerní radiožurnál.

0: Zástupci odborů veřejnoprávních médií se večer sešli ve Strakově akademii se zástupci koalice v čele s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Politiky chtěli hlavně informovat o tom, že předložené návrhy na zrušení mediálních poplatků jsou nepřijatelné. Jednat ale chtějí i nadále. Schůzku na úřadu vlády sledovala reportérka Daniela Brichtová, kterou zdravím. Dobrý večer.
1: Krásný večer.
0: S jakými závěry nakonec odboráři ze schůzky odcházeli?
1: Odboráři po jednání uvedli, že cílem bylo právě upozornit zástupce koalice, že odbory s návrhy, ale i se způsobem jejich předložení zásadně nesouhlasí. Podle nich se totiž postupuje od konce. Návrh by podle Vlastimila Vojtěcha z nezávislé odborové organizace České televize měl být předvídatelný a garantovaný.
2: Jsme přišli opravdu za tím hlavním cílem, to znamená vysvětlit postoj odboru, který je dlouhodobě prostě neměnej, to znamená budem jednat, dokud to bude možné.
1: Členům vládní koalice také sdělili, že cílem odborů je hlavně chránit zaměstnance obou institucí.
0: A je tedy ještě vůbec podle koalice nějaký prostor pro vyjednávání nebo přímo i změny v předloženém návrhu?
1: Podle koaličních politiků je zrušení poplatků a převedení financování pod státní rozpočet definitivní. O některých dalších věcech ale prý ještě může být diskuze. Podle šéfa sněmovny Tomia Okamury z SPD by vedení jak České televize, tak Českého rozhlasu mělo předložit plán úspor.
3: Říkali jsme z naší strany, že ta debata bude trvat měsíce, protože první čtení, třetí čtení bude v podstatě celý půl rok až do konce roku bude ta debata probíhat. My jsme té debatě maximálně otevření, protože se jedná o veřejnoprávní média.
1: Důležité je teď podle Okamury schválit senátní návrh, který by umožnil nejvyššímu kontrolnímu úřadu prověřovat hospodaření obou médií. Návrh už sněmovna projednává. Aktuálně ho mají poslanci ve třetím čtení a pravděpodobně ho budou chtít finálně schválit ještě před letní pauzou, která by měla začít 17. července.
0: A my jsme o tom mluvili s naší reportérkou Danielou Brichtovou toho času ve Strakově akademii. Díky za to, naslyšenou.
1: Hezký večer.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravil Marek Sedláček.
1: Odboráři veřejnoprávních médií se sešli kvůli financování České televize a Českého rozhlasu se zástupci koalice. V Kongu už je přes 1000 nakažených ebolou. Fotbalisti Argentíny porazili na mistrovství světa Rakousko 2-0, oba góly dal rekordman Messi a zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Odboráři veřejnoprávních médií se dnes sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími zástupci koalice. Jednali o návrzích, kterými chce kabinet převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Odboráři na schůzce chtěli informovat politiky o tom, že předložené návrhy považují za nepřijatelné. Vadí jim jejich obsah, ale i forma, kterou koalice o změně jedná s vedením médií. Výsledky schůzky popsal předseda společné odborové organizace obou médií Jan Křemen.
3: Z toho jednání vyplynula jedna věc, že v tuhle tu chvíli je pro vládu důležitý přijmutí zákonu o kontrole NKÚ.
1: Kvůli snahám o zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes stávkují pracovníci médií veřejné služby. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl tisícovku, informovali o tom tamní úřady. První případ nákazy se ve středoafrické zemi objevil v polovině května. Od té doby tam po nákaze zemřelo 254 lidí. Virus se z Konga rozšířil i do sousední Ugandy. Zatím proti němu neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba nemoci. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Globální riziko ale hodnotí jako nízké. Na dovolenou do zahraničí loni jelo víc než 40% lidí z Česka autem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle něj Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Česká asociace pojišťoven na cesty do zahraničí doporučuje sjednání pojištění i s asistenční službou. U něj je ale ještě potřeba zkontrolovat, jaké situace a země pokrývá. Vědci z Akademie věd nově popsali pozoruhodné navigační schopnosti candáta obecného. Pomocí moderních sledovacích metod zjistili, že se tento sladkovodní predátor i za tmy vrací na stejné denní útočiště. Za potravou přitom pravidelně putuje až 4 kilometry a přesto se vždy vrátí na to stejné místo. Poznatky můžou podle hydrobiologa Milana Říhy z Biologického centra Akademie věd pomoct líp porozumět prostorovému chování ryb a optimalizovat i jejich chov.
4: O nich vědět mnohem víc a i o těch jejich schopnostech, že víme třeba, který části nádrže navštěvujou, jsme schopni vlastně třeba i lépe chránit a dá se to využít jak v tom managementu, tak i v obecní biologii.
2: Sport.
1: Fotbalista Lionel Messi nastřílel na mistrovstvích světa už 18 gólů a je samostatným rekordmanem. Dvěma trefami řídil výhru Argentiny 2-0 nad Rakouskem. V zápase navíc neproměnil pokutový kop. Fotbalisty Francie čeká na světovém šampionátu utkání s Irákem. Jejich trenér Didier Deschamps už předem oznámil, že na lavičce Francie po mistrovství světa skončí. Tým dovedl za dobu svého působení například k titulu mistrů světa. O Deschampovi mluvil předvečerním zápasem i irácký kouč Graham Arnold.
5: Není to jen skvělý člověk, ale taky fantastický trenér. Dosáhl s reprezentací mimořádných úspěchů. Cítíte, že ho všichni hráči milují a že pro něj ještě na letošním šampionátu chtějí vybojovat co nejlepší výsledek. Deschamps odvedl na lavičce Francie skvělou práci.
1: Utkání Francie s Irákem začne za necelou hodinu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Chystaná uzavírka D48 na Novojičínsku a nehoda u Křivoklátu. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína má být každou chvíli obousměrně neprůjezdná. Za sjezdem na Jeseník nad Odrou 12. kilometru budou odklízet následky nehody nákladního auta. Na D1 z Brna do Vyškova stojí kamion. Za sjezdem na Slavkov 210. kilometru v odstavném pruhu bliká u něj šipka. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Osovou Bítýšku zavřeli pravý pruh kilometry 153 až 154. Připravují tam nové omezení. Jede se pomaleji, ale plynule. Na Rakovnicku silnici z Křivoklátu do Týřovic je po nehodě převrácené osobní auto. Havarovalo za odbočkou na Nezabudice na úrovni hostince u Rozvědčíka. Na místě jsou záchranáři, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se zase vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy. A teď si poslechněte reprízu hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
7: Svobodní zednáři se sami označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova, toleranci, mezilidskou vzájemnost a obecně humanistické ideály. U některých lidí mívali a možná i mají pověst záhadného bratrstva spřádajícího lstivé plány na ovládnutí světa, čemuž se už pousmívá náš dnešní host, historička Jana Čechurová. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Vím, že nerada mluvíte o mýtech, které obestírají svobodné zednáře, ale jste tady proto, že Český rozhlas Vltava od dneška vysílá sérii, několikadílnou sérii kolegyně Lucie Korcové, která se věnuje svobodným zednářům. Jako historička se tím zabýváte proč?
8: Moje cesta ke svobodným zednářům nebyla úplně přímočará. Já jsem se jako svým prvním tématem zabývala Alojzem Rašínem a Alojz Rašín byl svobodným zednářem. V jeho pozůstalosti jsem vlastně narazila na zednářské jako materiály. Tak jsem si říkala, že by to mohlo být další jako zajímavé téma. A pro mě osobně jako historičku českých dějin 20. století jsou zednáři prostě jako spolkem, který spolu vytvářel a pomáhal seberealizaci elit československých za první republiky a vnímám je prostě v určité jako sociální sítě spíš, než by mě zajímaly právě ty mýty a rituály.
7: Jak se měnil význam, nebo jak se měnilo poselství svobodných zednářů během těch staletí, nebo jaké bylo v tom 20. století zejména?
8: No, měnilo se podle toho, jak se vyvíjela společnost. Tak vzniklo v 18. století v éře osvícenství a bylo skutečně jako zaměřeno vlastně na elitní představitele, především z intelektuálního prostředí, ale u nás třeba i z prostředí šlechty nebo důstojnictva, kdy vlastně ty osvícenské myšlenky na racionalitu, společenský pokrok a tak jako pro zednáře byly velmi nosné a vytvořili si vlastně platformu, jak je jako pěstovat. V 19. století pro naše prostředí vlastně svobodné zednářství téměř jako neexistuje, protože vlastně politicky bylo nepovolené, ale jinak můžeme říct, že je určitě prostředkem nějak jako emancipace měšťanských vrstev a třeba i jako židovského obyvatelstva, obzvlášť z toho podnikatelského prostředí nebo se svobodných povolání, jak se etablovat v rámci těch třeba lokálních elit. A 20. století pro to zase české zednářské prostředí je, nebo můžeme rozdělit prostě na dvě poloviny, kdy ten absolutní boom je po vzniku Československa, kdy se vlastně s velkou podporou jako zakládají zednářské lože, které mají být jako markantem vyspělosti českého prostředí a příslušnosti k tomu světovému západu a k demokracii a tak. Je to jako jedna, právě jedna z těch signálů, jako že ta společnost je jako vyspělá, když tam můžou zednáři volně působit.
7: Hostem Radiožurnálu je historička Jana Čechurová.
2: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je historička Jana Čechurová. Povídáme si zejména o svobodných zednářích v České republice a zejména v tom minulém století, které Jana Čechurová zkoumá jako historička. Dá se říct tedy, že se tenkrát dařilo zednářům v Československu zatím nejlíp? A co to znamená, že se jim dařilo vlastně?
1: První zlatý věk svobodných zednářů je určitě na konci 18. století v éře Josefa II. A Leopolda II. Pak v 19. století pro české země je to opravdu jako vlastně velké přerušení kontinuity, protože vlastně byla jako dvorským dekretem bylo zakázáno lidem ve státní službě být v různých tajných spolcích a předtím většina zednářů vlastně nějakým způsobem sloužila jako státu v akademickém prostředí, v armádě a tak. A takový opravdu jako boom obnovovací začal se vznikem Československa, ale už měli na co navazovat, protože před první světovou válkou vlastně v Praze vznikla, jako si to riskli vlastně, první lóže Hiram, která měla české i německé členy a rituálně ale vlastně jako pracovala v Uhrách, protože v Rakousku to, nebo ani v českých zemích to možné nebylo. A z toho podhoubí dva dny před vznikem Československa vlastně se vytvořila první česká lóže. Následovali velice rychle po vzniku Československa další. A je to určitě ten druhý zlatý věk, jako tohle období, protože vlastně tam jako byla možnost volně působit a bylo to jako prestižní záležitostí vlastně patřit mezi svobodné zednáře. A to končí druhou republikou.
0: Ale čím byl způsobený ten, řekněme, zlatý věk, nebo to, že se jim dařilo, že mohli, já nevím, ve veřejné sféře prosazovat svoje myšlenky, ideály, že se dostávali na vysoké posty? Nebo kde je ta hodnota?
1: Zlatý věk je v tom, že vůbec mohli existovat. Jako oficiálně vlastně jako spolky, že ty jejich lože vlastně byly jako legální organizační platformou, protože do té doby, vlastně po celou dobu Rakousko-Uherska, tak v té rakouské části tohle z toho vlastně oficiálně povoleno nebylo. Takže v tom je ten zlatý věk a ta konjunktura byla způsobena určitě i tím, že vlastně zednáři se a ti zakladatelé těch prvních loží se velmi aktivně přihlásili vlastně ke konceptu Československa a řada z nich vlastně se znala z mafie, z domácího odboje a rozhodli se, že ponesou nějaký jako ten odkaz domácího odboje a budou chránit Československo, demokracii, tak jako vlastně v tom prostředí zednářských loží, takže vlastně jako pro tu jako republikánskou elitu československou bylo fajn, nebo slyšeli na to vlastně stát se zednáři a na druhou stranu i ten stát jako k ním přistupoval vlastně tak, že k vyspělé jako západní společnosti patří funkční zednářství. No, takže že vlastně oni jsou jako markantem toho, že skutečně tady v téhle zemi je jako vyspělá demokratická společnost.
0: Když se to personifikuje, tak se uvádějí jména, vy už jste mluvila o Alojzi Rašínovi, Alfons Mucha, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štěfánik, Antonín Švehla, František Křižík, Josef Skupa, Zdeněk Štěpánek, bratři Čapkové, Jan Masaryk a další. Byli to všechno festovní zednáři?
1: No, z těch, co jste jmenoval, tak dobrá polovina byli zednáři s problémem, anebo zednáři jako nemoc aktivní. Protože vlastně právě u těch jako obzvlášť politicky exponovaných osob se to i časově vlastně těžko stíhalo a obecně jako těch vrcholných politiků zase mezi zednáři tolik nebylo. Akorát, že jsou to ta nejznámější vlastně jména, která všechny přitahují. Ale daleko víc vlastně zednářů bylo v akademickém prostředí. Bylo ve světě podnikání a vlastně mezi svobodnými povoláními, to znamená v tom advokátním, lékařském prostředí a tak, tak vlastně na tuhle tu úroveň bychom jako spíš měli se stoupit, jinak třeba ty vrcholné funkce zednářství jako v podstatě výhradně patřily lidem z univerzitního prostředí.
0: Takže z toho možná pramení představa někoho, když tam slyšíme na tehdejších významných politiků, aktivních politiků, že zednáři tedy řídí celý svět a že ovládají politiku.
1: Myslím si, že tahle ta představa není odvozená jako z českého prostředí, že tak nám přichází, že je globální. A to, že vlastně v Československu to fungovalo jinak, ještě jako neznamená, že v některých jiných státech Evropy nebo v Americe ta přítomnost vlastně opravdu jako politiku a lidí veřejně politicky působící není jako daleko masivnější, než byla u nás. Jo. Ale z toho ještě vůbec nevyplývá, že by zednáři řídili svět, ale jako ta velká jména jsou třeba v tom protestantském kulturním okruhu až po ty panovnické rodiny a tak jako daleko jako relevantnější, než vlastně těch pár politiků u nás. No.
0: I tam jsme se dostali s historičkou Janou Čechurovou.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je historička Jana Čechurová. Povídáme si i proto, že Český rozhlas Vltava od dneška začíná vysílat několika dílnou sérii věnovanou tématu svobodných zednářů. Přece jenom na člověka taky působí i to, co se o tom říká, nejenom to, jak to je. Tak se chci zeptat, myslíte si, že zednářům vadí, že o nich teď mluvíme?
2: Myslím si, že jim to určitě nevadí.
1: Ne? Takže takový ten mýtus toho tajemství, tajemnosti, ten už neobestírá zednářské lože v České republice?
2: No, něco jiného je vlastně nějaká diskrétnost jako uvnitř, ale jako takovýhle jako propagační rozhovor o těch vnějších jako okolnostech existence určitě zednářům nevadí a třeba v porovnání před tou, jako s tou situací před 100 lety, tak současní zednáři jako pro vlastně svoji popularizaci a seznámení veřejnosti vlastně s jejich činností dělají sami hodně, pořádají různé jako přednášky, výstavy už jako nejmín 20 let v tomhletom ohledu hodně, jako bych řekla, se sami prezentují. No.
1: Zednáři jsou jedním z vašich zájmů, odborných zájmů jako historičky. Hmm. Obracejí se na vás taky s tím, jestli byste jim něco nenašla nebo něco, co by se jim mohlo hodit z titulu vaší profese?
2: Myslíte, svobodní zednáři, jestli se na mě
1: No.
2: To určitě obracejí, ale kdy potřebují něco dohledat, něco potvrdit, protože mezi nimi je řada, vlastně mohli bychom říct, ale nechci, aby to slyšel, aby to vyznělo
1: nechcete,
2: nějak
1: aby
2: jako...
1: To slyšeli.
2: Ne, aby to vyznělo nějak jako dehonestačně, ale prostě řada jako amatérských badatelů vlastně o vlastní minulosti, takže určitě se mnou jako konzultují a pořádám pro ně různé jako osvětové akce a tak. Na druhou stranu, kdysi dávno, když jsem vlastně se tomu tématu začínala věnovat, tak bez jejich vlastně jako vstřícnosti a otevřenosti jejich archivu, což nebylo vůbec nic jako samozřejmého, bych nemohla třeba tu svoji jako zásadní práci o zednářích vůbec napsat, takže je to jako obou strany.
1: No. Dneska není už problém podívat se na internet a zjistit, že i svobodní zednáři mají své webové stránky, kde popisují svou historii, je tam aktuální blog, je tam taky takové vysvětlující video, kde zřejmě hovoří ti hlavní představitelé, momentální představitelé svobodného zednářství v České republice, ale pozor, je tam i formulář pro ty, kdo by se chtěli přihlásit, tak to už je potom normální spolek, ne?
2: No, normální to úplně není v tom, že přihlásit se může každý, ale to ještě neznamená, že je jako přijat. Že?
1: Aha.
2: Protože vlastně o přijímání členů do jako

0: nejvyšší bytost, mít upřímný zájem o zednářské ideály, být ochoten věnovat čas osobnímu rozvoji. Být mužem starším 21 let znamená, že ženy zednářky nejsou?
1: Tak v regulérním zednářství je tato spolková činnost zaměřena jenom na muže, ale vedle toho existují i jako ženské lože, i smíšené lože, takže pokud žena chce být zednářkou, tak může, ale jakoby ten největší řetězec, který je uznán velkou loží anglickou a patří jako k regulérnímu zednářství, tak ten je vyhrazen tradičně od 18. století mužům, ale v poslední době i v našem prostředí jsou ženy daleko víc třeba jako přizvány k některým jako aktivitám, které zednáři pořádají, myslím, jako různým společenským a tak. Jako.
0: Ale rozumí tomu tak, že vy tedy můžete, nebo člověk může vyplnit ten formulář na webu, ale pak teprve začne nějaký ten přijímací proces, kdy na jeho konci není vždy garance toho, že každý uspěje se svou přihláškou a stane se svobodným zednářem v rámci České republiky. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s historičkou Janou Čechurovou, i proto, že dnes spatřil světlo světa seriál, respektive vysílací světlo světa seriál věnovaný svobodným zednářům, který vysílá Český rozhlas Vltava.

0: Radiožurnál je s vámi v 10:30. A taky Marek Sedláček se zprávami.
1: Prezident Petr Pavel nebude zastupovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Rozhodla o tom vláda. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka a ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Prezident o účast na summitu dlouhodobě usiloval. Už dřív řekl, že pokud ho vláda do Ankary nevyšle, podá kompetenční žalobu. Jednání vlády vnímá jako bránění ve výkonu svých ústavních povinností. Novou zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Edita Stejskalová. Od zítřka tak nahradí Lucii Fukovou, která na post minulý týden rezignovala. Vadil jí přesun agendy z úřadu vlády. Fuková řekla, že kvůli změně nemůže efektivně vykonávat svou práci. Stejskalová má zkušenosti z vedení neziskové organizace. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. Belgie oznámila, že vydala 5 víz delegaci afgánského Talibánu, aby se mohla zúčastnit zasedání Evropské unie o migraci. Byl by to první případ, kdy Unie tuto skupinu hostí od doby, kdy se před 5 lety znovu ujala moci. Víza mají platit pouze na jeden den a jen na území Belgie. Očekává se, že setkání se zaměří na způsoby, jak deportovat některé afgánské migranty. Lidskoprávní organizace varují, že by takový postup mohl Afgánce vystavit riziku a podkopat základní hodnoty Unie. A lanovky Imperial a Diana v Karlových Varech jsou ode dneška mimo provoz. Dopravní podnik je na 2 dny zavřel kvůli pravidelné údržbě. Odborníci zkontrolují stroje a otestují jejich brzdy. Dopravní podnik naplánoval výluku na začátek týdne, kdy lanovky běžně vozí nejmíň cestujících. Obě dráhy se znovu rozjedou ve středu. Sport. Fotbalista Lionel Messi dal při výhře Argentiny nad Rakouskem 2-0 oba góly a osamostatnil se v čele tabulky střelců na světových šampionátech. Celkově má na mistrovstvích světa už 18 vstřelných branek. A wimbledonská vítězka z roku 2023 tenistka Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy maximální možný trest jako v případě pozitivního testu, informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D48 na Novojičínsku a nebezpečí v Ostravě. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína je v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru odklízí následky nehody nákladního auta. Objíždí se ve směru na Nový Jičín mezi exity 2 Bělotín a 17 Starý Jičín přes Bělotín a Odry, směr Olomouc, pak úsek mezi exity 17 a 8 přes Starojickou Lhotu a Dub. V Ostravě z centra do Poruby nebezpečí v ulici 28. října u městské nemocnice řidiči hlásí na vozovce ležící osobu, na místo jede policie. V Českých Budějovicích na průjezdu městem zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Nehoda je v Litvínovické ulici u parku Stromovka, auto mimo vozovku. A v Rumburku je po srážce dvou osobních aut neprůjezdná východní ulice. Nehoda i uzavírka je poblíž čerpací stanice Orlen. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo taky bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. To byly zprávy. A teď pokračuje host Radiožurnálu s Janem Pokorným.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: was just like a song when we were young.
1: A naším hostem je historička Jana Čechurová a povídáme si o svobodných zednářích. Když bychom se vrátili do toho minulého století, tak dá se říct, je jasné, že v totalitních režimech se svobodnému zednářství nedaří, ať to byla nacistická okupace, nebo ať to bylo potom komunistický režim.
2: To se rozhodně dá říct. Jako...
1: Oni neexistovali, nebo existovali v nějaké hyperilegalitě?
2: Jako, říká se, že vlastně to zednářství je jako lakmusovým papírkem demokracie, že vlastně jediné prostředí pro jejich jako svobodný rozvoj a existenci je demokratické uspořádání. Svobodní zednáři ve 20. století vlastně dvakrát ukončili svoji činnost. U nás jednak za druhé republiky bezprostředně po Mnichovu vlastně přešli, jako se uspaly ty lože a opravdu jako rozpustili jako tu svoji činnost a mysleli, že asi tím jako zachrání možná nějaké taky prostředky, kartotéky a tak, což je sporná otázka, jestli se jim to vlastně povedlo. Ale určitě to vedlo k tomu, že když pak se obnovili za třetí republiky a nastal velmi rychle komunistický převrat, tak vlastně ten svůj postup jako s pomnichovský nezopakovali. A naopak vlastně pár let ještě se snažili v rámci komunistického režimu působit, až vlastně usoudili skutečně, že jako je to zasahování do jejich činnosti, že je absolutně jako neslučitelné s jejich působením a znova se uspali. A obnovili se až po roce 89.
1: Obnovili se snadno?
2: Tak byla to dlouhá doba od toho počátku 50. let. Ten rezervoár lidský jednak měli z některých jako bratří, kteří jednak přežili z první republiky, kteří jako mladí se stali vyloženě jako členy za první republiky, jako byl třeba Jiří Silaba. Pak za třetí republiky cíleně nabírali jako mladé lidi, aby vlastně jako tam byl ten potenciál do budoucna. Takže jednak z nich, jednak působili vlastně v exilu, jako čeští svobodní zednáři, kteří jim s tím pomáhali. A vlastně myslím, že na tom počátku 90. let vlastně přicházela řada nových členů jako z rodinné tradice. Že ten potenciál vlastně toho, že vlastně ti předkové byli zednáři, tak v tomhle tom byl velký a určitě byla taky zahraniční pomoc vlastně z toho, jako v tom roce 90, když se jako obnovovali, tak byl zájem na tom vlastně jako na podpoře demokracie opět jako i touhletou cestou. No.
1: Když svobodní zednáři tu a tam o sobě něco říkají, tak říkají třeba, že zednářství je svědomí. Řekla byste to taky tak?
2: Jak u koho, řekla bych.
1: Jak u koho? Jsou to taky
2: jako
1: lidé?
2: Jako v praxi, jsou to přesně. Jsou to taky lidé a ty osudy, a i když si vezmeme, které osobnosti jako i problematické třeba patřily mezi svobodné zednáře v nějaké fázi svého života, tak to musíme brát jako, že to je nějaký jako ideál, ale ta jako praxe životní se mnohdy od ideálu liší. No.
1: Ale třeba ty klíčové symboly zůstávají, tedy kružítko a úhelník, který má symbolizovat co?
2: Úhelník vlastně nějakou jako poctivost, že jo? Má to být jako pravdomluvnost, poctivost, kladivo symbolizuje práci. Ten ideál jako práce na sobě samém, kdy nějakou osvětou a dobrými skutky se člověk jako zdokonaluje a obtesává nebo otesává ten jako hrubý kámen, ze kterého pak po tom otesání jsou ty hladké kvádry, ze kterých se staví chrám lidství, tak tenhle ten ideál tam zůstává pořád. No.
1: No a když vidíte tenhle symbol třeba na průčelí nějakého domu, jako třeba jsme tady v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech, nedaleko je ulice Urugvajská, tuším, že je to číslo popisné 17 a nad vstupem je v tom oválném štítu relief kružítka a úhelníku s agátovou snídkou. Znamená to, že se tam něco odehrávalo?
2: Tak pokud je to agátová snídka, tak mohl vlastně třeba ten majitel nebo ten stavebník být vlastně svobodným zednářem a takhle se k tomu přihlásit, ale mnohdy vlastně to kamenické náčiní může symbolizovat jenom nějaký, jakoby to, tu cechovní příslušnost toho stavebníka, ne ne k zednářům, ale k tomu, že byl stavitel, že byl architekt. Protože jinak jako v tom našem prostředí svobodní zednáři byli v minulosti vždycky jako v pronájmu, neměli svoje nemovitosti a nemůžeme jako na rozdíl třeba od západní Evropy se podívat na nějaký jejich jako tradiční chrám, který by skutečně jako patřil jim a v něm jako se realizovali, na ten si naspořili a v tom jako v ty svoje aktivity prováděli. No. Tomu je to složitější.
1: Tak historička Jana Čechurová byla hostem Radiožurnálu. Já Janě Čechurové děkuju. Děkuju vám za vhled, který jste přinesla do téhle problematiky, které se věnujeme i proto, že Český rozhlas Vltava od dneška vysílá několika dílnou sérii na téma svobodných zednářů. A my se dnes rozloučíme o něco dřív, než je s hostem zvykem. Děkuju za pochopení, paní Čechurová.
2: Děkuju za pozvání a naschledanou.
1: Protože fakt ten dnešní rozhovor končí o něco dřív než obvykle, jako výraz protestu proti snaze změnit věci tak, že by mohla být ohrožena nezávislost Českého rozhlasu, nezávislost České televize. Nechceme prostě, aby se silou politických tlaků média veřejné služby vydala na cestu veřejné služebnosti a děkujeme tímto za pochopení a za podporu.

0: Radiožurnálu.
1: Každý pátý pár řeší neplodnost a česká vědkyně Kateřina Komrsková možná drží v rukou technologii, která může změnit pravidla hry. Zakladatelka startupu Molecule 46 vyvinula patentovanou metodu, která dokáže oddělit zdravé spermie od poškozených a zvýšit šanci na úspěšné oplodnění. Jak se z akademického objevu stává světový startup? A proč by vědecké objevy neměly končit jen v šuplíku nebo na patentové listině? Kateřina Komrsková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
2: Vláda podpoří výstavbu AI Gigafactory v Česku. Do íránských jaderných zařízení se vrátí mezinárodní inspektoři. Fotbalisti Francie hrají ve svém druhém utkání na mistrovství světa proti Iráku. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Stát podpoří vybudování datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory. Schválila to vláda, potvrdila tak plány předchozího kabinetu. Projekt českých radiokomunikací podpoří stát 15 miliardami korun, pokud by vyhrál soutěž Evropské unie o výstavbu jednoho z pěti velkých datových center. V takovém případě by se významně rozšířilo už vznikající datové centrum v pražské Zbraslavi. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by projekt posílil nezávislost Česka.
4: Je to naprosto zásadní, bych řekl, krok k posílení odolnosti České republiky, bezpečnosti, nezávislosti, a to v oblasti, která je velmi ostře sledována v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, jako je armáda nebo průmysl.
2: Evropská komise by měla soutěž o výstavbu AI Gigafactory otevřít v následujících týdnech. Kde centra vzniknou, by mělo být jasné do konce roku. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou. Ženy měly mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřit přes 160 milionů korun svých klientů. Sukovou, která se přiznala, poslal soudce za mříže na 7 let. Marešová, která tvrdí, že o ničem nevěděla, by se měla odsedět 5,5 roku. Ani jedna pak nesmí 10 let působit v advokaci. Rozhodnutí soudu je nepravomocné. Írán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do jeho jaderných zařízení. Řekl to americký prezident J.D. Vance po prvním kole americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo včera ve švýcarském Birkenstocku. Jednání o působení inspektorů začne podle Vance už tento týden. Jde podle něj o první krok k trvalému ukončení íránského programu vývoje jaderných zbraní. Dobrá na Frýdecko-Místecku si nechala udělat vrty na zavlažování fotbalového hřiště. Kvůli suchu je v nich ale málo vody. Pokud obec problém včas nevyřeší, může přijít o dotaci na revitalizaci hřiště. Pomoc má další výzkumný vrt do větší hloubky.
5: První vzorkový vrt, který je vybaven, vystrojen, v něm nějaká voda zatím je, ale bohužel v těch dalších, tak tam jsme tu vodu nenašli.
6: Říká mi místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU ČSL. Právě vrty v menších hloubkách podle hydrogeoložky Moniky Ličbinské z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava více podléhají krátkodobějším výkyvům počasí.
7: Máte sucho, takže vám tady tento mělký kolektor vysychá. Potom naprší a zase se velmi rychle ty zásoby doplní.
6: Větší jistotu dávají hlubší vrty. I tam je ale třeba počítat se stále častějšími výkyvy. Podzemní voda totiž funguje jako bankovní účet. A podle vědkyně už několik let čerpáme na dluh. Z Dobré, František Kuča, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Fotbalisti Francie hrají ve svém druhém utkání na mistrovství světa proti Iráku. Úvod utkání vidí Jan Suchan.
8: 0-0 ve třetí minutě mezi Irákem a Francií, za kterou ke svému stému reprezentačnímu utkání nastoupil kapitán a útočník Kylian Mbappé. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Lionel Messi se osamostatnil v čele historicky nejlepších střelců mistrovství světa. K úvodnímu hetriku přidal tentokrát dva góly při výhře Argentiny nad Rakouskem 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavírka na dálnici D48 a nehoda v Českých Budějovicích. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru mají několik hodin odklízet následky nehody nákladního auta. Směr Nový Jičín se objíždí mezi exity 2 Bělotín a 17 Starý Jičín přes Bělotín a Odry. Směr Olomouc mezi exity 17 a 8 přes Starojickou Lhotu a Dub. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Slaný stojí auto 15. kilometr.
10: Stojící vozidlo, který bliká, dejte si tam bacha, 15. kilometr.
9: V Českých Budějovicích v Litvínovické ulici zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Je to u parku Stromovka, auto mimo vozovku, v místě zavřený jízdní pruh. A v Rumburku je neprůjezdná východní ulice. Uzavírka je po nehodě u čerpací stanice Orlen. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Teď v noci se ochlazuje na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů. Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď už je tu zase večerní radiožurnál a Zuzana Burešová.
1: Taky zase pár informací. Tak tedy dobrý večer, jestli se v létě chystáte autem třeba k moři, měli byste si nechat zkontrolovat, v jakém stavu je vaše auto. A taky se podívat třeba na pojištění, jestli i to máte v pořádku. Další rady před cestou vám předáme rádi za chvíli ve večerním radiožurnálu.
3: Večerní radiožurnál
11: a Zuzana Burešová.
12: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Itálie, Chorvatsko a Rakousko. Právě do těchto evropských zemí jezdili Češi loni na dovolenou nejčastěji. Potvrzují to data Českého statistického úřadu. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, měli byste se důkladně připravit. Dlouhé cesty totiž můžou odhalit zanedbaný servis auta nebo třeba pojištění, které nepomůže v krizové situaci. Z detailů už je ve studiu Krištof Jiřík z domácí redakce. Vítejte, dobrý večer.
1: Pěkný večer.
0: Tak co všechno je dobré před takovou dlouhou cestou zkontrolovat?
1: Ideálně bychom měli auto vzít do servisu, kde technici prověří, jestli není potřeba vyměnit nějakou součástku. Jak říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř, pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam neteče nějaká kapalina, olej, chladící kapalina, ostřikovače, pneumatiky, popřípadě se dohušťují.
1: Sebou bychom měli vzít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Zkontrolovat bychom měli i povinnou výbavu, třeba do Polska. Potřebujeme navíc i hasicí přístroj a ve Slovinsku náhradní žárovky.
0: A jaké problémy řeší na dlouhých cestách řidiči nejčastěji?
1: Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka to bývají různé technické závady na autě anebo nehody. Na zahraniční cesty doporučuje sjednání asistenční služby, je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často sjednáno jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraniční ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta a nebo náhradního ubytování pro posádku auta.
0: A co můžou řidiči udělat pro to, aby byla jízda co nejbezpečnější?
1: Tak měli by hlavně pravidelně odpočívat, jak říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu 1/4 hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: A pokud řidiči dojíždějí do nějaké kolony, měli by bezpečně a s dostatečným předstihem zpomalit a když ní následně taky uvíznou, mělo by v autě být dost vody a jídla pro celou posádku.
0: Cestovatelům poradil Krištof Jiřík z domácí redakce a oba vám přejeme šťastnou cestu a šťastný návrat. Je to tak?
1: Je to tak, díky.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu. Důvodem jsou její dlouhodobé spory se zaměstnanci i studenty. A i tohle téma probereme za chvíli u nás ve vysílání večerního radiožurnálu, tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Špatná komunikace nebo nevlídná atmosféra ve škole. I to vyčítali studenti i zaměstnanci ředitelce Jablonského gymnázia u Balvanu Michaele Mutl. Rada kraje ji na dnešním mimořádném jednání po dvou letech ve funkci odvolala. Situaci ve škole se teď pokusí stabilizovat ředitel z jiné školy.
1: My jsme to vnímali na tom učitelstvu, že to klima tam vůbec není výborný.
2: Říká jeden ze studentů Oliver Abraham.
1: Všechno se projevovalo na těch učitelích, že to prostě, že trpějí, že to jde vidět, prostě, že to klima je blbý.
2: Vedení kraje zvažovalo tři možná řešení. Nechat původní ředitelku, školu sloučit s druhým jabloneckým gymnáziem Antona Randy, nebo ředitelku odvolat a dočasně místo ní dosadit někoho jiného. Zvítězila ta třetí varianta, jak říká hejtman Libereckého kraje. Je Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Jsme hlasovali tajně i proto, že na členy rady kraje byl v posledních týdnech činěn, řekl bych, mimořádně velký tlak. Já jsem tady mluvil o e-mailech a některé z nich měly zvláště odpudivý osobní obsah.
2: K odvolání ředitelky potřebujete zákonné důvody. Hejtman je specifikovat nechce.
3: Já se omlouvám, já tohle specifikovat nebudu vzhledem k tomu, že si myslím, že se nepochybně s odvolanou paní ředitelkou ocitneme v nějakém sporu.
2: Odvolaná ředitelka Michaela Mutl dnes věc odmítla komentovat. Už dříve ale řekla, že ze své strany zásadní pochybení nevidí.
4: Česká školní inspekce zde byla přesně 11krát od začátku mého působení a všechny ty kontroly, které proběhly, zhledali takové pochybení, které by vyvozovalo jakékoliv odvolání ředitele školy.
2: Ředitelka už začala předávat agendu svému nástupci, řediteli Jablonského gymnázia Antona Randy, Tomáši Hofrichtrovi.
5: Lidsky s ní cítím. Je mi líto toho, že ta její mise, kterou si vysnila, takhle dopadla.
2: Nový ředitel v tuhle chvíli potřebuje hlavně čas, aby se zorientoval.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
2: Nového ředitele chce kraj najít do konce letošního roku. Z Jablonce nad Nisou Jiří Jelínek, Radiožurnál. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
1: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
0: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
2: Vícerčata.
1: Nový seriál Radiožurnálu denně po 3/4 na 9.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik halířů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nafta bude stát maximálně 35 korun a 54 halířů. To je o 7 halířů míň než dnes. Za benzín si řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 halířů. Bude tak stát o 9 halířů víc než dnes. Vláda se chce cenami paliv zabývat zatím do konce června. Nejméně 13 lidí zemřelo a další desítky jsou zraněné po výbuchu v katarském závodě na zpracování zkapalněného zemního plynu. K explozi v komplexu Ras Laffan došlo ve chvíli, kdy pracovníci obnovovali provoz, který byl zastavený od března po íránském útoku. Informovala o tom agentura Reuters. Obnovení provozu zařízení na výrobu LNG je složitý proces právě kvůli záměrně pomalému ochlazování, které má zabránit tepelnému šoku. Vláda schválila poslanecký návrh, který chce zúžit okruh plátců rozhlasových a televizních poplatků. Kabinet chce přitom poplatky od příštího roku zrušit úplně. Novela, kterou předložil Patrik Nacher z Hnutí ANO, by od placení osvobodila třeba domácnosti seniorů nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Média veřejné služby by tak přišla o stovky milionů korun. A soutěž Podcast roku letos opět vyhrály Opravdové zločiny zpět s 82 tisíci hlasy od posluchačů. První místo si drží čtvrtý rok po sobě. V celkovém pořadí ho následovaly podcasty Noční můry, pro které hlasovalo 52 tisíc lidí, a Chumelenice s víc než 40 tisíci hlasy. Cenu odborné poroty potom získal v kategorii zpravodajství podcast Vinohradská 12 nebo podcast Kriminálka v kategorii Kriminální. Sport. Fotbalisti Francie bojují na světovém šampionátu proti Iráku. Aktuality má Jan Suchan.
1: Ve 32. minutě Francouzi vedou 1-0, když se ve svém stém reprezentačním startu trefil spoza vápna střelou k tyči Mbappé. Přímý přenos vysíláme na radiožurnálu Sport. Jan Suchan, radiožurnál.
0: A už dřív Argentina vyhrála nad Rakouskem 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D48 mezi Bělotínem a Starým Jičínem, další uzavírka v Praze. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína v obou směrech stále neprůjezdná. Na 12. kilometru pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta. Bylo převrácené, podle odhadu má uzavírka trvat ještě více než hodinu. Může se to ale změnit. Objíždí se plynulé směr Nový Jičín mezi exity 2 Bělotín a 17 Starý Jičín přes Odry, případně po D1, směr Olomouc mezi exity 17 a 8 přes Starojickou Lhotu a Dub. Na dálnici D35 ve směru od Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Chrudim stojí auto. Kilometr 150,5 vpravo, kousek za Šelkou, místo označené. A v Praze noční údržba zavřela Strahovský tunel a Mrázovku směr Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se pak znovu vyjasní. Teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. To byly zprávy. A ještě půl hodiny je tu pro vás večerní radiožurnál a Zuzana Burešová.
4: Dobře to Marek Sedláček spočítal. Tak tedy díky, dobrý večer vám všem přeji. Maďarská vláda chce předčasně ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Jak to chce udělat, povíme v půlnočních zprávách. Informací bude ale víc.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Čas, keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Dnes je to přesně 40 let od takzvané boží ruky Diega Maradony a neexistuje snad Argentinec starší 45 let, který by si právě tento kontroverzní gól nepamatoval. Co pro Argentince tenhle pojem znamená, uslyšíte za chvíli v zápisníku našeho zpravodaje z mistrovství světa.

0: Teď s vámi budeme chvíli cestovat. Míříme na světový šampionát.
1: Zápisník Jana Kaliby.
2: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Argentiny dnes porazili na světovém šampionátu Rakousko 2-0. Oba góly dal Lionel Messi, který tím zlomil střelecký rekord mistrovství světa a zařídil svému týmu postup do vyřazovací fáze. Hvězdný útočník brankami s pořadovými čísly 17 a 18 vylepšil dosavadní maximum, o které se od minulého zápasu dělil s Němcem Miroslavem Klózem. V Dallasu se to stalo na den přesně 40 let poté, co dal argentinský idol Diego Maradona zřejmě nejkontroverznější gól fotbalových dějin. Takzvaná boží ruka pomohla Argentincům porazit Angličany 2-1. Argentina díky tomu v Mexico City postoupila do semifinále tehdejšího šampionátu, který nakonec vyhrála. A boží ruka se natrvalo usadila v argentinské lidové kultuře.
3: Tribuny jsou přestavěné, tehdejší trávník už dávno odrostl, ale hukot to tady tehdy byl možná docela podobný. Legendární Maradonova boží ruka se přesně před 40 lety zjevila právě tady v katedrále fotbalu, jak Mexičané přezdívají aztéckému stadionu. Argentinka Stella, kterou potkávám na prvním zápase jejího týmu na letošním šampionátu v Kansas City, mi vypráví, že si tu chvíli dobře pamatuje a že její manžel byl tenkrát přímo na stadionu.
4: Říkal, že to tak prostě mělo být. Doufejme, že už se nic takového nebude opakovat. A se současnými technologiemi, s videorozhodčím, pochybuju, že by se to mohlo stát. Já osobně chci vyhrávat čestně.
3: Těžko byste hledali Argentince staršího 45 let, který by si tenhle zápas z 22. června 1986 nevybavil. Maradona v rozmezí 5 minut dal takzvaný gól století, při kterém prokličkoval s míčem z vlastní poloviny v podstatě až do branky, a předtím ve vzdušném souboji s anglickým golmanem nenápadně plácnul do míče rukou, šel se radovat a tuniský sudí gól uznal.
5: Pamatuju, že jsem se na to díval v televizi a v té rychlosti jsem si neuvědomil, že to byla ruka. Pak to bylo zjevné, ale něco takového se stane na každém šampionátu. Takhle bychom se mohli dohadovat o penaltě, kterou mexický rozhodčí nařídil proti Argentině ve finále proti Německu v roce 1990. Ale byla odpískaná, Německo vyhrálo a je to. Fotbal není soudní líčení, prostě i v tomhle potřebujete štěstí šampionů.
3: Říká mi další ve Spojených státech žijící Argentinec Julio Mazzarella. Termín boží ruka pochází přímo od Maradony, který prohlásil, že první gol Anglii padl trochu hlavou a trochu boží rukou. Kulturně to zapadá do takzvané vivesa criolla, argentinské verze lstivosti a schopnosti vítězit nad nepřízní osudu i za cenu obcházení pravidel. Česky bychom asi řekli vyčúranost nebo účel světí prostředky.
6: Pro Argentince to po válce o Falklandy bylo národní zadosti učinění za tu porážku. To, že dal Maradona náš nejdůležitější gol v dějinách mistrovství světa Anglii a že ho dal rukou, to je úplně v pořádku. Co činí Bůh, činí správně, takže gol boží rukou je v pohodě.
3: Usmívá se Claudio Giglioni, reportér a fotbalový komentátor argentinského rádia Cadena Tres, který se s Maradonou osobně setkával a mluvíval s ním. Z Mexika a Spojených států, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Jestli chcete vědět podrobnosti o světovém fotbalovém šampionátu, podívejte se na náš zpravodajský server iRozhlas, kde najdete všechno, co potřebujete vědět. No a jestli chcete znát, jak právě teď hraje Francie s Irákem, poslouchejte Radiožurnál, protože vám to za chvíli povíme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Na fotbalové mistrovství světa se hraje další zápas, tentokrát mezi obhájci stříbra, Francií a Irákem. Sleduje ho reportér Jan Suchan.
1: První poločas skončil, a to za stavu 1-0 pro Francii, kterou poslal do vedení ve 14. minutě Kylian Mbappé. Ve svém stém reprezentačním zápase oslavil tohle jubileum přesnou střelou zpoza pokutového území k tyči branky Iráku. Bazil si sice sáhnul na míč, ale vytěsnit ho mimo tři tyče nedokázal, a to byla jediná opravdu velmi vážná možnost Francouzů. Ještě do jedné se pak snažil dostat Mbappé, ale na poslední chvíli mu po krásné kličce iráčtí obránci dokázali balon vypíchnout, a tak z toho nakonec ohrožení branky nebylo. Iráčané se v podstatě jenom brání, jsou rádi za každý dotek s míčem na soupeřově polovině. Do vážného ohrožení branky Mike'a Maignana se vůbec nedostali. Těšit nás může jako fanoušky českého fotbalu alespoň to, že jedním z těch aktivnějších Iráčanů je obránce Plzně Merchás Dosky. Druhý poločas vysíláme živě na radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy. Vládní představitelé pojedou na červencový summit NATO sami. Prezident Pavel dnes oznámí, jestli podá kompetenční žalobu. Po rezignaci britského premiéra Starmera se o jeho křeslo bude ucházet Andy Burnham. Tenistka Vondroušová dostala 4letý trest za odmítnutou dopingovou zkoušku a dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů. Je úterý 23. června. U hlavních zpráv vás vítá Marek Sedláček.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: V Českém rozhlase a České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Jejich pracovníci protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků. Plánovaný převod pod státní rozpočet by podle nich omezil nezávislost a stabilitu médií. Do stávky se v rozhlase zapojilo skoro 1100 pracovníků z různých stanic, regionálních studií nebo třeba symfonický orchestr.
5: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: V České televizi se do stávky zapojilo přes 2000 zaměstnanců. Popoledně se sešli před hlavním sídlem televize v Praze na Kavčích horách. Tam je podpořili i známé osobnosti.
6: Normálně jsem se vrátil do Prahy, šel jsem do krámu, koupil jsem si černou košili.
7: Stávkující přišel podpořit i herec Miroslav Hanuš.
6: Prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
7: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor Daniel Stach.
8: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, takže nebudu v České televizi.
7: Zástupci stávkového výboru České televize Českému rozhlasu řekli, že jejich protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jenom plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
9: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
9: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
10: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
9: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Radiožurnál.
0: S premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími koaličními politiky se ještě večer sešli odboráři České televize a Českého rozhlasu. Nesouhlasí s obsahem ani způsobem projednávání návrhu na změnu financování médií a chtějí dál jednat.
11: Návrh musí být předvídatelný a garantovaný, uvedli odboráři po schůzce. Podle předsedy rozhlasových odborů Jana Křemena chce ale koalice nejdřív schválit jiný zákon.
12: V tuhle chvíli je pro vládu důležitý přijmutí zákonu o kontrole NKÚ.
11: Jako prioritu to potvrdil i šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Dodal, že rozhodnutí o převedení rozhlasu i televize pod státní rozpočet je definitivní.
13: By vedení České televize, Českého rozhlasu mohlo předložit plán, nějaké návrhy, jakým způsobem by tedy ušetřili.
11: S premiérem Babišem se setkal i šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Vládu vyzval, aby od změn upustila. Neobsahují podle něj žádné legislativní záruky nezávislosti. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: O post nového britského premiéra se bude ucházet bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Nový poslanec bude kandidovat na předsedu Labouristů, který se později stane předsedou vlády. Oznámil to krátce po tom, co svůj konec v čele britského kabinetu oznámil Keir Starmer.
14: Starmer řekl, že jako premiér oficiálně skončí, až si Labouristé do několika týdnů vyberou nového šéfa. Favoritem je Andy Burnham, který jasně zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu. Podle BBC právě i úspěch muže s přezdívkou Král Severu přispěl ke Starmerově konci. Při skládání poslaneckého slibu se populární Labourista z Manchesteru dočkal hlasité podpory kolegů, ale i ironických výkřiků několika opozičních konzervativců. Šéf nacionalistické strany Reform UK Nigel Farage vyzval k rychlému vypsání nových voleb. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Maďarská vláda chce předčasně ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Premiér Péter Maďar v pondělí v parlamentu oznámil, že kabinet zahajuje změnu ústavy, která by odvolání hlavy státu umožnila. Kdy přesně mají změny začít platit, zatím není jasné.
15: Premiér Maďar tvrdí, že změny mají zabránit návratu systému, který podle něj v Maďarsku vybudoval jeho předchůdce Viktor Orbán.
16: Zahajujeme operaci Očistný oheň, která uzavírá jednu éru. Uzavírá dlouhá desetiletí, během nichž se Maďarsko stalo rukojmím organizovaných politických a ekonomických zločineckých skupin.
15: Maďar prezidenta dlouhodobě označuje za loutku bývalé Orbánovy vlády. Po dubnových volbách ho vyzval, aby do konce května rezignoval. Šujok ale odstoupit odmítá a tvrdí, že jeho setrvání ve funkci je pojistkou proti možnému zneužití moci novou vládou. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dostala čtyřletý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O rozhodnutí nezávislého tribunálu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Wimbledonskou vítězku z roku 2023 potrestali za neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole. To fotbalisti Francie a Iráku proti sobě hrají v základní skupině světového šampionátu a podrobnosti má Jan Suchan.
17: V prvním poločase Francouzi vedou 1-0 nad Irákem, ale druhá půle začne nevíme kdy, protože se blíží velké bouřky do Filadelfie a organizátoři žádají i fanoušky, aby opustili tribuny a našli si nějakou skrýš. Jakmile se znovu bude hrát, tak o tom na Radiožurnálu určitě uslyšíte. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: No a už dřív prohrálo Rakousko s Argentinou 0-2. V dalších zápasech této noci se Norsko utká se Senegalem a Jordánsko bude hrát s Alžírskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Zavírka na dálnici D48, noční omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína počítejte s úplnou obousměrnou uzavírkou. Na 12. kilometru v omezení odklízí následky nehody nákladního auta. Objíždí se plynulé například přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po D1. Na dálnici D35 od Vysokého Mýta do Hradce Králové zase jezdem na Chrudim stojí porouchané auto. Kilometr 150,5 vpravo za Šelkou. Silničáři už na místo přivezli šipku. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 v noci opravují vozovku. Za sjezdem na Ořech kilometry 18 až 16 mají zavřený pravý pruh. Projíždí se plynule. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noční teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupním. Na severu můžou klesnout až na 12 stupňů. Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní. Teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
19: Vláda podle Andreje Babiše mobilizuje proti kratomu. Je tato látka tak nebezpečná? Dá se zabránit prodeji jiných psychomodulačních látek, které prodejci označují například za sběratelské předměty? A bude po přesunu agendy na ministerstvo zdravotnictví dost peněz na adiktologické služby? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek, bývalá předsedkyně a místopředsedkyně Pirátské strany Jana Michajlidu. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
20: Dobrý den, děkuji za pozvání.
19: Předesílám, že náš rozhovor natáčíme dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Premiér, ministryně financí a ministr zdravotnictví, tedy tři politici hnutí ANO, minulý týden představili návrh na zpřísnění prodeje kratomu a dalších psychomodulačních látek. Návrh počítá s tím, že zůstanou licencované obchody, ale nově se zakáže online prodej. Navíc se má zvýšit věková hranice pro nákup z 18 na 21 let. Také se má zvýšit DPH a zavést spotřební daň. Mají se také zvýšit licenční poplatky pro prodejce, dovozce a výrobce. Vy jste ve vyjádření pro ČTK v principu to zpřísnění uvítala. Napsala jste, že jste něco podobného, třeba zavedení spotřební daně, navrhovali už minulé vládě. Proč to tehdy neprošlo? Proč byla tehdy vláda proti?
20: Úplně v jednoduchosti řečeno byl proti ministr financí Zbyněk Stanjura, který samozřejmě jako zástupce ODS byl všeobecně proti jakémukoliv zavádění nebo zvyšování daní a dokonce říkal, že to zavedení té spotřební daně by stálo víc, než kolik by se vybralo, což je úplný nesmysl.
19: Ta současná úprava regulovaného prodeje platí od loňského listopadu. Je to už dost dlouho na to, aby se dalo vyhodnotit, jestli to funguje nebo jestli je na místě to měnit?
20: Tak já si myslím, že nějaká hluboká analýza a evaluace toho, zda ta regulace funguje tak, jak je nastavená, tak na to budeme muset ještě chvíli počkat. Nicméně už teď se dají vyhodnotit nějaké první signály toho, zda to funguje. Například to, že kratom jako takový už většinou nepotkáte v prodejním automatu někde vedle školy nebo v obchodním centru. To je rozhodně fakt. Zároveň je fakt, že ten produkt, který si dospělí mohou koupit v těch licencovaných obchodech, je bezpečný. To znamená, podléhá regulaci a nejsou v něm těžké kovy nebo nějaká mikrobiologická kontaminace a podobně. Takže to jsou ty první vlaštovky, když to tak řeknu. Samozřejmě to, co se týká kratomu, se v tuhle chvíli netýká různých dalších látek, které se tady objevují právě, jak jste říkal, v té nějaké šedé zóně.
19: K čemuž se dostaneme, ale přece jenom ještě chvíli bych zůstal u kratomu. Když postupně vezmeme ty jednotlivé změny, které tedy navrhují vládní politici nebo o kterých mluvili minulý týden, začněme tou věkovou hranicí posunutí z 18 na 21 let. Je to z vašeho pohledu rozumné?
20: Když jsme tvořili tu regulaci, tak jsme uvažovali o tom, jak nastavit tu věkovou hranici, protože přece jenom my z výzkumu a vědeckých dat víme, že vývoj mozku se zastavuje až někdy ve 25 letech. Takže tyto debaty tam byly, nicméně opět nějaké politické rozhodnutí nezavádět nějaké novoty v podobě jiné hranice než těch 18 let, tak tomu zamezili, tomu, aby tam byla vyšší věková hranice. Takže mně to přijde jako krok správným směrem. Nicméně kratom, když se podíváme na jeho vlastnosti a na to, jakým způsobem interaguje s lidským tělem, tak je pro ten vyvíjející se mozek mnohem méně nebezpečný než třeba alkohol. To znamená, dobře, když posuneme tu hranici u kratomu, tak ale pojďme se také podívat na tu hranici u alkoholu.
19: To znamená, že vy byste byla pro posunutou hranici na 21 let?
20: Rozhodně. Alkohol je neurotoxin prokázaný. To znamená, tam k tomu poškozování toho vyvíjejícího se mozku dochází naprosto bez debat.
19: Máte pocit, že to otevírá k tomu cestu, když se tady zavede u kratomu tahle ta hranice?
20: Já bych byla hrozně ráda, kdyby to tak bylo, ale popravdě, ačkoliv tahle vláda a premiér na začátku deklarovali, že se tématu alkoholu a regulaci budou věnovat, tak bohužel si myslím, že debatovat se o tom asi bude, ale obávám se, že nějaké konkrétní kroky nelze úplně čekat.
19: Byla taková debata třeba už na radě vlády pro politiku proti závislostem? Jestli věková hranice pro alkohol by se neměla zvýšit?
20: No, na poslední radě vlády, kde se probíral mimo jiné chystaný akční plán, tak na téma alkoholu padlo pouze to, že opatření, která tam jsou navržena pro regulaci alkoholu, tak by mohla poškodit alkoholový průmysl. Takže to není přijatelné.
19: Vraťme se od alkoholu ke kratomu. Dalším návrhem nebo další navrhovanou změnou je zavedení spotřební daně. Vy už jste o tom krátce mluvila před chvílí, že jste to navrhovali, že proti byl tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura. Znamená to tedy, že teď byste to podpořila, aby se zavedla spotřební daň?
20: Já jsem velký fanoušek spotřebních daní. A spotřební daň, dle svojí definice, je daň, kterou stát vybírá proto, že tyto produkty mají nějaké negativní externality. Mnohem větším fanouškem spotřební daně bych byla ve chvíli, kdyby nějaké dané procento z této daně šlo zpátky do prevence, do snižování rizik, do léčby. To tady zatím nemáme. Navrhujeme to prakticky každé období, nicméně politici se k těmto účelovým určením daní netváří úplně pozitivně.
19: Ministryně financí mluvila také o zvýšení DPH. Proč tam je vlastně na kratom ta nižší sazba? Dává to logiku?
20: Ne, nedává to vůbec žádnou logiku a opět to bylo politické rozhodnutí.
19: Když vezmeme celkově ten balíček daňový ohledně kratomu, Alena Schillerová, ministryně financí, mluvila o tom, že by to mohlo přinést miliardu korun. To je realistický odhad?
20: No, já si myslím, že to je ambiciózní plán. Myslím si, že pokud bychom ty uživatele, kteří třeba ještě dnes se, řekněme, zásobují někde z ilegálního trhu s kratomem, převedli na ten legální trh, tak se možná dostaneme někam nad půl miliardy. Nicméně, a teď se omlouvám, ale už naznačím to další opatření, ve chvíli, kdy se zruší online prodej, tak si myslím, že naopak ty uživatele poženeme zpátky do nějaké neregulované zóny. Takže myslím si, že kombinace toho zdanění a kombinace uzavření možnosti pro online prodej miliardu nepřinese.
19: Když se dostáváme k tomu, že by se měl zakázat online prodej, vy říkáte, že to přinese nebo převede zájemce mimo legální trh. Na druhé straně, proč by to mělo mít tenhle ten efekt, když pořád bude ta možnost legální nakoupit si to v obchodě kamenem?
20: Tak musíme se na to podívat z toho spotřebitelského pohledu. Když jsem člověk, který užívá kratom a jsem někde z nějakého menšího města, kde třeba kamenná prodejna není, nebo dokonce tam uplatnili možnost obcí zakázat prodejny s psychomodulačními látkami, tak je možná otázka, jestli se mi vyplatí jet třeba 50 kilometrů, koupit si kratom, anebo jestli vlastně ve svém okolí nebudu mít někoho, kdo mi prodá nějaký neregulovaný produkt a není to pro mě jednodušší. Jo? Bohužel si myslím, že toto, ten zákaz těch e-shopů je, řekněme, velmi líbivé. Vypadá to, že se snižuje dostupnost, ale myslím si, že to bude mít právě tyto nechtěné negativní důsledky. Já bych taky chtěla říct, že ten online prodej u psychomodulačních látek jsme nastavili velmi přísně. Je tam dvojí ověření, nelze si ho koupit bez identity občana. Při předání toho zboží je znova ověření toho, jestli to přebírá ten, kdo to objednal. Nic takového nemáme ani u alkoholu, ani u tabákových výrobků. Takže já si naopak myslím, že ten online prodej by měl zůstat a zároveň, že by se regulace těch dalších produktů měla inspirovat.
19: Takže opravdu u toho online prodeje není možné, aby někdo obešel tyhle kontrolní mechanismy, aby si koupil třeba člověk mladší 18 let kratom?
20: Takhle. Vždycky je možné obejít regulace. Nicméně tady v tomto případě by ten mladiství nebo to dítě potřebovalo dospělého, který mu ten kratom objedná, pak převezme a dá mu ho.
19: Jak velkým problémem vlastně kratom v Česku je?
20: Z médií a titulků a z premiérova Twitteru by se mohlo zdát, že obrovský.
19: A vy si to nemyslíte?
20: Že je tady jako obrovská katastrofa, umírají tady lidé na ulici každou minutu. Já si to nemyslím. Když se podíváme na ta data, tak alkohol tady zabíjí ročně 6 až 7 tisíc lidí. Tabákové výrobky desítky tisíc. Když se podíváme na ten kratom, tak se tady hovoří o nějakých 17 úmrtích spojených s kratomem, ne přímo přiřaditelných kratomu. Já si myslím, že v porovnání tady těchto čísel je jasné, že je to vlastně nafouknutá bublina a myslím si, že je to vlastně nějaká show na poptávku voličstva. Že se vlastně premiér snaží působit jako silný vůdce, když to tak řeknu, snaží se působit, že tady bryskně zatočí s nějakým problémem. Nicméně, pokud chce opravdu zatočit s nějakým problémem, tak já se omlouvám, ale opět se vracím k tomu, tak má zregulovat ten alkohol.
19: Členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek Jana Michajlidu je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Mluvili jsme o kratomu, kde tedy platí pravidla pro legální prodej. Mnozí adiktologové ale opakovaně upozorňují, a i vy jste o tom před chvílí mluvila, že větším problémem je prodej polosyntetických a syntetických konopných derivátů, případně chemicky obohaceného kratomu a dalších látek. Ten prodej těchto látek je buď úplně nelegální, nebo jde o nové látky, které ještě se nestihly dostat na ten seznam nelegálních látek. Mnohé tyto věci se přitom prodávají v automatech nebo večerkách, absurdně bývají označovány třeba za sběratelské předměty. Jak je možné, že tohle v Česku funguje?
20: No, jednak je to možné proto, že ty, řekněme, kontrolní orgány činné v trestním řízení vlastně neúplně striktně implementují existující regulace, protože v mnoha případech lze zasáhnout už teď, i když nějaké ty látky nejsou třeba zařazené, protože právě nějaký produkt, který třeba vypadá jako želé medvídci, ale je tam napsáno, že to je sběratelský předmět, tak se stejně nesmí prodávat, protože naprosto evidentně to je určeno k lidské konzumaci a tudíž to musí podléhat regulaci produktu k lidské konzumaci. Myslím si, že ale druhým problémem, který je řešitelný a který by tu situaci zlepšil, si myslím, okamžitě, tak je vyřešení té poptávky. Tady je poptávka, naprosto evidentní poptávka po nějakém změněném stavu vědomí, který je podobný tomu, který vyvolává konopí. My máme možnost, máme tady regulaci psychomodulačních látek, máme možnost na tento seznam dát nějaké kanabinoidy. Tímto způsobem bychom dospělým lidem umožnili přístup k regulovanému bezpečnému produktu, a tudíž by tito lidé, kteří třeba si nemohou pěstovat konopí nebo mají složitý přístup k ilegálnímu trhu, protože povězme si upřímně, zákazy úplně nefungují, na to máme 70 let zkušeností, tak tito lidé tu svou poptávku jdou naplnit a jdou ji naplnit co nejkomfortnějším způsobem, který je možný. No a večerka nebo prodejní automat, tak to je velmi, velmi komfortní. Co se ale děje, bohužel, je to, že od doby, kdy jsme tady měli v automatech a ve večerkách HHC, což je poměrně bezpečný, dokonce trochu slabší kanabinoid než THC, tak ten se zakázal. Následně přišlo HHCP, THCP, ty už byly silnější, ty se zakázaly také. A teď už tady máme třeba 7. generaci syntetických kanabinoidů, kam se ale přimíchávají opravdu nebezpečné látky, jako je například jsou látky ze skupiny Pinaka, což jsou syntetické kanabinoidy, které ale můžou vést i k úmrtí. Takže ta situace, kterou máme teď, je, že uživatelé naplňují svoji potřebu po kanabinoidních látkách, ale ti prodejci hazardují.

0: syntetický kanabinoid, třeba velká spousta těch pinakových syntetických kanabinoidů už je zakázána, tak v tomto případě už by měla nastoupit policie, protože to je nezákonné prodávat takovéto produkty. Nicméně v takové té šedé zóně, to znamená, kde se prodávají nějaké produkty, které obsahují látky, které ještě nejsou zařazeny, tam je to o kooperaci České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a řekněme Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Státního zdravotního ústavu. A tady tyto instituce musí být dobře koordinované, což jsme viděli, že umí teď v proběhlé akci Korund. A když se propojí a koordinují a jdou do toho naplno, tak samozřejmě zvládnou vykontrolovat a zvládnou. Já nevím, chlubili se nějakými stovkami kilo, několika zavřenými prodejnami a podobně. Dokonce už tam jsou rozběhla nějaká trestní řízení. Takže, jak říkám, spousta z těch věcí je odstíhatelná už dnes, ale za mě to řešení leží v nabídce regulovaného produktu.
1: Ve středu se sešla Rada vlády pro politiku v oblasti závislosti a to naposledy před tolik diskutovaným přesunem této agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Odrazilo se to nějak na průběhu toho jednání?
0: Mm-hmm.
1: Jak?
0: Odrazilo se to. Tak jednak to bylo poslední jednání před tím přesunem, jednak to bylo poslední jednání, kde byl národním koordinátorem Pavel Bém. Takže ta nálada, řekněme, byla velmi napjatá už od začátku. Zároveň pan premiér evidentně dal svým ministrům za úkol se tentokrát zúčastnit, takže tam byli skoro všichni ministři. To se ještě nestalo za tu dobu, co tam chodím. Ale jestli to bylo užitečné, to se zdráhám říct. Výsledkem, nebo já nevím, jestli tomu vůbec říkat výsledkem, odsouhlasil se jeden bod.
1: A to byl program.
0: To byl program jednání. A všechny ostatní body se vyzdržovaly, rozmělnily do diskuze a odložily až na potom přesunu. Takže se můžeme pouze domnívat, zda priority dotačního řízení, akční plán a podobně zůstanou v té podobě, v kterého připravovali odborníci na úřadu vlády, anebo zda to půjde celé ze stolu a bude to připraveno znova pod taktovkou ministerstva zdravotnictví.
1: Při tom přesunu opakují adiktologové obavy, jestli bude na potřebné služby dost peněz. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch po tom jednání minulý týden řekl, že pod ministerstvo zdravotnictví přejdou jak zaměstnanci, tak dosavadní peníze a že je to přechod jedna ku jedné. Berete tohle jako dostatečnou garanci?
0: Ne. To, že je to přechod jedna ku jedné, když se podíváme na nějaké číselné tabulky, tak OK. Nicméně to je vnímání věci naprosto bez kontextu. Ti lidé na úřadu vlády, úředníci, připravují materiály pro jednání rady vlády. Tyto materiály jsou často třeba zhodnocení situace, národní strategie, akční plány a podobně. Tyto dokumenty mají sloužit k tomu, abychom se zlepšovali postupně. Když píšete nějaký dokument o tom, jak se chceme zlepšovat, tak musíte samozřejmě nahlédnout to, jak a co se do té doby nedělalo úplně správně. Ve chvíli, kdy tito úředníci budou zodpovídat ministru zdravotnictví, tak já nevnímám, že budou mít úplně stejnou pozici, nezávislou a svobodnou pozici, se vyjádřit k tomu, jestli třeba ministerstvo zdravotnictví nedělá něco trošku špatně, jako například to, že tady máme přes 1 000 000 lidí, kteří problémovým způsobem užívají psychoaktivní léky. Jo, takže ten přesun jedna ku jedné může sedět číselně, ale věcně je to, myslím, něco hodně jiného.
1: Když se vrátím k těm penězům, máte nějaké signály, že opravdu by v letošním roce mohlo dojít ke krácení peněz na adiktologické služby?
0: Tak abych citovala pana premiéra, na radě vlády nám řekl, že na ty služby dá tolik peněz, co jsme v životě neviděli, aby nám ukázal, že nemáme pravdu. Jestli to můžu brát jako s

0: slib navýšení financování ve chvíli, kdy zároveň pan ministr zdravotnictví spochybňuje princip snižování rizik, což je velmi evidencí potvrzený princip v oblasti adiktologické. Ve chvíli, kdy premiér pořád dává důraz na to, že služby mají dělat hlavně prevenci a ne se zabývat těmi, kteří už v tom problému jsou, tak já mám trošku obavu, jo? Jestli náhodou nepůjde o zvýšení peněz, které ale potečou třeba do obskurních projektů typu Revolution Train, což je primární prevence, která není založená na evidenci, nikdy ani nežádala o certifikaci, protože by nesplnila ty podmínky. A bohužel pan majitel tohoto projektu byl v předsálí rady vlády, to znamená asi je na vládu velmi blízce navázán.
1: Kdo to je?
0: Pan Tůma.
1: Rada vlády minulý týden nedokončila, vy jste se o tom zmínila, debatu o návrhu akčního plánu s opatřeními do roku 2028 a o podobě adiktologického zákona. Ministr zdravotnictví řekl, že se k tomu rada vrátí v srpnu a dodal, že to nebylo schváleno, neznamená, že by základní principy nebyly dál podporovány, že by se měly měnit, řekl, že se nemění a měnit nebudou. Tohle vás uklidňuje a odpovídá to té debatě, která tam se odvíjela od toho materiálu?
0: Tak jednak mě to neuklidňuje. Neuklidňuje mě ani to přesunutí toho rozhodnutí na srpen, protože když bych to měla popsat, tak máme tady adiktologické služby a ono to zní jako nějaké neziskovky, tak to popisuje občas pan premiér. Nicméně to jsou služby, které tady jsou třeba 30 let. A tyto služby, které za mě dělají práci, kterou by měl ideálně dělat stát, tak fungují na principu ročního financování. To znamená, tyto služby si každý rok musí žádat o finance a musí trnout obavami, zda ty finance dostanou. V některých momentech vědí, jestli ty finance dostanou, až třeba v únoru, v březnu, v dubnu. Ale ty zaměstnance, kteří oni mají, musí platit samozřejmě celou tu dobu, což vede k naprosto obskurním situacím, jakože tyto služby si musí brát úvěry na to, aby zaplatili svoje zaměstnance, které následně splatí, až dostanou ty finance z toho dotačního řízení. Takže už jenom to posunutí toho rozhodnutí znamená, že ty služby se cítí ohroženy. Opět, znova. Ale co se týče toho záměru, že se nebude měnit vlastně ta tematika, to zaměření toho dotačního řízení, no tak to nevíme, protože ty dotační priority se neschválily a schválí se až v srpnu.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, Jana Michajlidu. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuju moc, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: A 4 minuty po půl jedné už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu je Marek Sedláček. Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Zopakoval to mluvčí komise Markus Lammert a upozornil, že zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu je zatím jen návrh a neplatný zákon. Unijní exekutiva už v minulosti zdůrazňovala, že nezávislost médií je pro komisi důležitá. Vyplývá to i z Evropského aktu o svobodě médií, který musí členské státy Evropské komise Unie dodržovat. Kandidáta hnutí ANO na pražského primátora Ondřeje Prokopa včera radní odvolali z dozorčí rady městského dopravního podniku. Rozhodli tak kvůli tomu, že Prokop ve svém majetkovém přiznání neuvedl 3 byty, které v hlavním městě vlastní. Zjistil to server Seznam zprávy. Minulý týden ho kvůli tomu zastupitelé odvolali i z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop se hájil tím, že už situaci vysvětlil a je připravený zaplatit pokutu. Podle něj se mu Piráti mstí za jeho opoziční práci. Služby města Jihlavy začaly rosit ulice v centru. Kropící vozy vyjíždějí od 10 hodin dopoledne a městem projíždějí zhruba každou hodinu a půl. Cílem je snížení prašnosti a taky osvěžení a zvlhčení vzduchu při horku. Rosení ulic provádějí služby města vždy, když venkovní teploty minimálně 3 dny přesahují 28 stupňů Celsia. A vědci z CEJTECHu, Vysokého učení technického v Brně, jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytvářejí své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. Výsledky můžou vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů. Sport. Argentinští fotbalisti zvítězili taky ve druhém zápase na mistrovství světa. Znovu dával góly jenom Messi, tentokrát Argentina porazila Rakousko 2-0. Fotbalisti Francie hrají ve svém druhém utkání na šampionátu proti Iráku. Utkání bylo přerušené kvůli bouřce. Podrobnosti má Jan Suchan.
4: V prvním poločase Francouzi vedou 1-0 na zahájení druhého, stále čekáme, organizátoři slibují další novinky za 10 minut, nicméně fanoušci už se pozvolna vracejí na tribuny, už nemusí být v úkrytu kvůli hrozící bouřce. Jan Suchan, Radio Žurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D4 u Příbrami a u Strakonic. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic před sjezdem na Příbram a Sedlčany. Překážka. Mezi kilometry 39 až 40 v levém pruhu větší lesní zvěř, opatrně. Na D4 opačně za Strakonicemi do Prahy další překážka. Je to krabice mezi 78. až 76. kilometrem. Straženou zvěř na vozovce čekejte taky na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů. Je za sjezdem na Lány 29. kilometru. Ještě situace na D48 z Bělotína do Nového Jičína je stále v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru v omezení odklízí následky nehody. Objíždí se plynule třeba přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánik nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik krátké zprávy. A teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Dál ke Spojeným státům i Iránu, blíž kanadským státům zálivu. Takto by se dalo shrnout postavení Evropské unie po americko-iránské válce. Tématu se věnují aktuální bruselské chlebíčky a jejich ochutnávku uslyšíte od nás už za pár minut.
7: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Ještě zhruba před 10 lety Evropská unie společně se Spojenými státy dojednávala jadernou dohodu s Íránem. Teď je ale 27 vyřazená z vyjednávání o příměří po válce mezi Amerikou a iránským režimem. A unijní státy se ani nedohodly na jednotném názoru na oprávněnost americko-izraelského útoku na Írán. Expertka na Blízký východ Lenka Martinková v novém díle Bruselských chlebíčků podotýká, že na vznikající americko-íránskou dohodu se Evropská unie dívá s obavami.
1: Protože se z pozice mediátora dostala do pozice a vlastně té zájmové strany, na kterou to velmi negativně dopadá. Důležitým cílem je nějaké dohady dosáhnout, protože Evropská unie trvá na tom diplomatickém řešení. Nicméně má jisté podmínky a nechce tady to ukončení nebo tu dohodu za každou cenu. Požadavky Evropské unie jsou takové, že v tuhle chvíli by ta dohoda měla být obsáhlá, měla by obsahovat kontrolní mechanismy unie, požaduje, tak by měla obsahovat nejen dopravní tepnou palivovou a hormský průplav, ale měla by také obsahovat vlastně nějaké řešení toho balistického programu.
2: Je tu snaha spíš, aby Evropská unie nebo ty členské státy vyšly vstříc Spojeným státům nebo naopak vytvořily si nějaký znovu lepší vztah k jednání s Íránem?
1: Já bych osobně řekla, že v tuhle chvíli má Evropská unie asi nejblíže k státům Perského zálivu, protože s těmi má v tuhle chvíli obnovené strategické partnerství, vyjádřila jim jasnou podporu a jasně podpořila jejich právo na obranu. Evropská unie má zájem na tom podporovat budoucí rozvoj a budoucí postavení těch evropských států v rámci nějaké budoucí dohody nejen s Spojenými státy, ale s Íránem, protože oni budou ty, kdo bude nakonec trvalé v tom regionu určovat dění.
3: Poznamenává v novém díle podcastu Bruselské chlebíčky expertka na Blízký východ Lenka Martinková. Celou epizodu už teď najdete na webu Radiožurnálu a taky v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jana Karasová, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Každý pátý pár řeší neplodnost a česká vědkyně Kateřina Komrsková možná drží v rukou technologii, která může změnit pravidla hry. Zakladatelka startupu Molecule 46 vyvinula patentovanou metodu, která dokáže oddělit zdravé spermie od poškozených a zvýšit šanci na úspěšné oplodnění. Jak se z akademického objevu stává světový startup? A proč by vědecké objevy neměly končit jen v šuplíku nebo na patentové listině? Kateřina Komrsková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9:00.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Jedna hodina. Zprávy a Marek Sedláček. Prezident Pavel nepojede na summit NATO. Rusko posílilo ochranu Kerčského mostu na anektovaný poloostrov Krym. Tenistka Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede. Rozhodla o tom vláda. Delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj nebrání prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí.
4: Ty důvody, aby ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Před 2 týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
3: Prezident se k rozhodnutí vlády vyjádří dopoledne. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný poloostrov Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
5: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Začínají dny Nové opery Ostrava. Festival ode dneška do soboty nabídne 7 děl. Světové premiéry mají dnes 2 uváděné opery. Kampeny Kristýny Švihálkové na motivy novely Samuela Becketa a opery 61 David anglického skladatele Richarda Ayerse, která pojednává o demenci jeho otce a kterou složil právě na objednávku Ostravského festivalu. Jak dodává režisér a ředitel spolupořádajícího Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil, řada děl se dotváří bezprostředně při zkouškách, na které mají interpreti zhruba týden.
6: Protože my chceme, aby ty premiéry, které tady zazní, byly buď ve světových nebo českých premiérách. Každá ta produkce vlastně svým způsobem vzniká tady. I když třeba někdy jsme koprodukovali s nějakým jiným divadlem, tak se to třeba adoptovalo pro tento prostor, fungoval třeba s jiným orchestrem. Tady je ten kus toho vzniku. Není to festival typu, že se přivezou ty produkce, ale že produkce tady vznikají, některé tady vznikají kompletně.
2: Sport.
3: Utkání fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Irákem je přerušené. Už hodinu se nehraje kvůli bouřce. Po poločase vede Francie 1-0. Už dřív Argentina zdolala Rakousko 2-0. A tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
7: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavírka na dálnici D48 a omezení na dálnici D1 u Ostravy. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína zatím beze změny. Už několik hodin v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta. Objíždí se ve směru na Nový Jičín mezi exity 2 Bělotín a 17 Starý Jičín, směr Olomouc, pak mezi exity 17 a 8. Obousměrně třeba přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. Na D1 z Přerova do Ostravy je kvůli havarijnímu stavu vozovky nové omezení. Za sjezdem na Klimkovice kilometry 346 až 348 zavřený pravý pruh. Uzavírka je i v tunelu a úsekem teď projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noční teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupním. Na severu můžou klesnout až na 12. Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle i s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: Na dnešek připadá 10. výročí referenda o Brexitu, ve kterém Britové rozhodli o vystoupení z Evropské unie. Jak se od té doby změnil život Čechů žijících v Británii? To od nás uslyšíte už za pár minut.
0: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Velká Británie si připomíná 10. výročí referenda, ve kterém lidé odhlasovali odchod země z Evropské unie. Příznivci Brexitu tehdy vyhráli velmi těsně. Pro bylo necelých 52%, proti tedy 48%. V té době žilo v Británii kolem stovky tisíc Čechů. Část z nich se vrátila domů, mnozí ale v Británii zůstali. Proč a jak se změnil jejich život, to zjišťoval v Londýně náš zpravodaj Jaromír Marek.
1: Tak to řekni ty, Eli, prosím.
2: Něco Garrick Masaryk.
3: Je sobota dopoledne a v Londýně probíhá pravidelná výuka češtiny. Do víkendové školy Okénko chodí děti, jejichž jeden nebo oba rodiče jsou Češi. Češi, kteří se do Británie přistěhovali často před mnoha lety, žili tam, pracovali a pak přišlo referendum o vystoupení z Evropské unie.
4: Ve chvíli, kdy se vyhlásilo, že Brexit prošel, tak jsem šla vyzvednout děti ze školky a v podstatě mě to došlo, že půlka lidí kolem mě zřejmě možná mě tady nechce.
3: No ale přesto všechno uplynulo 10 let a vy jste v tom Londýně zůstala.
4: My jsme možná oběti vlastního úspěchu, kdy já jsem velmi spokojená profesně a tak je i manžel.
3: Říká Romana. Dobrá práce, zázemí a děti, které se už narodily v Británii a začaly tam chodit do školy, to jsou hlavní důvody, proč Češi zůstali i po Brexitu ve Velké Británii. Potvrzuje to i Honza, který pracuje v londýnské City.
5: Všechno opustit, všechno odejít zpátky, buď už do České republiky nebo do jiné země, je poměrně složitý.
3: Část Čechů po Brexitu z Británie odešla, většina ale zůstala. Na první pohled se v jejich životech nic zásadního nezměnilo.
6: Myslím si, že ta změna pro nás je spíš taková pocitová. To, jak jsme tady vítaní. Že vlastně ta retorika je jiná. Je to proti imigrantům, je to proti teoreticky nám.
3: Zhrnuje Jana Nahodilová. Jak říká, Angličankou není a nikdy nebude. Pokud to bude možné, vystačí si v Británii s trvalým pobytem a s českým pasem. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

před 6 lety po váženém zranění bojoval v nemocnici o život. Fotbalista Raúl Jiménez se ale na hřiště vrátil a na aktuální mistrovství světa táhne výběr domácího Mexika. Příběh je dnes opor dalšího soupeře českého týmu, přiblížíme už za chvíli.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na azteckém stadionu proti Mexiku, které potřebují porazit. Domácí výběr už má jistý postup z prvního místa, tak by mohlo šetřit některé opory, třeba hlavní ofenzivní hvězdu Raula Jiménéze.
2: Centrovaný balón, Jiménez, gól, 2-0. Raul Jiménez znovu probudil mexické fanoušky.
3: V úvodním zápase šampionátu zkušený útočník na azteckém stadionu gólem pojistil výhru Mexičanů 2-0 nad Jihoafričany. Po změně stran se prosadil hlavou, se kterou měl přitom v minulosti velké problémy, a po své trefě se neubránil slzám. Před 6 lety se Jiménez v dresu Wolverhamptonu při zápase na Arsenalu srazil hlavou s obráncem Luisem, trávník opouštěl v bezvědomí a s krvácením do mozku.
4: První věc, co si pamatuju, je, že jsem byl v nemocnici. Prý jsem skolaboval v sanitce. Doktor řekl mé manželce, že musím okamžitě na operaci, jinak hrozí něco strašného. Vzpomínám si, jak jsem na tréninku znovu začínal hlavičkovat. Šel jsem proti míči a skrčil se. Balon mě trefil do hlavy a bylo to v pohodě. Řekl jsem si fajn, příště to zvládnu lépe.
3: Popsal Jiménez před časem pro YouTubeový kanál Fulhamu, za který v anglické Premier League poslední 3 sezony hrál. Po vážném zranění se půl roku chystal sám a poté se postupně ve Wolverhamptonu znovu zapojil do přípravy s týmem. Trénoval se speciální ochranou páskou na hlavě a preventivně ji nosí dodnes.
4: Když jsem dostal svolení vrátit se k týmu, bylo to zvláštní. Připadal jsem si jako nejlepší fotbalista na světě. Spoluhráči se mi vyhýbali. Nikdo se mě neodvážil zastavit, protože se mě nesměli dotknout.
3: Přiznal Raul Jiménez pro YouTubeový kanál Wolverhamptonu, do kterého se po mistrovství světa po 3 letech vrátí. Ve Fulhamu mexickému kanonýrovi skončila smlouva a v čerstvě druholigovém anglickém klubu se potká s Ladislavem Krejčím.
5: Co se týče Raula Jiménéze, samozřejmě jsem tuhle informaci viděl, že přestupuje do našeho klubu, a přeju mu, ať má co největší úspěchy, kromě našeho zápasu.
3: Řekl reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Je půl druhé. Zprávy a Marek Sedláček. Evropská vysílací unie je znepokojená snahou české vlády přesunout financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Uvedla to v tiskové zprávě. Kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO chce od nového roku zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Podle Evropské vysílací unie, která sdružuje média veřejné služby v 650 zemích světa, musí být reforma předvídatelná a má zaručovat redakční nezávislost. Vyzvala proto vládní politiky, aby od změn upustili. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej iránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že se Irán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem a ke vpuštění inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do své země. Novou zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Edita Stejskalová. Nahradí tak Lucii Fukovou, která na post minulý týden rezignovala. Vadil jí přesun agendy z úřadu vlády. Fuková řekla, že kvůli změně nemůže efektivně vykonávat svoji práci. Stejskalová

0: Kolová má zkušenosti z vedení neziskové organizace. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. A Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michaelu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci ze studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka včera věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hofrichtera. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
1: Sport.
0: Bouřka poprvé v historii přerušila utkání mistrovství světa ve fotbale. Zápas Francie proti Iráku se nehraje už hodinu a půl. Po poločase Francie vedla 1-0. A obhajci titulu v šancelize fotbalisti Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu je zatím i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D48 mezi Bělotínem a Starým Jičínem a u zavírky v Praze. Nejprve situace na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína. Zůstává v obou směrech neprůjezdná, na 12. kilometru v omezení od včerejška odklízí následky nehody nákladního auta. Objíždí se plynulé třeba přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. Na pražském okruhu ve směru k D1 v noci opravují vozovku. Za sjezdem na Ořech, kilometry 18 až 16, mají zavřený pravý pruh. Ta rychlost je tam snížená na 80 km v hodině. Kolona se v místě netvoří. A v Praze na městském okruhu jsou na trase Troja Barandovský most u zavírky. Noční údržba zavřela Strahovský tunel a taky Mrázovku ve směru na Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Někteří obyvatelé Jihlavy mají pocit, že v centru města není dost zeleně. Znát je to podle nich hlavně v horkých dnech. Třeba na Masarykově náměstí se dá najít stín obvykle jenom pod stromy v okolí Morového sloupu. A jak uslyšíte už za chvíli, radnice to chce změnit.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Vysoké teploty znovu rozpalují centra města, lidé hledají stín. Tak třeba v Jihlavě jsou ale místa pod stromy neustále plná a úlevu často nenajdou ani rodiče s dětmi. Magistrát chce nedostatek zeleně do budoucna řešit.
1: My máme problém, že jsme na hřišti, které není zastíněno. No. Že vlastně jako jediný hřiště, kde jsou stíny, tak je prostě jenom jedno a vlastně ostatní hřiště jsou na plném slunce. A tady teda taky je to takový hodně na slunce. No. Takže my, když se třeba dáme zmrzlinu, tak jsme se posazení prostě tamhle ve stínu.
2: Ukazuje paní Nikol na okraj Masarykova náměstí, kde teď pod stromy sedí asi desítka lidí. Podobně jsou obsypané i lavičky ve stínu kolem morového sloupu. Jinam už většinou zasahuje slunce.
1: Na tom sluníčku to dítě mít úplně nechcete. Ale jen otázka, kam to tady dát.
2: Kam zeleň umístit je skutečně klíčová otázka. Podle vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Kataríny Ruškové rozplánování výsadby není vůbec jednoduché.
3: Jsme ale v městské památkové rezervaci, jsme velmi výrazně limitováni tím, co můžeme a nemůžeme vysázet. Musíme respektovat to, že musí zůstat výhledy na velmi důležité památkově chráněné objekty. A dalším obrovským problémem ve všech městech jsou samozřejmě inženýrské sítě, podzemní inženýrské sítě, protože do jejich ochranných pásem nemůžete ty stromy vysázet. V Jihlavě máme ještě 3 patra podzemních chodeb, takže to je další limita.
2: I přes tyto obtíže by do budoucna mělo ale stromů přibýt. Počítá se s nimi totiž v plánované revitalizaci náměstí.
3: Začneme právě tou západní stranou náměstí, kde, jak jsem říkala, že jsou problémy i s inženýrskými sítěmi, tak tady právě je páteřní vodovod a kanál, takže současně s výměnou té vodárenské infrastruktury bude potřeba vyměnit i ty stromořadí.
2: Vysvětluje Katarína Rušková, že ale vše půjde po jednotlivých částech už vzhledem k velikosti náměstí. Díky stromům by pak z něj rychle neodtékala voda, ale spíše se postupně odpařovala, což ochlazuje okolí. Další důležitou výhodou v horku je samozřejmě i poskytnutý stín pod zelení. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

krásné Lípě na Děčínsku mají novou atrakci, takzvaná audio houpačka, tam vypráví příběhy dětí z dětského domova, dokonce i toho místního. Podrobnosti k tomu uslyšíte v reportáži už po písničce od Xtreme.

0: Tak to bylo v nočním radiožurnálu Návrat do 90. Velký hit balada Modern World od amerických Extreme a vynikající hlas Garyho Sherona. Na náměstí v krásné Lípě na Děčínsku přibyla nová houpačka. Kdo ji vyzkouší, pozná ale, že není úplně obyčejná. Projekt Audio Houpačka je součástí roční kampaně zaměřené na život dětí v náhradní péči. Vypráví příběhy 6 dětí z dětského domova.
1: Dom v Brně znamená střecha nad hlavou a rodina a zábava.
2: Jedním z hlasů na nahrávce je i 23-letá Dominika.
3: Půjdu nejspíš na vysokou v Ústí nad Labem na speciální pedagogiku, protože bych jednou chtěla být vychovatelkou v dětském domově.
2: Dominika žije v dětském domově v Krásné Lípě už od svých 9 let.
3: Motivaci mi dali vlastně i tety, který tady byly, protože se o mě strašně hezky starali a já jsem vlastně chtěla to předat dál těm dalším dětem, který prostě přijdou za pár let a budem špatně z toho, že museli někde takhle skončit, ale vlastně to tak špatný není.
2: Podobných příběhů mohou návštěvníci slyšet celkem 6. Vznik audiohoupačky mi přiblížila ředitelka dětského domova Sofie Wernerová.
4: Děti jsou šťastný v lůně matky a vzpomínají na to celý život a vzpomínají na to právě, když se houpou. My víme, že to je vlastně nejvíc uklidňující pohyb vůbec. Tam byl svět ještě v pořádku, tam se moc dobře cítili. Takže vlastně to houpání je taková asociace na vzpomínku na bezpečné místo, na bezpečný prostor.
2: Na realizaci houpačky se podílel i ústecký umělec Richard Loskot.
5: V momentě, když si člověk sedne na tu houpák a párkrát se zhoupne, tak rozmluví tedy nahrávky dětí, které říkají spíš věci, které jsou možná naprosto všední, ale které jsou dojemné a které mají promluvat hlasem, který má říct, že jsou to jedni z nás.
2: Houpačka bude na náměstí v Krásné Lípě do konce září. Následně by měla putovat do dalších dětských domovů v Ústeckém kraji. Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zprávy připravil Marek Sedláček.
1: Francouzské školy ruší vyučování kvůli horku. Odboráři rozhlasu a televize se sešli s vládou. Fotbalisti Francie po dlouhém přerušení kvůli bouřce už zase hrají na mistrovství světa proti Iráku. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Ve Francii kvůli vlně veder zavřeli přes 800 škol, 1800 dalších upravilo rozvrh. Potvrdilo to tamní ministerstvo školství. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování před horkem pro zhruba 50 oblastí. Na jihozápadě Francie teploty vyšplhaly až ke 43 stupňům.
3: Šéfka pařížského regionu Valérie Pécressová potvrdila uvolnění v přepočtu přes 24 milionů korun na nákup ventilátorů a rozprašovačů do škol. Zároveň vyzvala lidi, aby omezili cestování hromadnou dopravou. Teploty nad 50 stupňů totiž poškozují koleje a hrozí rušení spojů. Francouzští zelení spustili petici za zavedení 5denního klimatického volna v případě horka, povodní nebo požárů. Teploty se mají i v nadcházejících dnech pohybovat nad hranicí.